0: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju.
0: Ano.
1: Paní, ale já vás neznám vůbec a právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, a vy mě taky neznáte.
0: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
0: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
0: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
1: Švagr.
0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No jo. Tak... No, on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka.
0: Záminka,
1: madam, abych
0: chápu,
1: se s váma mohl seznámit, rozumíte?
0: Ano,
1: takže už se známe.
0: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z biografu, do kterého chodíte?
0: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterýho teďko.
0: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
0: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
1: ne,
0: dveře.
1: Tak
0: no prosím ne, vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho,
0: to se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Horá.
1: Dvořák.
0: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
0: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
0: Jo.
1: Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
1: No, tak ho uvedem.
0: No prosím.
1: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
2: Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musíte být hodně chytrej, tak jsem si přál být popelářem. Jo? K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, jak kolem projíždělo auto popelářský v úterý a to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat, jo. A mně se to teda nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo, chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako, čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal jako, čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že by chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaň, jak byly takový ty dětský tyčinky, ty Kinder, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, Kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit, jo. Teď samozřejmě už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je, a to je právě jeden z těch krásných. Už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je, a to je právě jeden z těch

0: si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a vy to bude vytahovat, jo, z regálu a bude říkat, chci tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo. No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasičem, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohli také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. No, vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný. To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozhořovat, jo? Rozhořávat, jo? Rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buena Vistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehráte roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme, tak. A už hoříme všichni. Stop, výborný, hoříte skvěle. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo. Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, ježiš, ne sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo. Ukažte, jak si budete honit péro. No, ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo? Zapálíme, tak jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme. Uspokojeme se, tak, výborně. Výborný, krásně, pojďte. Kde? Vás to nějak vzalo, ne, čověče? Zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo, protože to musíme rychle, pojďte sem, vy... Vy jste pořád skvěle, jo, jsem měl pocit, že vás to začalo bavit, vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo, pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo, vteřinku. Vezměte tady houkačku a budete, vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo. Domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak a už hoříme, já vám potom řeknu. Tak jedeme. Tak a hadice a hasíme všichni, hasíme a oheň hasíme, výborně, díky.
1: Děkuji.

0: Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Nahlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
0: Počkej.
1: Vítám místní smetánku, dobrý den.
0: Alois, opatrně.
1: Co?
0: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
1: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
0: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
1: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník. No. A tajemníkem jste taky nebyl?
0: Prosím tě. Necháme.
1: No jestli pán nešel najít to.
0: Ne.
1: Po paměti, Pavlov, reflex.
0: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi, ano. Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
1: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudí na učitele, nazdar.
0: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví. No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo? Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
1: Já ho tam odnesu radši.
0: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
1: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
0: Co tam stojíš?
1: Čekám, co paní napíše.
0: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
1: Právě proto tady stojím.
0: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
1: Ale víme, to bude první dotaz.
0: Ne, tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si nějak poradí. Tak jdeme zpátky.
1: No. Moment, počkejte paní, dajte to. Dajte mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korun. Na kafe.
0: Co je?
1: Já tam mám 50 na kafe, jako.
0: No. No co je?
1: Je pryč.
0: Prosím tě, proč to děláš tohle? Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos... Dej to tady na začátek, do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
1: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
0: Prosím tě,
1: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohlo být 50 na světě.
0: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne aby si ji urazil.
1: Se omlouvám ještě jednou.
0: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej fór, no.
1: Fór je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
0: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
1: Střídavej a stejnosměrný.
0: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
1: Chytrý člověk tohle.
0: Na druhé straně pravici.
1: Dejte pokoj.
0: Mezi tím je takový politický střet.
1: Ano, skřet takový.
0: Ne skřet. Střet.
1: Střet. Ano. Jako nádraží.
0: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
1: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
0: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde. To...
1: Když jsem to říkal.
0: No, no dobře, ale...
1: Uprostřed jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
0: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne. Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
1: Ano.
0: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
1: To má pan mladý opravdu radost.
0: Ano.
1: On je ze Sudet. Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
0: To si nemusel tady.
1: Byl u Stalingradu.
0: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
1: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
0: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
1: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec. Já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkám.
0: Ale ne. To není pravda. Táta byl u muziky.
1: Hrál na lehkej kulomet.
0: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
1: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
0: Ty?
1: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
0: No.
1: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych se Němcům omluvil.
0: Ano.
1: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až o Norimberg.
0: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu. Jestli si vzpomínáte.
1: Ano.
0: Už se nám uzavírá legislativa. Rozumíte? Už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát tak nějak trošku...
1: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
0: Ty?
1: Jistě. Senát podle Decemviri Legibus Scribundis... A čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát, shromáždění, nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
0: No.
1: Teda v Římě.
0: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
1: Ano, u nás je to taky tak.
0: Teď je to v pořádku, ano.
1: Když přátelé i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Caliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli. Pamatujete si, když oni se hlásili, někteří ty senátoři do toho senátu, oni neuměli ani vyplnit tu přihlášku někteří.
0: Prosím tě, ale tohle už neříkej, to je zapomenutý.
1: Já bych to rád připomněl. Třeba jeden kandidát na senátora, oni ho teda nevzali, jo? Já ho nebudu jmenovat, abych mu nedělal ostudu.
0: No.
1: Napsal do kolonky majetkové poměry přesně tohle. Jediným mým majetkem jsou čisté ruce. Nějaká Švorcová to napsala.
0: Počkej. Teď si říkáš, že nebudeš jmenovat.
1: Jsem taky neříkal Jiřina. Švorcová dneska může být nějaká paní, že jo? Já jsem teďka taky zrovna Švorca, nejsem její brácha.
0: Takže já bych pomalinku přešel.
1: A jiný kandidát, taky ho nevzali, taky ho nebudu jmenovat, napsal do rubriky pohlaví Evropský průměr.
0: To už je moc.
1: Přitom to byl normální stehlík.
0: Ale to... Úroveň. Úroveň. Já bych pomalinko se zase vrátil na tu rovinu, na které jsme vlastně začali. Pojďte si povídat o aktuálních zajímavých věcech teďko. Třeba co nás všechny zajímá?
1: No.
0: Třeba pády bank.
1: Ano, přátelé, pády bank, to je ono.
0: Budeme hovořit třeba o kreditní bance Plzeň.
1: Ano, přátelé, kreditní banka nám padla. Ale to byl fofr, co? 12 miliard je fuč, no. Nikdo neví, kde jsou. Mě se měli zeptat, já to vím přesně. Ano, slečno, přesně tam.
0: Vy už jste spolu hovořili na toto téma.
1: Já podezírám zertu.
0: Nejdůležitější, přátelé, na naší politické scéně je morálka.
1: Ano, morálka, nejlepší je šaratice.
0: To je minerálka, Alois, to je rozdíl.
1: Ale malej. Zvobuju se můžu udělat blbě. Při špatném užívání.
0: Pozor, ale teď má trošku pravdu. Když se nad tím zamyslíte, má pravdu. Víte, jak oni se u nás hádají teďko?
1: No, pěkně.
0: U nás se teď nedohodne ani koalice.
1: No, prosím, koalice. Co ta dělá v politice?
0: Je tam od začátku.
1: Koalice?
0: No, jistě.
1: Ta vždycky sedí na větvi.
0: Prosím tě. Koalice je v politice od začátku, jinak by nefungovaly ty vazby, které tam...
1: Teď se mi řekne, že se koalice přemnožily.
0: Prosím.
1: Že je povolen odstřel 2000 kusů.
0: Neříkej tyhle věci.
1: Austrálii.
0: Víš vůbec, co to je koalice?
1: Jistě, koalice to je paní Votomir Vítka.
0: Tak koalice je paní od Mervítka Koali. Hele, vám to třeba připadá legrační, jo? Pozor, to není taková sranda. Uvědomte si, že tohleto, po mé levici, to je průměrný občan našeho státu. Ano, tohleto zase zanedlouho přistoupí k urně.
1: Urně?
0: Ano.
1: Všichni skončíme v urně. Že jo, paní? Já chci Kameninovou.
0: Podíváme se do parlamentu.
1: Ano.
0: Probírala se řada velice zajímavých zákonů, o kterých bych rád pohovořil. Třeba zákon o střetu zájmu.
1: No, ten je zajímavý.
0: Mohou podnikat policisté. Může si policista koupit svoji vlastní křižovatku a tam po práci vybírat pokuty hezky, jo? Dávat si je do vesty.
1: To pane jsou... mladý, vysvětlete lidem například u politika, co by byl střet zájmu.
0: No tak třeba stane se policistou.
1: Ne, já mám krásný hypotetický příklad, přátelé. No. Dejme tomu, hypoteticky, ministr zdravotnictví. Kdyby si jeho manželka otevřela krematorium. Typický střet zájmu. On zruší pár nemocnic, zarazí přísun léků a neboštíci se hrnou.
0: No tak.
1: A máme plný rošty.
0: Ale brzdíme, brzdíme.
1: To se mi zvadí na té naší scéně, ne politické, ale naší než společenské scéně, že lidi neplatí daně. U nás jsou takový koumáci, že vždycky vymyslí něco, aby nezaplatili. Jeden koumák vymyslel skvělou věc. Pamatujete si, jak před dvouma rokama prodávali v knihkupectví pod pultem takzvaný satanský verše. Napsal to ten, jak ho v Iránu odsoudili, ten droždík k smrti.
0: Ráždí.
1: Už vraždí?
0: Ne, vraždí. Ráždí se jmenuje ten, co to napsal.
1: Jmenuje se Solamil Droždí, já to mám doma.
0: Salamon Ráždí, ne Solamil Droždí.
1: Krucina, tak mě prodali kuchařku. A mě bylo hned divný, že svatý verše islámu začínají ven půlka a bučko 30.
0: Vrať se k původnímu tématu.
1: Všude jí měli za 500 korun pod pultem a pozor, v čem je ten fígl, nikdo ji oficiálně nevydal.
0: No, dobře, to je šef. Ale kde je ten podvod?
1: No, když to nikdo oficiálně nevydal, tak z toho nikdo neplatil ani daně, ani DPH. Prostě ještě byl za hrdinu, vykuk.
0: Aha. Hele, vymysli něco, co bude morálně na čem zbohatnem.
1: Přátelé, vymyslel jsem takovou věc, je to jenom tady pro vás v sále. Hlavně to prodám, je to jako něco podobného jako večeře s premiérem. Pozor, tohle to se jmenuje Nocleg s Náhlovským.
0: Jou.
1: A pozor, nebudu drahej. Budu lacinej.
0: No, to jo, prosím tě, z legrace, kolik by si stál?
1: No tak, budu lacinej, že jo. Pani tady se těší, že jo. Rozbijete prasátko.
0: A jiný si koupíte.
1: Ano, ano, jo.
0: No, prosím tě, už ses na sebe někde ráno kouk do zrcadla?
1: No, není to špatný.
0: Aha, tak. Tak zítra k očnímu, Alois, to je neprodejný.
1: Tak aspoň to dáme někomu jako sponzorský dár.
0: Zničíš tu firmu. Tohle můžeš nabízet maximálně za korunu 40 jako pohled na zříceninu, to je všechno.
1: No nevadí, já to unesu. Tak přátelé, já bych se opravdu špatně prodával, ale pán mladý by se dobře prodával.
0: Ole.
1: Podívejte se, jak je štíhonkej a ten inteligentní výraz v ksichtu.
0: Takhle. Lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem dokonalý.
1: No, a navíc skromný. Ano. Skromňáček, ale jednomu upřítí nelze. Přátelé, to není žádná zřícenina tohleto. Se na něj podívejte, to vysoké hrdé čelo, toť Vyšehrad sám. Svaly pevné jako kost, to je Hrad kost. No a ve slipech trosky. Máte potlesk, uchloňte se.
0: Už mi to nikdy neříkej, tohle. Ne.
1: Už nikdy tohle neříkej.
0: Ne.
1: Řeknu příště Karlštejn.
0: Ani Karlštejn mi neříkej.
1: Tak řeknu Křivoklát.
0: Prosím tě, neříkej nic. Tak malý, no.
1: Ještě znám jeden hrad. Loket.
0: Prosím tě. Pojďme zpátky do parlamentu. Pojďme se podívat na ty zákony, o kterých jsme hovořili. Řada zákonů je tak složitých, že dodnes není dořešena. Protože to je opravdu složité. Třeba zákon o rodině.
1: Ano, tam mě nejvíc zaujel ten nápad třikrát a dost.
0: Počkej.
1: To jsem si řekl, to snad nemyslej vážně.
0: Moment, počkej. Alois, já tě musím upozornit, že třikrát a dost není zákon o rodině. To byli lidovci o celkové kriminalitě.
1: Že jo? No ježišmarja.
0: No.
1: Třikrát a dost.
0: No tak.
1: Když je pravda, pane mladý, že pro vás by ten zákon měl trošku jinak.
0: To ano.
1: Jednou ještě k tomu možná.
0: Necháme těhle blbostí. Přátelé, zákon o rodině, velice složitý zákon, tam k tomu se vyjadřoval skoro každý. Jo. Tam padaly návrhy, tam dokonce padnul návrh, aby se na rozvod čekalo 5 let.
1: Chápete to, přátelé?
0: To teda neprošlo.
1: Čekat 5 roků na rozvod?
0: No.
1: No pane, čekal byste 5 roků na rozvod. Žene, to už se vyplatí milostivou zapíchnout.
0: No ta.
1: No ne, tak za zabití jsou u nás 3 roky. Když se pán bude slušně chovat, tak je za rok a půl doma.
0: Já se vrátím opět k tomu tématu toho zákona o rodině. V podstatě všichni se domluvili na tom, že tady chybí v té oblasti prevence.
1: Ano, pivrnec chybí.
0: Ne pivrnec, prevenec.
1: Prevenec, bratr pivrnce.
0: Ale ne, prevence.
1: Prevence, Černoprovánc.
0: A to je jedno. Chybí prevence, v podstatě takhle, měl by se vždycky najít viník toho rozvodu a ten by se měl exemplárně potrestat, aby preventivně působil na ty ostatní. Rozumíte, jak to myslím?
1: Nevíte, co říkáte, pane mladý?
0: Jak to, že ne?
1: Viník rozvodu, to je blbost. To se nedá zjistit.
0: Jak to, že se to nedá zjistit? To se musí vyšetřit.
1: Vy se nechte vyšetřit.
0: Ale teď to je tak normální viník rozvodu. Všichni lidi vědí, o čem hovořím.
1: Ano.
0: No jistě, ty, co se smějou, tak dokonce z vlastní zkušenosti. Hele, dám příklad, jo, viníka rozvodu. Třeba manžel má milenku.
1: Váš manžel má milenku? Že by v tom Blesku nelhali?
0: Ne, můj manžel.
1: Ne, jeho ne. Cizí manžel má milenku.
0: No. Obecný manžel má milenku. Takhle.
1: Obecný kozel.
0: Obecný manžel má milenku.
1: Obecný manžel. Co ano. Na to stará obecná?
0: Nebudu s tebou hovořit.
1: Znám jednou, ten má 5 obecných. I toto je bigamista nebo blb.
0: Zkuste ho nevnímat. Hovořte se mnou, přátelé. Víte, jak to myslím? Imaginární manžel má milenku.
1: Ano, imaginární manžel je Robertek. Ten nemá milenku, ale baterku. Nejlepší je Energizer. Ten díl vydrží, že jo, slečno?
0: Prosím tě, ne konkrétně.
1: A nebo ten Duracell, ten je dobrý.
0: Neskákej, zas budeš mít zrzavou hlavu.
1: Víte, přátelé, jak on má zvrhlý myšlení, to je tím, že dneska je doba přesexovaná, všude samej sex.
0: Prosím tě, to je v pořádku, že se o tom sexu hovoří.
1: Jo.
0: No jistě, naše generace, tam. Na tom byla špatně s informacemi. Já jsem se základy o sexu dozvěděl až od svého velitele družstva na vojně.
1: No, to už jste měl 2 děti, že jo?
0: Ano, protože jsem nebyl informován.
1: Se svým velitelem napůl.
0: Ale ne, to je blbost.
1: To je pomluva, že jo?
0: Ano.
1: Obě byli jeho.
0: Ne. Přátelé, s tím sexem to je v pořádku, toho není moc. Vždyť si uvědomte, že na sexu nic není špatného, to je jenom otázka morálky. Víte, co lidstvo lidstvem existuje, tak existuje sex. To je vlastně reprodukce lidstva.
1: Jo, já jsem originál.
0: Ano. Ty jsi velký originál. To necháme stranou, jo? Co lidstvo lidstvem existuje, existuje sex. Tam už nic novýho nevymyslíte.
1: Tak vy ne, že jo, ale lidi s fantazií.
0: Ne, ne, ne, já myslím...
1: Jsou machři, který na něco přijdou.
0: Takhle, je pravda, že za posledních 100 let se tady objevila řada věcí.
1: Řada novinek, přátelé, ale jedna z novinek je úplně nejhorší.
0: Co, kera?
1: To je ten sex po telefonu. To nikdy nebylo.
0: Ale no tak.
1: Teď podeřete televizi, už tam skáčou ty čísla. 06, 09, 112, 7, 7, 7. Zavolej mi do klubu. Jsme mladé. Jsme hezké, jsme vláčné, jsme hravé.
0: Jaký jsme vláčné, jsme hráblé, co to plácáš?
1: Vy jste vyhráblé v hlavě, ale... Takový čísla choděj, jistě. Pe,
0: prosím tě.
1: Já jsem tuhle byl sám doma, tak jsem se nudil. Tak jsem tam zavolal. Tam se rovnou ozvalo. Ahoj, miláčku. No, co říkám, si poznali mě. A rovnou pokračovali. Sundej si podprsenku. Než jsem ji našel. Než jsem si ji oblík. Zaháčkoval. Než jsem ji ze sebe serval. 7 000 korun jsem platil.
2: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
3: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
2: No ale na co smyčec?
3: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
2: No ale na co smyčec?
3: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
2: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
3: To nejsou housle?
2: No ovšem, že ne.
3: A co je to?
2: No to je banjo.
3: Co?
2: Banjo.
3: Banjo?
2: No ano.
3: Tohle to?
2: No, to je banjo.
3: To je banjo tohle?
2: No samozřejmě.
3: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
2: No je to takový lahodný hudební nástroj.
3: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
2: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
3: No ne, ne, je to menší, prosím... je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, to... že to je mladě.
2: Z banjo a basa.
3: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je menší. No
2: tam jako blázen.
3: Co říkáte?
4: Ale že koukám jako blázen.
3: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
4: Prosím vás, housle, dejte to.
3: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou housle.
4: No jo, bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
3: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
4: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
3: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. Ano,
4: no.
3: Smyčcem,
4: ano. A na banjo se brnká.
3: Brnká, ano.
4: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
3: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
4: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
3: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
4: Vy jste z hudební rodiny.
3: No, bodeď. Táta hraje taky.
4: Váš otec také.
3: No.
4: Celá rodina hudebně nadaná.
3: Táta je taky ladič pijan.
4: Ladič pijan dokonce.
3: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
4: Vy máte syna.
3: Syna
4: má. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
3: No. Kluk je to.
4: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no tak prosím.
3: A chytrej kluk je to.
4: Tak. Jako táta, no. Že jo. No jo.
3: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
4: No tak zima, sichravo.
3: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
4: V té zimě, ne?
3: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
4: no,
3: víte?
4: No, já chápu, jo.
3: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
4: No,
3: a uděláme hůhulála.
4: To je ale roztomilý. No.
3: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
4: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
3: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
4: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
3: Co takovou brnkačku?
4: No tak
3: nějakou...
4: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
3: U koho myslíte?
4: No jak to u koho? Ukulele.
3: Ukulele?
4: No.
3: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
4: No člověče, jaký Kulel?
3: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
4: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
3: Je tak, ano.
4: No.
3: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
4: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
3: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
4: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
3: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
4: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
3: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
4: Ne, vůbec nikde nebydlí.
3: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
4: No jak vám to mám vysvětlit?
3: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
5: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nárožný. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
6: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký nějaký cancour. Co tam někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama Sanco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš ráno. Dbát lásky.
7: Dbát lásky, se si já přiznám.
6: Já nevím, dítě. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň,
7: mám začít?
6: No.
7: Dbát lásky, se si já přišel sama z matky duší, když nám přiši se stavřu ve cistina. Ještě jednou. Dbát lásky, strasí si, já přišel jak sama z matky duší, když nám přiši se stavřu ve cistina. Ostěch, když stýmu za nic.
6: Já mu nerozumím ani co.
7: Dbát lásky.
6: Dbát lásky.
7: Ztracený skrývá.
6: Zatracená.
7: Ne, zatracená, ztracená.
6: Zatracená práce.
7: Ne, ztracená. Když skrývá prasklou duši.
6: Když skrývá prasklou duši.
7: Hej, já udělal chybičku. Oprava. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to zkazil.
6: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
7: Ale ne, ne. Jak sama z matku duší?
6: To sama matka duší?
7: Ale ne, z matek jako chaos,
6: to
7: chaos,
6: sama chaos. Matka duší, chaos, chaos, chaos!
7: Nuž, my dáme si
6: nuž
7: čísle.
6: Nemáme.
7: Ne, nuž jako hola, hola, hola.
6: Hola, hola, hola.
7: Dáme si čísle. Máš to,
6: hola, hola.
7: Tasí.
6: Hasí.
7: Tasí.
6: Hoří.
7: Tasí.
6: Tasí.
7: Před meči.
6: Před meči.
7: Moment.
6: Moment!
7: Zachraňme si aspoň čest.
6: Zachraňme jich aspoň šest.
7: Čest, čest.
6: Čest.
7: Cože?
6: A to je jedno.
7: To je to jedno.
6: Šest nebo sedm. Čím víc, tím líp. Zachraňte všecky.
7: Když nám
6: již
7: mizí
6: láska.
7: Ksiménina.
6: Co to?
7: Ksiménina. Ksiménina.
6: To se čte chyménina.
7: Já si držím textu. Já bych se vám nepřijal ani písmenko. Tady je přece ksi jako šraňky.
6: Já bych.
7: To jsou ptáky.
6: Ne, o to mi nejde. Vy jste svědomitej. Ale to se čte chyménina. To je jako kdybyste chtěl číst Don Juan. Teda Don Juan, Don Juan. To je španělský. To musíte číst. Já se to čte. Jak si to píše, čověče.
7: Chocholou se nečte ksoxolouš. Já se držím textu.
6: Ale ty to musíš číst. Já se to čte. Jak se to píše.
7: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na koho, na koho, na mě? Na zaměstnance!
6: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej! Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
7: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj Slaviduk se chamažel. Můj Slaviduk se chamažel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to říkám, protože to říkáš ty. Můj slavý duch se kamažel. Můj slavý duch se kamažel. Netrucuj!
6: Na Václaváku trafiku.
7: Můj slavý duch se kamažel. Řekni to těm lidem!
5: Jo, otravuj. Můj slabý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Suflér pomatený.
8: Víc než Limel si vás
5: zavřil. Já vím. Víc než ty milece. Jsem vázán od svídíkem.
8: Ať jsem z žalostí. Ať jsem z žalostí. Ať bojí s protivníkem. Odevzdám čistou krev. Mlčně říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem ho držel. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto lík nebalostí. Před. Teď. Ty hraješ.
5: No tak co mi to vedeš?
8: Pomstě!
5: Pomstě!
8: Bez
5: milosti! Na jej!
9: Děkuji moc krát za přivítání. Já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omyle. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. To. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, posem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká, prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, co jste říkal, láčkovci, ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, a to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comme un sujet avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo. Pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku. Trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva. Dajana, naschledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Říkám, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu. která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Řek, co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Řek, co, s váma, normálně, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s mama, je to, ne? Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrýdě Evropy v judu, jo? Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo? On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
10: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
9: No dobře, no to bysme všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
10: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
9: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
10: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
9: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
10: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
11: Dobrý den. Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
12: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
11: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
12: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
11: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
12: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
11: Dobře, ano. Co to je, pane Rosa?
12: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
11: Ano.
12: V Rozmitálu pod Třemší.
11: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
12: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
11: Ano.
12: Ne,
11: ano.
12: Oni bydlí v panelovém domě.
11: Dobře.
12: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
11: Ano.
12: Například vůsty, že?
11: Ano, kdo ne?
12: Nebo klobásky.
11: Ano.
12: Ano, maso.
11: Ano, dobře. Ano,
12: i houska se dá.
11: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
12: I ryba je dobrá.
11: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
12: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
11: To jste říkal.
12: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
11: Ano. A loďi?
12: Ani loďi,
11: takže proto jste sestrojil tento přístroj.
12: Jak to víte?
11: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
12: Ano, tak
11: prosím,
12: je to...
11: Prosím vás stručně, asi budu muset jít hnojit.
12: Dobrá. Je to... To je takový grill do panelového domu.
11: Ano, ano.
12: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
11: Ano, ano.
12: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně...
11: Topíte v uzavřené místnosti,
12: ano,
11: a ono to
12: splodin.
11: Nekouří.
12: Nekouří, ano.
11: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
12: No, to je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití, ano, stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty splodiny se nám totiž hned kondenzují.
11: Ano, ano.
12: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
11: Dobře.
12: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
11: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
12: To je také zajímavé. Tam, ano, se dá topit totiž úplně vším.
11: Ano.
12: Staré, to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
11: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
12: To je také zajímavé. Tam, ano, se dá topit

0: ještě tady trošku nainstaluji v ústa.
1: Ano, ano,
0: tak,
1: ano.
0: Tak, já si myslím, že to je dobré, takže nyní
1: zažehněme.
0: Ano, ano, velmi ano. Opatrně tady dole to zapálí.
1: Ano, ano. Tak, pane docente, teď už, když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách. A...
2: Možná chyba v desetinné částce.
1: Ano, ano, povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.

0: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem, tou Jabloňovou ulicí, a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
1: L.
0: Prosím?
1: 120 L.
0: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
1: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
0: No, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
1: No, to bych nemohl tady.
0: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
1: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
0: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
1: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
0: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
1: Tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
0: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
1: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bývaly šly.
0: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
0: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domů.

0: domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
1: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
0: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
1: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
0: Čili už od dětství v panu brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
1: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
0: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
1: Tak, tadyhle to je naše třída.
2: Já ukážu
1: ještě
2: to
1: z obecný, tam na krajičku.
0: A vy jste, kde?
1: Vedle na krajičku.
0: Ano, vedle věže. No. A kde
1: je
0: učitel?
1: Nás měl soudruh učitel Plech.
0: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
1: Ne, on už neučí.
0: Je asi v důchodu, ne?
1: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně. To.
0: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
1: No, to jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
0: To znám, to se takhle otočilo a padal
1: se. A tu jsem taky neukrad.
0: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.

Proč mají lidé měkké nosy? Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 4. B, obecné školy Chlapecké v K. Nerad čistím si zubů, třeba že jest to chrupu prospěšné. Vždy namočím kartáček do vody, takže máti kontrolujíce mne pod vodu nepozná. Zubní pastu pak vytlačím do otvoru v umyvadle. Toho rána však nenamočil jsem, i otázala se máti. Pepíčku, vykartáčoval jsi z zubů? Přitakal jsem a tu ona pravíce, ukaž, sáhla mi na nos a zjistivše, že jest měkkým, prohlásila. Lžeš, lež má krátké nohy, se lží daleko nedojdeš, také jest lež hříchem. Avšak nos jest měkkým vždy a není člověka tvrdého nosu. Při snídani máti pravila otci. Rudolfe, nejsem ve své kůži. Pravděpodobně znavila jsem se rozčilením na schůzi dobročinného spolku svatého Martina. Neboť představ si, předsedou zvolili pana prokuristu Kudláčka, třebaže viděn byl nedávno v nevěstinci. V nevěstinci, otázal jsem se, vždyť jest již ženatým, tudíž nepotřebuje nevěsty. Tehdy otci zaskočilo v hrdle, ač nepojídali jsme ryb. Rovněž můj starší bratr Petr Vil a moje sestra Blanka obořila se na mě s tvářemi červenými. Tomu ty ještě nerozumíš, na to jsi příliš hloupým. Avšak ona jest hloupou, neboť jest toliko ženou. Máti pravila, buď jak buď, dnes nemohu jíti na mši svatou. Rudolfe, budeš muset jíti s dětmi sám. Išli jsme. Avšak kráčejíce podél vinárny Jonáše Levita, otec pravil, že jest mu na okamžik zaskočiti dovnitř v jakési záležitosti obchodní. Avšak on neobchoduje s vínem, nýbrž s textíliemi a koží. Išli jsme dále s Petrem a s Blankou. Dojdouce ke kostelu stál tam křesťanský lid a rokoval. U vchodu hlavního lid prostý, u vchodu na galerii pak lid lepší. Petr pravil, půjdu na kůr, hodlám si dnes zapěti ve sboru chrámovém. Poté zmizel za rohem a Blanka strčíce do mě pravila, stoupni si k oltáři, aby stavelebného pána dobře viděl, prcku. Nejsem prckem, pravil jsem, avšak pan učitel Pik říká, že na svůj věk jsem velmi velikým. Avšak Blanka zmizela ve vedlejší lodi chrámové i odebral jsem se k oltáři. Tam však potkala mě nepříjemnost, neboť když mše započavši vstoupili ministranti, seznal jsem, že jedním z nich jest zrzavý Milič Codr, jenž soudce synem Hajného ukradl mi penál s vyobrazením prasete. I skryl jsem se za sochu svatého Jana Nepomuka. Poté ulomil jsem mu jednu plechovou hvězdu a prakem vymrštil jsem ji ze skrytu toho po Miliči Codrovi, když velebný pán Meloun, odebrav se na kazatelnu, počal kázati o marnotratném synovi. Jejíž za tím účelem stále nosím v kapse. Dobře mířenou ranou zasáhl jsem ucho, avšak kostelník po hříchu zahlédl stropenou neplechu a spolu s vocenilem vyvedl mě z chrámu. Jenž stál vedle mě, dloubajíce se v nose. Nevěděl však, kdo z nás byl mrštil hvězdou a tudíž popřel jsem lživě svou vinu. Avšak on mi uvěřil, neboť ocenil jest pouze chudým uličníkem. Tehdy nechtělo se mi více do chrámu páně, neby bylo krásně. I kráčel jsem opatrně parkem a zahlédl jsem Blanku, která k nejsouce v kostele, alež Neumann drží na lavičce za koleno. Obešel jsem je, aby nespatřili mě. Poté jdouce kolem širokých oken kavárny Beránek spatřil jsem rovněž Petra, jenž taktéž nepěl ve sboru chrámovém. Nýbrž seděl s výrostky mažíce karty, ač má to zakázáno. Avšak přesto seděl. Nelelkoval jsem příliš a cesta vedla mě dále podél vinárny. Tam na dvoře zdržoval se pozoru hodný pes. Jsouce velmi nepatrně malý, měl velikou hlavu.
I vešel jsem za ním na dvůr, avšak pes odebral se dovnitra domu. Rovněž odebral jsem se za ním, avšak pes protáhl se otvorem při zemi a zmizel. I protáhl jsem se také o ním otvorem a jsou se dosud uvnitř s hlavou poněkud povystrčenou, spatřil jsem lokál, v něm otce, majícího z jedné strany pana Lederera a z druhé pak pana Somrnice. Tito pánové střídavě vyprávějíce příhody jakýchsi jiných dvou pánů jménem Kohn a Pik, jakož i paní nazývané Frau Pik, otec se příhodám o něm neustále a velmi i hlasitě smál. Nevím, čemu se smál, neboť příhody ty byly dosti nudné, jako ku příkladu, jak pan Pik odjeda na obchodní cestu a zmeškavši vlak, nalezl v posteli Frau Pik pana Kohna a podobně, aniž bylo vysvětleno, co dělal pan Kohn v posteli Frau Pik, což vůbec nepřipadá mi k smíchu. Avšak otec smál se, patrně za příčinou toho, že pan Somrnic kupuje od něho kůže a rovněž pan Lederer kupuje od něho textil, obé ve velkém, tudíž chtěl se oběma nudné příhody vyprávějícím nemírným smíchem svým zavděčiti.

Poté čas pokročil i pádil jsem zpět do chrámu páně, kde zdařilo se mi vymísiti se mezi vycházející lid. Současně spatřil jsem, kterak z jedné strany mísí se Petr a z druhé pak Blanka, rovněž otec stál před chrámem rokujíce s panem Hejdou, jenž jest ředitelem kůru, jako by byl býval byl na mši. Avšak nebyl. Doba máti otázala se Blanky, o čem kázal dnes velebný pán. A Blanka zanedlouho pravila, o panách v peci ohnivé. Tu pravil jsem, nikoliv, nýbrž pouze o marnotratném synu. Ovšem, pravila Blanka, špatně jsem slyšela, neboť přede mnou jakási hrbatá paní stále nahlas modlila se. Tehdy máti chválila nás a za odměnu, že pobožně slyšíce mši navštívili jsme chrám páně, věnovala mě korunu, Blance růž narty a Petrovi pak svatý obrázek, jejž našel jsem později na klozetě. Též otce pochválila škouce. Obchodu pak prospívá zbožnost majitelova v očích bližních jeho. Poté zasedli jsme k svátečnímu obědu a okolo pečené husy, již pojídajíce, rozhostila se dobrá pohoda. Pročiž soudím, že lež jest prospěšná? Neboť já, Blanka, Petr i otec dopustili jsme se toho dne velikého množství hříchů a přestupků, avšak lhouce, vše se obrátilo v dobré. Soudím tudíž, že lež nemá nohou krátkých, nýbrž dlouhých, a požadavek nemáme lháti. Sám jest lží, neboť plníce ho, nemohli bychom patrně vůbec existovati. Rovněž protože neexistují lidé tvrdých nosů, nýbrž všichni mají nosy pouze měkké, soudím, že všichni lžou, ergo existují, a naše společnost, prolhávající se k pravdě, vzkvétá neustále. Volby v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B obecné školy chlapecké v K. Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, je soudce zvědavy, kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konaly se schůze, kde často perouce se policie musela zasáhnouti. Tež všude lepený jsou plakáty, avšak jinými opět strhávány. Rovněž Vratislav Blažej strhl, jenž byl plakátem strany národně socialistické, avšak pan tlustý dopadnouce pachatele oznámil to ve škole. Tu pak tento musel opisovati, nemám se plésti do politiky. 50krát musil. Taktéž můj otec, jenž jest lvem místních politických salonů, vždy říká, že politika jest svinstvo. Výjdouce si na procházku spozoroval otec plakáty na plotě u pivovaru, jež přízně voličské doporučovali stranu komunistickou. Zde otec pravil máti. Ellen, nejde nikdo. A počnouce se rozhlížeti máti odtušila. Nikoliv. I hned otec utrhl jej, avšak v tom strážník za rohem nahlas pravil. Co to? Jenž vyšel. Spatřivši však otce pravil. Ach, pardon, pane velkoobchodníku. To nepravil však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce. Mně sklouzla se noha i zachytil jsem se za plakát. Strážník opáčil. Neráčil jste si ublížiti? Otec však pravil nikoliv. Poté šli jsme dále. Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany sociálně demokratické, jakož i komunistické, jsou se však ve střehu před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čísti. Pročež strhával všechny na pořád? Avšak strážník přistihl jej, sfackujícího, jenž jest synem chudé vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to 2krát týdně. Též starší šatstvo, jakož i knihu k Vánocům. Ve škole rovněž mnoho se hovořilo o volbách. V
Vratislav Blažej pravil, můj otec jest fašistou. Jest to strana, která jest pro silnou ruku židů ve státě. Tu pravil Kvido Hirsch, jenž jest synem velkoobchodníka starým papírem, jenž pravil, toto není pravdou, nýbrž Hitler jest fašistou. Avšak Vratislav Blažej pravil, lžeš, neboť Hitler jest Němcem. Tu poté Kvido Hirsch pravil, netoliko jest Němcem, nýbrž navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franco. Poté pravil jsem, já přeji povstalcům. A Kvido Hirsch pravil, avšak já přeji vládním. Tu Dolfa Wolhein pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů. Avšak ty jsi žid. I pravil Kvido Hirsch bránice se, toť zajisté jest jedno. Avšak Dolfa pravil, avšak židé jsou metlou národa, neb pravil to můj otec. Tu Kvido Hirsch vytnout se mu políček, potom ocenil udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Wolheinům. Tu všichni jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany Národně demokratické. On pravil, nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti. Též pravil, komunismus jest zhoubou civilizace, neb komunisté majíce heslo kraďte nakradené, kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší. Tu otázal jsem se, oni každého věší? Otec pravil, každého, kdo nedá se k nim. Pravil jsem, tedy dej se k nim, by nepověsili nás. Avšak otec rozlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi červený. Poté přinesli nám kandidátní listiny a bylo jich veliké množství. I naší Aně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou a rovněž neumí čísti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo 16, neboť to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Ana jest též vlastencem, ač neumějíce čísti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil, zde položím ji navrch. Tento papír musíte vložiti do urny, jinak chybila byste velmi. Poté položil jí ho. Rovněž pravila máti otci, Rudolfe, ach, jsem tak rozčilena, já vždy jsem rozčilena, když mám voliti. Já spletu se určitě, již nyní srdce mi buší, já nepochybně zmýlím se. Tu pravila Blanka, jsouce mojí starší sestrou, máti opět jest hysterická. Avšak otec těšil ji, neb pravil, buď klidna, Ellen, budu s tebou. I tvůj hlas musí posílit věc národní, jež jest svatou. Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, bývalou Cuceovou, zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem se slyšíce hlasy. To hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudila se a jsouce v noční košili šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to slušné. Tehdy pravil otec. Nedám ti více, neb místo studia taháš se s institutkami majíce doma požehnanou ženu v stavu. Tu pravil Petr. Avšak jsem mladý. To každý jest pouze jednou. Otec pravil. Též jsem byl mladý. Avšak třeba, že neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se s institutkami. Petr pravil, do baru též chodil jsi. Otec pravil, chodil, avšak peníze stačily mi. Petr odvětil, nyní jest víno dražší, rovněž také vše. Tu otec pravil, pak skromněji musíš žíti. A panáš nezvýším, též dluhy neplatím. Petr pravil, pak vím, co udělám. Poté zachechtal se otec pravíce, ty nezastřelíš se, neb se máš rád. Rovněž zachechtal se Petr a pravil, kdo o zastřelení mluvil, avšak zítra budu voliti stranu komunistickou.
Tu počal otec mluviti nahlas a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosynem. Též pravil, čeho dožil jsem se. Poté zvýšil mu apanáš, pročež on slíbil, že voliti bude avšak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele. Otázal jsem se, co jest to institutka? To jest zlá žena, pravila Blanka. Pak též jsi institutka, avšak Petr netahá se s tebou, což pravíce, ona vytnout se mi políček, naříkal jsem. Též pohrozila mi, že má ti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní, avšak sprostě nemluvil jsem. Druhého dne nadešly volby. Tu otec s máti a s Petrem a s Anou odešli, konajíce svoji občanskou potřebu. Již od rána máti volala, užívajíce prášků, já určitě zmýlím se, moje nervy, pro mě politika není. Rudolfe, oslovujíce otce, já určitě zmýlím se. Tu otec opět těšil Jiřkouce, buď klidna, Ellen, neboť jsem s tebou. Tež Anna šla, držíce listinu strany národně demokratické v ruce levé, ostatní pak v ruce pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, mající mě hlídati. Nebyla však spokojena a pravila, ty kluku pitomá, kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati. Avšak Aleš přišel k nám a zamknout se mě v pokoji, v salóně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval jsem. Poté vrátili se a máti byla šťastná, neb dobře volila. Avšak otec tázal se Anny, zda rovněž správně volila. Anna pravila, ano milost pane, tu pravil otec přesvědčíce se. A které číslo? Anna pravila, nevím již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je. Tu otec otázal se, jak můžete to pak věděti? Avšak Anna pravila, ač navrch připravivše si číslo, mě zamíchali kandidátní listiny i nemohla jsem čísla toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročiž vhodila jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo. Poté otec uchopil se za hlavu za kvílíce. On pravil, vy jste trdlo, vykliďte se mi z očí. Tehdy Petr smál se a poté otec obořícně se oznámil mu, že opět snižuje mu apanáš. Poté odešel Petr a nakvasil. Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo rádia. Máti pravila, jsem tak vzrušena, mě srdce bije, jen aby komunisté nezvítězili. Avšak otec pravil, buď klidna, Ellen, český národ nikdy nebude komunistickým. Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů než ona strana vlastenecká. Tehdy otec vztyčil se a počal kvíleti. Pravil, to koncem jest národa, to koncem jest civilizace. Nyní komunisté banky počnou loupiti a ožebračí lepší lid vraždíce. Pravil jsem, tedy ať z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je. A tu on, velmi zrudnouce, viděl mi políček.

Pohádka mého bratra Petra. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B, obecné školy Chlapecké v K.

0: starší bratr Petr. Jest nyní vojínem a aspirínem. Druhdy býval studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, avšak octl se v jiném stavu s Jaroslavou Cuceovou a musil vstoupiti ve stav manželský a posléze zcela zanechati naději ve vyšší vzdělání. O svatbě pravila teta Aneška oslovujíce mě. Pepíčku, staneš se strýcem. Nevím, proč bych se měl státi strýcem, také to není možné, nepej jsem ještě zcela nezletilý. Poté musel Petr nastoupiti službu vojenskou, takzvanou prezentovou. Poté přijel na dovolenou, neb Jaroslava Cuceová, jež nyní jmenuje se Jaroslava Cuceová Krátká, onemocnila a odvezli ji do nemocnice. Poté teta Aneška pravila, Pepíčku, stal ses strýcem. I pozoroval jsem svůj vzhled v zrcadle, avšak nestal jsem se strýcem, majíce vzhled stále stejný. Za to Jaroslava Cuceová stala se matkou. Tu po dvou dnech dovezli ji domů a měla s sebou malé červené dítě, jež křičelo, neb spalo. Večer seděl Petr s manželkou ve svém pokoji i žádala ho, by dítěti vyprávěl pohádku. Též poslouchal jsem ležíce za španělskou stěnou. Tu Petr zasmál se a pravil, že vyprávěti bude pohádku vojenskou. Prý slyšel ji, když byl s dekou. Jaroslava Cuceová Krátká se otázela, kde byl s dekou. Petr pravil, že jest to vojenským tajemstvím. Poté začal vyprávěti a tak to vyprávěl. Bylo nebylo. Zemská osa se za těch 10 000 let, jež čas ten dělili od našeho letopočtu, nachýlila a večery tudíž byly dlouhé a nudné. Babička schromažďovala okolo sebe svá vňoučátka a vňoučátka prosívala. Babičko, babičko, vypravuj nám pohádku. Inu a keroupak, keroupak děti, tázávala se babička a vňoučátka volávala. Tu o té tajemné prdílce, babičko, tu o prdílce. Tak o prdílce, pokyvovala hlavou babička. Ale ona to vlastně byla tuze velikánská prdílka, takže to vlastně ani nebyla prdílka, ale... volala dítka radostně. Tajemná... vypravuj, vypravuj, babičko. A tu si babička přitáhla loktuši a dala se do vyprávění. Bylo, nebylo. Bylo to už hrozitánsky dávno, když ještě lidi byli nevychovaní a každých pár let pořádali takový velký rvačky, kterým říkali válka a při kterých se pro nic za nic zabíjali. Ale v těch rvačkách se nejvíc museli rvát jenom ty lidi, co neměli takový malý zelený papírky, kterým se říkalo peníze. Ty, co měli těch papírků hodně, těm se říkalo vlast a ty zvostávali většinou doma a furt chválili ty lidi bez těch papírků, co se rvali za to, že bojujou za vlast. Ale i když se zrovna nepořádali ty rvačky, museli ty lidi, co neměli papírky, stejně furt chodit v takových tlustých zelených šatech všech stejných a na noc je zavírali do takových smutných domů a přes den museli porád chodit v takových štrůdlech a jezdit v takových železných krabicích, odkaď nebylo vidět ven. A celý dní na ně takový blbý chlapi se zlatýma placičkama na ramenou hřvali a řvali a řvali, ale oni se nesměli vozvat, jenom museli furt klapat patama a říkat jedno jediný slovo. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. A když ty zlí uřvaný lidi povodešli, tak říkali zas jiný slova, ale který to byli, to jsem už zapomněla. A večír tyhle ubohí smutní lidi sedávali v cimrách, z kterých nesměli ven a vzpomínali na svý milý doma a byli moc smutní. A za tím městem, v kterým bydleli, tam byla taková velikánská hora úplně holá. A kolem té hory každý měsíc vždycky v oupelníku scházeli se všichni ty smutní lidi a čekali a čekali a čekali. A koukali, jak vyšel měsíc. A jak ten měsíc jako rybí oko vyšel, tak se na něj dívali celý napatý a měsíc šel pomalu po obloze a svítil a oni na něj koukali a celý se třásli, jak byli napatý. A když ten měsíc došel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo. A ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčila veliká, holá... A ten měsíc v oplňku spadl rovnou do té veliký, holí... A ty smutný lidi spustili náramný jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to po celém tom smutném městě rozlejhalo. Zas jeden měsíc a ta se zatáhla zase zpátky do té hory a ty smutní lidi odešli zas do toho smutného města a byli zas smutní, až za měsíc zasejc přišli k té hoře, když byl oplněk a zasejc se objevila ta veliká měsíc do ní spad a oni zasejc volali zas jeden měsíc a plakali radostí. A celkem děti se ta z té hory musela 24krát vynořit a 24 měsíců do ní muselo napadat, než ty smutní lidi mohli odejít z toho smutného města a bejt už potom veselí. Tu nemohli jsem to již vydržeti a počali jsem se smáti, pročež byl jsem objeven za španělskou stěnou a vykázán z pokoje. V saloně otec a máti, majíce společnost, hráli majong. Teta Aneška pravila, nuže, co děláš, strýče? Pravil jsem, nejsem žádným strýcem. A pravil jsem, že poslouchal jsem Petra vyprávěti dítěti pohádku. Pověz nám ji též, pravila máti. Tu poté vyprávěl jsem ji a tu celá společnost rudnouce nejvíce zrudl otec, jenž nevyčkal konce, nýbrž po samém počátku povstal a vykázal mě ze salonu. Pak dostavil se za mnou do mého pokoje a přikázal mi 50krát opisovati. Nemám užívati z prostých slov. Avšak sám užívá jich, neb onehdy, když nemohouce dopnouti límečku, ulevil si sám o ním slovem, neb před zrcadlem pravil. Do... Neužívej neslušných slov. J.R. Pick, třídní učitel.
1: Tak jsem přijel tudle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. No tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem... Samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá,
2: to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam to už uvidíte zdráky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor nebo kdo to byl v takovém tom bílém plášti. Já pám, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tamhle curacao, co vidím odsaď, z té flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zase dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem se myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pam, nekřičte člověče, když všecko spí, dítě noc. Co pak musí takhle
1: huláka tady. Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý, pane okoloidouci. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčovi. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pan prokresa, pana, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.
3: Přátelé, my Češi máme vedle Jana Žižky z Trocnova ještě jednoho světově proslulého vojevůdce. Je to Josef Václav Radecký. Naše národní obrození i náš pozdější boj o samostatný stát nesli se v odporu k rakouské monarchii a tak jsme tohoto upřímného Čecha, který sloužil upřímně rakouskému císaři, z národní historie vyloučili. Dnes bychom se však už mohli na tuto postavu podívat objektivnější optikou. Radecký se narodil v roce 1766 v Třebnici u Sedlčan. Hned jeho křest provazily potíže. Za kmotry se hlásilo 6 jeho strýců. Hradeckého dobrosrdečný otec je nedokázal odmítnout a tak se stalo, že dítě mělo v matrice 6 křestních jmen. Jan, Josef, Václav, Antonín, František a Karel. Tomu pak vadilo ve vojenské kariéře. Když působil jako velitel patroly ve vojsku slavného generála Laudona, došlo k příhodě, která se posléze stala legendou. Generál Laudon jel v noci skrz vesnici ve své bílé čepici a narazil na dvoučlenou hlídku. Stůj, kdo tam? Zvolal. Patrola, odpověděl Radecký. Jaká? Vojenská. Kdo ji vede? Na to Radecký hlásil. Rytmistr Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký. Hym, Laudon, kolik vás tam je? Rozčílil se Laudon. A když Radecký vysvětlil, že všechna jména patří jemu, nařídil mu generál, aby si vybral jen dvě a ostatní mu zakázal. Vyberu si Josefa a Václava. Ty já mám nejradši, ty já mám rád. A od té doby vystupoval jako hrabě Josef Václav Radecký z Radče. V Radeckého deníku je tento zápis. Generála Laudona jsem si oblíbil a on zase mě. Udělal mě svým pobočníkem. Tolik Radeckého deník. Ale také generál Suvorov, když se svými 35 tisíci kozáků přijel do Itálie, Rakousku na pomoc, vyžádal si tedy už podplukovníka Radeckého za pobočníka. Ten byl samozřejmě rád, že se může v blízkosti geniálního ruského vojevůdce letčemu přiučit. Zase z Radeckého deníku jsme se dozvěděli, že mu na otázku, co je ve vojenském umění nejdůležitější, odpověděl Alexandr Vasiljevič stručně. Přesila. V roce 1836 velel pak už Radecký samostatně rakouské armádě v Miláně a vedl si tak dobře, že ho císař Ferdinand povýšil na polního maršálka. Maršálek Radecký se však projevoval nejen jako neporazitelný vojevůdce, nýbrž i jako prozíravý správce dobytých území. Císaři například navrhl, aby se válkou zničeným zemím poskytla hospodářská pomoc. Politicky krátkozraký císař však nebral jeho rady vážně, a tak maršálkův plán zůstal víc než 100 let jen na papíře. Teprve po druhé světové válce vzkřísil jeho ideu americký ministr zahraničí maršál. Z maršálkova soukromého života stojí, myslím, za zmínku, že byl až do vysokého stáří činorodý a plodný. Se svou manželkou splodil celkem 8 dětí, a když ve svých 65 uviděl v Miláně krásnou italskou žehličku prádla Giuditu Maragalliovou, splanul a počal s ní další 4 děti. Slavný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče, mimo jiné strůjce Napoleonovy porážky v bitvě národů u Lipska, se proslavil i jako vynálezce. Za svého místodržitelství v Benátkách a v Lombardii se seznámil s italskou pochoutkou masem obalovaným parmezánem. Šetrný Radecký nahradil drahý sýr obyčejnou strouhankou a vynalezl tak pro polní kuchyně vídeňský řízek, na kterém si dodnes pochutnáváme i my.
4: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
5: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
4: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
5: Ano, ano.
4: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
5: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
4: A milujeme národ, že?
5: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
4: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
5: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
4: No například, které sporty, tak namátkou, že?
5: Například ta gymnastika.
4: Gymnastika, to je krásný sport.
5: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
4: Nebo rozkročení přes kladinu.
5: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
4: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
5: A dost se opomíjí?
4: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
5: Na kladinu?
4: Ne,
5: na hodiny, ne? Ne, nechodíte se
4: právě, no tak já jsem právě, nechodím, ale že chodí...
5: Já znám třeba jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
4: Chodí do kladiny jako na hodiny?
5: Do kladiny, jo.
4: Jako se chodí...
5: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
4: Jako je třeba do houslí se chodí,
5: ano,
4: že jo?
5: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou občas, víte?
4: Ona má prostě soukromou učitelku kladiny.
5: Kladiny.
4: Ano.
5: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
4: Nešla jí kladina, no.
5: Tak ta jí dává kondice v kladině.
4: No, kladina je těžká.
5: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
4: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
5: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
4: Ano.
5: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, to, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
4: Ano, bez madel, ano, jistě.
5: Tam mají několik koní s madlama.
4: Ano.
5: A kozy bez madel.
4: Kozy bez madel.
5: A ty se skáče zase.
4: No. Bez madel, ano.
5: Ano.
4: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
5: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
4: Kruhy, ano.
5: A kolovadla.
4: A proč se vám to tak líbilo?
5: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní.
4: Ano.
5: A houpal se,
4: ano.
5: Sem a tam.
4: To se vám líbilo?
5: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
4: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
5: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
4: Ano.
5: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
4: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
5: to bylo pochopitelné.
4: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
5: Žádný kruhy nemáme takový.
4: Jistě, takové
5: kruhy. Prosím.
4: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
5: Jako hrazda.
4: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
5: No to je pravda.
4: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
5: hrazdu prostě... nemají.
4: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
5: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
4: ano,
5: který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vás taky.
4: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
5: V žádné rodině, víte.
4: Já pro
5: ani
4: vás...
5: gorodky už nemají doma lidi?
4: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
5: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
4: Třeba celý chov?
5: Ano, všech třeba 40 gorotek.
4: No.
5: To nemají.
4: Ano.
5: No,
4: já jsem
5: tak taky už ani nikdo neví,
4: jednoho doktora
5: jak se to hraje.
4: A ty měli griotku doma.
5: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
4: Ano, ale gorodky to...
5: Gorodky jako... to prosím, no.
4: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl? Takový ten...
5: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
4: Takhle na obědvání to mají stůl.
5: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
4: Ano, takzvaný skákací stůl.
5: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
4: No, nebo
5: lidi,
4: že by obědvali na tom skákacím.
5: Na
4: že?
5: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, teď. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
4: Že by se prostě koupil skákací stůl.
5: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte.
4: Myslím si, že jako...
5: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
4: No. No, no tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že... Nebo...
5: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
4: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
5: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
4: To je obdobná
5: do toho topůrka.
4: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
5: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
4: No.
5: Aby měli doma takový ty hole.
4: Ano.
5: A strefovali se do těch dírek, víte.
4: Nebo jamky.
5: No, do jamek, no.
4: Ano. Protože jako...
5: Nemají udělané jamky, no.
4: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
5: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
4: Ano.
5: Udělejte si jamky.
4: V bytě si udělejte jamky.
5: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
4: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
5: Nebo hokej.
4: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
5: S hokejkou.
4: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba. Třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
5: No ten nikdo. Taky je.
4: Tak děkuji vám.
5: Prosím.
4: Naschledanou.
5: Děkuji.
4: A prosím. Prosím. Jo, děkuji. No.
6: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
7: To je fakt.
6: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
7: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
6: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
7: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
6: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
7: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
6: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal, vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
7: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
6: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
7: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
6: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
8: Je, vidím, že jste předvídavá, no jo, lahlínka, gruziňák.
9: Já, kdybyste se neurazil, tak vám tady snad trošičku.
8: Ale nepak, to urazíme jako nic.
9: Kdybyste tušil, co já jsem se na vás načekala. Víte, to je strašné, no. Celou noc, kap, kap, kap, kap, kap. To se nedá ani spát.
8: No jo.
9: Věříte? Víte, a když se žena nevyspí, tak...
8: No jo, no, tak je nevyspalá, no. No jo, no tak... Tak hlupta byla spaň, jo. A jsem ho tam zazděl, tady trlika.
9: Já nejsem zvyklá, víte? Hned mi to stoupá do hlavy a... A pak jsem taková moc přítulná.
8: No, tak jenom tam zazděte, paninko.
9: Myslíte? No nic, hlavně, že jste tady. Víte, ono pořád to kap, kap, kap. A poslední dvě noci už. Kap.
8: Dejte pokoj porád s tou vodou. Já z vás ženská vystřízlivím.
9: Nechtěli byste se snad podívat do koupelny?
8: A proč?
9: No jak to kape, to kap, kap, kap, kap, kap, kap.
8: No tak to chce novou gumičku, no.
9: No právě, vyměníte ji, že, pane inštalaté?
8: No jo, no, to bych jí musel mít. Je to snad dost, že sebou tahám koudel a hasák, že jo? A to...
9: No ne, já jsem koupila náhradní, vyměníte ji, že? Aby už to kap, kap, kap, kap.
8: Argon, madam, vy byste mě ukvaltovala. To bych musel zavřít vodu. A vůbec, nevíte, než, no, přišel jsem, počkejte, já to ještě udělám, si ještě na prcka to ještě bude. Já vám řeknu, aby jsme tohleto, přišel jsem, viděl jsem, helejte, já se tu někdy zastavím, a vyměním vám to, no.
9: Pane inštalatér, nebude to zadarmo.
10: Otevři, Věro, okamžitě otevři!
9: Ježišmarja, to je konec! Manžel, zabiják mu říkají v boxing klubu, žárlivec, steklon, Ježišmarja, schovejte no se někam honem, třeba no jo, postel,
8: no,
9: nebo...
8: No ale kam, Ježišmarja, ale tady není, ale kam to? No, co?
10: Kde je?
9: Kdo?
10: Ten chlap. Na úvod trošku drinku, že? No, trošku, hodně. Tak polezte ven, polezte.
8: No to je, pořádejte, když dovolíte, tak to je všecko omyl.
10: Aha, tak ono se tomu teďko říká omyl. Za mých mladých let se tomu říkalo jinak. A tohle je taky omyl. A ona je taky omyl. Člověče, já vás zabiju. Tebe zabiju později.
8: No a počkejte.
10: Tak koukám, jestli z vás mám udělat Belmonda nebo rovnou Karla Efu.
8: Počkejte, čeče, já jsem již tohle.
10: Už jsem vám říkal, že je mi jedno, jak se tomu říká. Dneska pro mě jste prostě proutník, no.
9: Ale tati, to je opravdu inštalatér tentokrát.
10: Inštalatér? To vám mám věřit, jo, tohle?
8: No je, no samozřejmě, no tak podívejte, tadyhle, no hlejte se, pane, tadyhle, teče vám kohoutek, jo, vidíte to? Kap, kap, tady raz, dva, no tak, tadyhle vemu gumičku a je to. No hlejte, no tak, 2, 3, no prosím, inštalatér, no tak, no tak, sem nebo nejsem, no.
10: Máte štěstí, a ven!
8: Děkuju vám. Děkuju, poroučím se. Na shledanou.
10: Tak to vidíš. Co jsem ti říkal, vodil by nás za nos ještě týden a takhle. Zítra zavolej elektrikáře a voňáskováč mi brnkne dřív a ne až tady vytáhne půl flašky.
9: Ano, tatínku.
8: Další, prosím. Každou soudru. Jméno.
11: Hlušně si hák.
8: Ježiši, co to bylo?
11: Hlušně si hák.
8: Haskujte to.
11: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako Undatra.
8: Undatra?
11: No to je jako Ondatra, jenomže má na začátku.
8: No to jste vy.
11: Ježiš, moje pokladu. Ale,
8: tak se postajte.
11: Děkuju, Sive, Safra.
8: No tak, co jste mi přinesl?
11: Já už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
8: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
11: Jo, tak vy jste lékař?
8: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
11: No jo, oni vás přeškolili na byťáku, no,
8: to
11: víte.
8: Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
11: A nedali vám umístěnku, že jo?
8: No, umístěnku.
11: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
8: No.
11: A šoupli mi ho na zahradníka.
8: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
11: No voda, každá věc je svoje.
8: Jo.
11: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
8: Tak, jaké záležitosti?
11: Výměnička, soudru.
8: No tak, výměnička, bytečko.
11: Ano, v prvním poschodíčku.
8: Bydlíte.
11: No, zaplať vám, jde to.
8: No, já myslím, kde?
11: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
8: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, je přece jasný.
11: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudru, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
8: No, tak adresu.
11: Adresu těch koumáků. Koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
8: No, tak adresu.
11: Adresu těch koumáků.

0: Jolio Takiri 7, no.
1: Jolio Takiri 7, no.
0: No, tak jaké máte rozměry?
1: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
0: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě.
1: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
0: Ten byt.
1: Ne, tu cejfu.
0: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já si ptám, jak velký máte byt.
1: Jo tak.
0: No.
1: No, jde to, jde to.
0: Konkrétně.
1: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: No tak, tak jedna plus jedna?
1: Dvě.
0: Dvě plus jedna?
1: Tři.
0: Tři plus jedna?
1: Čtyři.
0: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
1: No, já pak bych to nevěděl.
0: No tak proč to neřeknete?
1: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
0: Dost!
1: Dost všelijaký libůstky.
0: Dost!
1: Dost referentů.
0: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
1: No, já myslím, že 300, že by to vyřídili.
0: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
1: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
0: No tak dál, příslušenství. Spíš?
1: A jde pak, člověče, špatně, špatně. Já musím brát nepromamát.
0: Nepromamát?
1: No jo, no. Abych spal.
0: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
1: Jo, tak to spíš klozet, než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
0: A ta... No to já mám taky.
1: Jo.
0: To je nevýhoda, že?
1: Proč?
0: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
1: A vy to používáte v obojí najednou?
0: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
1: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
0: Tak s kým jste se dohodl?
1: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
0: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
1: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
0: Zrno zječný?
1: Jo.
0: A proč on chce prý zječný?
1: On prý byl zvyklý na žitnou.
0: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
1: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
0: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
1: Jakou drůbežárnu?
0: Říkáte kurník.
1: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta kurník. Vidím, hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, hosti vaří.
0: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
1: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
0: Tak ono je to čtyřsměna.
1: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
0: Počkejte, já už ztrácím přehled.
1: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
0: Zeměpis já ovládám.
1: Jo.
0: Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
1: No to pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
0: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
1: Jo, z Pouštěcké?
0: No.
1: Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
0: Aha, a ta dcera.
1: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. To víte, to je marný. To si nepište tohle.
0: No, ta s kým si chce měnit byt?
1: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
0: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
0: Aha, dobře. Laskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako v opice a jako amidor, Go!

0: Jako bagr.
1: Co jako?
0: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: No kde, ale vy hláskujete toho švagra.
0: No ty to je jeho švagr, na mou
1: dvě. No ale mě zajímá jméno.
0: Toho Šněkvencla?
1: No.
0: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
0: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
0: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy. No,
0: to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
0: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra?
0: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy?
0: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplný drak na hostnu.
0: Depak, to je nějaký nádiházy Imre.
1: Imre?
0: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
0: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
0: Vy se nesmíjete.
1: Ale směju.
0: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
0: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
0: počkejte,
1: ukázal.
0: Počkejte, ale není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
0: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte ale, soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
0: My toho Nádi Házy Imre, my ho šoupneme do tý ječný a máme to oba z krku, ne?
1: Počkejte.
0: No. Já říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
0: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
0: No co máte Nádi Házy Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
0: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven!
0: To copak ven jsme ji dostali. Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
2: Jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřek mace do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedl-li u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdál se být nějak na měko. omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdraví členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil. Vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. Sedm jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žijí v sanatoriu prostřed lesů a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí. Baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců z několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

jinak mě to blbne. Chanibná vozvěna. To není voz, to je krásná vozvěna.

0: No a krásné hladilo ženská. Yeah. Yeah. Dívejte se, co oni z té fujery tam udělali, tož co oni udělali, tož oni museli to nějak tady uřezat, ty to načernili, dali tam nějaké ty mosazné klapky, udělali z té fujery, udělali klarinet.
1: To je klarinet?
0: To je fujera, to je klarinet. Vy nevíte, na co hrajete?
1: Já hraju na všechno, co mi kdo dá, co mi kdo půjčí, co po mně někdo hodí. No, na všechno. A vy?
0: No jo, jo. Mně prostě, mě nikdo nic nedá, že jo, mě nikdo nic nepůjčí. Oni mě dávali, oni mě půjčovali, pak se poučili, už mě nepůjčujou, nedávají. Já jsem musel vlastníma prackama, prostě jsem musel najít kus lesa, pak jsem ho musel koupit, musel jsem ho dát, vlastníma prackama jsem ho dal obehnat, pak jsem postavil takovou dílničku uprostřed toho lesa, takovou třípatrovou dílničku. Jsem si vyhlédl prostě strom těmahle preckama. Jsem musel tu prostě ten nástroj nechat z toho stromu vydobít. To stálo 6 000.
1: Vy jste šikovnej, to vy dovedete všechno. Dovolte, abych se představila. Žofie Melicharová.
0: Neznám. Moc se těší. Těší mě. Já jsem teda ještě ruku podobné ženě nelíbá. Teda ruku, podobnou ruku ženy. Tady mám, prosím vás, já jsem Polívka, já tady mám navštívenku. Paní Melicharová, tady máte navštívenku.
1: Pěkná. Moc pěkná.
0: No to já vám ji dávám.
1: Vy mi ji dáte? Vy jste šikovnej. A co s ní budu dělat?
0: Tak snad přečíst, nebo...
1: To já budu mít přečtenou Eizweidrei. A pak jí dám k narozeninám panu Jonášovi. On má rád tyhle ty ptákoviny.
0: Jonáš, vy jste ta Melichorová od toho Jonáše? No to mě těší. To mě moc těší. Já Jonáše znám, já ho znám, Jonáš, no. Jonáš, suchý humor. No tak já mu dám, prosím vás, vy ho vydáváte, že jo? Dejte mu, prosím vás, tuhle navštívenku, tohle je do práce. Ano? Tuhle si nechte, to je vaše domů, to je domů, toto je do práce.
1: Ten bude mít radost. On říkal, že jste moc šikovnej, abych si dala bacha.
0: To si dejte, tady máte klobouk, máte na to 5 minut, aha. Bacha na klarinet. Ne, to jsou moje peníze, kuš, to jsou moje peníze, ano.
1: Pevná měna.
0: Že jste si to všimla takhle hned. Jo, opravdu, to je nějaký...
1: Pevná měna.
0: Opravdu, to by se mělo zachovat, víte.
1: Na vás bacha si mám dát.
0: To jsou fóry, obraťme list, slovní hříčka, bach, list. Pojďte, sedněte si mezi lidi. Vezmete ji mezi sebe, lidi. Já si na vás musím dávat majzla. Vy si sedněte a buďte divačkou, dívejte se. Co to?
1: Já mě to posílá.
0: Ona si sedne, já budu... Vážení přátelé, milé divačky, potřeboval bych jednu z vás jako svou pomocnici zde na nějakou jevištní práci. Vidíte, peněz mám tady dost. Potřebuji štíhlou, mladou, vysokou nymfu. Potřebuji štíhlou, vysokou, krásnou, mladou dívku. Mě připomíná, tatínek mi říkal takový for, že v Německu se nemůže hrát pantomima, poněvadž tam člověk nemůže zvednout ruku výš než takhle. Děkuji. Předválečný humor. Takže. Pánové, doneste, prosím vás, doneste tu desku. Je to velmi jednoduché sečo, pojďte třeba vy. Vysoká, štíhlá. Pánové, tu desku, tam dejte desku, pojďte, no. Jste hodná. Vy jste vypadala větší, když jste seděla. Hey, pojďte, pojďte, to je velice jednoduché. Pojďte, podívejte se, vy se jenom tady postavte tyhle desce. Postavte se tady tyhle desce, já vás budu obhazovat. Nebojte se. Slečno, tady se postavte k té desce. Ne, zády. Vy se chvějete úplně, to je jednoduchý. Já umím házet. Já vás budu obhazovat. Podívejte se, já umím házet. Vy, kam utíkáte? Vy tam prostě byste stála, já bych takhle prostě hodil, rozumíte? To je úplně jednoduchý. Melicharová, pojďte jí příkladem. Pojďte jí příkladem.
1: Teď jsem vám dobrá, že jo?
0: Dobrá jsi a dobrá budeš. Tuto si odlož. Odlož si ty věci. Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce. Ano, vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. My spolu budeme, Melicharová, pracovat. Budeme si tykat. Navržni tykání, jsi ženská.
1: Žofie.
0: Bolek. Tak pojď, Žovko, pojď.
1: Volku.
0: Co?
1: Volku, chybí ti zub.
0: No nezabili byste jí. Ruce, jak jsem ti říkal.
1: Nechcete si kousnout?
0: Ale ne, já teď musím pracovat. Já potom, ono mě to možná zbude celý. Ne, nechoď po tom chlebu! Ty nemůžeš se takhle mě cukat, ona se mě cuká! Jako ta! Teď mě nenapadá to vulgární přirovnání. Jsem nervózní. Ona prostě jde o život. A ona po chlebu. Jde o život, ona jde po chlebu.
1: Ale já myslela, že spolu budeme hrát víckrát.
0: Potom jsem teda opravdu nepřemýšlel. Ty se chvěješ. Prosím tě, ty jsi jenom příkladem tady, když se ti nic nestane, ona potom bude slečna. Ty tady zahříváš prakticky desku, tu svačinu mě dej. Zahřívej a tykej hezky. Zkus napodobit tu svačinu, jak nehybně, ona tam na tebe čeká. Zkus napodobit svačinku, no, zkus. Ruce dej, kam máš dát? Počkej, ty hraješ sakra na ten klarinet taky, máš pravdu. Jo, potřebuješ ty ruce. Vy si je tady za hlavu. No, tam budou v bezpečí. Žovko! Co se vozíš? Zahřívej a nevoz se! Podívej se, já ti udělám ještě jeden ústupek. A je to poslední ústupek. Já ti dám tady tenhle nos. Ono ti to dá jenom, všecko bude takové připadat komické, víš, že? Že jo? Vidíš to? A už je veselé, co? No? Víš co, já ti udělám ještě jeden ústupek. Pánové, dejte mě křídu, pánové. Jo, tak podívej se. Tady se pěkně, tak já tě obkreslím, rozumíš? Já tě obkreslím. Dítě, palec ti udělám. Jo, já tě prostě takhle obtáhnu tady. A ukážu ti, jak já. Mě to stěžuje, Žovka, teda. Já ti ukážu, jak já umím házet. Co?
1: Vylechtáte.
0: Nezabili byste ji. tykej, Žovka, tykej.
1: Ty lochtáš.
0: No vidíš, to je to za náma. Tak, teď se dívej, Žovka, co já umím s těma nožema, abys neměla strach. No teď tam nemusíš být, já ti chci ukázat, jak umím házet, víš? Tak teď se dívej, třeba.
1: Jo, to je úžasná malba. Ty malujete jako nějaký malíř.
0: Já jsem tě maloval svlečenou, víš?
1: Do hlavy ne!
0: Ale ne, to je tady do pusy, to bys sakla zubama. Rozumíš? Ty se nemůže nic stát, ty děláš jenom hotovo.
1: Au, do hlavy!
0: Dívej se na to, ani nůž neudržíš.
1: Suroče! Suroče!
0: Co jsi teď říkala?
1: Surovče jeden, nešikovná.
0: Tuhle urážku, Žovka, tuhle urážku zajíš.
1: Au!
0: A máš to!
1: Jo.
0: Máš to v podbřišku. Máš to schtěla. Prosím tě, ty se vůbec nemusíš mě bát. Ty přece kůň na děcko nešlápne. Tak si tam stoupni a jdeme na ostro, pojď. Vy se sešlo, dívejte.
1: Říkala bych si dala bacha.
0: Počkej.
1: Že jsem ho neposlechla. To je můj konec. Pane, au, on mě snad zabije, ten hajzl.
0: No a máš to za sebou. No.
1: To je
0: konec. No jo.
2: Víte, čeho jsem si všiml, kolegyně, že se dneska lidi na Silvestra neumějí bavit sami.
3: No to je civilizační vývoj. Jak byste taky chtěla, aby se bavili?
2: No lidi, tolik společenských her krásných. No,
3: myslíte šachy, jo?
2: No třeba šachy, no tak to je pro dva spíš odpoledne, že jo? V noci je lepší dáma, ale helejte se, loto se dá hrát, nebo se dá hrát na fanty. No. Já když jsem byl mladý, my jsme měli na Silvestra takovou partu, čtyři jsme byli a my jsme si dokonce vymysleli hru krásnou, no. Vždycky jeden odešel a ostatní hádali, který.
3: Já když jsem byla úplně malá, tak já jsem si nejradši hrávala na krám.
2: Vážně?
3: No.
2: A víte, že já taky?
3: Nepovídejte.
2: No jistě, já jsem si pořád hrál na krám. Jo. Já jsem rodičům prodal celý zařízení. Pojďte, zahrajem si na krám.
3: Ale dejte pokoj, no. V našem věku.
2: A co vám to udělá? No tak zahrajem si na krám jako děti. No, podívejte se, tady bude taková jako jednota, nebo pramen, jo, pultík hezky, co?
3: Slyšte, nemáte vy za lůbem nějakou satiru?
2: Ale co vás napadá, říkám, jako děti si zahrajem, jo? Já budu prodávat třeba, vy budete nakupovat, jo?
3: Dobře, tak.
2: Tak jděte, ať mám nějakou tržbu.
3: No.
2: A prosím vás, pozor. Na dveřích je zvoneček, jo? Na to si potrpím.
3: Cink, cink. Dobrý den.
2: Dobrý den. Čím mohu posloužit, prosím?
3: Prosila bych láhev rýže.
2: Láhev, ale no tak, ale zlobte se, to je pitomost, láhev rýže. Říkám, zahrajem si jako děti.
3: Jako děti, no.
2: Ale normální, ne, debilní děti, prosím. Láhev rýže, kde jste to sebrala, takovou pitomost. Láhev rýže, no je to možný. S váma si hrát na krám, teda.
3: Můžu já za to, že jste špatně zásobený.
2: Helejte se. Já budu nakupovat a vy budete prodávat, jo? A já vám ukážu, jak se má správně, seriózně nakupovat.
3: Zvoneček.
2: Nezvoň.
3: Cing, cing.
2: A hele. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosil rýži.
3: Ano, zajisté. Vy máte lahvičku?
2: Zatrž se!
3: Víte, že se říká ženu ani květinou?
2: váma si ne, hrát na krám.
3: Já mám nápad, pojďte si zahrát na kovomat, to je jednoduché.
2: S váma už nehraju.
3: No pojďte na kovomat.
2: Tak já to zkusím, ale naposled.
3: Já budu prodávat a budete kupovat, jo?
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prosil bych Dozický zámek.
3: Nemáme.
2: Tak mi dejte obyčejný patentní zámek.
3: Bohužel nemáme.
2: No tak si vemu Vysací zámek.
3: Taky nemáme.
2: Hergot, paní, proč ten krám nezavřete?
3: Protože nemáme zámek.
2: Ne, on si ráda něco
3: jiného. Ne, nezlobte se, to taky nebyl ten nejlepší nápad. Víte co, pojďte si zahrát tu hru, jak jste vymysleli za mladá.
2: Jo, myslíte tam...
3: No, že by jeden z nás dvou odešel a druhý hádal kerek.
2: Jo, to je dobrý nápad a já bych to vylepšil. Odejdeme oba a diváci můžou hádat, kdo přijde. Pojďte.
4: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou nesnad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si je teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci. To pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak. Tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký... A jakmile udělám takhle, tak nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor... No to bylo úplně špatně třeba, jo. Dobře, tak tohle to už máme. To nebudeme natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo? No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Tohle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu... Verzi toho zamručení, takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a... až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říct si, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako, no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď... Teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli, co to bylo, takový šum jako nejasný, jako co to bylo, to bylo, nebylo to, tohle, jako mezi sebou, nakonec zase, jo. Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že představte si, že jste takové inteligentní publikum. Já vím, dá to práci asi, ale prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu, to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři. Bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď. Určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme. Takže prosím, poslední zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď dáme do toho všechno, je to poslední věc. Pozor. A jednotlivé hlasy, já pak říkám. Bravo! Báječně. Děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naší desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme. A vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou. A pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.
5: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
6: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt jsem je nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňonce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklý? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdele, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říkáš, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama z tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima. Tam je napsáno nenašli.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl.
0: No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Upěte, volejte mi au, au. No, zkuste si to, Středa. No? No? No? No, špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Taký hu, hu, hau, hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... Prakticky jako nejlepší.
3: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, Středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, Středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat, vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, Středa.
2: Jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co Středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No ale já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, Středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fride.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, Středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: No, tak vidíte, je že to uznáváte.
2: Je to
3: jak byste letěl, víte.
2: Je to
3: ale
2: tak.
3: Byste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián.
2: Dobrá.
3: Tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
4: Můžete špačky. Jste si sem nevzal peřinu ještě.
3: Pojďte, já vás probudím.
5: Co je, bude se hlasovat nebo co?
3: Instruktor Sekera.
5: Já jsem Václav Letel vedoucí.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
5: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
5: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
5: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
5: Jo,
3: víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole, pomůžky si musím
5: zaslat.
3: Pojďte se předat, já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit, budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
5: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
5: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
5: Já jsem Vašek Datel vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvíře, raněný Petr Seda Zvíře, raněný Petr Seda Zvíře.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
5: Já jsem vedoucí.
3: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
5: Jo.
3: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
5: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
3: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
3: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
5: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že jsem vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
6: To se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
7: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
6: Tak pojde, zase špatně. Vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No co vám udělal?
8: Kostrč vedoucí, kostrč.
5: Já jsem Vašek datel vedoucí.
6: Jste se seznámili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
9: Ano.
6: Zbíráme houby, ano?
9: Ano.
6: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
8: Vy ty houby rovnou jíte.
6: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět.
10: Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě. Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
5: I s těma houbama?
10: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci.
6: Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
5: A co je tohle?
10: To je prašivka.
5: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
10: Jo, tak si zejte ráno přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
8: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
6: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
8: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
11: To není

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad ví, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Takhle jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho.
3: Dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem...

0: sebou.
1: Běžím do lesa se bohmata.
0: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No dál.
1: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, střechy kopnul do prašivky, byla to mu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejjedovatější houba.
0: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit středa. Mám vás plný zuby.
1: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
0: Teď vy.
2: No, řeknu vám.
0: To jste mu to moc neřekl, znova.
2: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
0: Víte se, vedoucí, jaký nashledanou?
3: Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
2: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí.
2: Jaký post, tohle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
0: A to je pravda, zapomněl jsem, a to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
0: A šišo, a pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
2: On se bouškube.
0: Nežalujte.
2: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
0: Vy se mu neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
1: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
0: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
2: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
0: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
2: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
3: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdyby se takhle topil? No. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
2: Ale. Pojďte mi kachničku nebo korky!
3: Tak.
2: Je to v létě?
0: No jistě, topíme se v létě.
2: Hilfe! Hilfe!
0: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
1: No teď je na stavidle.
0: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
1: Já jemu.
0: No vy jemu, ne?
1: Odkud kam?
0: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předa veze kyslík.
1: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
0: Pro?
1: Ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
0: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
2: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
0: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
1: On mu nedá kyslík.
0: On nedá kyslík.
1: A mě to bude šimrat.
0: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
1: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
2: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.

0: Vraťte mi pravítko!
1: To není vaše, to je roztrženýho profesora!
0: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese!
2: Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar!
3: James!
4: Prosím, pane.
3: Aký je dnes deň?
4: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
3: James!
4: Ano, pane.
3: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra, ale čo je dnes?
4: Aha, už rozumiem, pane.
3: Tak, aký je dnes deň?
4: Štvrtok, pane.
3: A zajtra bude piatok?
4: Som si takmer istý, pane.
3: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
4: Piatok mám narodeniny, pane.
3: A si si istý, že je to tohto roku, James?
4: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby, a zakázali ste mi oslavovať.
3: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
4: Áno, pane. Zomrela mi sestra.
3: A ty si po nej všetko dedil. Však, James?
4: Áno, pane. 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
3: James! Ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
4: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
3: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
4: Ja neviem, pane.
3: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
4: Mal. Svoju ženu, pane.
3: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
4: Už nežije, pane.
3: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
4: Žiaľ, áno, pane.
3: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
4: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
3: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
4: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
3: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
4: Fungovalo to okamžite, pane.
3: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
4: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
3: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
4: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
3: No, pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
4: Áno, pane.
3: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
4: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
3: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
4: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
3: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
4: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
3: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
4: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
3: Musíš se snažit víc, James.
4: Ano, pane, pokusím se.
3: James?
4: Prosím, pane.
3: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narozeniny.
4: No, jak dovolíte, pane. A
3: aký darček by ti urobil radost, James?
4: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
3: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
4: Ďakujem, pane.
3: Ani si ho nerozbalíš?
4: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
3: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.
5: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
6: Bohužiaľ, je to tak.
5: A čo, na to vaša žena?
6: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
5: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
6: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
5: Áno. No. A čo vám predpísal?
6: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus,
5: áno.
6: Rúm, šampanské, všetko.
5: No.
6: Neberie mi. Neberie mi.
5: A borovičku ste skúsili?
6: Tu tam nemal.
5: Nie?
6: Nie.
5: No ja mám pre istotu. Áno. Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
6: No.
5: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
6: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
5: No?
6: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
5: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nímandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
6: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
5: Neberie. To je ťažké, keď
6: a vám podniku, neberie. A podniku to isté.
5: Hej?
6: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
5: No, počkajte, Joško.
6: Drží to do seba.
5: No, počkajte,
6: Joško.
5: No,
6: prečo? Joško. No.
5: Prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
6: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
5: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
6: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
5: ano.
6: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
5: Ano.
6: Ale doma, ja mám doma peklo.
5: Prečo?
6: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
5: No, ako sa patrí.
6: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
5: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrňať tam v tých papierové, máte či
6: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
5: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peňazí, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
6: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
5: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
6: Tam sa ja hanbím. Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
5: To je pravda, áno.
6: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
5: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
6: Nie.
5: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
6: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
5: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
6: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
5: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
6: Aj spievať treba.
5: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
6: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
5: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
6: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
5: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
6: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
5: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgen, kikimor.
6: Kikimor je pekný. Kikimor,
5: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
6: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Áno. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pľundriak?
5: Po anglicky?
6: No, te pľundriak. Alebo pľundration. Alebo plundi mundi brown. Ako?
5: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
6: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
5: Už tú našu. 3, 4.
7: U nás bobci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vŕta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop, lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
8: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
9: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
8: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
9: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
8: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
9: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
8: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Ne? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
9: Zajisté, zajisté, pane...
8: Ale Moravec,
9: zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
8: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
9: To vynechme.
8: Prosím.
9: Adrém.
8: Prosím?
9: Adrém. K věci.
8: Ach, tak.
9: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
8: Ano, tedy abych začal ab ovo.
9: Prosím?
8: Tedy od začátku jaksi.
9: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
8: Ano.
9: Nejlépe je začít od začátku.
8: Ano.
9: No pokračujte, prosím.
8: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
9: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
8: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
9: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
8: Je, to jsem...
9: A zdárně, zdárně.
8: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
9: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
8: Prosím.
9: Mohl byste mi, prosím, říci konkrétně, o co vlastně jde?
8: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
9: No.
8: Já miluji.
9: Prosím?
8: Pane doktore, já miluji.
9: No to je krásné. Gratuluji. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
8: Ano.
9: No dobře, ale jak si dál?
8: Pane doktore, já miluji vášnivě.
9: Ano?
8: Vášnivě a z celého srdce ženu.
9: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
8: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
9: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
8: Ano.
9: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
8: Ano.
9: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
8: Boh uchovej, pane doktore. To nikdy, to nikdy, moje láska je totiž příliš, příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
9: Vy si ji nechcete vzít?
8: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
9: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
8: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
9: Co já?
8: Vetrené.
9: Vetrené?
8: Ano.
9: Co to je?
8: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
9: Je italsky?
8: Ne, francouzsky.
9: Tak je to vetrán.
8: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
9: Patrně něco tuší.
8: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
9: No prostě primitiv.
8: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
9: Ale to známe, to všechno známe. To je bohapustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
8: Ano, často plně oprávněné. No, ano.
9: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
8: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
9: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
8: To ano.
9: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, ano, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
8: No to je velice trapné.
9: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane,
8: Moravé.
9: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
8: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná, ano, dáma, ano, má totiž doma peklo, ano, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano, že ano?
9: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
8: No, jestli by prostě nebylo možné, ano, aby vy jste, ano, tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
9: Vám.
8: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce, a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
9: To bude velmi těžké.
8: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
9: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
8: Ne, bedna to není.
9: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
8: Ano.
9: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
8: To tedy máme.
9: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
8: Ano.
9: A kdo je ta žena.
8: Ano.
9: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
8: Vaše paní.
10: Zdeníčko zelenou.
11: Dobrý deň, prepáčte, je tu voľno?
10: Je.
11: Voľné miesto?
10: Prosím.
11: Môžem prisadnúť?
10: No.
11: Ďakujem.
10: Ďakujem.
11: No čo, aké? Dobre?
10: co dobrý, jak to, jak je, tak je, ne?
11: Mohlo by být lepší, ne?
10: Mohlo.
11: Čo počasí?
10: Taky by mohlo.
11: Nepijem. Nepijem.
10: Co tu děláš, Vejre? Když nepiješ ty.
11: Ani v tom počasí je nejistota, čo?
10: Jo.
11: Chvilku prší, chvilku je pěkně. Tak, tak či tak. Čo?
10: Čo? Nič.
11: Kde robíš?
10: No tady, naproti, v družstvu.
11: Na jako to vyzerá?
10: No, vyzerá to tak, že robím, no. A za co? Prd.
11: Nemáš tolko penězí, kolik bys si želal?
10: No, to teda nemám.
11: Jo. Nie to nič, čo?
10: Co?
11: Nič to nie, čo?
10: Co?
11: Nie to nič. Bohovské to nie.
10: No, to nic. Zeničko! Tu zelenou!
11: A čo ti poviem? Jsi dobrý chlapík. Poznám to. A je na prvý, a je na druhý pohled.
10: No.
11: Volá, čo ti poviem, chceš?
10: Chci.
11: Poznám taký štát, kde sa mají všichni dobré. Koľko tu stojí pivo?
10: 6,50.
11: No vidíš. Je veľmi drahé, čo?
10: No daj, je to desítka, ale...
11: Poznám taký štát, kde je to oveľa lacenejšie.
10: Amerika.
11: Čo?
10: Amerika.
11: A nie, kdeže. Ale bude tu Amerika. Čo najskôr? Rok, dva? Možno aj mesiac? Bude to taká Amerika, kde? Že sa budeš mať veľmi dobre. Všetci sa budeme mať dobre. Vieš?
10: Kde?
11: Máš rodinu?
10: Co mám?
11: No vidíš.
10: Kde?
11: Chceš, aby deti sa mali dobre?
10: No.
11: Poznám taký svrchovaný štát.
10: Kde?
11: Kde? No hádaj.
10: Amerika.
11: Nie, predvodu sa vrať.
10: Francie.
11: Ale kdeže. Trocha ďalej, uvažuj. Na východ. Čo?
10: Itálie.
11: Ale kdeže. Trocha vyššie.
10: Co?
11: Vyššie a trocha...
10: Bermudy.
11: Ale kdeže, už si co? Daleko. Už si daleko.
10: Už jsem daleko, tak se vrátím zpátky. Já už žádný zem neznám.
11: No vidíš, a já takovou zem poznám. Poznám takovou dobrou zem.
10: Je.
11: Je všichni si tam budou to rovnako.
10: A kolik pivo stojí? Kolik tam stojí pivo?
11: Tam bude stát oveľa menej. Tak hovorím si, hádaj tak 3 koruny.
10: Nekecaj.
11: Nekecaj.
10: Ty svíňa. 3 koruny desítka.
11: Máš rád box? Boxuješ rád?
10: Ale to je jedno.
11: Čo?
10: Ale to je jedno.
11: Boxa tam. Boxovať sa bude taký dobrý. Pravým hákom tak to udrieš. No. Možneš aj levým hákom. Čo?
10: No a co jako s kým?
11: Chcel bys tam bývať?
10: No je.
11: V takej zemi by sa ti páčilo?
10: Isté.
11: Po svrchovaným štátom.
10: Ježišmaria.
11: Usporiadaním.
10: Za 3 koruny.
11: Za 3 koruny desítka?
10: Ježišmaria.
11: Desítka bude.
10: Jo.
11: Piješ zelenú?
10: Co?
11: Piješ zelenú.
10: Zelenou, Zdení!
11: To tam bude za korunu.
10: Nekecej.
11: Hej.
10: Čiže.
11: Tak kde? To nebude koruna, bude tu gajdoš taký.
10: Co?
11: Gajdoš.
10: To neznám.
11: Tu neznám v tú menu?
10: Ne.
11: Nič. Si dobrý chlapík.
10: A vím.
11: Verím ti.
10: Říká se teda taky.
11: No vidíš. Čo mi to podpíš?
10: Co to je?
11: A nič. Nečítaj.
10: Ja. Co tam, co jako tu?
11: Podpíš, to je taková prihláška, vieš?
10: A kam?
11: Sem tu, tak to podpíš.
10: Ty do Ameriky, jo?
11: Tak, počkej, niečo také.
10: Ja blbý, vidíš, ja to...
11: Podpíš.
10: I křesní?
11: Hej, stačí len. Tak, dobrý, stačí. Ďakujem, no vidíš. Si dobrý. A už je nás 10. A veľa nás bude. Ešte nás bude lebo. Uslyšíš, poď.
10: Ideme.
11: Ideme.
10: Ideme za 3,20, říkáš, jo?
11: Zober si pas.
10: Desítka. Vemu pas, vemu starou a jdeme.
11: Kufor nemusíš, tam je všetko.
10: Bez vaně.
11: Pojď.
10: Zdení, já to pak zaplatím ještě, ne? Já si jdu pro pas.
12: Chcete to od Adama?
13: Ne, já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérem. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
12: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě, jsem šel do televize jako takový ten přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako který nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
14: No, ale jste režíroval i divadlo přece potom.
12: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu pan ředitel Vostřižek, mám tady 5 kluků, který momentálně neskoušejí, tak najdi nějakou hru pro 5 kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili, hráli jsme to potom 9 let.
15: No jo, ale ty sám si taky herec.
12: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasovou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten Činoherní klub začínal hrát, tak to přetáhli do Činoráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak a měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam, protože to byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činoheráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
15: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
12: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný a já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo. Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět a muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když tohle Abraham to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já a to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný a pak jsem ještě řekl něco, řekl a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
16: Vážení a milí přátelé, milí posluchači, to, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, tedy, počkejte, na co si vzpomenete, jo, že mám sklerózu, tak to šiřte dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

Dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete Pořad nikdo není dokonalý, tak je tam, sledujete to? Líbí se vám to? Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě, jo, že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou, tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček, přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do čeho, no, okno, tam dělali ty, taky, těsnění. A do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák, a pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký? No ten, že je tam takovej ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tu znáte ji všichni. Víte, kterou? Ne. A kde jsi byl, Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze, tady jak je. Který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky, a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem přišel na to, že mám sklerózu, asi před 3 lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů. Vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježíš, Maria, jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup, čejka, Ježíš, Maria. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, se jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem tý době dělal nějakou televizi. Ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej.
Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít, víš, kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazách. Tak jsem to povídala v divadle jednomu stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste lůž? To ještě není skleróza, to je teprve prostikanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a dobrý je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký. A plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, a dědek vyrazil s vnučkou na procházku. A vy kreteni, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha, aha. A jak pak se jmenuje? Tak kurva, počkej, no se. On si nespomněl, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Děj tam ještě jednu a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přál, my jsme se právě tady s Petrem Molinou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských lukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi.
0: Když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jak jsem hovořil o té skleróze, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleróza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadné v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, mně se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pán, nazdár! Já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pán, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? Lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupele bublinkový. Nebyl jsi vlázník, pa, vlázník, no jasně, vlázník. Kterých? Je to tadyhle u toho. U čeho? No zatím tadyhle. Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím, začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže, pa, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhej, to je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapi, taky se potkají na ulici, tepa. Jseš to ty? Pa, jsem. Nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. Pa, no jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Skvělej pohled, jak ty v hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to nám, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lehnou v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, to máš dobrý nervy. No, dobrý nervy. Abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další. Ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci. Chleba a máslo. Teď je, pane, dělej ze mě idiota, prosím tě. Já si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Ideálně, dej mi pokoj, asi nepotřebuji nic psát, já si to pamatuju. Dědek odejde vztekle práskne dveřma, vrátí se za 30 minut a pod paždí má takovou velikou roudu od kamen. Nebavička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit 2 věci. Kde máš kamna? Jože, mějte, chlapci, zase něco hezkýho.

0: Přátelé, to je ono, to je krátká. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako myslíš něco rychlého?
0: Nějakou pecku. Něco rychlého, ať jsou lidi trošku...
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl, s Jirkou jsme dělali, měli jsme tam toho pana skotského prince, no tak ten se nám povedl, Jirko, že? Ten...
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšený, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšený. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. Celý krocany hodí někam do háje, takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka
2: máme. Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé, my jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme se právě domlouvali, Čerešničky, Čerešničky, známe, že jo? Tak jsem tě mi přidáte, to je krásný sbor, tak jo.

Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě. To je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá: pane Javůrku, kolikže vám je? Povídá: 93 roků. Pijete? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva

až 5 těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. No to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Taky. Druhý fond, taky dobrý, taky 93letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá, pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá, pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. Proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá, máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by ta leta dobře narostlá slečna, vzala sebou na pokoj konev vody a 2 kila krup. Na bordel mama pá, v bordelu 2 kila krup a konev vody. No prosím, no nakonec náš zákazník, náš pán, holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobelá, vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele, pán, ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konev vody, ty 2 kila krupa, budeš házet ty kroupy a kroupy tou konví. Tak holka hází kroupy, kroupy konví, za chvilku jí to přestane bavit a povídá, hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z tý postele povídá, neblbni, máš rozum tomhle počasí. Vám řeknu jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčany na tom se sexuálním životem, tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, jakový to školení o sexu, bylo tam 500 lidí a on povídá, tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká, já! A doktor Uzerpa, můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktore, již zítra. Je, pas.

0: Nikoho hledáte? Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat Danu. Pa, ne nandat, sundat. To vyprávěl doktor Uzel. Pak vyprávěl krásný chvor, jak tam přišla k němu nějaká dáma. A pane doktor, já mám problém. Sexuologický problém. No jste, madam, u lékaře, jaký máte problém? Zkrátka, pane doktore, když jsem nahoře, jo, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. To je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, namíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bechterovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu véčního koněku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepře, zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalej do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralej, pá, pojď sem ty vole, co to piješ? Pá, to je dobrý na péro. Pá, jo, ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice, dva koněky, víc bílý, víc červený, víc vermutu, dva žloutky, víc pepře. On to namíchá, ale to do ještě větší sklenice, ten druhý ožralý to pije. O ježiš, to je hnus. Fuj, to je svinstvo. Ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinstvo. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá. Hele, Libuno. Když máš orgazmus, říkáš to manželovi, jsi asi zešílovaná, přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás, no a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, ano, on mě budí. A pak je obdobně, to jsem jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No když jsem měl naposledy sexu, když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. A na závěr, než pustím zase pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsnej kocour, chlap na ní čumí, pa, Ježíš, pani, to je krása. Ježíš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pa, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. No, pa, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, pa, no, to je něco jinýho. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo, tak si rozepne bluzičku, chlapí čapne za prsa a dělá Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on furt. Ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude? No a ten chlap pá,
1: když já nemám peníze.
0: Tak mládenci, pojďte.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme, když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli, jako já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a povídá:
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: My jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy.
2: Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes?
0: 3,5 milionu. Mamut.
2: Mamut? Mamut či Mercedes? 3 si vemu.
0: 3 Mercedesy mamuty, to je 10,5 milionu korun.
2: Pro mě, pro bráchu a pro kluka.
0: Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne?
2: Saska. 27 milionů jsem vyhrál.
0: Pačeče, já vyhrá 27 milionů, tak mě raní mrtvice.
2: Mně to jen tak štrejšl.
0: Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.
3: Dobrý večer, dámy a pánové, tady v Bránickém divadle. Dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek. Vítám vás při sledování cyklu Na kus řeči. Dnes tady po mé levici je poněkud více míst k sezení, než bývá obvykle zvykem. Bude tu také tím pádem logicky se mnou dneska víc hostů a myslím si, že se máme na co těšit. Mými hosty dnes budou sportovní redaktoři České televize. Dovolte mi, abych uvítal pana Petra Vichnara. Pana Roberta Zárubu. Ahoj. To je ta starší sekce a teď přijdou na řadu mladí ušáci. Petr Svěcený. A Vojta Bernacký. Tak jsme komplet. Takže slyšel jsem takovou zajímavou informaci, kterou bych si rád ověřil v praxi, protože se říká o tom, že každý z vás, kdo přijde do sportovní redakce, musí projít určitou hlasovou maturitou. To, že všichni musíte být dobří spíkři, je samozřejmé, ale že každý z vás musí umět napodobit Karola Poláka.
4: To je pravda.
3: Jo? Je to pravda?
4: Jinak tak, bychom to nemohli dělat.
3: Tak si to vyzkoušíme.
5: No,
3: tak si to vyzkoušíme. Vezměme to tentokrát odprava.
6: Tak já bych som to povedal asi takto. Bol som na kávičke a tam som sa dozvedel, že portugalský fotbalista sa nečítá Eusebio, ale Eusebio, tak teda Eusebio.
3: Dobře, máme prvního Karola Poláka.
6: Na ihrisku je taká hmla, že aj vtáci chodia pešo.
7: Nuž, tak jsme dopadli zle v této kvalifikaci, chudobnému aj z hrnca vykypí.
8: Já jsem nějak tímhletím konkurzem neprošel.
4: My jsme ještě dělali v redakci kdysi mistrovství světa v tom, kdo umí nejlíp Karola Poláka. A musíme říct, že jsme teda konkurovali si z nahrávky a Karol Polák skončil až na 4. místě.
3: A vyhrál?
4: Řekněte to někdo jiný, kdo vyhrál.
5: Robert.
3: No tak upřímnou soustrávost. a další město získává. Takže jsme byli na návštěvě ve Švýcarsku u mýho kamaráda Zdeňka Pospíšila, režisera Provázku, kde jsem působil 20 let. A Zdeněk nás tam vzal kompletně do práce, celou rodinu. A můj syn starší, Tomáš, ten tam tenkrát, když jsme tam přijeli, tak se zamiloval do jedné z dcer, Zdeňka Pospíšila. A to mělo ten krásný efekt, že on kvůli ní se do toho pustil, přestože do té doby vůbec nevěděl. A ten Zdeněk ho posadil do lanovky a on vyjel nahoru. A já jsem říkal, jak je to vysoko, co on tam vyjel? On říkal, 3600 metrů. Říkám, 3600 metrů, odsud, on se sem nikdy nemůže dostat, on neumí lyžovat. Říká, on neumí lyžovat, říkám, neumí. No, katastrofa, jo. Teď my jsme stáli pod tím kopcem, moje manželka, ta byla na mrtvici, že jo, ta byla z toho, ježiš, pane, si ho tam pustil, jak to mohl dopustit, říkám, já nevěděl, že to je tak vysoko, že jo. Když tam je lanovka, tak to asi vysoko bude, měla pravdu, logicky uvažovala. A on teda za chviličku přijela ta jedna, ta z těch tří dcer, toho Zdeňka Pospíšila, on už trošku jako špatně česky mluví a říká, já myslím, že asi Tomáš Teško dojede sem. Protože jsem viděla, jak on tam nahoře dělá bum práska, bum, jo. Těžko si někdy ještě tady s ním shledáme, jo. Žena moje omdlela, že jo. Zápětí přijela druhá ta dcera, říká, tohle, do který se zamiloval, jo. Říká, no já si teďka viděla, co on tam dělá, ale to je krásný, to je taková komedie. A asi myslím, se zabije na vrcholku, to bude první případ, jo. Tak to už bylo opravdu velmi napováženou. Pak přijela ta třetí nejstarší, ta Renátka, říká, to je katastrofa. Říkám, už se něco stalo? Ne, ale vypadá, že jo. Jo. Takže to nás opravdu už teda definitivně uzemnilo. No a pak jsme ho uviděli, jo. Synáček nahoře se objevil, 3600 metrů, zelená figurka takhle malá, dostal tenkrát nový lyžařský bundu, oblečení, tohle vždycky udělal prásk. A tímhle způsobem asi za půl hodiny k nám dorazil. Tam ho ten Zdeněk uvítal, říkal, umíš se obracet, blbečku? On říká, neumím, měl 12 let tenkrát, tak já tě to naučím. A na tom svahu ho učil to otáčení, tam zpátky, jo. A než jsme se nadali, ten malý zase nasedl do té lanovky a zase vyjel nahoru kvůli tomu, že se zamiloval. A já jsem potom už na to neměl nervy, odjel jsem a za týden jsem se těch holek ptal a oni říkali, přijeďte se tam podívat, on je tam nejlepší lyžař. Já jsem si myslel, že si dělají srandu. Ne, on tam opravdu lyžoval fantasticky a musím říct, že od té doby on opravdu díky lásce teda se naučil lyžovat skvěle, jo. To musím říct, ale mě ani to nepomohlo. Čili já, co se těch zimních sportů týče, já jsem se obdivně na to díval, když jste třeba komentovali olympiádu, tak ty si říkal, ty jsi byl ve studiu, já jsem tě tam viděl, nespal jsem, sledoval jsem to, ty si toho taky naspal málo a vy jste byli tam. Co je lepší, být tady nebo tam?
4: Co? No to je věc názoru asi, no. Já jsem byl rád tady a kluci byli rádi tam.
3: Opravdu? Já jsem si říkal, trošku, nechce ten Vojta taky malinko tam být?
4: Tak já už jsem to absolvoval po třetí, tohleto nespaní v uvozovkách, nebo spíš spaní ve spacáku u studia. A tak mně se to celkem líbí, no.
3: A vy byste to měnili, kluci, za to studio, anebo radši tam?
4: Já jsem prožil obojí, protože já letní olympiády vždycky, nebo letní hry dělám vždycky ve studiu od roku 92 a na ty zimní vždycky jedu, protože tam je hokej. Já bych to asi sformuloval tak, že obojí má něco do sebe. No.
3: Je to pravda, já teda k tomu řeknu jednu věc. Já jsem byl jednou pozván na motocyklové závody, na mistrovství světa, jo. A protože to mám rád, přestože jsem taky nikdy na motorce nejezdil, vždycky člověk inklinuje u televizoru k tomu, co sám nezná, tak na těch motocyklových závodech, já jsem si připadal jako úplně mimo, jo. Tam sedíte, jo, říkají, tady je krásný místo, bylo hezky, to tam bylo, sluníčko svítilo, stromy tam byly, jo, dvě krásné hostesky stály vedle mě a furt se usmívali, jo. A občas to kolem mě udělalo, jo, a zase sedíte a zase, a to bylo všechno, co si z toho pamatuju. A oni řekli, ten jede, co já říkám, ten jede, no. Ale kdo jel, to jsem vůbec nevěděl. Zatímco, když sedím doma v obejváku, že jo, a dívám se na to, oni jedou pomalu, jo. Krásně se mi tam míhají, čísla vidím, všecko rozeznávám, to ještě si poslechnu od vás nebo od někoho z vašich kolegů, jakou má historii, kdy sedl na motorku a tak dál, čili se i vzdělám, jo, ale tady.
8: Je pravda, že na těch olympijských hrách toho víme daleko míň, paradoxně, než ti, kteří sedí v tom studiu, protože prostě si sledujeme svůj sport. Já jsem v Salt Lake City dělal 11x krasobruslení, mě už z nich opravdu. A občas jsem si odskočil na hokej, což bylo taky příjemný, samozřejmě, ta změna. Ale znám novináře, který byl na olympijských hrách a prožil je v klubu a tam nalejvali pivo, občas dali něco k jídlu, no tak on tam byl spokojený, že jo, celý den tam seděl. A jak tam chodili ty novináři, tak on vždycky říkal, odkud jsi přišel? Já jsem říkal, z krasobruslení. A on tak nenápadně pustil diktafon. A já jsem se pak dočet v tom stadionu, co jsem řekl, všechno jsem se dočet v té reportáži. A tenhle ten starší pán, on už byl trošku nemocný, tak jednou přeci jenom si řekl, že někam se musí jet podívat. Tak jel na sjezdový lyžování. A ráno v 6 hodin sed do takového nádherného autobusu Greyhound. Tam byla klimatizace, že jo, tak dále. Ale jak už byl starší, tak nejen, že někde neudržel teda myšlenku, tak po té snídaně i to druhý nějak to na něj přišlo. A on letěl za tím řidičem, ale mezi tím se to autobus rozjel a už byli na dálnici a teď on běžel za tím řidičem vytřeštěný. A řidič teda pochopil, co se děje, otevřel vrata a teď tam byla prérie, tam nebylo nic jinak. Jediný keříček, jediný strom, prostě prérie, ještě nedávno se tam proháněli indiáni, ale situace byla velmi vážná, tak on prostě měl takový dlouhý plášť, tak ho rozprostřel kolem sebe a teď ty kolegové mu fandili, že jo, tleskali mu. No a on teda, když skončil, tak šel do toho autobusu a ten řidič mu říkal, že to bylo opravdu dobrý, ale že tam vzadu má záchod.
5: Ale musím ti říct, že velmi dobře mu rozumím. Já byl jednou, na Moravě je takový westernový městečko v jedné takové vesnici a já jsem tam byl na návštěvě, protože ten, co to vede, je můj kamarád. A taky jsem tam měl ty potíže a taky jsem musel rychle někam a nevěděl jsem kam, až pak jsem viděl, oni tam opravdu žijou tak, že žijou jak na divokém západě a mají tam všecko dokonalý, tam jsou ty domy a všecko postavené v tomhletom stylu a já tam vpadnul na ty toalety, jo, a tak jsem se rozhlížel kam a oni tam mají měděný takový žlap. Krásný, jo? Opravdu jsem si říkal, no to je úžasný v tomhle tom prostředí a oni to mají takhle tady vymakaný. No tak jsem se tam k tomu žlabu teda postavil, že jo? Tam jsem to vykonal, všecko, co jsem potřeboval a pak jsem takhle sklouznul doprava okem a tam takový kovboj si v tom umýval ruce a to mě trošku bylo... Oni to měli na zemi pod tím, rozumíš? A tohle bylo na umývání, jo, Ježíš. Já jsem mu potom přiznal tomu majiteli, teda on říkal, no ty jsi vůl člověče, co si pomyslel. No, který z těch sportů, teda vám v té, když už se bavíme o té olympiádě, myslím si, že se u něj ještě chviličku zastavíme, protože byla krásná, stála za to. Já jsem trošku měl obavu, že co se týče bezpečnosti, že to tam bude trošku problematický, že se můžou stát i nepříjemné věci, protože ta doba je taková a není to zrovna nejlepší.
9: Máme historku, parádní.
5: No, tak ji hned řekni.
9: Protože... Ty bezpečnostní opatření skutečně byly hodně precizní a jeli jsme takhle jednou na, myslím, že to byla kvalifikace závodu Aleše Valenty, a jeli jsme se štábem, přijeli jsme na tu kontrolu s tím autem a tam samozřejmě byli ty američtí vojáci, kteří pomáhali při těch kontrolách a ten Američan vojenskou mluvou na mě z půl metru začal křičet: "Sir, can you shake your pants, please?" Jsem koukal, jsem říkal, jestli dobře rozumím, tak pants, tak asi kalhoty, tak mám zatřepat kalhotama, tak jsem zatřepal kalhotama. Nic nevypadlo samozřejmě. A on pořád křičel a říkal: "Gentlemen, do you understand me? Can you shake your pants, please?" Jsem se otočil na Michala Dusíka, na kolegu, a říkám: "Prosím tě, co chce? Čím mám zatřepat?" "Tak já nevím, tak pensou kalhoty, tak asi trenkama, tak zatřep trenkama." Tak jsem vzal takhle ty trenky a zatřepal jsem trenkama. A on křičel pořád: "Do you understand me? Can you shake it, please?" Tak jsem zatřepal tím zbytkem a on říkal: "OK, thank you very much."
10: Já jsem si teď vzpomněl taky na takovou zajímavou historku. Nám, Robert by to mohl potvrdit, se hrozně líbilo finále ženského hokejového turnaje mezi Amerikou a Kanadou. My jsme tam měli jako na návštěvě v olympijském studiu jednu obránkyni, já jsem ji původně nazval Bekyní, teda nevěděl jsem. Obránkyně a jednoho z trenérů toho národního týmu české hokejové ženské reprezentace. A mě tak v té přestávce napadlo, že bych se jí mohl taky zeptat, jestli někdy zkusil hrát proti hokejistům. A formuloval jsem to asi tak zkusili jste to někdy s muži? A ona říká: "No tak z muži ne, to rozhodně, to si myslím, že to by snad ani nešlo." A já říkám: "Ale tak někdy na tréninku třeba jste to jako jenom tak pošolichali." A ona se otočila na toho Vencu, to byl nějaký Vence, a říká: "Vencel, jednou jsme to zkusili, vi." A on říká, no ale to dopadlo katastrofálně.
9: A ještě k tomuhle mám teďka ze Salt Lake City taky. Přišel Stanley Heyer, to je ten Čecho-Kanaďan, který sjezduje, a přišel úplně, bylo to bez domluvy, a přišel v době, kdy jsem komentoval sjezd mužů, zaklepal na tu komentátorskou budku, jak jsem říkal: pojď, vem si sluchátka, budeš spolu komentovat. Tak se dal do řeči a měl to strašný úspěch, protože on mluvil tou krásnou americkou češtinou, a tak najednou jsme sledovali prostě, jak jede Eberharter, a on říká: "No prosím tě, tenhle ten skok, tak to je hrozný, na to vletíš a to nevíš, co se s tebou děje. tam letíš 80 metrů vzduchem. Já jsem říkal, Stanley, tady ty největší favoriti říkají, že ten sjezd je strašně těžký, to je strašně strmá sjezdovka, ale že ještě štěstí, že se tady málo skáče. Maximálně 30, 35 metrů. Ty říkáš 80. No to je pravda, to mají pravdu. Ale pro mě je to 80 metrů.
5: To mi nedá nevzpomenout na moje nedávné setkání s krásným člověkem. Já jsem se s ním potkal na jednom večírku v Českém Krumlově. Krásný černý kluk to byl a byl z Gabonu, ze země, o který toho pramálo víme. Ona je naproti Floridě, kousek od rovníku a nechtějí tam turisty. To jsem se dozvěděl od něj, protože on říká, u nás je všecko mnohem dražší než ještě například tam Florida, protože my máme všecko 25krát dražší než na Florida. A říkám, Kriste pane, už na té Floridě je draze. No viď, a právě my máme ještě 25krát dražší. A já ti musím říct jednu věc. My jsme teďka pustili film, který ty hraješ tam, dědictví a nepůjde vrši guten tak. Říkám, kde jste to pustili? U nás v Gabonu v televizi. Říkám, to jste fakt pustili u vás v Gabonu? A to mělo senzační úspěch. Lidi, všichni Gaboňáci byli nadšení. Říkám, opravdu, jak tomu rozuměli? Já přesto přeložil do francouzštiny a normálně jsme to pustili. Říkám, já jsem nedostal za to autorský práva, to mi neříkej. On říkal, no to v pořádku, já jsem to pustil třikrát a všichni se těšili hrozně. Měli velkou radost. Říkám, jak ti to prošlo z té televizi, že ti to pustili? Dědeček je prezident. Musím říct, že opravdu to je kluk báječný a že je s ním velká legrace a že se vyjadřoval podobně, že to připomenul ten Stanley Hare. Ale já bych si řekl takhle teďka, uděláme si takovou pauzičku trošku v tom smyslu, že si odpočineme a pozveme zpěváky. Co říkáte? Pozveme zpěváky, aby nám trošku zvedli náladu svým zpěvem. Nebudeme chodit daleko, protože nám zaspívá Vojta s Petrem. Ano, pánové jsou také mimo jiné zpěváci, mají skupinu, ta skupina se jmenuje Red, ta hudební složka stojí tamhle, se posedává, čeká na svou příležitost, ta teď nastala a přijdou ještě dvě posily, pokud se nepletu. Takže skupina Red a pánové Vojta Bernacký a Petr Svěcený.

0: Tak co říkáte, uživili by se jinak, že jo? Děkujeme Vojtovi, děkujeme Petrovi a děkujeme také Gábince a Lence, naprosto nezbytné složce skupiny Red. Ale já si myslím, že k těm letním sportům, ke kterým já mám blíž, bychom se mohli trošičku dostat. Petře, ty se zabýváš fotbalem, ne?
1: Já se zabývám fotbalem.
0: A děláš ho ve sportovní redakci?
1: Dělám ho, hrajeme vždycky starý mladý, tak jak tady teď
0: sedíme. No já myslím, tak, ne, já si to komentuju.
1: Tak hrajeme, ale jinak ho komentuju, samozřejmě.
0: No. Já mám fotbal moc rád, proto se na to ptám a dokonce se mi podařilo zažít takovou krásnou situaci, že jsem byl na mistrovství světa ve Francii jako divák se podívat a byl jsem na zápasu a teď mi pomoct, jestli to byl Kamerun, Španělsko, 3-2.
1: 3-2, Nigérie, Španělsko.
0: Nigérie, Španělsko. No, ano, Nigérie. Nigérie, Španělsko. A dokonce se mi podařilo dostat se tam zajímavým způsobem. Já jsem měl vlakem z města Montpellier do toho města cílového, kde se to hrálo. A jel jsem s anglickými fanoušky Rowdies, jo. A musím říct, že nic barvitějšího jsem nezažil, jo, protože ti jsou prosluli po celém světě, oni celou cestu zpívali, hřměli, v tom vlaku to ještě nebylo tak jako tohle. Pak jsme přesedli do autobusu a já jsem věděl, že mám jedinou šanci jet s nimi v tom autobusu, protože jinak se mohli jet taxíkem nebo městskou dopravou a ty tam měli tak 4-5 hodin a nestihli bych začátek zápasu, když to oni měli policejní doprovod a přednostní právo průjezdu. Jo. Takže já jsem risknul to a šel jsem s těma fanouškama do toho autobusu a teď oni All in the England, this radical. A já to neznal, jo. Teď jsem tam stál mezi nimi a dělal jsem a vedle mě stál jeden ten fanoušek, který si toho všiml, což bylo hrozný, ty to uviděl. Říká, proč nespíváš, mě říká. Já říkám, já to neumím. Jak to? Říkám, já nejsem Angličan. O co seš? Říkám, já jsem Čech, ale Angličan je nejlepší fotbal na světě. Angličani hrají nejlepší a skutečně fantasticky. No prostě jsem mu tam vlezl kompletně a celý. A on se... On se otočil a říkal, kluci, to je Čech, to vůbec není Angličan, ale zná to. Jo, jo, tak jsme společně prostě dorazili na ten stadion, zpívali jsme, tam nás ten autobus vyklopil, já jsem se od nich oddělil a šel jsem na tribunu, což oni nechápali, pač měli úplně jinou. A já jsem seděl na takový čestný tribuně mezi nigerijským prezidentem svazu a španělským prezidentem svazu. No to bylo úžasné, takhle mezi něma. A teď padali ty góly, skončilo to 3-2 a oni se hádali. A teď a já furt klid, to je pořád, ne, to bude výborný. Nigérie je skvělá, ovšem Španělsko, pardon, to je výborný. Takhle jsem tam seděl a za náma seděli reportéři slovenské televize a české televize.
1: A to jsem byl já.
0: A to byl on, proto se na to ptám.
1: Jo? Nezavolal.
0: Takže v té chvíli on zaváhal nejvíc, jo? To si pamatuješ přece, ne? Protože on šel pro mě, jako mával na mě, ať jdu udělat rozhovor, jo? A přišel slovenský a říká, pojď za mnou, urobíme rozhovor a odvedl si mě. A ten zval, to je náš český člověk. Říkám, máš smůlu, Slováci byli rychlejší. A urobil jsem rozhovor do slovenské televize, takže...
1: To já mám taky jsem robil rozhovor do jednoho časopisu. Přišli z časopisu, že by chtěli napsat o tom, jak se v české televizi vysílá Liga mistrů. A zrovna ten zápas na Spartě jsem komentoval já, je to asi 3 roky. A tak jsme se domluvili, všechno klaplo, přišel jsem tam dřív.
2: Že oni se tvářili jako, že u nás všechno ví, dopodrobna všechno ví, kde
1: dělali
2: jsme se narodili.
1: Dělali jsme rozhovor, prostě všechno jsem jim řekl, fotili si mě na komentátorském stanovišti, všechno. Všechno klaplo a za 3 neděle jsem si koupil ten časopis, věděl jsem, že to tam bude, tak natěšený jsem to odeřel v té půlce a tam 2 stránka Liga mistrů v české televizi, rozhovor se mnou a přes tu 2 stránku dominantní fotografie, tam jsem byl já na komentátorském stanovišti a pod tím titulek holandský komentátor v akci. A musím říct, že zareagovali i kolegové, protože když jsem přišel druhý den do práce, tak jsem měl na dveřích samozřejmě napsáno na vizitce Peter van der Svéceny, holandský komentátor.
2: Já jsem ještě vrátil k tomu cestování. Já teda, přesně, jak jsi řekla, jsem byl převážně v tom olympijském studiu, tak jsem si to teď po olympijských hrách vynahradil, trochu jel jsem a za známými trochu načerpat New Yorkskou atmosféru, abychom tu písničku, ten feeling byl pořádnej. A byl jsem tam na týden a letěl jsem přes Frankfurt. A tak jsem čekal v Praze na ten odlet, respektive než se všichni, jak se říká, zabukují, zaknihují do toho letadla. Čekal jsem, seděl jsem, četl jsem si a najednou přišla skupinka takových těch, řekněme, 15 ortodoxních židů. Jo. Všechno v pořádku, já mám rád, jsou bezvadný, ale bohužel to byla středa večer a já jsem se pak posléze dozvěděl, že údajně, ale to nevím, jestli to je přesný, se oni koupou v takové té svojí lázni ve čtvrtek. A ten jejich vůdce, já jsem ho potom nazval táta Žid, tak tomu bylo hodně přes 80, měl takový ty lochny, byl navlečený do těch dlouhatánských hábitů, měl ten klobouk a sedl si vedle mě. A já jsem asi v minulém životě byl pes, protože já hrozně cejtím, jo. Já cejtím všechno prostě, jo. A já už jsem to prostě nemohl vydržet, jo. Mně už bylo špatně, takže jsem si poposedl o 10 míst, jakože teda jdu na WC, přesedl jsem si. Nicméně on šel taky na WC, někdo si mu na to místo sedl a zase si sedl vedle mě. Tak já už jsem si říkal, tak už nic horšího mě snad potkat nemůže. Ještě poznamenám, že jsem měl narozeniny ten den, tak jsem si říkal, že v tom letadle si s někým připiju. No, sedl jsem si do letadla do Frankfurtu, to je asi tak hodinka, půl cesty sedím, čekám, kdo si to třeba nějaká hezká slečna nebo něco. No a vidím táta Žid, jak si to kutálí v uličce. A říká, oh, hello my friend, 32D, tak to je my place. Takže si sedl vedle mě, seděli jsme vedle sebe, on se ještě rozvel, sundal si boty, takže to... Já jsem trpěl hrozně, ale říkám si, dobře, vytrpím to, ta cesta do New Yorku potom bude trvat 7 hodin, nic horšího se mi stát nemůže. No, ale věřte, že se mi stalo, je to, ta pravděpodobnost je šílená, tam je 300 lidí v tom letadle do New Yorku, já jsem rychle přeběhl, protože ta cesta, respektive ten čas mezi odletem z Frankfurtu do New Yorku byl velice krátký, takže jsem nasedl do letadla, sedím a teď už si říkám, no, teď už snad se někdo vedle mě sedne, příjemnej. No, radšej zase vidím tátu Žida v uličce. Zase si vedle mě sedl, sundal si boty, sundal si i zuby, který si do těch bot dal. Nakonec ale musím říct, že jsme si připili a ve výsledku já jsem si potom dal takovou tu roušku, kterou oni tam tu letadle nám jako dávají k dispozici, takže to ještě bylo dobrý.
3: Šikový dárek.
0: Ty jsi měl takhle jednoho tátu Žida, já takhle měl celý rumunský kupe. A to přišla celá rodina a táta Rumun si vyzul boty, rozumíš, to bylo první, co udělal, aby měl pohodlný, rána prostě šílená, já jsem mu naznačoval, že by si to měl obout, a on pochopil, že celá rodina se má vyzout. Vyzula celá rodina a děkoval mě, že jsem mu dal tenhle ten pokyn, až se jim udělalo dobře, no mě se udělalo zle. Já jsem odpadl, že jo, já jsem říkal, dál nemůžu, že jo, chtěl jsem jít ven a oni mysleli, že mám hlad, tak mě dali smradlavou rybu, jo, kterou si vezli. To měli všichni na papíru, takhle rozbalili, tak jsme si tam bužírovali s tátou Rumunem, teda ti řeknu, čili naprosto tě rozumím, naprosto tě rozumím. Ale chci se zeptat ještě na jednu věc takovou, když tak jako cestujete, máte vždycky jasno, trefíte? Víte, jako že třeba máte jít tam, kam zrovna chcete a jdete tam? Nebo spíš taky jako bloudíte třeba někdy?
1: No, někdy bloudíme, ne svojí vinou. V Atlantě v roce 96 na olympiádě se stalo to, že jsem komentoval kanoistiku a jezdil jsem tam brzo ráno. Závody začínaly v 9 dopoledne. A tak nějak se pospávalo v tom autobuse a najednou se stalo to, že bylo už 8:30, všichni nervózní, protože jsem si chtěl vyjet startovní listiny na tom stanovišti a pořád v autobuse někde v lese jsme byli. A ten řidič najednou zastavil a otočil se na nás, na novináře a říkal, prosím vás, nevíte někdo, jak se tam jede? A já jsem říkal, no tak vy to tady znáte, vy jste tady místní, vy jste tady od té dopravy, my jsme novináři, tak nás tam doveste. Já to tady neznám, já jsem tady poprvý v životě. Jsem říkal, jak je to možný, jako už mi tekly nervy, jsem říkal, vy jste tady prostě řidič autobusu, tak byste měli vědět, kde je Lake Lanier, jako kam nás dovezete. Já nejsem žádný řidič autobusu, já řídím autobus poprvé v životě. Já jsem říkal, no to snad není možný, to může říct jenom Američan, mě to vůbec nepřekvapuje. Já nejsem žádný Američan, já jsem z Venezuely a v Americe jsem poprvé v životě.
0: No, si pamatuju, jak jsme byli s Frantou Kocmanem v Tatrách u jednoho našeho kamaráda na chatě. Chytali jsme tam pstruhy a protože jsme týden byli v té chatě, tak jsme cítili potřebu se už trošku vykoupat a další náš kamarád se rekreoval v luxusním hotelu v Tatrách, tak jsme tam za ním přijeli a my jsme ho poprosili, jestli by nás nenechali vysprchovat. A možná samozřejmě je problém, proč ne, tu máte klíče a my jsme se šli vysprchovat. Já byl první hotovej, Franta tam ještě zůstal a v ten moment mě to napadlo. Jo? A jak jsem přišel zpátky, tak říkám tomu mému slovenskému kamarádovi, promiň, že jsem ti to neřekl, víš, ale je to můj nejlepší kamarád, ale napadnout mě to mělo, když jsem tam viděl ty šperky rozložený, co tam má manželka na stole, on je kleptoman, víš, a trošku teda mám obavu, víš, aby náhodou on to dělá, když tak se potom až přijde, tak se dívejte, on to cpe do kapes vždycky, takže to hned uvidíte, jo. Ten Franta vyšel osprchovaný, čistý, spokojený a oni se mu furt všichni dívali takhle na ty kapsy. Tak to jako pozorovali a ten Franta furt se díval, jako co je, jo, a sedl si vedle toho mýho kamaráda slovenského podezřívavého, jo. A ten si čím dál víc takhle přisunoval k němu, jako, a furt mu, já jsem říkal, že tak tam šáhněte a vytáhněte to. A on tam tak jako mu šáhnul do té kapsy, tak on Franta odskočil, říkal, co děláš, jako. A já říkám, Franto, nego, on je homosexuál. Franta mě říká, ty máš teda kamoše, to ti řeknu, že ještě jednou na mě šáneš, tak uvidíš ty blbečku, jako jo. To ne, nic, v pořádku. A v tom šla ta manželka už a říká, dobrý, šperky jsou tam, jo, už dávala znamení a říká, tak v pořádku, naštěstí, nie si zloděj, jo, jako a oni si vůbec, jako, jsme odjeli a ten říká, člověče, ten byl divnej, co, říká ten Franta, on je divnej, no a s tím nic nenaděláš, to nechbej, tak. Ty si do dneška o sobě myslí, jo, to, co si myslet mají. Tvoje záliby jsou jaký, Petře?
3: Tak záliby, no, skutečně je pravda, že my, zejména když je plná sezóna, tak moc na záliby nemáme čas, protože pořád někam jezdíme, vlastně celou tu zimní sezónu od září do poloviny května. Je hokej, je krasobruslení a tak dále. No ale pak je potřeba relaxovat, tak člověk relaxuje, sportuje, stará se o děti, o své rodiny a tak dále. No tak oni nemají ještě děti samozřejmě, tak oni nevědí, co to je. Se starat, vychovávat novou své rodiny a tak dále. No tak oni nemají ještě děti samozřejmě, tak oni nevědí, co to je.

0: Nádobí umeju taky jednou za dva měsíce. Já se to vždycky takhle roztrkám, aby každý týden něco bylo. No, tak.
1: To je dobrá příprava, si myslím. Ty vejdeš připravený, chlapče, do toho manželství.
0: Ne, já už jsem vešel právě. Už jsem vešel do
1: manželství. Ty už jsi vešel. Jasně. Aha, no tak co říkáš, že nemá rodiny? Jako, no, když má.
2: No, děti nemáš.
3: Děti nemá. Děti nemá. Jeho paní chodí málo mezi lidi. No.
1: Já si myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom zase poprosili kluky a aby se postavili ke svým mikrofonům. Pánové muzikanti už se chystají a zaspívali nám další písničku ze své bratrské pokojičkářské dílny.

0: Děkujeme Gábince, děkujeme Alence, děkujeme Vojtovi, děkujeme Petrovi. Vidět, že kluci to mají i na pomalý, že jo?
1: I na ploužák.
0: I na ploužáčky. Co třeba přímý přenosy? Já si pamatuju, abych vám trošku nahodil, jenom já si pamatuju na význačnou hokejovou řadu kladenskou Vymr Karas Lidický. Tam se ten reportér hodně bál říct, že ten Vymr střelil gol, že jo? Když použil to slovo dal a zdal to do souvislosti s tím Vymr, tak to kolikrát bylo velmi
2: zrovna těžší se taky říkají ty jména, třeba Davor Šuker, chorvatský fotbalista, nebo si určitě všichni budou

0: pamatovat na hry zadní řady, jestli se nepletu, kamerunského národního týmu Onana Kunde Omanbi.
1: Jeboa. A Jeboa ještě. Jeboa, no.
0: A ještě se také jeden fotbalista jmenuje Prso, že jo?
2: Prso a Milorad Mrdak.
0: Jo, Milorad Mrdak. Potom je to těžký, ne? Samozřejmě i zpravodajství se vysílá v přímém přenosu a pamatuji se, je to možná 5-6 let, kolega Jirka Svoboda, který tehdy moderoval takovéto klasické zpravodajství Vyjma Sport, a ten vedle mě seděl a ještě předtím, než mi chtěl předat slovo, tak chtěl říct, že u příležitosti ukončení olympijských her v Atlantě byla vydána známka. Takže řekl to asi tímto způsobem. No a na závěr bych chtěl říct, nebo takový, dát takový malý bombonek všem fetišistům, sběratelům známek.
1: To by se, Roberte, stalo určitě při tom hokeji taky něco, ne?
3: Taky se mi stalo, že jsem řekl, že trenér, já to teďka ani neřeknu, trenér, americký trenér Tim Taylor ze střídačky posral 4 svých hráčů.
1: No, což byl určitě v té chvíli největší sportovní výkon, jaký tam existoval.
3: Ale docela mě zaujalo, že si toho, já nevím, jestli to nějak přitahujeme, ale taky si toho nikdo nevšiml teda.
2: Já mám tomu něco podobného a zjistil jsem to vlastně až zpětně. Taky jsem, komentoval jsem Spartu a říkal jsem, Rosický posral přihrávku s Jonkovi, pardon, Jarošíkovi.
0: Je to známé od Petra Vichnera, já jsem se odvolností tehdy s ním ten přímý přenos dělal a čekal jsem dole na rozhovor, tak začalo to tím, co už si myslím někde použil Petře, že Nedvěd vysunul ptáčka do středního pásma. A já jsem už byl úplně hotový, čekám na ten rozhovor, už jsem byl i nervózní z toho a ten přenos skončil tím, že Petr potom ještě říká, no a v poslední vteřině Nedvěd vysral střelu. To už jsme byli hotoví všichni úplně.
4: Mě ten ptáček je opravdu osudný, protože zase bylo jiný utkání. Tam hrála Sparta se Sláví a Kverka dal gól. Kverka to byl, viď? A ten ptáček dal hat-trick Spartě, což se jako nedělá, že jo? To je ošklivý. A jak vystřelil a dal gól, se zaradoval a ty hokejisti, když dají gól, tak přestanou být ostražití. A ten ptáček mu nasadil krosček. On se skácel a prostě konec. A já jsem to komentoval a v té opakovačce jsem říkal, no a tady Kverka dal gól a postavil se mu ptáček.
2: Normálně.
4: Když jsme u těch našich kolegů, tak v Brně byl jeden prýma pán, taky už je to nějaký pátek, už taky není mezi živými. A jestli si vzpomínáte, v 50. letech, když sovětští hokejisté přišli na scénu, vyhrávali, co se dalo, tak chytal Pučkov. To byl známý brankář a jeho náhradníkem byl Mkrtičan.
1: Mkrtičan.
4: A ještě dokonce křestním jménem se jmenoval Mkrtič. A on...
2: Aby se to nepletlo.
4: A on na začátku, že jo, před tím zápasem si takhle vzal tu sestavu, to my děláme, že jo, abychom si omluvili ty jména. A teď on tam měl Mkrtič. On říkal, tak tenhle ten si u mě nezahraje.
3: Za vůbec nejpůvodnější brep, který kdy byl vysloven v živých přenosech se sportovní tematikou, toho se dopustil Karel Mikiska, je to perla mojí diplomové práce, kde jsem to použil. On komentoval slavnostní zahájení zimních olympijských her v Sapporu a tam Japonci jaksi shromáždili veliký počet malých japonských dětí a ty měli takové balonky, které prostě drželi, protože začala současně se slavnostním zahájením začala ledová bouře a ten vichr jim prostě ty balonky rval pryč a Karel Mikiska udělal takovou přesmyčku v hlavě, krásnou, a řekl, a tady vidíme ty malé japonské děti, a teď se do toho položil, kterým v tom prudkém balonku unikají ty větry dříve, než by podle protokolu měli.
4: Karel byl vůbec nádherný, on třeba komentoval atletiku a povídal, ve vedoucí skupince není žádný Evropan, vede Portugalec Silva. Nebo box, tenkrát se opravdu komentovalo všechno. Tam dva proti sobě a on říkal, abych vám to přiblížil, tak ten borec v červených trenýrkách je Američan a ten v bílých trenýrkách je Rus. To je nejlepší rozlišovací to a přitom Američan byl černý jako bot. A když už jsme u toho... To nejsou jenom brepty, to jsou taky, že jo, diváci někdy odhalí jaksi neznalost. To je taky už tedy vousatá historka. Dělal kolega vodní polo, poprvé v životě. A začal přenos, tak do vody nám naskákali borci v bílých čepičkách, to jsou Jugoslávci, a teď už nám tam naskákali borci v červených čepičkách, to jsou naši. A teď už jenom čekáme na rozhodčí, až skočí za nimi a zahájí zápas. Teď přišel rozhodčí celý v bílém, z praporky, hodil míč do vody a on zachoval ducha přítomnost a povídá, a přátelé, změna, rozhodčí se dnes rozhodl pískat uskání ze břehu.
3: A ještě někdy taky, já jsem to nikdy snad neřekl veřejně, ale po tom všem, co jsme tady slyšeli, si myslím, že tu historiku můžu říct. To je někdy taky trošku taková škodolibost, kdy ten komentátor taky má před sebou jméno, které mu tak úplně nesedí, ale naopak to obrátí v přednost a zahraje si s tím pěkně. Karol Polák komentoval finále olympijského závodu na 100 metrů mužů v Mnichově 1972 a tam byl ve finále Němec, který se skutečně jmenoval Manfred Kokot.
5: On se to psal Kocot.
3: Ano, ale četlo se to tak, jak jsem řekl. A Karol Polák tehdy říkal, no a tuda je jediný zástupce evropské školy sprinterské, Manfred Kokot. Pozrite se, kde jsou naši sprintery? Bodaj by jsme i my měli takýchto kokotov. Když tak se to vystřihne.
1: Ne, to rozhodně vystřihovat nebudem, lebo já s tím myslím to jisté. No, pánové, já jsem moc rád, že jsme se tady sešli. Moc rád, že jsme se sešli v téhletý sestavě, ve které se vy asi tak často zase při své profesi nesetkáváte. Jenom u příležitosti olympiád, kdy jeden je ve studiu a vy tři jste na výletě. Takže já vám moc krát děkuju. Děkuju vám za to, že jste přijali moje pozvání. Vám děkuju za to, že jste přišli. Vám za to, že jste se dívali. Děkuji Petru Vichnarovi, Robertu Zárubovi, děkuji Petru Svěcenému a Vojtovi Bernackému, děkuji Gábince a Alence, děkuji skupině RED, děkuji vám. Naschledanou.

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruš.

0: Bonjour, madame. I mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu prosím také na inzerát?
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale
0: omlouvám
1: to nevadí,
0: se.
1: To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohle to. Konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené, marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vraťme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli.
1: Ano.
0: Ano, to je taky můj názor. Jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek. Jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že ano?
0: Naopak, naopak, naopak, paní, naopak.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale co byste se divil, pane, to byl Štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkové a nejenom...
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanárů.
0: Kanáři v Římě pelichají, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večerech skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladiství. Ano, já vás zahrnu trofejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmilo.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový, pane, kvítečkovaný potah.
0: Oh, kvítečkový potah. Jak já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám
0: ano,
1: ne, ano. Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete?
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaký kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka. Starší kanape prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte. To se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čaj, čau. Moment! Paní Jarmila.
1: Co pak?
0: A když takhle pominu to kanapátko, ten šicí stroj, co vy takhle jste šťastná v životě?
1: No tak, to víte, jsem sama.
0: Já jsem sám.
1: Vy jste taky sám.
0: Jarmilko.
1: Co pak?
0: Možná to zní odvážně, ale co kdybychom my dva společně...
1: Střelili to kanape.
0: Třeba střelili kanape a koupili si pořádný širokánský gauč. Jarmilo! Pojďte.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dalo. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechceli dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj, i sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu, ještě žádný nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloveso? Ale jako řecké sloveso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bojíte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to řekli, že ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrsti, že ano. No tak můžete začínat. Ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynelítá několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebož se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, tedy stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšet, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat. Já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát. Ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojúhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia po dobytí Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. My jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za půl hodiny nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročným velitelem, který dokáže v pravý čas povzbudit, ale když je třeba, nesleví ani opět. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlku netuší, oč jde. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Rákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale jdu. Ještě pár kroků a zahltí mě ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích, a jdu. A jako zázrakem, no, začíná neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvějí. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství. Úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a frází. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
2: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
1: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
2: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
1: Aha, vy nejste přesýpky.
2: V žádném případě.
1: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, víte, musíme začukat.
2: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
1: No já jsem k vám odporučený.
2: No od koho?
1: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
2: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No.
1: Bratranec.
2: Bratranec!
1: No že proč jste se 30 let neviděli?
2: No no, a pořád se mi to zdá málo.
1: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
2: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
1: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
2: Jak tomu mám rozumět?
1: No pojď se, Jirko, asi tak.
2: No dovolte! Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho,
1: ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezký, kluci, pitomí, blázniví, čoveče.
2: Já opravdu nechápu, o co vám jde, pane.
1: Vy jste se zase kvíte.
2: Ale ne, já vám takně naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
1: To mě nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
2: Televize, vy jste tu ctavý obliče, já si nespomínám.
1: Zpívá celá rodina.
2: Ale tam zpívá kde kdo.
1: Rodina Líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
2: žlou. To nemusíte vypočítávat,
1: prosím. Jsme zpívali. O hřebíčku zahradnicky, o ružičko voňavá.
2: Pane Líbezný, nechte toho!
1: Vy jste byl v porotě?
2: Proč?
1: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
2: Se nedivím.
1: Ale stejně jsem byl nejlepší. Teda z naší rodiny, víte, sice jsme neuspěli...
2: Pane Líbezný.
1: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, to nás byly jenom burský hoříšky.
2: Pane Líbezný.
1: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to v hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví. No.
3: Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
1: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
1: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdybys mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátky. Já mám školu života.
2: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
1: Kdo hučel?
2: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
1: Písemně?
2: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
1: My jsme oba zde?
2: No jistě.
1: Zde.
2: Zde.
1: Zde.
2: Zde.
1: No, to jsme. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
2: Ano.
1: Proto?
2: No proč?
1: Prostě bičí koč, protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
2: Rozvést, jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbezný.
1: To je ale zajímavý.
2: Proč?
1: Až já žádnou ženu nemám.
2: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
1: No jo, ale musím se oženit. Všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
2: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci.
1: Chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto.
2: No tak prosím, tak dál.
1: No.
2: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
1: Protože je to moderní.
2: Jsem moderní.
1: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
2: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbezný.
1: No, já vím, že to poznám já, až já to všude musím vykládat, až nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
2: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
1: A právě jak jsem taky čet kvůli tomu.
2: Ano, vy čtete taky.
1: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, různých taky.
2: No co jste se dočet?
1: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva lidi.
2: No, manželé, no.
1: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
2: Cože, člověče, tahací vztah. Je to za nesmysl.
1: Je totiž tahací, foukací.
2: Cože?
1: Harmonický!
2: Jistě. Jistě měl
1: by. A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
2: No to jsme slyšeli, prosím.
1: No,
2: to už bych
1: to máme, zpívá celá rodina.
2: Ne, to není
1: pan... Ozebíčku,
2: pane Líbezný.
1: O, růžičko, ona má! A ona?
2: A ona co?
1: Ona taky zpívá, už to není ono.
2: Proč?
1: Až ona mutuje.
2: Jak to ona mutuje?
1: Ona mutuje, no.
2: Jak je to možný?
1: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
2: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
1: Nemutujou, že
2: no,
1: ne?
2: No rozhodně ne.
1: No tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
2: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
1: Jak to má podchytit tyhle si věci?
2: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
1: Cože?
2: No jaké má vyvolená křestní jméno?
1: Vyvole?
2: Vyvolená, říkám vyvole.
1: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
2: No, jaké?
1: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu, já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
2: No?
1: Burián.
2: Burián, to je nějaký divný.
1: Ne, totiž Burián, chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, paž ona má taky takový knír, jako měl on.
2: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Burián. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
1: Že ne?
2: No rozhodně ne.
1: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, který jsem si do dneška ani nevzal.
2: No to je taky vaše jediné a možné řešení,
1: který?
2: Pane Líby. No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
1: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
2: No konzultace u no konce na shledanou.
1: No. A co jsem dlužnej?
2: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
1: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
2: Ne, nic, no. Jděte.
1: To je pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, hlavně si tady nic nenechal. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
2: No počkejte, to přeháníte. A musíš... Snad tady nehodláte bydlet.
1: Že hodlám fakulto.
2: No jakým právem?
1: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
2: No člověče, rozeštval.
1: Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
2: Se mě žádá o radu,
1: co? No to se nedá nic dělat, to dá, co máš kvěšet?
2: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
1: S ničím nepočítal.
2: Já jste žil sám
1: dneska do dneška. Dneska tě omluvím, pojď se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš, tak
2: pojďme.
4: Nemyslím si, že by otec měl něco proti pohádkám. Je ovšem možné, že si myslel, že by na nás nezapůsobili dobrým koncem, jímž obvykle takový příběh končí. Krom toho měl jakousi averzi k princeznám, králům a jiným podobným bytostem, které v jeho očích působily jako osoby bez stálého zaměstnání. Otcovy životní zkušenosti byly jiné, proto dával vždy přednost příběhům ze života. Jestli to takhle s tebou půjde dál, skončíš jako ten právník, říkával otec často. Pak vyprávěl o doktoru Rosenbaumovi. Byl to advokát, se kterým byl za války ve vězení. Pan doktor se prý dostavil do vězení v elegantních šatech v bílé košili s kravatou. Později otec dokonce vyprávěl, že advokát měl i jelenicové rukavice. Dnes si myslím, že rukavice otec do vyprávění přidal, aby příběh patřičně zvýraznil. Už prvního dne se doktor Rosenbaum nemyl, protože postrádal teplou vodu, koupelnu a žínky. Nejedl, protože se mu hnusilo plechové nádobí, nehledě k tomu, že jídlo mu nechutnalo. A později se přestal česat a když dostal vši, nijak se jim nebránil. Zbytek času prý strávil tím, že seděl kdesi v koutě a zíral nepřítomně před sebe. Doktor Rosenbaum nezemřel, nýbrž bídně zašel. Končil otec obvykle své vyprávění, z něhož hned také vyvodil poučení pro mne. Tvrdil, že skončím stejně jako pan doktor, jestli se nebudu denně mít do půl těla studenou vodou. Otcovo vyprávění nepůsobilo jen na mne. Was soll das? Ptala se matka. Ein Versuch aus deinem Kind einen Menschen zu machen. Odpověděl otec v hlavní domácí řeči, zatímco jsme se sestrou běželi hledat slovník. V podobných situacích přisuzoval otec mne i sourozence matce, která obvykle také nabídku přijala. Rychle použila celé řady přivlastňovacích zájmen a tvrdila, že si rozhodně nedá své děti kazit příběhy pochybného obsahu, které by si otec měl laskavě nechat pro své kamarády. A někdy také použila tvaru tvůj tábor, tvé vězení nebo tví koncentráčníci. Otec se matce vždy smál a hovořil o pobytu ve vězení jako o nejlepších letech svého života. Jednou, když Jan nemohl usnout, vyprávěla mu matka o pasáčkovi a radila mu, aby si představoval a počítal ovečky kráčející přes lávku. Bratr to zkusil, ale druhého dne se přiznal, že dal raději přednost vším doktora Rosenbaum. Tvrdil, že usnul už při 62, kdežto při ovečkách byl vzhůru ještě po 200. Matce se bratrova metoda nelíbila a přemlouvala ho, aby se k hezkým ovečkám vrátil. ale ten tvrdil, že ho počítání drobného hmyzu víc unaví, takže dřív usne a oblíbil si malé parazity natolik, že už o ovečkách nechtěl nikdy slyšet. Když byl nemocný druhý bratr Michael, požádala matka otce, aby mu četl o Budulínkovi. Otci se zřejmě pohádka nezamlouvala, protože dal přednost vyprávění o dentistovi, který se všeho štítil. Bratrovi se příběh tolik líbil, že ho pak vyprávěl i ve škole. Matka pak musela do školy, protože učitelka chtěla vědět, odkud chlapec historku zná. Když se matka ze školy vrátila, vynadala německy otci. A die Lehrerin ist Meschuge, řekl otec. A způsobil nám tak potíže, protože poslední slovo nebylo ve slovníku uvedeno. Časem příběhu přibylo. Někteří z nás rádi naslouchali historce o inženýrovi, který se nedělil o balíčky. Jiní dávali přednost vyprávění o Polákovi, který stále lhal. Nebo napínavé story o klenotníku Feldmanovi, který podváděl. Občas vyprávěl otec něco nového, protože měl patrně dojem, že už staré příběhy tolik nepůsobí. Jindy pozměnil některé podrobnosti. V původní verzi inženýra, který se nedělil o balíčky, vyprávěl například, že inženýr dostal od spoluvězňů deku. Později v přepracované formě končil historku inženýrovým oběšením. Jedno bylo většině historek společné. Jejich hrdinové působili odstrašujícím dojmem a dožili se katastrofálních konců. Z kladných typů si vzpomínám jen matně na zloděje Jandu, který se otužoval i v zimě tím, že si masíroval tělo sněhem, na hodného SS-mana, který otci půjčoval noviny, a nebo na zámečníka Ištvána, který měl silnou vůli a dožil se konce války. Jednou, když jsme byli na dovolené na Slovensku, zjistil otec, že nezdravím dost jasně a hlasitě v hotelu. Tenkrát se velmi rozčílil a vyprávěl mě o Jehovovu svědku. Šlo o člověka, který přes otcovo varování odmítal zdravit dozorce a zaplatil to nakonec životem. Tenkrát mě vzal otec do hotelové kuchyně a přikázal mi, abych šel hned ke každému kuchaři i k jejich pomocníkům a abych každého zvlášť správně a hlasitě pozdravil. Dívej se jim přitom do očí. Nařídil mi přísně. Obcházel jsem kuchaře stojící u kamena velkých sporáků a volal na ně přes sikot omáček a polévek: dobrý den. Otec stojící nedaleko to pozoroval. Pak jsem šel po chodbě a zdravil pokojské a uklízečky. Občas mě otec zavolal k sobě, řekl mi, že poslední pozdrav nebyl dost výrazný a přikázal mi, abych pozdravil znovu. Dvakrát pozdravená slovenská pokojská, když jsem se dvakrát zahleděl přímo do očí, nevydržela pohled a zírala ještě udiveněji na otce, kráčejícího několik kroků za mnou, který, aby šel příkladem, zdravil také. Vzpomínám si, jak jsme pak šli po cestě a já křičel na cestáře a lesní dělníky s pilami a čekal jsem přesně podle otcových pokynů, až zvednou hlavu, abych jim viděl do očí. I Hajného, který zrovna vyšel z lesa a nebyl na mne připraven, jsem poněkud vyvedl z míry. Nejtěžším úkolem však bylo zdravit lyžaře, jedoucí po louce do údolí. Vídali jsme je s otcem, když jsme jeli na saních. Jakmile se některý z nich přiblížil, vykřikl jsem pozdrav a díval jsem se jim do míst, kde jsem za vlněnými šálami a zamřenými brýlemi tušil oči. Tehdy mne také otec naučil podávat ruku tak, aby ji druhý člověk cítil. Tvrdil, že nejhorší dojem dělá v životě na člověka ten, který podává mdle a bezvýrazně ruku, nebo ji dokonce druhému do ruky jen vloží. Člověk musí stisk tvé ruky cítit, vysvětloval. Přitom si vzpomněl na inženýra Kepiče, toho, který podával ruku, jako by byl už mrtvý. Neptej se raději, jak skončil, řekl mi. Neudělal jsem to. Věděl jsem, že toho člověka nemohlo potkat nic dobrého, protože by se otec jinak o něm ani nezmiňoval. A myslel jsem na to, když jsem podával ruku překvapeným číšníkům, kteří odkládali táci s jídlem i pivem, nebo když jsem co nejsilněji tiskl ruku turistům na pláních, zatímco si udiveně svlékali palčák. Myslel jsem na otcovy příběhy a jejich hrdiny, jejich jména si už dávno pletu, po letech několikrát. Ve chvílích, kdy se mi zdálo, že je mi nejhůř, objevili se sami, aby mi dali najevo, že můj pocit je jen zdánlivý a relativní. Mohu říci, že je na ně spolehnutí. Od doby, kdy jsem se učil zdravit, čas nijak historkám na oblibě neubral. Jednou se Jan odmítal v koupelně mít. Po krátkém zápase a ještě dalším vyjednávání svolil, že poslechne, když mu za to bude Michal, který ho měl na starosti, vyprávět. Dodnes slyším z koupelny bratrův hlas. Byl jednou jeden doktor Rosenbaum.

čakaný. Daně nám zvýší a to je svete. Veď taký špás velký obnos značí, praví Maryša.

0: Moje jméno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďuriho Janošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tí krofov naháňame hore, dolu a potom niekedy oni nás, teda, podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všetké figle vystrájame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vidíme si, áno, na taký jeden kopček, teda vždy na ten istý, teda aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň, a, no alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. No, a tam prídeme, áno, a Ďuri len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchňa, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, no, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on tak, tak na tom slniečku, tak si len privrie všetky oči, áno, a iba, a mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci, a ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče, no čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo to máš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. A keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, ale zastavím, alebo teda počkám, kým sám, že aj ten koň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, a vec máme nacvičené také tie finty, že stojú Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnie. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovorí, áno, ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov. Však sme tu len my dvaja. A srnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďuri Sevas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Ďuri, nehnevaj sa, prepáč, vidím ťa. A práve sa tu sťažujem. Sa tu sťažujem, Ďuri. Na teba, už tento raz. Už tam musela prísť, Ďuri, ty darmo na mňa zjízaš. No čo je? No čo, si myslíš, že si sympatická, bo čo? Sa mi nepáčiš, dávno sa mi nepáčiš, Ďuri. A každý hovorí, valáška, karabina, pištoliek, dvoja, a ty si myslíš takto, čo si potešenie moje? Sa ti rehnia. Vidíš to? Ty si vojenský kapitán, Ďuri, ty si, podľa mňa, ty sa tva podporučík. Vieš? Každý hovorí, aha, aký vyfintený, vypájadený, a ty čo, tu smietka, tu špinka, tu pokrčené, tu ihličie, ja tu máš vyšité. Ďuri, kde si bol zašitý? Sa mi nepáči, čo robíš, Ďuri, no? Sa mi nepáči, lebo potom vieš, ako... Ďuri, a picháš. Si ako taký ješ. Vieš? A aby si vedel, Ďurino, vieš, dobre, že tu máš sledovať terén, že odtade to pôjdu grovky a možno aj koče, alebo možno aj časek, ak sa zmestia, teda neviem, áno, a ty nie si pripravený, ty nesleduješ terén a ty, Ďuri, neprerušuj ma! No, já vím, že mě prerušuješ, ale jsi mohl.
1: Jury... I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky.
2: Juri.
1: A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa my chytili poriadnej roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, Juri. Pekný deň je za nami.
2: Juri, ale už čuš!
0: Bože, až plujem. No, Juri, si myslíš, že niekto zvedavý na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulvy na mňa vyvaluješ? No, Juri, nepozeraj, že sa naštvem, že sa rozbehnem, bachnem, očko vylúpnem. Juri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný. Juri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Ja ti, keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže... Po starom však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať... Počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi.
1: I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš tak...
2: Ja, ani ty... slovička! Bo zafrnzi valaštička, šmírom, šmárom... Hoja, Ďunďa. Ďuri, nabitá.
1: Posledným krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem. Ja sa zetra chytím normálnej, poriadnej...
2: Púluješ zase!
1: Ja sa zetra chytím poriadnej statočnej roboty.
0: Odvrávaš, Ďuri, no tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou cečinou. Ja si tu kvoknem... Za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo to bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskujú dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Ďuri, nepresádzaj to! Ja už nemôžem, ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude, o chvíľočku prepad. Aha, čo hovorím, stoj! Poudušila nám Ducati a občanské preukazy. Zamaskovaný. Čo? Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí trikrát, len sa unavíš, v noci kašleš.
3: Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú.
0: Nechytaj, prepotíš. A to nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký ľudo, keby videl?
3: Áno, a sú živí.
1: Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí?
4: Baveru, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete.
0: A vieš ty čo, vieš, Kerena? Daj sa pekne vypchať, ja neviem, s tvojim defactom, alebo čo tam máš ako fešáka. Mňa nezaujíma. Viete vôbec ženské, s kým máte tu česť?
3: Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť.
1: Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil, a čo mal z toho, čo mal? Dereš, kde ideš, samý dereš. A v takých chvíľach vskypí žoč. A ústa jeden ohlas vydajú, pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesnite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Vopravdu priamom bratskom cite otvoriať sa nám do Korán. Víta vás Koliba Kormorán.
3: Bravo!
2: Hej, všimme si tu babicu. Kontroluju, nič jej nevyledelo. Prču si robí? Ja sa na to nemôžem pozerať, Ďuri, k veci.
3: Výborne recitujete, pán zbojník. A to sú vlastné verše.
2: Ďuri.
1: Verše sú to vlastné, to viete, večery bývajú dlhé, večere krátke, človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa a už sa to z neho rinie.
2: Rinie, nerinie, okamžite k veci, máme svoje povinnosti, ty inkasuj, ja zapisujem.
1: Dámy, robíme celnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať.
4: Tento prsteň nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj neboštík, mal ho od nejakého Turka. Prst sme už zahodili.
2: Ohromne vtipná. Jež, to je kusisko, to je z nohy, alebo čo?
3: Táto minca nech vám prinesie šťastie.
1: Minca?
2: No moment, nebude taká žeravá. Mám len jeden pracovný čas. Zošaliem, alebo čo? Ďuri, mince, aké i.
1: Napíš groš.
4: Dúfam, že neobídete náš dom. Psov uviažeme a podpálte nás od ulice, nech susedia vidia, že už aj my horíme.
3: Si božský, Jánoši.
1: Odkiaľ viete moje meno?
3: To vie dnes každé dieťa. Vraj, koho si Jánošik napaloš na čiera, tomu nepomôžu ani tria cisára. Načieraj si ma, Jánošik, načieraj.
2: Ja ti načieram. Ďurino, nic nečieraj, nenechaj sa, Ďuri, nechytaj. Vieš, že je žltačka? No, poďme.
1: Mám veľa roboty, aby som prišiel.
2: Ja ti dám.
1: Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na syroch.
2: No. Chudáčik, celý príde otlačený z tých trojuholníkových.
3: Mamička, ty sú krásny, z ťa oltárne sviece.
2: Hej.
3: Tebe prepúšťam Uhorčíka a mne zostáva Jánoši.
4: Čo je? Nie. Uhorčík síce nie je na zahodenie, ale ak už zhrešiť, tak len z Jánoši.
2: To je taká porcovačka. To mi ho vypustil. Ďuri, zmuž sa.
1: Ani sa trikrát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch známy to fan Thomas. A ja prídem a traste sa.
3: Už sa trasieme, nedočkavosťo.
2: Nohy si dolám. Povedz mi, čo to má znamenať? Nikto nás tu nemá rád, každý z nás robí švar.
1: Tak sme mi, Marína moja.
2: Ako tie dva kemeň.
1: Je.
2: Pozri si, vidíš? Už je to zase.
5: No poďte, chlapci, poďte, už hodinu vás zase naháňam. No,
6: pokojne, Jurko, pokojne, chlúd.
2: A čo sa stalo? Vítajte v našom kolektíve.
1: Čestné slovo, pán vychovateľ. My sme sa od brány ústavu a nepohli, čestné slovo.
2: Fakticky, my sme tu hrali takú vec, sme si však taký jeden kúsok...
1: Áno, čo sme si sami napísali, to sme si aj sami zahrali.
5: To poznáme, kde bolelo, tam bolelo,
1: bol deň ako každý tretí.
2: On to pozná, a toto je čistý zisk korálky.
1: A viete, že my sme vás tam videli, že nám tam hráte? Aj pani kuchárku sme tam videli, že nám tam hrá.
2: Aj tá mladá.
1: Aj tú novú sestričku, čo prišla zo zdravotnej školy.
5: Aj pána Graufa, že?
1: Aj toho sme tam videli, že nám tam hral. Všetkých sme tam videli, že nám tam hral. Ja som sa prišiel, som sa postavil a povedal som sa.
2: Vy
1: čo
2: môžem viac
1: človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Nie, takto to bolo. Ja som sa prišiel k plotu, postavil som sa, povedal som sa. Vy čo môžem viac človek, keď sa môže veselo...
2: Juri, aj ty máš bez futra.
1: Ja som sa prišiel, som sa k plotu, som sa postavil, som sa a povedal som sa. Vy čo môžem viac človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som sa prišiel, som sa postavil, som sa povedal, som sa... Čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa...
5: No stačilo, chlapci, pôjdeme na tú večeru, dobre?
2: Nestačilo, faldy mám.
1: Ešte jednu vetu, môže byť ešte jedna, pán Vychováca?
2: Ešte máme poslednú.
5: Naozaj už tú poslednú teraz.
2: Je aký prefajčený.
1: 3, 4. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vecte.
7: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
8: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
7: Herečkou.
9: Řekl
7: jste mistře?
9: Ale...
7: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
9: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
7: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě, furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesunul, už to viděl. Kopecký and Company. Kožešiny. Kožešiny ve velkém. Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York. Všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic zajímavý. Já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
9: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
7: O ženském pláči si myslím... Já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste, a co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš? A ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? Ho, a šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
10: Tady je ta žena.
7: Ano?
10: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
7: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
11: Jsem od Tisku.
7: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
11: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
7: Na tohle?
11: Máte snad jiný?
7: Ne.
11: Škoda.
7: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
11: Jak jste se dostal k divadlu?
7: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, děti, ty neumíš číst. On přece píše... Táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
11: Co si myslíte o vlastním herectví?
7: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
11: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
7: To je taková, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, Květiny, orchide nebo růže. Koš květin.

0: Náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď si vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí,

0: O čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je? Že to není o lásce. Že to není o erotice. No, to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychová. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor. Ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý, příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá... Takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, To všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči. Já už se to nepřeju, a když jsi přišel pozdě, tak jde to smilu. Kamarádi, ať mu klíče a to. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice plustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejt? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No. Takže žloutnul manžel. No, jakž tak se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
1: Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
1: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl. Podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš osrnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Děkujeme. My vás, přátelé, vítáme do druhé poloviny. Co jsi připravil tady pro diváka?
1: Pohádku.
0: Počkej, moment. Co to je tohleto?
1: Tohle to je indiánský uzlíkový písmo Kipu. To mám po dědečkovi, on byl z Peru. On vždycky říkal, já jsem Inka z Peru, já na všechno.
0: No dobrý, vrátíme. Pohádce se vrátíme.
1: Pohádka se jmenuje, milé děti, Razar Parkantíci. Se jmenuje o neposlušných kozlátkách. Tak jedem, jo?
0: Ano.
1: Milé děti, v jedné maštali žila kozička a ta měla 6 blbých prasátek a jedno chytrý.
0: Cože měla?
1: 6 blbých prasátek a jedno chytrý. 7 prasátek měla kozička.
0: Koza měla prasátka?
1: No co, tak je měla s někým jiným. Třeba se zaběhla, nebo to byl kříženec, jak se tomu říká, hybrid, že jo? No. Takovej prasojt. No.
0: Takové kose.
1: Ano, ano, no prostě, ano.
0: No, jedeme dál.
1: Blbý prasátka se jmenovala. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, sednek, sedmek, osmek, vysmek, co?
0: Není jich nějak moc?
1: To je stádo prasát. To chytrý prasátko se jmenovalo jako já Alois.
0: Jak
1: to je hezké děti, že jo?
0: Jakže se jmenovala ta prasátka?
1: No, se to nelíbí, pane.
0: Jak se jmenovala ta prasátka?
1: Děti, já to opravím. Blbý prasátka se všichni jmenovali Alois. Chytrý prase se jmenovalo profesor Mladý. Jste spokojený jako chytrý prase?
0: Když už prase aspoň chytrý, no tak jedeme dál.
1: Jednou, přátelé, když šla koza na šichtu, povídá prasátku. Nikomu neotvírejte, pak je zamkla, klíč pověsila na dveře a šla do kina.
0: Počkej, teď si říkáš, že šla na šichtu.
1: No dělala uvaděčku v kině, no co? Za chvilku přišel ke chlívku medvěd a povídá, kozlátka, odevřete to.
0: Jaká se... kozlátka? Před chvílí si tady všem lidem tvrdil, že měla nějaký prasata nebo co?
1: No jo, ale to ten medvěd ještě nemůže vědět, ne? Blbej medvědek jako zimu chlívku, co tam má čekat? Andulky! Kyselý rybičky! To je hrozný. Povídá, kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše maminka kráva.
0: Cože? Co řek?
1: Promiňte. Já to opravím. Já tady mám uzlík jako kráva. Kozlátka, odevřete, no jo. Ale dětem se to líbí. Kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše tatínek kráva, no.
0: Vidíš, to je daleko lepší, jedeme dál.
1: Odevři si sám volala, kozlátka. Klíče jsou nad dveřmi. Tak divný kozy jsem ještě neviděl. Řek si hajný, děti, a slez.
0: Proboha, jakej hajnej?
1: Posedu, co?
0: Jakej hajnej?
1: Já už nevím, kde jsem.
0: V Mostě.
1: Tak divný kozy jsem v Mostě ještě neviděl. Řík si medvídek, dětí, grizzly to byl. Vykop dveře a vyrazil ven.
0: Jak mohl vyrazit ven, když stál venku?
1: To je bohužel jeho problém. Prasátka venku, vidíte, že to bylo venku.
0: Tak asi jo.
1: Medvídka chytila a zaživa ho stáhla z kůže. Medvídek, milé děti, přehoděn vlastním masem, ještě se z něj kouřilo, pelášil, co mu stačilo. Tu chvíli šla okolo nůše s babkou na zádech.
0: Hej, hej. Moment. Co vykouklo z babky?
1: Z babky táhnul rum. Z vás taky. Ale z nůše vykouk myslivec a povídá. I vy jedny zatrachtilý prasátka, vy jste mě tady málem oddělala chráněního medvídka z Tanapu? To je Tatranský národní park, paní.
0: Všichni vědí.
1: Vytáh pušku, kozlici, milé děti. A teď je tady smutný konec. Všecky je od prásky.
0: No, tak se omluvíme divákům.
1: 7 mrtvých prasát, tam leží děti. Jako 7 statečných.
0: Omluv se. Omluv se za to, co jsi tady vytvořil.
1: A to ještě není konec. Lidi nevidí, jak skončil ten stažený medvídek.
0: To už nikoho nezajímá tady.
1: Milé děti, medvídek se uložil k zimnímu spánku v náhradním kožíšku.
0: Vydržte
1: to. Bonekanu z kary Trutnov.
0: Vydržte to, už to končí.
1: Vypral si ho v novém pracím bráčku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu zcrknul a teď dělá v brdech ve Amerikě.
0: No, děkujeme.

0: Buďte tak laskaví, pošlete nám sem ten notýsek zpátky.
1: No, jestli to neukradli.
0: Počkej, ne. Proč by to dělali?
1: Mám lidi. No. Prosím, dej notýsek. Pane, pošlete ho sem. Šupí to presto, že jo?
0: Počkej, ne, šupí to presto. V klidu, pomalinku.
1: Pane, je.
0: Děkujeme. Takže půjdeme k dotazům. Hele, my jsme dostali tušku, to je krásný. No, to začíná hezky. Jste ženatý, když tak krásně mluvíte o tchýni? No já, jo, my jsme oba dva ženatí.
1: To je... A mladý už druhý kolo.
0: No ne, no tak první bylo tak úspěšný, že jsme to museli zopakovat. No, já mám opravdu dobrou tchýni, já na ní bohužel nemůžu nasazovat to, musím říct, to je dobrý, no.
1: Ale on má hodně dětí, pan mladý, no.
0: No tak hodně, jaký pak hodně, no. Mě to baví, no.
1: Teď mají dokonce malou holčičku, ročník, kačenku.
0: Ano, ano, ano, to je pravda.
1: Jo, paní mladá má holčičku.
0: Proč máme oba, ne?
1: Takový pěkný zubatý dítě to je.
0: Proč zubatý?
1: Nevím.
0: To je normální očička prostě, no. Pohybuje se jako každý dítě, který ještě nechodí, no. Ký není rok, no. No. Tak normálně leží na bříšku, ne, a?
1: Zubama se přitahuje.
0: Ano, no, tak.
1: Ale je to chytrý dítě. První slovo, když ho viděla, řekla, strejda.
0: Pojďme dál, no. Kam pojedete letos na dovolenou?
1: No, já jedu na Krétu, mezi svý. Tam už se na mě těšej.
0: Proč máte zrovna červený brýle a ne třeba růžový?
1: Přátelé, červené brýle vždycky nosím na schůzi levého bloku. Nazdar, soudruhu!
0: Moment! Tohle to není schůze levého bloku.
1: Není?
0: Ne, to jsou z různých stran lidi, aha, odvšud.
1: Aha, to jsou... No, já mám ještě jiný brýle, já mám modrý s ptáčkem. Pak mám ještě černý s křížkama na KDU ČSL. Pak mám jedny celý rozbitý. Ty mám na Sládkovce. Vždycky, když mi tě dá přes zubu, já říkám, já už byl. Ale mladý ještě nebyl.
0: Pane Nahlovský, kde jste sehnal ty brýle?
1: Ten pán, co mě prodal, se jmenuje Optik. Je to nějaký prachatý podnikatel, protože má krámy všude, v každém městě.
0: Jaké má pan Nahlovský rád jídlo?
1: Každý. Někdo něco přines?
0: Nežebrej.
1: Neváhejte. Jsem s tím. Nějakou mosteckou specialitku, uhlířinu nebo co takového. Jich rád polknul. Já jsem odsaď rodák, já jsem se narodil v Lomu Mostu.
0: Nosil jste rovnátka?
1: Ano, přátelé, nosil. Co prosím špatně? Víte, já vám něco povím, já vám řeknu pravdu, já jsem z chudý rodiny. My jsme na rovnátka neměli, tak mě maminka vydlabala ze dřeva. Já jsem měl... dřevěný rovnátka z Pražce. A jednou v noci jsem se nasazoval na noc, jsem skřípal zubama tak, že mě chytli v hubě plameny.
0: Ale no, to už je moc.
1: Od té doby mám pražený mandle.
0: Čím jste byl v minulém životě?
1: Vlkodlak. No, já jsem to poznal jednoduše. Já vždycky, když je úplněk a jdu, tak psi zalejzají. To znamená, že jsem něco musel být, buď to upír nebo vlkodlak. Mně se líbí vlkodlak.
0: Jak se u vás v praxi projevilo vládní nařízení takzvaný ekonomický balíček?
1: No přátelé, my si ho necháváme pod stromek.
0: My jsme si řekli, že třeba bude každý balíček dobrý, že jo, co víte, ne?
1: A pozor, aby to taky ještě ten stromeček byl, přátelé, taky to může být, že jo?
0: Taky už to může být jolka. Ježíš, tohle je ale velká morda.
1: Jo.
0: Chci vypadat také tak moudře a inteligentně jako vy. Jak na to?
1: Přátelé, mám recept. Rozběhnout proti zdi.
0: A nebrzdit.
1: A nebrzdit. Pak už to odborný, jak se tomu říká, tenhle ten člověk, co dělá oblíky. Plastický chirurg. Vy jste tam taky už byl, že jo, pane? Já jenom chtěl vědět, víte, kdo se chytne. No a s tou inteligencí si nedějte starosti. To je vrozený.
0: Řekněte cenu Náhlovského.
1: Je tady zájemce? Respektive zájemkyně? Půjdu po cenu. Stačno, berte to jako zimní výprodej.
0: Mám zájem o 3 noci.
1: Kolik?
0: 3 noci.
1: Krista pán.
0: Podepsaný Rudolf.
1: No comment.
0: Pane Náhlovský, v kolika letech jste měl první sexuální zážitky?
1: Nedávno.
0: Nepřemýšlel jste někdy?
1: Nepřemýšlel.
0: Lenon měl lenonky. Jak říkáte brýlím vy, pane Náhlovský?
1: Náhlovky.
0: Jaký je rozdíl mezi kantorem a komediantem?
1: Bruto 20 tisíc.
0: Jak jste se učil ve škole, pane Náhlovský?
1: To je zajímavý, přátelé, já jsem vystudoval lidskou školu a všichni se dívají, proč, jo?
0: To je pravda.
1: Teda proč? Jak to, že jsem ji vůbec vystudoval? Já jsem měl svoji metodu, já vám o tom krátce povyprávím, já jsem v tomhletom byl expert, přátelé. Základ každého studia na vysoké škole je odhadnout pedagoga. Já jsem byl takzvaný vychytralec, který se učí dopředu. A já jsem studoval historii a vždycky jsem se učil trošku dopředu a takový ty pikantnosti, takový ty maličkosti, co nikdo nemůže jako vědět. Jo. A já si pamatuju, my jsme měli jednou, já nebudu toho kantora jmenovat, on nás učil na nějaký raný kapitalismus a měli jsme nějak napoleonskou dobu a on říkal, přátelé, a v roce 1804 se Napoleon vracel z Egypta a u ostrova Malty se v mlze minul s anglickou eskadrou, které velel admirál Nelson. A to já, přišla moje chvíle. Hajzlík Pepík zvedá ruku. Říkám, pardon, 1804 Nelson ještě nebyl admirál, ale korvetní kapitán. A eskadře velel admirál Hyde, po kterém se jmenuje dnešní londýnský park. To ticho se dalo krájet. On říkal, no, nezlobte se, ale to já přece musím, že jo, vědět. A jsem říkal, já to jim přesně. Říkal, já se s váma nebudu hádat, uvidíme příště. Já to viděl přesně, já to den předtím přečet, že jo. Hele, přišla příští hodina, ten přišel do třídy úplně zelený. Ale byl to charakter, řekl, já se všem omlouvám, přátelé, pán Náhlovský měl pravdu, opravdu v té době byl Nelson ještě korvetní kapitán. Omlouvám se hluboce, to víte, každý nemůže vidět všechno. Hezky, decentně. A pak učil a koukal na mě. Jestli souhlasím. A něco řekl a já vždycky kejf a on. Kámen mu spadl ze srdce. Měl svýho kontrolora. Já jsem si říkal, toho mám v hrsti a teď, ale přišlo zkouškový období. Já jsem se celou dobu neučil, že jo, co jiného, jo. Já byl furt někde v pivnici, naloženej v lihu, kdyby to znáte. Studentský doby, holky, pitíčko, pivečko, ježišmarja, já jsem z opice nevylez.
0: Do dneška.
1: A teď jsem si říkal, ježišmarja, zkouška, co on mi dá? Všichni už říkali, pozor, ten se na tebe asi chystá, člověče. Jsem říkal, nevadí, jsem hrdina, nebudu se vůbec učit. To nemá cenu. Šel jsem tu zkoušku a on už tam chodil jako lev v kleci po tý učebně a říkal, posaďte se, vy jste takový můj oblíbenec, víte, vy opravdu o tu historii máte zájem, to já jsem si pro vás vybral takovou speciální otázečku, helejte se, povstání Tantia Topího, holandské kolonii Sarawak. Já nevěděl za ano, to byl Tantia Topí. A nevěděl jsem, co to je Sarawak. Tak jsem se nadech a řekl jsem, no, Tantia Topí, no, co bych tak k tomu a on, ježišmarja, promiňte, jste viděl tu suverenitu, já vás nechtěl urazit, já vím, že to víte. Já vás přece nebudu zkoušet. No tak, bylo by to tak záhodno. Říká, víte co, pochycáme si o té historii, co vás zajímá, já už to odvetírám. Na japonský dějiny to jsem byl silnej hit. A on napsal, výborně. Jsem ušel a říkal jsem, volové, dostal jsem Tanti a Topího. Kdo ví, kdo to byl? Nikdo. Já jsem říkal, já taky ne.
0: Skočil byste, pane Nahovský, bungee jumping?
1: Jo, skočil, ale s Novotným na zádech. Abych ho měl jako poštář před sebou nárazník. On už to má vyzkoušený. My jsme byli u toho, když skočil, no. Víte, co se tam všechno mohlo stát? Na tom mácháči. Když on tou hlavou taky mohl ten mácháč vypustit. Ne. Kam bychom jezdili?
0: Legrace stranou, teď už je to veselý, ale tam to nebyla sranda. Uvědomte si, co se všechno opravdu mohlo stát, no. Když tam do toho spolu. Když tam mohla plavat nějaká ryba dole třeba, ta se mohla leknout a to je u ryby velice jako těžká nemoc, jo.
1: Téměř smrtelná.
0: Pane Nahlovský, jak to, že jste se neumístil v anketě TT jako bavič, když já osobně jsem vám poslala 500 hlasů? Maminka.
1: Ale v TT jsem byl 20., ale v ET jsem byl první.
0: To nebyla soutěž ET, to byla soutěž Tidít.
1: Tidít. Taky první.
0: To je zajímavý dotaz. To se mi líbí, když člověk přemýšlí. Pane Nahlovský, mohu dát pít slepicím vařící vodu, aby snášela vařená vejce?
1: Přátelé, já myslím, že jde u té slepice jenom o poprvé. Aby si zvykla. To je jako, když se nechali krávu žrát chmel a bude dojít pivo, že jo? Vidím, že to tady je samý Mičurinec a Lisenko.
0: Je pan Nahlovský?
1: Ano, přátelé, je. Ještě. Byl a ještě, když pán mu dá, chvilku nám vydrží kluk jeden.
0: Dobře, tak
1: zubatej, hezkej.
0: Ano. Máme odpověď, já bych jenom dočet dotaz. Je pan Nahlovský opravdu tak blbej, jak vypadá?

0: Hele, víte co, třeba pojďte pohovořit, o čem jsme nehovořili, jo? O takových tématech, co působí třeba na lidi. Hlavně na mladé lidi, co působí nejvíc.
1: Kořalka.
0: Ne. Pozor, je to li.
2: Likér nějaký, ne.
0: Lite.
2: Vy už jste na lity?
0: Je to literatura.
2: Aha.
0: A právě proto, abyste se taky něco zajímavého dozvěděli, jsem si pro vás připravil takovou malou přednášku, co to vlastně je ta literatura.
2: Přece nebudete ty lidi teďka nudit.
0: Tak tedy. Literatura neboli písemnictví je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
1: To je geniální.
0: Tak, nedělej mi to.
1: To jste vymyslel sám?
0: Ne, to jsem se dověděl z knih.
1: Taky jsem jich pár přečet, ale něco takhle chytrýho bych dohromady nedal.
0: Ano, ano, Alois. Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
2: Nešlo by to obráceně?
0: Jak obráceně?
2: Když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet.
0: Přátelé, literatura formuje mladého člověka.
2: To je pravda.
0: Vemte si například Jiráska.
2: Něco lehčího by nebylo?
0: Jirásek snad není tak těžký čtení.
2: Jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. Pěkně mě to sformovalo.
0: Ano.
2: A návrh temno. Takhle tlustý.
0: Ano, to tam zůstalo dodnes.
2: Ano.
0: Prosím tě, hovoříme o literatuře.
2: Ano, přátelé, já vám řeknu, víte, proč jsem tak chytrej? Protože celý život čtu. Já jsem se o literaturu zajímal už jako dítě. Například, když mi bylo 8 let, tak mi strejda koupil k Vánocům nádhernou knihu, která se jmenovala Nikola Šuhaj Loupežník. A strejda mi říkal, chovej se jako Nikola, ať tě na tebe rodina hrdá.
0: No a?
2: Přepad jsem pošťáka. Málem jsem skončil polepšovně. Ale doktoři říkali, že to je vliv neadekvátní literatury k mému věku. To je těžká věc, nevím, co to znamená.
0: Lidi tomu rozumějí, jeď dál.
2: Tak by maminka koupila něco adekvátního, krásnou knihu, která se jmenovala Hra s ohněm. Tentokrát jsem byl polepšil mě 2 měsíce. Co z tohto měsíc?
0: Co třeba Bobeš?
2: Prosím.
0: Bobeš?
2: Bobeš?
0: No.
2: Jsem si nesměl hrát s Bobšem.
0: Moment, čemu jste doma říkali Bobeš? Jo, takhle. Tak proto malý Bobeš. Soustřed se, literatury. Velikáni světové literatury.
2: Ano.
0: Co třeba Igo?
2: Čego?
0: Ne Čego, Igo.
2: Ale Čego, Igo, Boga jego. Proč nám je tady srbochorvátsky? Bosňáku zatrolená.
0: Prosím tě, Igo, psáno Hugo.
2: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost. Igo, Hugo. To je jako kdyby se říkal, v dnešním filmu hrál hlavní roli Igo Ás.
0: Co to je Igo Ás?
2: No Hugo Ás.
0: To je velmi legrační.
2: Igo.
0: A co třeba London, Bílý tesák?
2: Tak mi říkají, že jsem byl malej. Takový houževnatý.
0: Ano, hele, já bych to trošku zjednodušil. Víš co, takhle, máš nějakou oblíbenou knížku?
2: Ano, mám jednu, spořitelní.
0: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
2: Já mám vaši.
0: Jo?
2: No jo.
0: A proč jí máš?
2: Jsem si vybral 1000 korun dneska.
0: Jo, a co heslo?
2: Orel je v láhvi.
0: Matka jich zavařila celé hnízdo. Buď zdrav, soudruhu.
2: Buď zdrav.
0: Ne.
2: Tahle konspirace.
0: Prosím tě. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle heslu?
2: Máte to vzoru napsaný tuškou.
0: Já už si taky moc nepamatuju, no. No nic, hele, ještě zjednoduším. Řekni nějakou literární postavu, který jsi se chtěl podobat a půjdeme
2: do toho. No já jsem chtěl být vždycky Čapájev.
0: Jo?
2: A
0: jak?
2: Nikdy jsem se nečap. Pak jsem chtěl být Tarzan, ale maminka mi říkala, že jsem spíš podobný tomu slavnému komisařovi.
0: Který?
2: No z té italské chobotnice.
0: Který?
2: No ten Corrado. Corrado Cacani.
0: Děvčata, podívejte se sem. To je Corrado Cacani. Podle kdyby vlítlo na Sicílii, tak do měsíce vstoupí celá mafie do Pioníra.

0: Takže přátelé, my vám děkujeme za spolupráci, to je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Josef Aleš Nárostí.
1: A Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy nashledanou.
2: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
3: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
2: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
3: No že?
2: No, jak si jí to řek?
3: Řekl jsem, krása, krása.
2: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
3: No řekl, nejsem hloupé.
2: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
3: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
2: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
3: No nějaký, ale jaký? No,
2: ten samý.
3: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
2: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
3: A já?
2: No jak asi přemýšlej.
3: A jo, nosil bych bílý plášť.
2: Ale prosím tě.
3: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
2: Kvůli plášti.
3: No jistě, kvůli čemu jinému.
2: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
3: Cože?
2: Kvůli titulu ty.
3: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
2: Co?
3: Co? Ty tydly dáte?
2: No
3: ty tuluty, jak jsi říkal teďka?
2: Já jsem o žádných nemluvil.
3: Ne? A proč jsi to teda říkal?
2: Já jsem mluvil o tituluty.
3: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluví a teďka znova o nich mluvil, že jo?
2: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
3: No to zapírat.
2: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
3: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
2: No 6, správně 6.
3: No. No a mám ho titul nakonec.
2: No. Titul máš.
3: Co?
2: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
3: A ty?
2: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
3: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor.
2: Že ty jsi doktor bez titulu.
3: A co je to za chlapa?
2: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
3: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
2: Správně.
3: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
2: No, svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
3: No?
2: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
3: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlíkl.
2: No tak ten už vůbec ne, prosím. Tipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
3: Dobře, tak já to tak udělám.
2: No, buď ta hodnej. No,
3: ale co když bude chtít ukázat v občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
3: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
3: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
3: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože? Příslušnice?
3: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
2: No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
3: A jak to mám poznat asi tak?
2: No měla například uniformu?
3: Neměla.
2: No tak to nebyla příslušnice.
3: No ale a proč teda měla tu pistoli?
2: Počkej. pistoli.
3: Jakou pistoli?
2: Jakou pistoli?
3: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
3: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
2: To je její aktovka?
3: No.
2: A co je v té aktovce?
3: Jo, co já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
2: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
3: No to nezakázal. No
2: tak vidíš.
3: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý tedy.
2: Tady je zlato, drahý kamení.
3: Zlato, drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
3: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
3: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
3: Jo,
2: no, určitě,
3: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
2: co
3: chytrý.
2: To je
3: ty
2: tohle? To, tady je i pistole.
3: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
2: A co?
3: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
2: No to se máš, to nemůžeš udělat.
3: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To. Podrž
2: mi ten deníček,
3: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
2: Proč bych měl smůlu?
3: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
1: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plát.
3: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plát budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, vej.
3: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, vej.
3: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
3: jo,
2: dobře dokáže.
3: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
3: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

0: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
0: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
0: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
2: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
0: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
2: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
1: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
2: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, Strýček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
1: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
1: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky.
2: Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
1: No to jo, to k flekům Strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem.
1: A po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem.

0: zde připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
2: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nechci, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučili.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
1: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete žec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěť, ne.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
2: Jak to mluvíte s panem notářem?
1: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všecko, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
2: úředně to, prosím.
1: To byl můj nás.

0: jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
1: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
0: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
4: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
0: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
0: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem? Nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravo.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
5: Neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
6: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
5: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
7: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lornou sám?
5: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? Dejte ho nahlas, aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
5: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez. Co s tím? Co s tím?
8: Tady je ta žena.
5: Ano?
8: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
5: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
8: Jsem od Tisku.
5: Oh, no vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, máme.
8: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
5: Na tohle?
8: Máte snad jiný?
5: Ne.
8: Škoda.
5: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
8: Jak jste se dostal k divadlu?
5: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
8: Co si myslíte o vlastním herectví?
5: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
8: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
5: Mají, co to? Je to mají, to žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká, podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo, a že tedy dělá ciráty, a u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty, že to bude, řekl bych, ano, že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá dcerát. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
8: To jsem viděla.
5: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
8: Ne.
5: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
8: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
5: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
8: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
5: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Kdysi to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná, která proto zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
8: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
5: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
8: Nedochtěl byste být krasavec?
5: Chcete tím říct, že nejsem?
8: Zapomeňme na to, ano?
5: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídala a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože lidi máme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte, já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuju. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žám. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění, je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no, ale prostě ne, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já se to nepřeju, a tady, když jste přišel, to se zvejme, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Vater to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Vater to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk, aby poznáte, že to je vater. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno. Že? No, vrátí se domů a živoří dál. Máte dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla, já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat, prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje, tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby, ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli všechny před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, No jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami, to se mě podařilo poprvé.
2: Podle potestu je vidět, přátelé, že dnes tady máme dobré a sympatické obecenstvo. Já si jmenuji Franta Budína, říkám to jenom proto, protože si mě, milé ženy, pletete s tím známým filmovým hercem Jiřím Bartoškou. Někdy se stává, že vy sedíte, že byste viděli, že vzadu je chaos, že se něco děje, někdo nepřijal a teď nám vypadne 10 minut. Je na konferenciérovi nebo na moderátorovi, aby si vlastně poradil, co s tím časem udělat. Někdo dovede zpívat, někdo zatancuje, nebo udělá nějaký kouzelnický trik. Já tady osobně nic nemám, je to velice nemilé, ale přece jsem si vzpomněl, že bych mohl udělat s vámi takovou hezkou soutěž, prostě quiz. Nebojte se, máme tady hezké dvě ceny a kdo se přihlásí, má možnost získat kvalitní soupravu. Je to psací souprava. Nebudete, přátelé, lítovat, protože já vás nechci na jevišti. Prosím vás, co nám to tady děláte, člověče?
3: Co říkáte?
2: Ale co nám to tady děláte?
3: Tam je rozprašuju trochu, jak vidíte.
2: No to já vidím. A to je nějaká desinfekce, nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádné štěnice, jo? To je lesní vůně.
2: No dobře, lesní vůně, ale teďka během programu nám to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program.
3: No a kdyby to podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůže dát po programu, když tady nikdo nebude. To se musí dělat teď, dokud jsou nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak.
2: No prosím, tak si to můžete rozprašovat vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti, pochopte.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Ale já nejsem žádný doktor.
3: No já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší jak koho, že jo, vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zastrušují ty vaše soutěže v rozprašování.
2: To člověče, já se z vás asi zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás asi zblázním.
3: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
2: No tak člověče, pochopte, že...
3: A nemyslete si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než vaše háranky, které tady po ničem nevonějí.
2: Podívejte se, pane...
3: Vaše háranky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, když si myslíte, že to nic není, tak si to tady ovšem také můžete laskavě zkusit sám.
3: Co tady laskavě zkusit?
2: No já budu dělat s obecenstvem jednu soutěž, kviz. Můžete se soutěže zúčastnit a můžete vyhrát nějakou vkusnou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se
2: no, tak pojďte sem tomu mikrofonu.
3: Jo, aha, jsem
2: já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak
3: ano,
2: se domnívá.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude totiž kviz.
3: Aha, no tak to jo, to je, kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz já znám, ano. Takový malý blondák, to je.
2: Ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tohle, aha, no. Já už vím.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na už kterou vím. Se snaží, co nejpřesněji odpovědět.
3: No
2: a kdo má nejvíce správných odpovědí, tak podle ohodnocení dostane.
3: Může vyhrát, tak to já dovedu, to já dovedu. No,
2: dobře, tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich 6. 3 otázky budou z oboru. Co se dotáčíte pořád?
3: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte?
2: Ale to přinese pořadatel nakonec soutěže.
3: Tak no. Jo, ano.
2: Tak začněte vy. Dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vlastně to zeptám, že jo, a
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát, ano.
2: No ne, počkejte, až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, ano, takže se něco zeptám, cokoliv.
2: No to je jedno, co chcete znát, nebo co chcete vědět, tak se můžete zeptat.
3: Nebo co mě zajímá, nebo tak, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rubež pajsce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemohu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv.
2: No ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil,
3: no.
2: O jaké jde soutěžní otázky, tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No tak se něco zeptejte, no teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar? No.
2: Ano.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo,
2: přesně,
3: kde je Zanzibar.
2: Přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, tak nevím přesně, kde to tady.
2: Dívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku se správně nezodpověděl, nevím mě.
3: No jo, žádnej bod, tak to nemůžete dávat takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího.
2: Tak já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, když chcete, tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.
2: Tak... Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
3: Kde leží Addis a kdo?
2: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
3: Jo, kde leží Addis Abeda.
2: Ne Beda, Abeba, Addis Abeba.
3: Addis Abeba, kde ležej, jo.
2: Ne kde ležej, kde leží.
3: Jo, kde leží.
2: Já. Kde leží,
3: leží Addis Abeba. Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
2: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
3: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak tu Addis písná, ten Beda je mi tak trošku jako... Ne.
2: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba no? Je název města no? A je to hlavní město Etiopie.
3: Ano, kdo pije?
2: Etiopie, stát, země.
3: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musí zeptat něco lehčího.
2: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
3: Zkrátka něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
2: Zvědá, ptejte se vy.
3: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
2: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
3: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
2: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mě dejte jinou, ale rozhodně těžší.
3: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, no, že jo?
2: To nechte na mě, to je moje věc.
3: Tak těžkou chcete teda.
2: Samozřejmě.
3: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
2: Píská to?
3: Píská to, ano.
2: Tak to nevím.
3: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
2: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
3: no.
2: Tak bych řekl, že je to ručník.
3: No tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
2: No dovolte, ale ručník přece nepíská.
3: No já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.
2: Podívejte Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
3: No jo, to víte, vybírat si nemůžete již o ceny,
2: ale jo? Vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata nebo...
3: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
2: No a co?
3: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
2: Traviata.
3: Traviata, tak mi to hned řekněte teda.
2: No prosím, jako otázku?
3: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
2: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
3: Od koho?
2: Skladatel Giuseppe Verdi.
3: Jo?
2: No všem.
3: Je to určitě?
2: Samozřejmě.
3: Není to od Picassa?
2: Přece Picasso byl malíř.
3: Ej, to je malíř, ano. Teď on měl, oni maloval kuchyň.
2: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
3: No ne, on mi to dělal jako fušku.
2: Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
3: Francouz, máte pravdu, lidi, on mi to sám říká, si vzpomínám.
2: Co, vy jste se znal s Picasse?
3: Se znám, s tomu Picassovým, ano.
2: A vy umíte francouzský?
3: Francouzský dovedu, perfekt.
2: Ano, no, parlez-vous français?
3: Co říkáte?
2: No ptám se, parlez-vous français?
3: A víte, že ani nevím?
2: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
3: No dovedu perfekt, když vám říkám francouzsky.
2: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
3: Otec? No. Myslíte francouzsky?
2: No francouzský otec.
3: Francouzský otec, jo. No tak otec, tedy, abych vám řekl francouzský otec.
2: No.
3: A vy to nevíte, tohle?
2: Tak já to vím.
3: Ale on to nemusím ani říkat, jo.
2: To vy to víte?
3: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
2: Le père.
3: Le père, správně, le père. Le père. Ano, je vidět, že jaký dobré to je francouzský.
2: No, no a co matka?
3: No tak tady se vede dobře, děkuji.
2: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
3: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
2: No tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka.
3: Matka le père-ka.
2: La mère.
3: A jo, la mère.
2: La mère.
3: La mère. No.
2: Tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka la mère.
3: La mère.
2: Dítě.
3: Dítě malér.
2: L'enfant.
3: A jo, l'enfant. L'enfant. L'enfant. Já vás nechtěl poprskat, mám to fón, jako taký fón.
2: Ale podívejte se, ta franština vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu Hadačů. Poslouchejte, chcete vůbec hrát dál nebo ne?
3: No vyhrál jsem něco už, nebo jak je to tady? No,
2: zatím vyhrávám já.
3: No tak hrajeme dál ještě, no. A poslyšeme, šlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
2: Soutěže bez otázek.
3: No jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to tady, to hledáme nové talenty, nebo...
2: Jo, počkejte, vy si tu chcete zaspívat před obecenstvem, nebo...
3: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo...
2: Tak to jde také, zarecitujete báseň a je to?
3: Jo, že zarecituju nějakou...
2: Zarecitujete.
3: Zarecitujete.
2: Ne, já, jako vy.
3: Jako vy, jakože já, no, ano. Myslím, ano.
2: No. A jakou báseň si vyberete? Nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
3: Ano, že bych si nějakou záležitost vybral, že bych řekl třeba něco z toho...
2: Báseň si vyberete? Nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
3: Ano, že bych si nějakou záležitost vybral, že bych řekl třeba něco z...

0: Tak jim to napovíte, já mám nám na pivo, pak. Tam si stoupněte kousek, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, i to rozťapete, tady mě si stoupněte. Vážení přátelé, ale neutíkejte.
1: Já jsem tady.
0: Zůstaňte tady, kdybych to náhodou nevěděl, ať mě nefouknete. Vážení přátelé, to může jak něco vyhrát, no, že?
1: Tak podle toho, jak to bude vypadat.
0: Ano, abych se tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice s Kyticem. Polednice od... Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena, ne?
1: Karla Jaromíra Erbena.
0: Je tak.
1: Karla Jaromíra Erbena.
0: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, s plná hrdla mečelo. Křiče, s plná hrdla křičelo. S plná hrdla křičelo. A křičelo s plná hrdla. Jo, podeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty, fachy zrovna. Jo, a mňásne, uvaření mňásne, uvaření mňásne. Haslo najednou uvaření, nějaký držky nebo co zrovna.
1: No dovolte, když vy to člověče neumíte.
0: Já se si ho poupil, já chtěl říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: O tom dětkovi.
1: V jakým dětkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodní.
1: Jo, vodní. A tu dovedete?
0: Já dovedu, ale kdybych náhodou jenom zůstane tady. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednici,
1: báseň.
0: Jinou básnicí,
1: báseň.
0: A sice báseň vodní, taky od polednice.
1: Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodní od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben, seděl vodník. Pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: Pod večerem. A z plná hrdla křičel.
1: Ale z plná hrdla křičel, vy to vůbec neumíte, jak je to možné?
0: Já se zaučil dálkově.
1: Dálkově.

Berlin Holzmann. Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. A když dozněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když stálo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý si měla v noci trudy,

0: seš pro mě nějak příliš chudý, vece Hrobníkova dcerka. Neboj se vám, milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak to řekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes brmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec říká, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů po nohou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.
1: Pojďte sem všichni. Prosím vás, pojďte sem všichni. Ale co sem všichni lezete? Vypadněte. Sobota zpátky. Co vy se tady motáte s těma brojlema? Vypadněte. Šimek zpátky.
2: Já mám brojle.
1: A to se říká.
2: Co se děje?
3: Já nemám brojle.
1: Co? Nic. Pánové, vůbec nic, ale dávajte pozor. Mě napad geniální námět na humor pro nás tři. Ne, počkejte, dávajte pozor, já vám to vysvětlím. Nápadník a rodiče.
2: Ano.
1: Nápadník přijde požádat o ruku. Dávajte pozor, nápadník a rodiče. Nápadník přijde požádat o ruku dcery a
3: dostane bojle.
1: Co pak to nechápete?
2: Ne, o čem to bude? Aspoň ťuknu.
1: Ale no, když vám to vysvětluju, sufra. Nápadníka rodiče. Nápadník přijde, no může i takhle, přijde požádat o ruku své, pozor, ty to změním, Ne. Vyvolené.
2: Vyvolené. Mysleli vyvolejo.
1: Vyvolené. Vyvolené. Takhle k sobě ty slavíky, k sobě.
2: Natlačený.
1: No jistě.
2: Takový siamský slavík.
1: Siamský, jedno slovo, vyvolené.
2: Ano, siamský slovo.
1: Český slovo, vyvolené.
2: Vyvolené.
1: No, je to...
2: Tak řeknu holky,
1: ne? Ale no, holky, no.
2: To komplikujete, no jistě, no nápadník přijde požádat
1: o ruku své vyvolené.
2: Své holky.
1: Ale své vyvolené.
2: No své vyvolené holky.
1: Ale no jistě, že ne, medvěda.
2: To je humor.
1: No jistě, pak se vezmou, bude svatba.
2: No, svatba,
3: no to je teda hodně vezmou.
1: No hlavně, že se vám to líbí, to je důležitý. Tak kdo je kdo?
3: No tak kdyby... já jsem teda dcera, protože já jsem takový jemnej.
2: Jestli on je dcera, to jsme rovnou mohli hrát tu variantu s medvědem.
1: Poslyšte, o dceru vůbec vlastně nejde. Dcera v tom kuse vlastně ani nehraje. Tu prostě jednoduše dám, no.
3: Vy už jim dáte. Já jsem si ještě ani nic neužila.
2: To je fakt. Vy drželi zkrátka.
1: No, si ještě užijete.
3: Myslíte?
1: Ale no jistě. Ale no jak? To jsem po svatbě vždycky nějak zacítil.
3: Jak právě?
4: Tak to. No.
2: Jdete pro mě, co udělám. Vdejte ji, ať se hneme s fleku.
1: Ale poč...
3: Tak už je vdejte.
1: Ale poč, co by jsme vás dávali? Jsme přece tři. Vy nám v tom kuse musíte figurovat jako nápadní.
2: Já tomu začínám rozumět. On bude hrát nápadník.
1: No!
2: A dceru současně. On vlastně bude napadat sama sebe. To je vymyšlený. Vy byste mohl psát televizní seriály.
1: už jste unavený, co? A je tady taky horko, no.
0: Tak si sedněte, já vám to vysvětlím znovu, nebo se nehneme z fleku.
1: Já vám stejně řeknu, vy jste rozený komici, vy dovedete lidi rozesmát, co? Jak jste si dva chtěli sednout na jednu židli, nevešli jste se na ní, vy jste chvíli dělali tady takhle, pak jste do něj strčil a on se tady má jako mrcha. Já vám stejně řeknu, já když vás někdy vidím, to... No.
0: Podívejte se, vy říkáte neustále dcera, dcera, že?
2: Říkám dcera, dcera.
0: No. Ale o dceru vůbec vlastně nejde.
2: Nejde.
0: Existuje jen rodiče.
2: A dcera.
0: Poslyšte, kdybych chtěl být hrubý, řekl bych, že jste na tvrdý pitomek. Ale já to neřekl.
2: To jste hodný, já bych asi plakal.
0: Já to neřekl. Vy mi totiž stále jenom nerozumí.
2: Ne, ale snažím se přemýšlet.
0: Toho jsem se bál nejvíc. Nesmíte říkat dcera, dcera. Existují jenom rodiče a nápadní.
2: Můžou existovat rodiče, když neexistuje dcera.
0: Poslyšte, nechtějte, aby se vrátil k tomu příkladu s tím napadlím, jo?
2: Že vy mě cítíte jak trabanta.
0: Prosím, já vás nebudu cítit. Ale vy na druhé straně aspoň trošku přitlačte na myšlení.
2: Musíš tlačit.
0: No. Jsme přece tři.
2: To chápu.
0: Ale to chápu, to je prosím evidentní. 1, 2, 3, co je na tom. Ale v tom tu se máme hrát 4.
2: To nechápu. A tlačil jsem.
0: To dceru vůbec vlastně nejde. Dcera vlastně ani neexistuje. Jde vlastně jenom o její ruku.
3: Tak to já už tomu rozumím.
2: Jo.
3: A ta dcera v tom vlastně vůbec ani hrát nebude.
0: Bravo, vy jste bazen s inteligencí.
2: Bravo,
0: no, Paša.
3: Dobrý bazen s inteligencí.
0: Bazen.
3: Bazen, taková no. Nádržka.
0: No.
3: Takový boiler. No. Bude se hrát pozit nějakou rekvizitou, v našem případě, dejme tomu, s dřevěnou rukou.
2: No jo, no takhle to no. Taky jasný, když to dostaneš do souvislosti. No jo, to jo. Dřevěnou rukou, o kterou se budou rodiče s nápadníkem přetahovat. No tomu rozumím, to mi ten humor. No ale teď mi řekni, nádržko, kde se ženeme takovou ruku. Ono se bych věděl.
3: To by stačilo.
2: Jo.
3: Budu žádat tvarou.
2: Jo.
3: To se jenom změní slovíčko. Maminko a tatínku, já jsem Luděk Sobota a žádám vás o nohu vaší dcery.
0: Pánu, já jsem si nedělal iluzi, že to s váma bude jednoduchý. Já jsem si prosím nedělal iluzi. Ale aby si kvůli humoru s váma humorka se to taky ne. Já vám něco řeknu. Já jdu domů.
2: Moment. Vám se to s tou nožičkou nelíbí, že ne?
3: Jste to radši s tou ručičkou, jak to bylo předtím, že jo?
0: Mě nevyprovokujete. Mě nevyprovokujete. Já jdu domů, vezmu si Algenu, umiju si vlasy, pleze si pod peřinu, přetáhnu si přes hlavu a budu myslet úplně na něco jiného, než jste vy dva. Já jdu domů, kam jdu, kam jdu, odpovím si sám, domů!
2: Mám rád takové nerváky, co? Jsem trochu nejde, on zleze pod peřinu s Algenu.
3: Ale já něco řeknu, vy se bez něj obejde.
2: My
3: jsme předtím mohli hrát 4 a byli jsme 3. Na teďka můžeme přece hrát 3, i když jsme jenom 2. Dcera vlastně neexistuje, protože ta v tom nehraje.
2: A my dva, my tady můžeme v klidu hrát její rodiče a budeme pěkně čekat, až si nápadník přijde pro její ruku.
3: Nebo nohu.
2: Nebo nohu. To už podle toho, co hol bude potřebovat.
3: No, tak čekám. Nějak nejde.
2: Ale klid, mámo, klid. Koho přijde, dej mu čas. To víš nápadní, je to mladý člověk. No on se jenom někde zdržel u nějaký ženský.
3: Tak, tak, tak, taťko. Tak, tak, tak, tak. Ale co když nepřijde?
2: Když nepřijde?
3: No.
2: Tak mu ji nedáme.
3: Toho vytrestám. No jo, ale co myslí, když nepřijde, taťko?
2: To je mi otázka, co myslí, když nepřijde?
3: No.
2: Co přemýšlel. Co by ti asi sněd, když nepřijde? Lidě seď a hlavně nic nevad. Co by si zase plochně a vábě hlavy? Ty bez tý kuchyně nemůžeš být.
3: Ty jsi nerozuměl, tačko, já myslela, co mi sní?
2: Dost, mámo. Jednou to stačilo, už jsem ti to vysvětlil. Nic ti nesní a zapomeň na vaření. Vařit se nebude.
3: Já už vařit nebudu. To je byla blázen. Ať vařej mladý, tečko, tačko. Tačko, tečko. Ať vařej mladý. Já už jsem se navařila.
2: Mně to povídej, mámo. Já to je.
3: Ani jet už ti nebudu vařit. Já, kdybych nevařila, já už tady nebudu, neboj se, ale...
2: Počnem, mámo, počnem, že jo?
4: Tak to...
3: Ty jsi blázen.
2: Nech to ty, na co hned myslíš, asi. Mluvím jasně, ne, říkám počnem s dcerou. Co se stalo, Carmen? Co se děje, Karmička?
4: Nezumí mi, Karmičko.
2: Ty se zlobíš, já nevím, proč ty mi nerozumíš. Já myslím, že ty myslíš, co my si jako počnem s dcerou, když nepřijde nápadní.
3: No tak co to neřekneš hned, ty ti hněve.
2: Ty se tady nakrucuješ.
3: No, to je ono, ale tohle to je ono. Podívej se, z Piťárku.
2: Neříkej mi to.
3: No tak, tak se nehněvej, hněve.
2: Taky rozumím bez toho pipi, hovo.
3: Co myslím bez toho pipi, počkej. No. Ale s dcerou.
2: Musíme přemýšlet.
3: No tak co? Tak co myslíš?
2: Přemýšlím, to vidíš, ne?
3: Kde?
2: Si mnu koleno, to dělám vždycky, když přemýšlím.
3: A myslíš neprodřel kalhoty. Já už nebudu ani zašívat. A nebudu ani.
2: Neboj se, já to mám, Karmi. Když nepřijde nápadní, tak víš, co udělám. No tak jí dáme nárožnýmu. No vidí.
3: A bude jí chtít?
2: Prosím tě, ten musí být rádi, dostane. Teď víš, jak vypadá naše dcera.
3: No jo, ale... Taťko, nezapomeň jednu věc.
2: Kterou?
3: Že on leží momentálně s tou druhou.
2: Napomená.
3: S Elvy. Pěkná
2: pochvala. To mi hlava nebolí, tu má předepsáno, ty má to víry. O tom nemluvu.
3: Je to pravda, co oči nevidí, srdce nevidí. Ale po svatbě já mu tu Algenu zatrhnu. Prosím, a Cilpine mati nekam chce? No, nebo se říhom, to už je mi jedno.
1: Tedy takovou dramatickou neschopnost to jsem ještě neviděl. Tak vy tady sedíte jako rodiče a čekáte na nápadníka, o kterým dobře oba víte, že vlastně nepřijde.
2: Jak to nepřijde? Vy jste přišel? Já vás vidím, holoubku sivý.
3: No.
1: Já nejsem nápadní.
3: To nevadí, my vám naši dceru dáme.
2: Jistě je vaše i s peřinama.
1: Já ji nechci, co pak jsem vyřízenej chlap.
2: Mámo, obklíčíme ho. Ty nechceš naši dceru.
1: Já ji nechci, já ji viděl ty peřiny taky. Já ji nechci.
2: Ty urážíš naše dítě a náš majetek.
1: Já ji nechci.
2: Tak to si to, panáčku, trochu zahrajeme jinak.
1: Já ji nechci.
2: To si ty úlohy vyměníme.
1: Prosím.
2: Ty budeš hrát její rodiče, my dva budeme nápadník naší dcery. Prosím. Protože nám se naše dcera líbí. My dva si ještě rádi vememe za manželku. Hraj.
3: Hej. A jenom staneš ani prošívanou deku.
2: Vyklej se novinama. Nebo listím.
1: Tak. Prosím. Můžeme to zkusit.
2: Musíme to zkusit.
1: Takže já jsem rodiče a
2: my jsme nápadní. Neštrikuj.
1: Já jsem rodiče. Poslyšte, nebylo by jaksi logičtější?
5: A to pořád logika, kutek, jen hraje hezky rodiče a nepřeji si, abych já byl někdy tvůj táta.
3: To bychom ho vycepovali jinak, viď mámo?
5: Ale bohužel nejsme rodiče, jsme nápadní naší dcery, nemůžeme nic.
1: Já jsem rodiče. Poslyšte, já tomu stejně nerozumím. Přece nemůžete hrát jednoho, ty jste dva.
3: Jak to? Ty taky hraješ dva a seš jeden.
1: To je vlastně pravda. Co teda vlastně říkám kvůli textu, aby to sjelo?
3: Co bys říkal, říkáš
2: Tak už vaněnej člověče. Nic neříká. Třeba si jako máma v kuchyni vaříš tam oběd. Přitom jako táta v koupelně spravuješ trochu vodou. A netušíš ani jeden, ani druhý, že mi dva teda nápadní. Přijdeme požádat v ruku naší momentálně vaší dcery.
3: Respektivně nohu.
2: Nebo nohu. Jednoduchosti je krása.
3: Co to dělá? Pominul se!
1: Musíš vy vaš a zpravuj o nebo!
2: Kašpare.
1: Já bych tady potřeboval takovou malou koupelnu s umyvadlem. Nějaký omlácený. Tady bych to oděl takhle štít. 45, 30, 15, 14, no prostě zvíc. Ono se to staví. Podívejme se. Tak tohle je koupelna s umyvadlem, zeď, tohle je celý kuchyň, no ať je to Nobel kuchyň, mohl by tady být sporák třeba dvouplotýnkovej tuši. A ne, tak on bude dvoutroubovej. Pane, vy se prosím nesmíte, vy na nic nepoukazujte, prosím. Vy se tvařte normálně, prosím, vy jste zeď. Nebo vás nechám umítnout. Já tady jako vařím v kuchyni, ale to je všechno, to se dozvíte v textu. Tato, tatínku, dnes jsme dobrý oběd. Povídám, že jsme dobrý oběd. Dělám ti nudličky žlutoučky domácí. Dáte jenom to krájený. To nejsou jako ty kupovaný pětivajční, co letěli kolem pětivajec. Cože, neslyším, tady teče voda. Mámo, neslyším, tady teče voda. Že bude dobrý oběd. Konej, děti, předtím slyšel, když mám hlavu vraženou v sifónu. Je to plný vlasů, kde tam hází, já nevím, moje to nejsou, to jsou tvoje s holkou. A proto, cože ten nápadní tak dlouho nejde.
6: Maminku a tatínko, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Kde je táta?
1: Ale to víte, zpravuje koupelně vodovod.
6: S? Ať přijde, já vám potřebuji něco sdělit.
1: Já pro ní doběhnu, naštěstí jsem furt ještě jako čemeřice. Nazdar nápadníku.
6: Dobrý den, tatínku. Kam to strkáte ruku? Dejte si na to máslo. Nebo lůj. Nebo něco masného. Maluj. A probo. Kde je maminka čemeřice?
1: Ale to víš, chlapče, když jsem já v kuchyni, máma drží v koupelně vodovod.
6: Vás člověk nikdy nezastihne současně.
1: Ale to víš, chlapče, na barách je furt nějaká práce.
6: Ale já vám potřebuji něco sdělit.
1: Jen mluv, chlapče, jen mluv, já tě slyším.
6: Dobře tedy. Maminko a tatínko, mohu si vzít vaši dceru Kateřinu levou za svoji pravou manželku.
1: No co mě se týče jako matky, Tačko, ty bys si měl říct tomu taky pár slov. Nenechali to všechno jenom na mě. Ty teďka mlčíš, pak mě splákáš jako vždycky. Prosím tě, já jsem tě svákl, já ti řeknu jednu věc. Tohle je vaše věc, holku, jste si to uháčkovali, mě do toho nemontuj, já o tý svatbě nechci ani slyšet. Já ti řeknu jinou věc, táto, nemluv se mnou tímhle tím tónem, nemluv. Já ti připomenu, v 29. roce, viď? To byly mrazy, že praščo, já měl nohy otekly jako konve a ty si tucoval v holubníku a nic nesles dolů. Prosím tě, co bylo v 29. roce, já si nepamatuju, co byl minulý týden. Já ti to připomenu. Šestkrát jsem měl o to prostě a šestkrát. Ta králíka na dodeška není opravená. Těm horním králíkům to propadá, ty se hubený jako kozy. Ty dolní jsou prostý, že nemůžu vytáhnout z kotlů. Motraj se podvoře a nic neopravíš. Babu mizerná, vyčít na to dovedeš. Já už to mám dost, já vemu piloku do lesa. Jo, do lesa to znám. Veš tušu má už, že jsi jako krasne. Ježišmarja, já jsem dva.
2: To zase nemůžeš přehánět. Ty ti nejsi dva.
1: Jo, ne.
3: Hej, ty jsi jenom máma.
5: Je to chlap, tak jak to může být máma? Je to náš táta, víš?
3: Ty ho blbneš. Ty to není ani máta.
5: Ani to zase.
3: Je to nápadník naší dcery, tak je to, jako kdyby to byl už náš syn?
2: Náš syn to bude akorát. Když je vyřízený, jak mu řekni pravdu, ne? Je to oblíbený komik. Je to Petr Nárožný. Má počepicí, se bude.
3: A pravda, čověče, ty jsi oblíbený komik. My se tady dřeve a my se ty lidi smáli. Ty přijdeš a chceš nám je rozbrečet, nebo co?
2: Že jsi mě naštval, kamaráde. My chceme, aby si tady diváci odpočinuli po práci. Aby se vrátili domů veselý, rozjuchaný. Ty nám to tady stavíš jaksi na hlavičku.
1: Já se stydím.
2: No to je dost.
1: Ale mě to vzdalo, že je holka z domu. Co jsme se jí napiplali? Peněz, co to všechno stálo? U nás to bylo doma vždycky takový hezký. Taťka byl takový pro rodinu. Co se nakrát na dráze uhlí? A pak přijde jeden takovej, jako jste vy dva. A odvede si.
3: S tím se musíš smířit, čověče. To víš jednoho dne, už dcera přestane být štěteplo. Všem se bys jí nebránil ve štěstí, to by si se ještě vyčítal.
2: Tak je dostane nás dva. My jsme dobrý nápadník. My to s tvojí dcerou myslíme upřímně, u nás se bude mít dobře.
3: Ale já ti to řeknu. Jestli chceš, tak vidíš.
2: Ten, když něco řekne, tak mu můžeš věřit. A kdyby ti to nestačilo, tak můžeš bydlet s náma.
1: Ne. Já bych vám jen přikážel.
2: Nepřikážel, tam už je krámu, prosím.
3: My ti vyklidíme jednu místnost.
1: Jo, suterénu.
3: Suterénu ne, na půdě.
2: Tam si můžeš třeba dlabat mísu, dědo.
3: No, dcera vám, dědečku, nahlaří, poklidí, u nás vám začne nový život. No.
6: A až se vám, dědoušku, narodí vnouče, tak my vám ho pohoupáme.
3: Yeah. Prosím tě, neřvi, co už bys chtěl víc, čověče?
1: Nic, chlapci, nic, já vím, že mě potkalo štěstí, ale uvědomil jsi si něco mnohem vašího.
2: Co zase?
1: Že to všechno nikdy mít nebudu.
2: A proč?
1: Protože ta cena přece neexistuje.
3: A pravdu, to si ale ani nemůže vzít potom.
2: Ale proč teda tady takhle blbne? Pojďte pryč, je to trapný.
5: No a je to.

0: Dobrý den, dovolíte?
1: Už je po úředních hodinách.
0: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
1: Ano, a vy?
0: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
1: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
0: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
1: Jistě, no a dál?
0: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou kožichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
1: Aha, už rozumím. No a?
0: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
1: To rozhodne soud. Ne já.
0: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no, no.
1: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
0: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
1: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
0: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
1: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
0: Konkrétně, kolik?
1: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
0: Samozřejmě, tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
1: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
0: Co, už teď? Proč?
1: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
0: Protokol? O čem?
1: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, jaksi tedy, k čemu jste se mi tady přiznal.
0: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
1: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
0: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
2: Dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Pepiku, vrať mu hned tu pistoli. No, proto přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond. Rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji, pane. Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu Pidivajzlicí.
3: Na zdraví.
2: Na zdraví.
3: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
2: To řekl dobře, soudru. To řekl dobře.
3: Ne, já si myslím, že král lesu musí být lesu soudružka předsedová MNV.
2: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudru předseda si to určitě zaslouží.
3: Mimo to, on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost. No, tak aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
4: Soudruzi, pardon.
3: Nic se nestalo.
4: Totiž myslím, že by se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
2: Aspekty, soudruhu.
4: Jo, na ty taky.
2: No.
4: A proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím 6x ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
2: Ano, správně, soudru. A to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr. Jo. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková. Na zdraví.
5: Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukrát a navíc má bráchu v nějakém vejboru.
2: No já te...
3: Pokud vím, tak má bráchu zavřenýho.
5: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
2: Ano, to má soudruž pravdu. Ovšem, soudruž, myslím, že jsme zapomněli na soudružku lékárníkovou. Když královna, tak soudružka lékárníková. Protože soudruž lékárník je prudký člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
6: Nazdar, bratři!
2: Pardon. Pokračuju tedy, soudruži. Herko, kde já pokračuju?
4: Že lékárník je pes.
2: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
5: No jo, ale z roztržitosti.
2: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedla královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po pěti vajzlicích mravně narušená celý život.
4: Zastaví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
2: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
4: A já vás říkám doktorová. Za prvé. Doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
5: No, tak kde nám o králíkárnu nebo o královnu?
4: Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
5: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozůbek, protože to druzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajznice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
2: No,
4: no ne, ale předseda nebo Kozůbek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
5: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle, si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. To je strašná představa. Proto já navrhuju velitele požárníku Kozubka.
2: No jo, ale moment. Vy tady Kozubek, a kde máte manželku? Kozubek už je 25 let vdovec.
5: A co na to toháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzy. To teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozubka. Ať žije velitele požárníků Kozubek,
6: královna plesu v pivovaru.
7: Můžu já za to, ptám se, že ten kůň cítil ke mně od samého začátku nepřekonatelný odpor? Můžu já za to, že se hodím spíš k proviantním, nežli ke kavalerii? Můžu za to? Nemůžu, že jo? No tak vám mě před něj předvedli a pořád a furt nedali pokoj. Vylez nahoru naváděli, vylez nahoru. Ale já nejsem na výšky, já nejsem na koně, lidi, mějte rozum. Já si rád sednu, moment, třeba, ale musím vědět na co. Tak jsem se jim to snažil samozřejmě rozmluvit. Povídám, nenuďte mě, jste nepředložení lidi. Nenuďte mě k vejkonům, kteří jsou nad moje slabé síly. Nechtějte na mě, abych se udržel na takový rozdívený potvoře. Podívejte se, jak to s ním vrtí, když ten kuň, povídám, já povím, ty ten kůň je taky hovado. No, tak nechte nás oba na pokoji. Koňovi dejte voves a mě dejte do kuchyně a je to. No, ale kde pak, to oni ne. No, měli svou hlavu, no, do sedla, nahoru, do sedla. No jo, do sedla. Ona se jim řekne do sedla, ale jak? No tak nohu do třmenu. To mě vylekalo, já pám do třmenu. A co to je? No tadyhle to visí dolů, tadyhle jak to vypadá jak triangl, tak do toho se strčí noha a budeš nahoře.
8: Já je poslech, já zbrklou tu nohu do toho strčil. A to jsem neměl dělat.
7: Dám teda nohu do toho třmenu a ještě uklidňuju koně. No, malinký, ty jsi rozkošný zvířátko, no. Tak já nevím, ale co ten kuň, já nevím, jestli mě rozuměl nebo nerozuměl. On vůl myslel, že se má dát do skoku a dal se. Lidi dobrý, v té chvíli vám jsme na tom dvoře vyváděli, on to se mnou začal šněřovat sem a tam a fuzva, už jsme byli zbráni venku bez propustky. A ještě jsem ani pořádně neseděl a byli jsme pod Vyšehradem. Mě napadla taková studená úzkost, já si vzpomněl na toho Horimíra a bál jsem se, aby to zvíře taky se mnou něco takového neprovedlo, tak ho kopnu do slabín a to jsem neměl dělat. Lidi, a teď ho to raflo, a teď ho to ňaflo, lidi, to je takový cirkus, lidi zlatý, to zvíře lítalo se mnou jako Lionel, nebo co, ten moment jsme byli v bráníku. Mám, počkej ty tupej, lichokopitníku, a jsi sednu. Ale kde pak to zvíře, jako blázen, ho mě snad nerozuměl, nebo co, já už nevěděl, jak mu to mám říct, a už jsme byli v bráníku, a než jsem se rozkoukl, tak jak jsme prolítli holickým krámem jako střelení. Páníme nerozumně dál. Jenom koukám, že mám kolem krku nějaký takový nevysvětlitelný mosazný tác a kuně v hubě štětku. No, moc zrnama, to jsme prolítli. Ještě rychlej. No my vás jsme to prolítli jak namydlený blesk. A na konci modřan jsme se najednou... Najednou jsme se zapíchli. Já koukám, u čeho stojí. A on stál u fůry se senem. No tak kůň začal žrát, ale já už byl dožraný. Tak jsem slez dohlu, ještě jsem ho poplácal, polaskal a po mě za to ještě nakop. Tak jsem ho vzal u huby, vseky jsem ho odvedl do chuchle A tam jsem ho já, nepředložený v tom steku, vyměnil za kolo, za velociped. A tak, tak jsem se vracel do kasáren. Kluci už dálky na mě křičeli, pro Krista pána, co tohle to přece není ten kůň? No já ještě v tom steku, jak jsem byl dožraný, povedám, ať, není to ten kůň, ale aspoň má řidítko.
9: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.
10: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ano, ano, ano, spolehněte se. Ano, a nakonec žranici. Samozřejmě zařídím. Ano, dobuznar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
11: No.
10: Fafejta.
11: Copak?
10: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
11: Pepa zahnul?
10: Ano.
11: No Pepa je světák, to přece víš.
10: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
11: To neříkej.
10: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
11: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
10: Pepa je...
11: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
10: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
11: Jakou?
10: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
11: Já ti říkám, že Pepa je světák.
10: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
11: Jak to?
10: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
11: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně neštěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
10: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
11: To jsem.
10: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
11: Jo. Projďo. Jenomže. Lojzo. Tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
10: No a co?
11: No co?
10: A Jelena ne?
11: No Jelena ne, kamaráde. Ty mě každý pozná.
10: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
11: No já budu dělat Jelena v dálce.
10: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden. Zkusí to.
11: Ne, Lojzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
10: Zkusí to, je to jednoduchý.
11: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
10: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
11: Počkej. Lojzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
10: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
11: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
10: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
11: Kaviár.
10: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
11: Na mou duši.
10: No.
11: Jsou to jelení bobky a pravý.
10: Hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být.
11: No, zastaví. Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
10: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
11: No, kde jsi to nazbíral?
10: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
11: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
10: To si myslíš, Fafejta?
12: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen dvakrát do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. nebyl by nějaký typ na práci, a vsunul se mu do dlaně poslední úspory, 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz, i dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Vážení cestující, vítá vás kapitán letounu Airbus A300. Letíme v letové hladině 11 000 metrů nad zemí. Okolní teplota je minus 50 stupňů, teplota v letadle 23 stupňů. Přeji vám příjemný let.
1: Ježíš, co děláme v letadle? A všichni?
2: A když jsi to vymyslel, tak co se divíš?
1: No, tak jsem to vymyslel, tak jo.
2: Ne, čeká nás Bush.
1: Jo, my letíme do Bushe, africký.
2: Ne, Bush, George, v USA.
1: Vždyť já mám letenku jenom do Vršovic.
2: A ve Vršovicích je bouřka, ale nepřijímají. Aspoň si vyzvedneme nový uniformy ve FBI, když o nás tolik stojí.
1: No, to je FBI, ty vole. Hele, ale až uvidí maňase, tak rychle zjistí, že takovou uniformu nemají. Zase mu jí bude šít ten dědek, co dělá plachty na Avie.
2: Ne, já jsem zhubnul.
1: Jo, a kde ty vole, když jsi skrmený jak prase?
2: Tož když mu chutná, ze žrádla je živej, ne?
3: Já využiji té chvilky před přistáním a půjdu prozkoumat odvod exkrementů z letounu. Mohl bych to pak využít třeba na chalupě.
1: Jo, ty máš chalupu 11 000 metrů nad zemí, jo?
3: Ovšem, že ano.
1: Co to mele?
2: Ne, on to stavěl na moři noze kvůli mně. Já mu slíbil, že ho s brachama vyčuruje mi tak, že to ještě neviděl. Hele, letušk a veze pití.
1: Říká se letuška.
2: To je pán letušk.
1: No, tak to není letušk, ale steward. Palubní steward.
3: Dáte si whisky?
1: No to si píš, draku.
3: A vy?
2: Tuž. Ale mě se ani neptej, lemplej a nalejvej. Můžu s váma mluvit?
1: No, proč bys nemohl? Mluv.
2: Ale o samotě.
1: Jo, a kde? Na záchodě za prvé je Brouza, který studuje, jak padají kajmani a vidry z letadla. A za druhý, i kdyby tam nebyl, nechci, aby si ze mě až do úsa všichni utahovali, že jsem homokláda a že si vodím na hajzlích šamstra a ještě takhle hnusnýho.
2: Tak půjdeme aspoň ke kuchynkám.
1: Ježíš Maria, no tak co je?
2: Já jsem normální.
1: Jo, tak to je bezvadný, viď? No, tak já si jdu sednout zase, nazdar.
2: Ne, já
3: jsem fakt normální, jsem agent protiteroristické brigády. Hrál jsem blbce, abych se dozvěděl víc.
1: Sáňky borový, tě prsk. A o co jde?
3: Ten šejk, co sedí přes uličku, je zbrožek v převleku. Ale nevíme, co přesně chystá.
1: Že on chce zase rozmlátit mekáče.
3: No to asi ne, chystá něco většího.
4: Hledáte něco?
1: Ne, hajzlík je obsazený, tak jsme tady v kuchyňce, protože jsme homoklády. Hledáme něco k pití.
4: Tak si jděte sednout, já vás obsloužím.
1: Dobrý, tak jo, my ho oťukneme, pojď k sidla. Stuarte, tady je to u suchánku, jo, jako nebo...
4: Ještě si dáte whisky?
1: Jasně. Hele, já to neplatím, páč, je to zadarmo, jo, tak nalej všem i dětem, ať si zvykají.
4: Whisky, pane?
5: Ne, díky, já nechci, já nemohu. Vy budete mít za chvíli hodně starostí a já půjdu asi řídit.
4: A něco k jídlu?
5: Ne, mám něco v kapsách, takže radši jděte dál, voli. Haleluja.
1: Hele, šejk, neznáme se náhodou?
5: No, známe se, voli, a moc dobře.
1: Jo, známe se. A známe se všichni dobře, co jsme tady?
5: No, velmi dobře, voli.
1: Tak teď se soustřeď, šejk. Poslední otázka. Nejsi náhodou zbrožek?
5: Jsem, jak jste mě poznali.
1: Tomu se říká redukce a policejní čuch, vole, kam pak?
5: No tak, mám takový tajný plán, který vám nemohu prozradit. Jediné, co mohu...
1: No?
5: Mohu vám všem požehnat, vole. Haleluja.
2: Ne, já ti můžu dát do držky zase. Oh,
5: to mi nevadí, já ti ještě nastavím druhou tvář. A teď vám radím, vole. Jděte ode mě dál. Mám ledacos po kapsách, vole.
1: Jo, to asi těžko, páč by tě v hale naprášili reflektory kovu.
2: Ale neříká si náhodou detektory?
1: Asi jo, drž hubu. Hele, zbrožek,

0: postav se k tomu čelem a ne prdelí, přemýšlej. Odsud nikam nezdrhneš. Navíc seš obklíčený. Za tebou sedí Holcman a Drahoč, před tebou já a Demeter, a hajzlík hlídá Prouza a na křídle chodí z... Ježíš, no jo, na křídle chodí z Horný, ten je šikovný, hej.
1: Hele, a proč chodí po křídli?
0: No, protože se v letadle bojí, tak letí venku na křídle, no, já nevím, čemu se divíš.
2: Přátelé, čural jsem jako obvykle a Rakousko už hlásí podivně žlutavé krupobytí. Aha, kolega Zbrožek.
0: Prouza, ty mazej, hlídá hajzlík. A ne, že vybombarduješ Vídeň, opatrně.
3: Promluví k vám kapitán letadla.
1: Čiže toho jsem se obával už od startu. Teď nám nahlásí, že máme poruchu obou motorů, pak řekne, abychom se podívali z okýnek. A nakonec nás uklidní, že to nejsou obláčky, ale padáky, a tímto se s námi posádka letadla loučí.
0: Ale nesejčkuj.
1: Ne, to by nevadilo, já měl brachu upadat tu šístu.
0: No, tak pokračuj, my víme, co myslíš.
1: A tam je učili, že když vypadnou bez padáku, musí mávat rukama a říkat sem jestřab, sem jestřab. Tož to tu a pomáhá to. No, jednou vyskočil s paratušistama jenom s baťohem, ne? Jo, a rozplácnul se. Ne, mával rukama, pak ještě rychlejc a pak nejrychlejc, jak mohl, jako.
0: Jo, a co?
1: Ne, musel doletět to letadlo a zeptat se velitele, protože zapomněl, jak se ten pták jmenuje.
0: A ty kecáš.
1: Ne, ať umřu a zem mě vyhodí, jestli kecám. Já mu věřím.
0: Ale nehraj debila, ty.
4: Hele, no nic, no. Já si skočím převlíknout, pomodlím se a půjdeme na to.
0: No tak, převlíknout se snad může, ne? Padej.
3: Vážení cestující, hovoří kapitán letadla.
1: A jejda, čuči, oblášky.
5: Vážení cestující, podle sdělení řídící věže, máme na palubě nebezpečného pasažéra. Pokuste se jej, prosím, odhalit a eliminovat.
0: Sáďky borový, tak nevím, co je horší, jestli letadlo bez posádky nebo šílenec v letadle. Kdo to může být?
1: Hele, a nemyslej z Hornýho, pořád mašíruje po křídle třeba tam.
0: Ne, o něm vědí, on to má dovolený.
1: Já myslím.
0: No ty nemyslí a nehraj debila, nebo se eliminuju tebe, ty.
1: Tož není to ten steward?
0: Hele, to se čte steward za prvé a za druhý, proč zrovna on?
1: Tož nejprvná zožere to visko, pak si s náma bude dělat, co bude chtít. To už jsem zažil na vinobraní. Náš kapelník od cymbálu mě ožral a pak mě ve stodole dvakrát...
0: Ježíš, mě je blbě.
1: Hej, i kdybych věděl, kdo to je, tak mi to nebude nic platný. Já nevím, co je eliminovat.
0: No to máš dát někomu do držky, takže se nehne.
1: Jo, přes držku je latinsky eliminovat, jo.
2: Přátelé, tak jsem se lekl, že mi uvízla dvoukilová puma v trenkách. Zbrožek se převleká v kuchyňce do maskáčů.
0: Fofrem, jdeme ho se eliminovat. Sáňky borový, Ješkovi brejle, ten mentál si tady rozdělal oheň.
1: Čiže já se na to vyfíknu, vypadá jako nedvěd na Strahově, Češi, maskáči, klobouk se šiškama.
4: Táborák plápli, táborák jasi.
0: Co je co, jako což je nebo co?
4: Já jsem vám říkal, že mám ledacos v kapsách. V jedné kapse sýrky a větvičky a ve druhé špekačky, vole, halleluja.
1: To jsi ty oburta aspoň odtoď, už je černý jako šulix. Ne, dej mi kousnout, ne, já neměl bušta ani nepamatuju. A nebo chceš radši se eliminovat, jako?
2: Tady by to chtělo trochu rozhořet. Mám náhodou sebou měch ke grilu.
1: A já si opeču brambory v popelu.
0: Hele, říkám ti, nehraj debila, nebo si je taky opeču a ve tvým popelu. Hele, nezdá se vám, že malinko padáme, jako nebo co?
6: Přesně tak, pánové. Podle sdělení pilota prý kvůli tomu táboráku padáme.
0: No jo, hele, z Horný visí na křídle. Ne, tak ne, z Horný padá. Ježišmarja.
4: A padá k zemi letadlo. Trala, trala, tralala.
1: Hele, ono, činá tím víc to hoří, tak tím rychleji spadáme.
0: Pánové, hasíme, rychle vyndejte fougly a kropte táborák.
1: Tož... To...
0: furt málo, všichni. Maňa skropí, ale nezamořuje, prosím tě.
1: Bono somu.
4: A padák zemi letadlo. Trala, tralalalala.
0: Zavři písk, blázne. Tak ho nemá. No, dělej, Holtzmann, krop.
1: Počuji, že to není jen tak, já než najdu to svý 2-centimetrový hovado. Jo, mám, tak. A pojď, tak.
0: Ježíš, já už vidím baráky. Ježíšku v nebíčku, krop, dělej. A jo.
4: Co to děláš?
0: Cože? Ježíš, matko, nechte mě spát, pro boha. Co bych dělal? Mám divoký sny? Vám se nikdy nezdálo nic divokýho, nebo asi cože, nebo co?
4: Nezdálo, ale vždycky jsem šla včas.
0: Kam?
4: No na záchod asi, a ne, že to udělám do peřina, ještě budu řvát krop, dělej krop.
0: Ježíš Maria, jsou 3 ráno, já teď nebudu řešit pár kapek v posteli, no.
4: Pár kapek, když je to louže až do světnice.
0: No, tak jsem si utvrknul 6 litrů, no, zpěte, matko.
4: No, pokud ty seš takový prase.
0: No, asi po vás, máti, dobrou.
7: Víte to, co je možný stáhnout ještě z úplně nahý sekretářky? Ředitela. Víte, jakou má výhodu ženská, která má hodně velký břicho, že když šlápne na hrábě, tak ji neflákne násada do ksichtu. Chytá rybář ryby, že chytne zlatou rybku, že a zase ona říká jako vždycky, pusť mě, já ti splním 3 přání a on říká, hele, nech toho, mě to nebe, já nic nechci, já tě pustím a znám tyhle keci. A tak ji hodil do vody a ona vystrčí takhle hlavu z vody, říká, víš co, za to, že jsi takový hodnej, jo, že jsi nic nechtěl, tak já ti předpovím aspoň budoucnost. Víš co, v nebi, až budeš, tak budeš hrát závodně fotbal. A on jí říká, prosím tě, to je blbost, já jsem levý, jak šavle v životě jsem nekopal, to je úplně nesmysl. A ona mu říká, tak koukej trénovat, protože příští týden kopeš mistrák. Jo. Tak, manžel chudák, že psal manželce z lázní, aby mu poslala 1000 korun, že mu to tam prodloužili, a ona mu poslala 2000, aby mu to taky zesílili, že? Vážný bratele, takový jsou ženský, jo. Na to, jak se potkají 2 bezdomovkyně, vagabundky, že jedna druhý říká, kam jdeš? A on říká, jdu k doktorovi s muňkama, víte co, to jsou takový ty broučci. A on říká, no a jak je máš dlouho, prosím tě? No asi 3 dny, a to je divný, já mám 5 roku, ještě nemá rodili, že? Číšnice nastupovala do nového zaměstnání a ten vrchní říkal, prosím vás, slečno, zlobte se, tento je taková restaurace, musíte tolerovat v zájmu konzumace, že ten host sem tam vás plácne jako potom zadečku a nic si z toho, prosím vás, nedělejte, nějak to pochopte, že to je opravdu v zájmu konzumace. A on nám říká, prosím vás, co blbnete, já jsem teďka dělala v restauraci, kde nám vrchní solil po prsi, aby byla větší žížeň. 2 dětičky nahatý si hrajou na písečku, dělají babovičky a ten chlapeček se posmívá tý holčičce. Jú, ty nemáš pintíka. On říká, až budu velká, tak ji budu mít, co budu chtít. Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě. Želva přišla na policii, že ji znásilnili. To je do vás znásilnil, 2 slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdka, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod cukni. Ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Tak. Právě tu anekdotu, jak se potkají 2 pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát, že? Odporná nevěta. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, no dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkaď, prosím vás, jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že? Tak.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večer. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, závod teprve začal a hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný Aidamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumlaje cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec ji proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. O 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka, a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. A my nejsme.
1: A jo,
0: pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné. Vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
0: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku.
3: Prosím. Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
0: No já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné,
3: tak... Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.
0: No. Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo... Nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost. A buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost. A ještě dál, zná Cimrmanova Praha. Cimrmanova vnitřní Praha. Tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent
3: se pro... Pane doktore, promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: Mně to taky přišlo takový.
3: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda. Co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory.
1: 15.30,
0: co?
1: 15.30.
0: No, potom vám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také. Skleničky, samozřejmě, jděte pryč.
1: 15.30 potřeba.
0: Promiňte. Budu se zaplatit. To je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už jdete. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
4: James!
5: Prosím, paně.
4: Už přišly noviny?
5: Nevím, pane, poštára jsem ještě neviděl.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Ty Drakulovo dvojča! Já se tě nepýtám, či jsi viděl poštára, ale či přišly moje Timesy.
5: Aha, už vám rozumím, pane, ale žiaľ, moja odpověď se nemení. Ak jsem neviděl poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
4: James! A na toto si přišel sám? Alebo ti někdo pomáhal?
5: Sám, pane. Trochu jsem rozmýšlel.
4: Tak ty si rozmýšlel, James?
5: Ano, pane.
4: A nebolelo tě to tak na prvý raz?
5: Ani ne, pane, dal jsem si na hlavu tehlu.
4: James!
5: Ano, pane.
4: Ty úboha sirota morskej sasanky! Už tolko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
5: Ako rozkážete, pane, švihám.
4: Čo si povedal, sedliak?
5: Že už idem, pane.
4: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
5: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
4: Čo si to povedal, James?
5: Prišli vaše noviny, pane.
4: A poštára si viděl?
5: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Je vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
5: Obávám sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
4: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
5: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
4: Hlupák.
5: Kto?
4: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No, ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na něj nie je vidieť. Za to na našu druhou výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
5: Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
4: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
5: A potom som tam musel dva dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
4: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
5: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
4: Viem, James, mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
5: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
4: Nepoznám. A čo urobil?
5: Nič, pane, ešte ho nenašli.
4: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
5: Neviem, pane, to tu nepíšu.
4: James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
5: Lebo ho ešte nenašli, pane.
4: Koho?
5: Ramzesa III.
4: A to je kto?
5: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
4: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
5: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
4: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
5: Áno, ale ako komu, pane?
4: Tebe sa tam vari nepáčilo, James?
5: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
4: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
5: Áno, pane, na Sahare.
4: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
5: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
4: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
5: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
4: Veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
5: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
4: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
5: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
4: No áno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
5: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
4: A áno, Pireneje. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
5: Tak Pireneje. Zaujímavý druh, pane.
4: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
5: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
4: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.
6: 90% písniček, přátel, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer a první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
7: Co říkáte?
6: Co tady hledáte na jevišti?
7: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
6: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
7: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
6: A já to mám, ten uzávěr.
7: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
6: No ten klíček, samozřejmě.
7: V kapse. A vyndal jsem také kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
6: A byl pryč.
7: A byl pryč, jak to víte.
6: No když spadne, tak je pryč.
7: Aha, no jo, a on spad, víte, takhle dolů, až nahoru nemohl spadnout, on spad dolů a byl pryč vám.
6: No jo,
7: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
6: No jo, ale prosím vás.
7: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
6: na kole. No ten uzávěr, to
7: ten
6: už uzávěr,
7: jste
6: říkal,
7: a na to no, jsem prosím. Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
6: No ale teď...
7: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, bych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
6: no
7: víte,
6: já
7: mám
6: zároveň. No to já vás chápu, no jasně.
7: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
6: Myslíte hliníkový, ne?
7: Co?
6: Hliníkový.
7: Ne, aluminiovej to byl.
6: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
7: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohleto. A já musím domů pojít, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
6: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
7: No jo, ale s mojí hlavou.
6: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesne, není to on? No vidíte...
7: Není, to je od holuba něco, jo, nebo tak, co? Ne, ne,
6: ne. Tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
7: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
6: no, jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
7: Tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
1: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
0: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
1: Co?
0: Ten malej takovej ten, no.
1: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na je? Co?
1: A to je Blábus.
0: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
1: To vím, to já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš, prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. No, to je jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
1: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
1: měl zábavu? No, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
1: No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
1: No to já nevím, no, tak...
0: Už nikam nepůjdu.
1: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu co? Bavit, ne?
1: No, to já nevím, tak...
0: No, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš, to by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být, to by byly programy, to by byly,
1: víš? Je zavřené.
0: No jistě, a proto tam taky není.
1: No hele, tak teďko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
0: Ale prosím
1: tě,
0: taky.
1: Buď hodnej, ty... udělej legraci.
0: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak zjančené.
1: Tačko.
0: No tak.
1: Tak se nenech pobízet, jeď, no, stoupni si a...
0: No? Ty jsi taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoupl, jak to dělal Franta. Počkej.
1: Co to je?
0: No to byl králik. No, co vyjíráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
1: No to koukám teda. No.
2: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
3: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
4: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
3: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
4: My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
3: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
4: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
3: Nevadí. Hlavně, že to bude.
4: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
5: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
4: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
5: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil.
4: Nebo já
5: No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych tě tak mohl přirovnat?
6: Jako těch... patník.
5: Patník, lepší.
6: Štoudev.
5: No, štoudev taky.
6: Pučtok.
5: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pučtok.
4: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
5: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
4: Mysleli si, že je to nový ředitel. Ano.
5: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
4: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
5: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
4: Bratři se sestrami.
5: V Sokole třeba.
4: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
5: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
7: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
4: Jako smol, jak umí napodobit i hlasovně. Ano, přesně takhle on se směje.
5: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
7: Co to je? To je princ, jo?
5: Tak, ne, to není princ.
7: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
5: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
4: Lučku, kde se tady bereš?
7: No já jsem se díval na televizi.
4: Se díváš na televizi s kladivem?
7: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
4: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
7: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
4: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
7: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
5: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
7: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
4: Vidíte, ve skutečnosti málem Edison.
7: Ano.
5: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
7: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
4: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
7: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
5: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
7: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
4: A takže je to výkonné kladivo?
7: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem z aktivní činnosti musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Edwina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivojit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku...
2: Kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.

0: Pořadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no, ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Ještě mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co?
1: Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajta, říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A, pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden z těch o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu, dejte pokoj. Tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.

Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: já to nevydržím. Já! To je moje smůrat.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L100.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vytejšího domů.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takovej.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to?
5: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Tak říkáte, že to není ani váš bratr,
4: ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
4: To víte, že jo.
5: A kdo je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no.
4: Ani moje sestra,
5: no.
4: A přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak. Kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. To jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy jste
4: no,
5: vy přeci, no. No jo. To se přímo vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, ale to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řekl.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan
5: Řehulka. Ano, tak panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Řekněte.
5: Tak.
6: No.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně,
4: no, přesně.
5: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad to konečně pochopíte. řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není, kortchyně, nebo tak to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché.
4: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
4: A vy to po mně opakujte.
5: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochop, slovo od slova.
4: Tak, David, no, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak, není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
4: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
4: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, depak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale depak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec, pamatujete jeho Faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe, nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řekla by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah. A kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5, 4,
1: klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2, 1.
1: Prosím vás, prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to nepovede. Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako.
1: To je jako. Znovu,
2: Pani,
1: znovu
2: jako.
1: Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Možné?
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good, eh?
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 4, nebyl.
2: 2, tak, jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
0: Ale mal som vybavovačky všetky.
1: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
0: Vybavovačky.
1: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
0: Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
1: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
2: No, zajtra mi mám Ferov vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
1: Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
0: Nie.
2: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
1: No, vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
2: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
1: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
0: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No.
2: Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
1: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
0: Som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
1: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
2: No.
1: Toto zamestnanie chcete opustiť, by ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
2: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
1: Napríklad striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
1: No,
2: to
1: ja mám taký nápad na striptíz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
2: No to je dobrý nápad.
1: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
2: No to by sa nevyzliekalo, ale, to je jasné.
1: To je, ale samozrejme, to viem.
2: Tak tá slečna...
1: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano. A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
1: Počkajte,
2: je.
1: Nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
2: Viete, na tej doštičke... A tam by nakrájal cibulky.
1: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
1: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
2: No isté, manželský pár príde a tak sa budú divom. Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
1: Nie, ona by to dostala za platie.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
1: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
2: No, tak...
1: Jánošík...
2: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
2: Ľudový kroj, áno, taký
1: a
2: by mala
1: pod
2: na sebe.
1: Tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
1: Samozrejme.
2: Ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
1: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
2: No,
1: čo tam bude? Čumieť celý večer
2: jednu,
1: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
1: No?
2: By prišlo na tú poslednú sukňu a tú tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: Ište.
1: To ako keď ja lúpem kapustu.
0: Bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
1: Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
3: Následujících několik minut se budeme věnovat, drazí přátelé, vašim milým dopisům.
4: Samozřejmě jenom těm, ve kterých se nás na něco ptáte.
3: Jistě, dopisy, ve kterých se nás neptáte, necháme stranou.
4: No tak popravdě řečeno, takový dopis přišel jenom jeden.
3: Necháme ho stranou.
4: Necháme ho stranou, no tak on to není dopis. Ona je to pohlednice, tak necháme ji stranou.
3: Jo, pohlednice, no, pátý, tady to jsem neviděl. Srdečný pozdrav z Vysokých Pater. Hele, my máme přátelé i ve Věžácích.
4: To je z Vysokých Tater.
3: Tater, pardon. Inu, Čech všude bratry má.
4: No. Tak už tedy k těm dotazům. Jmenuji se Jiřina Slavyhoutková. A jsem 7. rok provdána...
3: To já nevím. Jo, tak to je dotaz. Aha,
4: to je dotaz. Jmenuji se Jiřina Slavyhoutková a jsem 7. rok provdána za Františka Slabyhoutka. Můj muž František chodí čím dál tím později domů. Jak bych ho to měla odnaučit? No tak moje milá jmenovkyně, víte co, vyčkejte v posteli jeho návratu a jakmile se váš František vrátí domů, řekněte takovým rozespalým hlasem: ty jsi se vrátil, Emile? A uvidíte, že potom dlouhou dobu nevytáhne paty.
3: Pardon, proč nevytáhne paty? No ne, ty, vy to víte, řeknu, vy to no, víte, a to vidět nemusím. Další dotaz. Tazatel Šimša z Počernice ptá, jaký je nejvyšší trest u nás za bigamii? Milý Šimšo, jako všude, dvě tchyně. To máme vyřízený. Prosím.
4: Začala jsem si známost s jedním mužem, píše Nataša Teňská z Bydžova. Jsem však velmi přísně vychována a kromě toho stydliva. Co mám dělat, pokusí-li se mě u dveří políbit? No tak, já bývala taky taková, milá Nataša, nechte si to. Dělejte to, co jsem dělávala já. Šeptejte o pomoc.
3: Dotaz Jiřího dle... Stydlivá jste bývala.
4: No ano, no.
3: Dotaz Jiřího dle...
4: To je úroveň.
3: Dotaz Jiřího Dlaždičky z Rakovníka. Jsem zahrádkář, amatér, začátečník a dělá mi stále. On je to na druhý řádce. A dělá mi stále potíže... Dělá mi stále, píše Dlaždička z Rakovníka. Ne, já vím, jemu ne. Jemu dělá stále potíže rozeznat kýžené rostliny od plevele. Jak mám plít, ptá se.
4: To by mě taky zajímalo.
3: No, podívejte se, příteli, nejlepší bude, takhle z praxe, jenom jak si vám poradím, vytrhat úplně všecko, až co vyroste znova, to je plevel.
4: Tohle je dotaz z Brna. Jarek Sedláček se ptá, kdo je podle vás momentálně naše nejlepší herečka? Já se to koktám. No, tak já bych řekla, že je nás několik. No.
3: A ta druhá už nehraje, víte.
4: Jo.
3: Divák Netřesk z Vrchlabí píše, moje žena dělá pořád, co si zamane, co mám dělat já? Dělejte to též, dělejte, co si zamane.
4: Tohle je velmi jednoduché. Josef Hládek ze Šumšína u Lovosic píše, dostal jsem kopřivku, je to nebezpečné? Není.
3: Není. Ne. Ovšem nesmí se to dovědět kopřiva.
4: Jo,

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, to... že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Ten... Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pan Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všem dálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díce, jsi taky poslední blbečku. Říkám, tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no, budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40-letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesmířitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam opřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on pá, proč, jak budete hrát na housle? A on pá, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel seci do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On má, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem hraju a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo.

0: Trůjža, nech prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on už říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při té hře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podal ruku dirigentovi.
0: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista. Jo. A dělal nám takové věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všecky muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo? Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různý věci, že jo. Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty.

0: A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho nejlí a pá. Fakt goty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou kde, kde jsou kde, kde jsou kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šíleně a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat. On řval jak v opice příšerným hlasem. Páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fort, když jsem on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama. Pic! A bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo. To vůbec nemělo kulturu. A teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje. To slyšíš toho. Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč, ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on ji opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až bude aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle v oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No, on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jítrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No? Strašný.
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu.
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mi se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom Budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pač jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo, Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili. My jsme říkali, no on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, blablabla. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říkala mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou v hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán, jsou všude, opravdu všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím ze zvolám, ale vevnitř to nebylo, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady u vysoký pece, kamaráde. To už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja. Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo, teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek, teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalonku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
3: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý může, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
3: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
3: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
3: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozšťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
2: Kam, prosím?
3: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostal takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
2: Pane,
3: no, prosím.
2: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
3: no, ne, já jen tak, že jako.
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku a nebo ne.
3: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
3: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
3: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
3: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
3: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
3: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Mošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
3: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
3: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vodí z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
3: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
3: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
3: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No dovolte, pane.
3: Co pak? Je, promiňte, jsem se... Nepředstavuji, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
3: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan
3: děkuji.
2: Kulajda.
3: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr husám, šišky a mě tím
2: cpal. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
3: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne?
2: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
3: Pani, já mám Makovici v pořádku. Já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co?
2: No tak co? Ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
3: Jel tak... Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
3: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
3: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
3: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
3: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
3: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává to... počítač.
3: To bylo počítač.
2: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
3: Poslechněte. Babino. Proč mi tady takhle teda dřepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
4: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
5: No já byl první dokonce.
4: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
5: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
4: Úplně první filmová?
5: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodí Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodí Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
4: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
5: Koukejte se.
4: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo udělení bednu tady?
5: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mlšťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
6: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje potěuchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní. Což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Máca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
1: No, tak to šok. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký adrel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
0: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál to.
3: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
2: A mě pošlou se druhou vedoucí, tam makám jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
2: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
2: No, tak jsem šel fasovat materiál do
4: skrany.
2: Jde o pár hodin.
4: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, Ti opraváři si ale žijí.
5: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
4: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
4: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
4: Ale chráň bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
4: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
5: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
4: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
5: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Tak víte co, hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
4: Ano.
5: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
4: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
3: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
5: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Prčic.
5: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
6: To je snad sen.
7: Nazdar, mámo.
8: Ahoj, táto, já na tebe tady čekám netrpělivě, kde jsi byl.
7: Prosím tě, po tolika letech manželství určitě si nedočkává.
8: No,
7: chceš prachy,
8: vej? No, tak to taky, ale hlavně táto potřebuje, aby si se mnou šel do supermarketu. Představ si, mají slevy. Táto, představ si to.
7: Na co?
8: Když si koupíš bednu jogurtu bílé štěstí od Danone, no, dostaneš dva jogurty úplně zadarmo.
7: No. To je neštěstí, tolik štěstí najednou ti
8: řeknu. No počkej, táto, to se musí koupit. Taková sleva,
7: takový výhodný nákup. Myslím, že co bychom s tím dělali?
8: No,
7: kluk je z domu, já to nejím.
8: No tak ty to nejíš.
7: Mámo, jestli zase chceš se v tom koupat, tak tentokrát s tebou do vany nelezu. Prej, táto, pojď sem, připravila jsem ti lázeň mládí, vypne se ti kůžička, to jsem do patera. No.
8: No. No a co? No. Vyť se ti vypla.
7: No vypla, no. To je pravda, až moc.
8: No.
7: Vypla se mi tak. A tam, kde to zrovna je potřebu. Ještě ty blbý kousky ovoce. Já dosed na pecku, dodnes mi bloudí v těle.
8: Jsem tě, ty naděláš u nějaký blbý pecce. Aspoň vidíš, že jogurty nešiděj.
7: No to nešiděj. Myslím, že mi začala vevnitř klíčit.
8: Jo. Táto, představ si, Koláčková, jo, odvedle, tak ta koupila 10 kilo čajového pečiva za 120 korun. To se lidi rvali v supermarketu.
7: No, a zrovna,
8: no,
7: Koláčková to získala,
8: no, no, protože
7: to je zajímavý.
8: Je chytrá a šla na to fintou, zařvala u hraček, je špidla, všichni se otočili a ona byla u pečiva první.
7: To je, no, to je teda, no, finta, no, to může napadnout, no, jen Koláčková tebe.
8: No, jo, počkej, a abych nezapomněla, Koláčková zve zítra celý barák na čajopáte.
7: Jo.
8: No.
7: Na to čajový,
8: no,
7: pečivo.
8: Na to čajový, no, pečivo, no.
7: Asi přišla na to, že prošla lhůta, viď? Trvanlivosti, když nám ty mejdany. Pamatuješ, jak nás pozvala na prošlý suchary? Celý barák tam byl, tolik zubů na podlaze jsem neviděl. Jsem si tam zničil adidasku o jeden řezák.
8: Myslím tě, zítra tam teda v pět půjdeme na čajopáce.
7: Už pět to začíná. No mámo, no, to, aby si se pomalu začala líčit, jak tě znám.
8: Ale tato, co? Víš co, nech si to. Já jsem vždycky připravená včas. Na koho se vždycky čeká? No, na tebe.
7: Určitě, no, na mě, když jdu ke Koláčkovi. Si dám jenom vatu do uší, abych neslyšel babinec a můžem vyrazit.
8: No, určitě. Víš co, tak co je s tím supermarketem?
7: No,
8: tak
7: tam
8: jdeme,
7: nepůjdem, s tím nepočítej,
8: to?
7: Mámo, to je blbost, prosím, no, tě. Celý národ blbne ze slevama a ty se na to chytneš taky. Otruba mi říkal, že kvůli slevám ho nepustila manželka ani s klukem nahory. Musel jezdit s ní, teď ona brečí doma, s kalkulačkou počítá, kolik ušetřili, když všechno utratili.
8: No. Víš, podívej se, všichni jsou chytří, jenom my se vždycky dostaneme do supermarketu, až když je posleva.
7: No, mámo, já se obávám, že letos se tam nedostaneme vůbec.
8: Jak to?
7: Byl jsem na policii, mámo.
8: Zase? Kdo tě zase v parku znásilnil, ty troubo?
7: Ale mámo, tentokrát nikdo. Čin nebyl dokonán. Pecka mě zachránil. Tentokrát nám ukradli auto, mámo.
8: Co, tu naši starou šunku jo, někdo...
7: Představ si, už jdou po všem.
8: No. Hele, tato!
7: Buď na sebe opatrná.
8: Hele, tato, nezapomeň připomenout, šunku musíme koupit. Dneska je bombová cena. Představ si, když koupíš 10 kilo šunky, dostaneš morkovou koz navrch.
7: Ano, prosím tě, soustřeď se pořádně. Auto je pryč, abu mi se namorek, ne? Krade se jak za cara, teď je to ostuda. Korejčík mi říkal, že byl na rybách. Já mu pán brali, on pán, jo. Usnul jsem, sebrali mě všechno. A motruba o dovolený, spali v přívěsu s mámou normálně na parkovišti, najednou máma ho budí. Táto, vstávej, ukradli nás, jedeme. Taková je situace.
8: Mě nezajímá, co Korejčík s otrubou, mě zajímá, co bude s naším autem.
7: No co by bylo, nebude.
8: No. Jak to, že nebude, no snad bude po něm policie pátrat, ne?
7: No, to bude, no. To se právě bojím, mámo. Ještě zloděje vyplašej, zatím založili spis. Vyšetřovali mě, já jsem si připadal, jak James Bond, když ho zatklo KGB. Víš, se nejvíc zajímalo, no, jestli jsem si to auto neukradl náhodou sám, jestli to není podvod. Já povám, pánové, prosím vás, znáte naše auto? Já sice jsem okradený a nejsem blbej, víte?
8: Ale tato, stejně my máme smůlu, tak no ty máme. Jsi k ničemu a ještě nám ukradnou auto. Opravdu.
7: No, je to smůla, je ukradli smůla. Nám auto, no. Kdyby si v něm aspoň seděla ty, víte?
8: No dovol. Řek.
7: No jo, no, to
8: co
7: bych to snad ani nehlásil.
8: No, ano, blbý vtipky, no, to ti vždycky šlo, ty jsi celý táta, no, ano, jo. To máš po tátovi, ten taky provokuje pořádnou maminku.
7: Mýho tátu,
8: představ
7: ne.
8: Si, co řekl minule mý mamince.
7: No,
8: říká, maminko, neberte to osobně, ale starý babi by se měli střílet už za mladá.
7: No, no, no. Skoda, že se do toho nedal, prosím no. Tě. Tvoje máma ho provokuje.
8: Jo, provokuje čím?
7: Můj táta je klidnej člověk, no, ta ho vyprovokuje, vždycky se s ním chce bavit o politice a pak, když jí to táta vysvětlí, jak mu řekne, tatínku, vy jste jak Jirásek, vy jste proti všem a v hlavě máte temno. No. Bodeď by to tátu nenaštvalo.
8: Ale táto, nech toho, jo, tak nám ukradli auto a ty tady se se mnou hádáš kvůli mamince, opravdu. Kde jsi ho vlastně nechal stát?
7: Jako v obyčejně na parkovišti na kulaťáku, ne?
8: Jo, hele, to by nás mohlo zachránit. To je hlídaný parkoviště.
7: No to je.
8: To by nám měli vrátit prachy.
7: No, no to mě napadlo taky, prosím tě, nedaj nám nic, byl jsem za vedoucím, ten mi to vysvětlil, po a pane, co byste chtěl? Teď to tady máte napsaný černý na bílým, podívejte se na tabuli, hlídané parkoviště. Pane, my tady nehlídáme auta, my hlídáme parkoviště. Byl jsem hotový. No.
8: Tak já ti řeknu, táto, já jsem z toho jelen.
7: No, to je zajímavý. Jsi z toho jelen, já mám parohy, víš, no. A takhle to v naší rodině ze vším, no.
8: Ale ty, jak se na to mám vlastně tak?
7: Z veselější stránky se na to dívej, mámo. Já na policii mi utěšovali, říkají, že nejsme první případ, no, že se možná dostaneme do statistik. Máme březen, mámo, a už se ukradlo v republice 2985
8: aut. Je, tato, to je výborný. Představ si, že možná naše auto bude 3000 ukradený, dostaneme se do slosování a vyhrajeme nový.
7: No,
8: co říkáš?
7: Ty s plnou nádrží a benzínem, ty jsi blázen, tyhle věci se nelosujou, kam by přišli. myslí, člověče.
8: Tak pojď se mnou do supermarketu, když budu 2000 návštěvník ten den, tak se dostaneme do slosování a vyhrajeme.
7: No, to vidí, jo, tam půjdu, s tím počítej. My nemáme auto, já potáhnu na zádech bednu jogurtu, na hlavě dva navrch a v každý ruce pytel s čajovým pečivem, nejsem blázen.
8: A šunku ještě.
7: No, a morek, zuby, no. Tady, kof, jako šílenec. No. Prosím tě, tady se krade. To prej jsme byli tygři východu a teď jsme straky východu. Hrozný, já byl minule zaskočený na ulici, ke mně přistoupí chlap a kolik máte dioptry? Já povám 4, on povám, máte štěstí. Kdybyste měl 5, jsou moje. Já jsem pochopil, že mi šel pobrejli. No.
8: Myslím tě. Hele, táto, co ti vlastně na té policii řekli?
7: Nic celkem, vyslechli mě a pak se mě ptali, jestli jsme věřící rodina.
8: Věřící, proč?
7: No, já jsem říkal, že ano, a oni se zaradovali, protože říkali, že když se to auto najde, že to bude zázrak.
8: Tak to jo, jenom tak nám ukradou auto policie, snad z toho má legraci, ne?
7: No ne, legraci, to je prej taková terapie pro poškozený, aby mu dělali dobrou náladu. To prej vymyslel ještě na poslední chvíli Grulich.
8: Grulich.
7: To byl jeho poslední ministerský cuk. Zlepšování nálady poškozené, vyprávět vtipy, ale tohle mi říkali policajti, se ti bude líbit. No. Mámo, jestli pak víš, co to znamená, když Peltrám s Kořínkovou přikládají uši na kole.
8: Já nevím. Poslouchají stav pražců?
7: Ne, ne, poslouchají heavy metal.
8: Ale,
7: to je dobrý,
8: vej. Prosím, teda toto je úroveň skutečně.
2: To je dobrý,
8: skutečně,
2: Elvis,
8: no.
2: Že se ti to líbí.
8: Ale prosím,
7: že vybavlula má radost.
8: No, tak to je opravdu, tak jako tady se krade venku a policisté vyprávějí vtipy. Já už teda chápu, že u nás se ročně ukrade přes 30 000 aut.
7: No, no, no, no. To už je před námi rusko-americký akční filmy.
8: No, vej. Jo, a představ si, to není všecko. Minule v radiožurnálu říkali, že objasněnost krádeží klesá z 22%, to kleslo na 15%. To je nejmíň v celém civilizovaném světě.
7: No, mámo, to je hezký, že jsi informovaná. No. Podívej, je to smutný, že nemáme auto a smysl s tím. Ale já myslím, že to není důvod pro to, abych tady zahynul hladem, že jo? No tak.
8: Maria, jak teď můžeš myslet na jídlo?
7: No můžu, budeš
8: jak
7: se divit.
8: Jak můžeš myslet
7: no, můžu,
8: na jídlo
7: maminko.
8: Teď v této chvíli?
7: No a proč bych nemyslel, jsem živočik, ne?
8: Ježišmarja, to ti na policii nic nenabídli, nebo co?
7: Dali, kafe a pendrek, no.
8: No, to je opravdu.
7: Pendrek nejím, protože to leze do zubů, no. Tak jsem spolehal, že máš něco k jídlu. Dneska teplá večeře nebude, vy.
8: Ne, jak jsi to poznal?
7: No necítím nic připálenýho. A mohla si dneska něco mohřát.
8: Ale prosím tě, Tato, já jsem počítala s tím, že půjdeme do supermarketu a že si tam u McDonalda dáš hamburka. Jo.
7: No.
8: Kdyby jsi dneska dal dva hamburgery,
7: no.
8: Dostaneme balonek zadarmo. No.
7: To by bylo úžasný. Jsem tak slaboučkej, že bych mohl odlítnout, prosím tě. Nech toho, dej sem něco k jídlu. Dneska
8: nemám.
7: Si mohla něco ohřát,
8: proč?
7: Ne?
8: Proč zrovna?
7: Když oslavujeme, ne?
8: My oslavujeme, ne? Že nám ukradli auto.
7: To ne, ale máme výročí plechové svatby.
8: Jaké plechové svatby?
7: 20 let na konzervách, mámo.
8: Hele, tak to.
7: Mámo.
8: Hele, tak to.

0: No, když chlap přijde z práce, má dostat od mámy teplý jídlo. A co čeká doma mě?
1: Teplo domova. Studené jídlo a to je teplá máma.
2: To je studené jídlo, teplá máma. Víš, že bych to někdy radši viděl v obráceně, máma.
1: Hele, tato. Konečně si laskavě uvědom, že nejsem tvoje služka.
2: No to nejsi, jo? Kdyby jsi byla, tak bych tě vyrazil. No. Já se vůbec divím, že jsi dneska doma. Dvakrát tenhle týden jsem měl na stole lístek sem ve Fitcentru, večeři máš v kuchařce na straně 37. Děkuji ti, vytrh jsem list a sněd jsem ho, hodně jsem se najed, maminko.
1: Prosím tě, hele, táto, nech toho, jo? Vlítneš sem, oznámíš, že já ukradli auto a chceš jíst, no. Já teda toho nevím moc, víš, ale jedno vím zcela jistě.
2: A co by si chtěla vědět, když máš 6-3 a buml?
1: Ale prosím tě. Já vím jedno, že v normální rodině, když se táta večer vrátí z práce, tak svou mámu běžně políbí, obejme a zeptá se jí, co celý den dělala, maminko.
2: Jo, no. Možná, v normální rodině, a my normální rodina nejsme, mámo. No,
1: kvůli tobě.
2: Já jsem vyzáblej, my jsme v kostnici už doma, ale prosím tě. Líbat se nebudu, to odčerpává poslední energii, to bych se tady mohl taky složit. A ptát se, co jsi dělala, je zbytečný, to je, vím, že jsi nedělala nic.
1: Nic,
2: protože jsi líná po svý mámě, jo. Jo.
1: Já jsem nedělala nic, náhodou jsem byla u maminky dneska.
2: Cože?
1: Byla jsem u maminky.
2: A pracanti se slejzají. Prosím tě. Ty jsi byla u maminky, jo? To je zajímavé, když jsi tam byla včera.
1: To byla, ale nestačili jsme si všechno říct.
2: Ty jsi v poslední době jak šrouk, bez matky se ani nehneš. Pust televizi, mě začala klučet v žaludku, ať to přehlušíme.
1: Maria, zase ta televize, no. Já nevím, jak můžeš pořád koukat na tu televizi.
2: No, můžu, no. Na tebe se taky koukám 20 let. No, ale televizi si můžu aspoň přepnout, tebe ne.
1: Prostě, jako víš, maminka měla pravdu, když mi říkala, neber si prvního, který si tě chce vzít.
2: Teď si řekla pravdu, teď si se uřekla, ano. Vy jste po mně skočili jak sarančata na úrodu v Egyptě.
1: Sarančata na úrodu.
2: Zneužili mý nevinnosti. Vy jste mě hnali málem v krátkých kalhotech k oltáři. Já z blblej vůní jsem tam dorazil prostě. No tě z toho lituju.
1: Šišmarja, co já měla nápadníku, ty šance, rozumíš, to byly chlapy krásný.
2: Já bych je rád viděl, to by byla sbírka.
1: Ještě teď nedávno v metru na mě dlouze jeden hleděl.
2: Prosím tě, mámo, nebyl mě to, už slyším o té po desátý, pochop, že to byl nějaký archeolog.
1: Syn tě, nech si to. Opravdu archeolog, no. Řekni rovnou prostě, že z vás s mámou nenávidíš.
2: No. Hele, mámo, jde si pro tebe zase. Bude střídání, já to vezmu za něj. Hůř dopadnou nemůžu, mámo. No.
1: Syn tě, táto, řekni rovnou, že nás prostě s mámou nenávidíš, jo? Mimochodem, maminka přijede na víkend.
2: Ne, prosím tě, když si kvotu vybrala, už tady tenhle měsíc byla dvakrát.
1: No, to byla, přijede zase a bude tady spát.
2: To tady nebude spát.
1: No, to bude spát.
2: Nebude spát,
1: bude.
2: Já to zakazuju.
1: Ale co, jaké zakazuje?
2: Má svůj byt, ať spí doma.
1: Ale jak se tam dostane? Ukradli nám auto, no?
2: No, tak
1: se tam
2: ať jede
1: dostane?
2: Vlakem.
1: No, vlakem. No, víš moc dobře, že před rokem Rušek ten spoj zrušil.
2: No, protože mu tvoje matka rozsedla kupé. No, tak ať jede nákladním. Mámo, když si tvoje matka sedne do nákladního na nápravu, tak ten vagón vydrží.
1: Myslím tě, táto, neprovokuj zase. Moje maminka sice je trochu při těle, víš, no, ale náhodou teďka mi říká, že zhubla.
2: Jo, no, zhubla se nechá ostříhat nechty, ne?
1: Myslím tě, lidi, ani nevíš, kolik moje maminka váží.
2: To neví nikdo. Není na trhu váha, která by byla ochotná zvážit. To nejde prostě.
1: Myslím tě, děláš, jako kdyby byla moje maminka bůhy jak obézní.
2: Já nevím, jestli je tvoje matka bůhy jak obézní. A vím, že když jsme s ní byli na procházce v Šárce a zapomněla na louce kabát, než jsem se pro něj vrátil, tak z něj postavili skauti klubovnu, prosím tě.
1: To je teď se ukázal. Víš, co si táto, já tak někdy myslím. No. Jak v této rodině dopadnu já na stará
2: kolena. No já nevím,
1: kolena,
2: jak dopadne, já doufám, že hrozně, ale vím, že z tvýho kabátu si nic kauti nepostaví. Prosím tě, mámo, ty jsi zblblá Ficentrem, ty dostáváš

0: úplně předškolní tvary. Mě nikdo tady v rodině nevadí, mě jenom vadí, že tady o normální ženskou nezavadím. Z jedné strany tvoje matka, to je dýně ze zahrady Čech, to je výstavní kousek, tu by mi záviděl i Mičurin, a z druhé strany ty, jak tyčka od rajčat, která se ještě pomazlila s hoblíkem.
1: Tyčka od rajčat.
0: Nic tady není.
1: Tyčka od rajčat.
0: Normální ženskou jsem tady neviděl.
1: No, normální ženskou, co to je podle tebe normální ženská?
0: To ty nechápeš, no, to já ti to řeknu jinak. No. Korejčík v práci mi tuhle říká, bavili jsme se, já nevím ani o čem.
1: O blbostech jako vždycky.
0: Ne, o blbostech, o strašidle. No. A on mi povídal, že jeho manželka má prsa. Já vám prosím tě, co to je? To neznám. A on povídá, já ti to nakreslím. Tak mi to nakreslil, já se na to podíval a povídám mu, člověče, tohle jsem doma nikdy neviděl.
1: Ale táto, nech si to, jo.
0: Co je?
1: Vzpomeň si, že když jsme spolu chodili, co no. Jsi mi říkal? No,
0: no
1: vzpomeň si.
0: Říkal?
1: Říkal jsi, že se ti na mě líbí právě to, že mám takové chlapecké tvary, říkal jsi to?
0: To jsem říkal, protože jsem doufal, že no. Místo mě půjdeš na vojnu, jenže to se nepovedlo. To nevyšlo, že jo? Ty jsi se neupříma čechovala generál, měli tě plný zuby.
1: Tak
0: jako
1: to
0: doma.
1: Jsem se teda opravdu dožil.
0: Mamo, nech to, víš, že
1: po 20 letech, no, jak tady platé peru, vařím ti tady a všechno, já jsi měnila frekvenci,
0: ježišmarja. Mamo, nech to, zavři okna, nebo no. Budou myslet, jsme si koupili psa. Mamo, nech to, prosím.
1: To si nenasloužím,
0: víš co, vem si prachy, jdi pro ty slevy a půl hledat auto.
1: No počkej, co když ho nenajdeš?
0: Musím ho najít, já nechci, aby tvoje máma tady u nás spala. Když ho nenajdu, tak udělám to, co mi radil ten policista za stovku.
1: Jo, co ti radil?
0: Abych si ukradl jiný.

0: Je tu 1. máj, co vy na to?
1: No tak to je můj svátek, jako svátek lásky, víte.
0: Budete slavit?
1: No tak já slavím 1. máj skoro denně, ale na 1. máje si dávám ještě obzvlášť záležet.
0: A je 1. máj lásky čas? No, a nebo rozhodně. Je to svátek práce?
1: Svátek práce je každý den, kdy vás práce baví, ale 1. máj je svátek lásky. A když svátek něčeho, tak spíš lásky než práce.
0: Budete se líbat pod rozkvetlým stromem?
1: No pod alejema úplně celýma.
0: A který všechny ženský budete líbat pod tou rozkvetlou alejí? No, Ivanu, vám... Janu, Simonu, mě?
1: To vám samozřejmě vykárat nebudu. Vám bych chtěl říct, že letos máte volno.
0: Ministr práce Škrumach láká muže na mateřskou, co vy na to?
1: No tak já nejsem ten typ, já jsem typ na dovolenou, ale ne na mateřskou, to já bych asi nezvládl a chudáci děti, kteří by se mnou trávili mateřskou dovolenou.
0: No on dokonce podpořil výrobu dokumentů, kde se vypráví o chlapech na mateřský.
1: A to je v pořádku, spousta chlapů to zastane líp a líp než nějaká žena, na tož nějaká blondýna.
0: Prosím.
1: Ale já ten typ nejsem.
0: V čem je chlap na mateřský lepší než ženská?
1: No může být, no tak jestli víte, já nevím, jestli víte o tom, že velká část žen je taky nepodařená.
0: Chlapi jsou schopní kojit?
1: No kojit nemusím umět na mateřský dovolený. Mateřská dovolená není jenom kojení, hele. Druhá věc je katastrofa, když žena nemůže kojit, jo? Aby měla vždycky umět kojit a víte, kolik žen nemůže kojit. Či taky bychom mohli říct, že tyhle ženy...
0: Nevím, proč na mě koukáte?
1: No protože bychom mohli říct, tak žena, ona nemůže kojit, co to je za ženskou? Tak víte sama, že tam jsou určitý takový disproporce. Já myslím si, že spousta chlapů je schopna zastat velmi dobře mateřskou dovolenou a současně doznávám, že já to nejsem ten.
0: Koukněte, teď chlap s tím nemá pupeční šňůru s tím dítětem.
1: Já jsem žádnou ženskou s pupeční šňůrou taky chodit neviděl.
0: Školní jídelny začínají vařit zdravě. Co vy na to?
1: A jak vařili do teďka?
0: Hele, třeba jídelny na severu Čech budou dětem dávat i kuskus, brokolici a tofu.
1: Jo, takhle, že budu, no tak tofu, to já nepotřebuju, to je, když žijíte na stěnku.
0: Co to je? Co to
1: nevím,
0: je?
1: Nevím, to je taková hobra, nebo co? To je jako kus koberce, nebo takový podob. To podle mě patří do stavebnin tofu. Já myslím, že Čech mají tak nějak, bych řekl, normálně.
0: Takže žádný proso se u vás doma nenajde?
1: No proso, ne, přece nebudeme jíst proso, hele. Proso je pro Kanáry snad, ne?
0: No já ho jim běžně.
1: No, ty taky, pojďte se, jak jste dopadla, ale přece nevíš, ještě si ho sednout do klece na bydlo a houpat se, že to je zdravý, hele, a pak si trošku dá do zobáku vody. No,
0: no
1: proso,
0: ale to nejím jenom já, to jíme my všichni, co jíme zdravě. Proso, pohánku, kroupy a tak.
1: Jo. A co ještě jíte, prosím vás? Teď jste jmenovala sami takový divný věci. Proso, pohánku, kroupy a tak.
0: Ječmen, kombuchu.
1: Ječmen, aha. A k masu jste se zatím nedostala, maso je nezdravý.
0: No, to je to tofu.
1: No maso je maso a ne tofu, neříkejte mi, že maso je tofu.
0: No
1: hele.
0: My přece nejíme mrtvoli.
1: Tofu je zkrátka pro tvoj.
0: 1/3 lidí nepůjde k volbám, co vy na to?
1: No tak jsou zhnusený z té politiky.
0: A neměla by teda být účast povinná?
1: No, ona to není tak šílený návrh, než se mě to zdálo šílený a pak jsem o tom něco čet. On tak šílený není, protože jsem koukal, že leckde ho mají. Já teda takovýhle povinnosti nemám rád. A druhá pravda je, že je třeba taky upozorňovat český politiky, že jejich mandát klesá s tím, jak málo lidí se účastní voleb. A protože se to pohybuje někde u poloviny občanů, tak je třeba říct českým politikům, aby skrotli, aby mluvili tenkými hlásky, protože by si měli uvědomit, že zastupují čím dál méně lidí proto, že u lidí čím dál tím víc ztrácejí důvěru, lidi jich mají čím dál tím víc dost a jejich práce je stále nekvalitní.
0: No tak to byste s tím mohl ještě nějak pohnout, tak ne, jako vyzvěte je.
1: Ne, já koho?
0: No lidi.
1: No tak lidi běžte volit.
0: Medvědům a hrochům hrozí vymření, co vy na to?
1: Mně taky.
0: A vy jste medvěd nebo hroch?
1: No já jsem člověk, ale i lidem hrozí vymření a druhá věc je, že tyhle ty ohrožený zvířecí druhy těch pořád přibývá, no protože ta planeta je čím dál zdevastovanější, no tak zvířat ubejvá.
0: No a kdo za to může?
1: Lidi, ovšem ty taky vymírají v tom jakustý spravedlnosti.
0: To abych přivedla holky, aby se na vás koukly, když máte na kahánku, když říkáte, že taky vymíráte.
1: No hrozí vymření jaksi jako druhu, víte, jako že člověk zanikne.
0: A jak to dopadne?
1: Nevím, a to nám může být jedno, to se vás ani mě netýká, Kateřino.
0: A tak mám vzít děti aspoň na hrocha a na medvěda do zoo?
1: To na tom jako neproděláte, když jim ještě včas je stihnete ukázat, ale druhá věc je, k čemu to bude, když už je pak nikdy v životě neuvidějí.
0: Na dovolenou před dovolenou pojede 1/3 Čechů. Co vy na to?
1: Na dovolenou před dovolenou.
0: No.
1: Aha, na dovolenou po dovolený.
0: No proč jako pojedou před dovolenou na dovolenou?
1: No to nevím, já tomu ani pořádně nerozumím. Jako oni nejdřív pojedou na tuhle dovolenou a pak teprve pojedou na tamtu dovolenou.
0: 1/3 pojede dřív na dovolenou, takže před dovolenou, než většina, teda 2/3 potom pojedou. Mimo
1: to znamená,
0: hlavní sezónu.
1: Mimo sezónu. Já myslel, jestli mě nechcete říct, že některá nebo 1/3 Čechů pojede nejdřív na dovolenou, aby pak jeli na dovolenou. Čili vy to myslíte termínově. No tak to chápu, nechtějí být v tom hlavním šrumci, v tom průvodu, co se jde potom koupat do moře.
0: No to si pak ale žádnou dovolenou neužijou.
1: No řádnou, užijou si řádnou dovolenou, ale v neřádném termínu, který je u nás zvykem pro dovolené. To já ale výborně chápu.
0: No a potom, když ta jedna třetina se vrátí a ta dvě třetina vody jde na dovolenou, tak stejně tyhle ty nepracují, když tam ty jsou na dovolené.
1: Ty dvě třetiny, to je jedno, oni mají dovolenou za sebou, jsou zotavení, pracovat by mohli, není s kým, bude většina na dovolený, čili mají druhou dovolenou, čili to je chytrá třetina.
0: Ženy by rády na hradě prezidentku. V čem by ta žena na hradě jako podle vás byla lepší?
1: V čem by byla lepší? No ve všem jednak bychom tím byli zajímaví, že máme taky ženu, ono jich na něj tolik. Za druhý určitě by jsme se na ní mohli rádi dívat. A další věc je, že by to mohlo přinést určitou extravaganci do těch našich takových rudoměšťáckých poměrů. Já bych byl první pro.
0: A je to vůbec reálný?
1: Nevím, no pro ty rudoměšťácký poměry právě asi ne, o to víc bych o to stál a jsem, nebo byl bych první nadšený, kdo by s tím souhlasil, kdyby se ale povedlo najít opravdu pěknou, jo, zase by to nebyl nějaká taková divná buchta z Česka.
0: Mám se dát do pucu?
1: Takhle, Kateřino, pokud jde o prezidentskou funkci, tak bejt vámi bych se zase moc nechystal.
0: A tak jako která teda pěkná ženská
1: nevím,
0: česká?
1: Nevím, já jsem do teďka se s tím nezaobíral, ale když tak nějaký kandidátky bych případně zkusil hledat, já myslím, že to by se dalo najít.
0: Hele, mě odmítnete z voleje a novou si nevymyslíte.
1: No ale vás, protože vás taky znám a nerad bych tuhle zem uvrhl do katastrofy.
0: Bikiny slaví 60 let, co vy na to?
1: No bikiny byly úžasný a to byla krásná móda. Doufám, že se brzy vrátí.
0: No jo, ale to už jdou jako pomalu do důchodu. 60 na krku.
1: No ne, bikiny jdou do důchodu, jako tam, myslíte ty lidi, co to nosí, ty ženský? Ne, já myslím, že bikiny přijdou znova a budou nosit mladý.
0: Ten střih, jako má 60 let starý, rozumíte?
1: Ten střih je geniální, ten střih to je opravdu geniální nápad a já bych byl proto, ať se co nejdřív vrátí.
0: Takže vy máte radši dvoudílný než jednodílný plavky.
1: Bikiny jsou krásný.
0: Tak já si je příště přinesu, jo?
1: Takhle to neznamená, že by to všichni měli hned aplikovat, Kateřino. Za prvé taky jde o to, kde, že jo? Ono, abyste chodila do rádia v bikinách, to byste se ani nemusela dojít. Druhá věc je, kdybyste tu seděla v bikinách, tak co z toho ty posluchači mají nic. A třetí věc je, já bych tady měl mít prostor na to, abych se mohl klidu soustředit na ty odpovědi a ne na to, aby byste přišla v bikinách a já bych mohl třeba oněmět.
0: Biologické hodiny tikají i mužům, co vy na to?
1: Tak o tom něco víme, Kateřina.
0: No právě, vyplývá to ze studia francouzských vědců a chlapi po 40 už na tom nejsou ze spermiema zas tak dobře.
1: No jak, který?
0: No já bych ženským radila, aby byl jako na zajíce, co vy na to?
1: To jim radíte blbě, protože oni chlapi postupně degenerujou a ztrácejí plodnost, čili je docela dobře možný, že jediný, kdo je tak jaksi dobře a pořádně plodnej, jsme my, tedy taková trošku starší škola.
0: Mladá krev, mladá genetika, to je dobrý recept podle mě, ne?
1: No, to jste popletená. Kvalitní dítě potřebuje jako cokoliv v přírodě, Kateřino, kvalitního samce, těch je vždycky velmi málo a já, co si tak o sobě myslím, tak jedna z věcí, kterou myslím mám ve vynikajícím stavu, jsou právě spermie.
0: Mléčná čokoláda povzbuzuje mozkovou aktivitu.
1: No
0: co
1: to
0: vy na
1: je
0: to?
1: Taky to a příští týden se dozvíte, co nejvíc škodí mozku, je zejména mléčná čokoláda, protože to může být zápal mozkových blan a podobně. To jsou taky takový vždycky
0: no lidi, co jedí tu čokoládu, líp řešejí různý testy na paměť a problémy.
1: Jo, já si nemůžu představit, jak tohle zjišťou, že se ptají lidi, jíte mléčnou čokoládu, anebo že mu dají bednu mléční čokolády, on jí a pak ho testují toho člověka. Já k těmhle testům, který mají takovýhle absurdní parametry, jako jaký má vliv mléčná čokoláda, k tomu jsem vždycky velmi skeptický. Teda.
0: No, nesla jsem vám tabulku, ale snědla jsem jí. Chtěla jo. Jsem vidět, jak budete v pohodě, ale nevydržela jsem.
1: No co vy, jak vám to na vás působí? Dobře, jo. Já bych řekl teda podle toho dnešního výsledku, že mléčná čokoláda je skoro k ničemu.
0: Polovině lidí se nelíbí předvolební kampaň. A vám?
1: Mně vůbec nevadí, já to nezdílím ani ty názory těch politických komentátorů českých, to bych řekl tučně českých, protože si myslím, že oni nám furt předkládají takovou vizi, že jako venku je to slušný zdvořilý a že nějak si to zpívá jako milostný árie ty politici. Já teda nejsem žádný zkušený politolog v tom ohledu, abych sledoval zahraniční kampaně, ale jenom si chůtržku, co vím, tam si solej kapsu taky pořádně. A tyhle ty naši zastydlíci, oni vytváří takovou iluzi, že venku to je všechno zdvořilé a jenom u nás neslušné není. Já myslím, jsou horší věci. Tady lidi lžou a kradou, jako když tiskne, ale jenom sebou pohoršovat nad nějakýma jako jima legračníma hříčkama, co si tyhle dva dávají do sosáku. Vždyť je to legrace.
2: povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co. Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za huby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat. Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli, ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech. Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, tak co, dostal jsi to místo, co ses tam včera šel zeptat? Ten říká, ale pak prosím tě, oni tam hledají zaměstnance obojího pohlaví a já mám jen jedno. Potkají se dvě a povídá ta jedna, poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte, já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela. Povídá jeden, člověče, já když jsem se narodil, tak jsem byl tak strašně nehezký dítě. My byli chudí, já jsem se narodil doma a teprve, když mě má matka spatřila, tak přišla do nemocnice. Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, taky každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne. Přijde na návštěvu teta, na Pepíček i říká, no tak si zas jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, a teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá. Povídá jeden dirigent tenorovi na zkoušce, člověče, dejte do toho trochu víc vášně, když zpíváte, co pa jste ještě nikdy vášnivě nemiloval? A ten tenor říká, ale jo, to jo, no ale nikdy jsem mu to ještě nespíval. Potkají se dva, povídá ten jeden, já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská. Povídá jeden, poslíš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl. Povídá jeden, poslíš, Tondo, proč ty vlastně stojíš vždycky na balkóně, když tvoje manželka doma zpívá? A ten říká, ale víš, já nechci, aby si lidi mysleli, že jí biju. Manžel přijde domů a říká manželce, prosím tě, co to má znamenat, proč tady běháš tak nahá? Ona říká, ani to máš jedno, vždyť on sem stejně nikdo nepřijde. On říká, no dobrá, proč máš na hlavě ten klobouk? Ona říká, no tak, kdyby přece někdo přišel. Povídá Anka, tak si myslím, že to taky nebude to pravý. Mě ti předepsal doktor na zubnutí denně 3 kolečka mrkve, což pak ty první 2 kolečka ještě snesu, ale vždycky, když mě zahradník přiveze to 3. kolečko, tak už se mě u toho dělá blbě. Na místo činu v loupání přijdou ze Scotland Yardu do bytu k paní domu a říkají, My jsme přišli, abychom zde sejmili od pachatelů otisky prstů. Ona říká, no jo, a já nevím, jestli to bude mít nějaký smysl, a já už jsem se vykoupala. Povídá jeden, poslyšte, vy mě máte asi za úplného idiota, co? Ten druhý říká, prosím vás, kam vás to vede? Já nikdy neposuzuju někoho podle toho, jak vypadá. Povídá jeden, člověče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám. Úředník na úřadě říká, tak vaše nacionále mám, teď ještě kurikulum víte. Ten říká, co prosím? Ten říká, kurikulum víte. Ten povídá, kurikulum? No tak to teda nevím. Ke svýmu domácímu lékaři přijde v Paříži žena, má modrý oko, různá zranění a přizná se, že jí to udělal její manžel. Doktor říká, váš manžel? No já myslím, že váš manžel je někde na cestách. Ona říká, no jo, to já jsem si právě myslela taky. Soudce říká, je obžalovaný, je to pravda, že jste zde o přítomném řekl, že vypadá jako opice a že kouká jako debil? Ten obžalovaný říká, no tak na to už se vážený soude nepamatuju, no ale když se tak na něj koukám, tak možný to je. Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla. Povídá jeden, to je zvláštní, že ženský přilíbání vždycky zavírají oči. Ten druhý říká, jak jsi na to přišel, prosím tě. Ten říká, no vím to, no, například ta moje to taky dělá. Ten říká, tak, to je zvláštní a u mě to nikdy nedělá. Povídá jeden, a víte, že vy jste úžasně podobnej mojí manželce, až na ten knír ovšem. Ten říká, no poslyšte, já vůbec žádný knír nemám. Ten říká, no ne, vy ne, ale moje manželka. Povídá jeden, poslyš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat? Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
3: Taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdy do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Neviděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni ho rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říká, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? Říká, prostě neotravuje. Říká, no tak nervózní, nespíš, a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém, hele, to ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten kolobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu mixomatézu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. Já jsem tam odešel. Ke kterému, jako Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
4: Doktor B?
3: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru už čekal, že jsi pozval sestru. Kamaráda a dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
4: Nezvyklá ročáda.
3: Doktor je v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no já se domnívám, že mám mixomatózu. Říkám, mixomatu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovým, ty ten ocásek mají ty bany, víš? Se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk? Že si čím říkám, budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, to je prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
5: Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl: vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel nataženej v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zved a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál, a to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl: a co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
6: Kolik je v kabinetě map?
5: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
6: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
5: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
6: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
5: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole, podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to 3 velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam.
6: tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohledil po vlasech zrovna tu největší šeredu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
7: Tohle je ono,
6: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
7: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
6: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
7: Bylo to zlý? Zauhlal.
6: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou, vlastně z Austrálií, vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím a za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán. To znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já, anebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já, nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil, anebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.

0: bych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítal, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojď. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma si Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka cerdu retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprv to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika, ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o shovívavost. Holce, to stává a přece se neposerem, že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že ta dneska bude na Vánoce, tak teď si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru. No, děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Jerez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
4: Nazdar, nazdar.
3: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
4: Nevrátil jsem se, poněvadž jsem co? zde oženil jsem se. Už nejsem Suryo Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříček.
5: No,
4: takže už jsem jenom Suryo Mario Oříček.
5: Ano, to je krásné jméno, ale Suryo Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
4: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
5: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší
4: vyhovuje.
5: Džungli? Vyhovuje. Jsi spokojen s vývojem?
4: Nejsem, mama, Maruška, ký nejsem.
5: Máma Ruška, kde to má?
4: Manželka má.
5: Ne, tak se nezlátí, no. Neberu, já mám doma tak jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
4: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy, krásné Čechy, mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak by jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního kramku buráka do kokosu a Valtrovi Komárkovi vyskubaj, bratku.
5: A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
4: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stáli a mě mrzly palce v bambusových sandálech a křičeli jsme spndlandla.
5: Cože?
4: Spndlandla.
5: Z čeho?
4: Spndlandla.
5: Já nerozumím.
4: No, že křičeli jsme spndlandla.
5: Nemyslíš splna hrdla?
4: No, říkám spndlandla.
5: Je marný.
4: Ať si Petr nebo Pavel na hrad musí Vašek Havel. No a smutno, smutno je mi smutno. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký a moje mamuša vždy, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou a říkala mě ty moje malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
5: No Suryo, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
4: Já taky ne. Ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
5: A na to jsem zapomněl. Suryo Mario, koho jsi volil v prvních svobodných volbách?
4: Uf!
5: Co ti je?
4: Ne, říkám, volil jsem... Uf!
5: Nemyslíš OF?
4: Říkám... Uf!
5: Stejný případ jako splndla hrndla. A v dalších volbách?
4: Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý.
5: Aha. Tak to je smůla. A Suryo, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
4: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD, pracoval jsem. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak, jako já za 2 roky ČKD. Ano. Kdyby jsem tam byl ještě půl roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
5: Ono to takhle stačí. No? Suryo Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
4: Já pracoval jsem u běžícího pásu.
5: A co jsi tam dělal?
4: Já jsem ho brzdil.
5: Suryo Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou Oříškovou?
4: Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
5: Aha. A jak jsi obloudil oběť?
4: Oběť obloudil jsem takto. Když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu, na pás přepadl jsem a pás dovezl mě až k Marušce. Maruška zeptala se mistra. No, co pak je to za součástku? No, co pak je to za součástku? To je nějaký zmetek, řekl mistr. Já probudil jsem se a řekl jsem, žádný zmetek, pane mistr. Maruško, to jsem přece já. Surya Mario, to je součástka na celý život. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
5: Takže svatba se vydařila.
4: Ano, ano.
5: Pilo se hodně na svatbě.
4: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pijí ještě dnes.
5: A co jste tam pili?
4: Rýžové hopsasa.
5: To neznám, co to je za kořálku?
4: Moc dobrá kořálka, v Rusku s tím svítej a my to tady pijem.
5: Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
4: Ano, zpívalo se.
5: Hrálo se.
4: Tančilo se.
5: A kterou jsi si nechal ty zahrát?
4: Moje.
5: Která to je?
4: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevle. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
5: To je moc hezká písnička. Hodnotný text.
4: Rára.
5: Surya Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
4: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
5: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
4: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si.
6: Víkend s gizdami a bělaskami. Celkem pěkný sobotní den, který popíšu jindy, mi zkazil podvečerní telefon od Segry. Enem jsem pravil halo a už spustila. Vyčetla mi všecko možné od toho, že jsem se narodil až po to, že jsem nic nedal malému gizdovi k narozkám. A dořiti, já jsem na ně zapomněl. Jak na smrť. Jsem taká citlivá povaha, tu jsem se zastyděl. Segra naraz smečovala otázku, jestli mám vůbec ty její děcka rád. Tuž jasné, že mám, no ní. Tuž jestli mám, tak vezmu v nedělu malého na baník. Zbystřil jsem a zoptal jsem se, čemu s nimi nejde švager. Prima zas jakýsi kšolich. Tuž to jistě, v nedělu. To zas asi kajsik na Sava, nebo z tu jeho chytru partiu vymyšlaju, jak vydělat chechtáky bez roboty. Zkusil jsem ještě chvíli oponovat, že určitě už bude vyprodané a tak podobně, ale Segra tasila trumf. Listky už má a dokonca aj na tribunu. Tuž budu jak mamula. Začala se rozplývat o kolegovi z roboty, co bydlí kajsik na zarubku a listky za co si zajistil. Tuž to není poprvé, co o ním tak mluví. Asi si na něho budu muset posvítit, bo švager je sice cíp jak lampa, ale jsem ze staré školy a nevěru netrpím. Nakonec se mi kývnul. Bude to taká fajná panská jízda. Nakonec se mi kývnul. Bude to taká fajná panská jízda.

Potom mi došlo, že ju segra nemohla nechať samú doma, bo upřímný synovec nemohl robiť chůvu, bo jel tež fandiť, ale nechal se vysadiť už u Alberta. Přece si před partiu nelajzne, že ho vozí mama autem. Cestu jsme prohodili paru dřistů a už segra brzdila u zastavky na bazalách. Chvíli jsem nechápal, čemu lezu z žigula obě děcka a mavájú mamě. Ta jim enem podala baťoch, pocalovala každé na jedno lico a pravila, že po sedmé je zpátky. Hodil jsem šípku na kapotu žigula a zařval se mi do stěraču, že co se robí, však to měla být panská jízda, no ní. Kopia začala natahovat a originál vypadal, že se rozejde aj se mnou. A prý, že male jsem tež nic nedal k narostka. Tuž mě snad neubídení. Na to se nedalo nic řeknout. Tuž jsem zesles, bo ľudia na zastávce blbě čuměli. Jak jsem se potom smutně čuměl na vzdalující se světla ze cvaklomy, že mala má narostky až v listopadu. Kůra podraz. Tuž jsem oba chachary popadnul za pazury a tahnul jich k braně. Hneď ve vchodě mě nasrala hlídací baba, bo jim prolezla baťoch, vytáhla minerálku a tvařila se, jak by jsem tam chtěl propašovat bombu. Mali byli vyvalení, jak pochopili, že pití s nimi nepůjde. Ta menší začala bečet, že cipne žizňu. V robě se zbudili mateřské city, boju pohladila po hlavě a pravila jí, že tatinek jí jistě co si kupí v bufíku. Tuž do dupiči vypadám jak tatinek, dvůch hárantů. Oba začali vyhlížet bufík a za chvilku už mě tahli k frontě. Každý si poručil kofolu, popcorn, kobzole a slané tyčky. Ještě, že tam toho víc nemiali. Chtěl jsem si dát škopek, ale mala nahlas pravila, že mama říkala, abych si pivo nedával. Rudy jak spartakiadní trence jsem popadnul gizdy a valil hledat místa. Lapli jsme na řitě a chvilku byl klid, bo se cpali tým žradlem a chlemtali kofolu. Nenapadně jsem se rozhlídnul, jestli tam mě nikdo si grz roboty, ti ale naštěstí na tribunu nechodia a skotla mě tu ti sleponi neuvidia. Klid byl enem chvílu. Mala naraz zařvala, že vidí bělásky. Rozhlížel jsem se kolem jak ichtyl na ohňostroj a potem mi zecvaklo, že myslela fotbalisty, co vpravě vletěli na travu. Půl zápasu přemýšlela, jak nazvať mladobole Slavaky, bo na oranžovo-černu ju nic nenapadlo. Jak po chvíli začal kotel skandovat, s námi štyř slabičný upravený název baníkovců, obratili se na mě dva rozzařené kzichty, které na mě mrkali a už to vypadalo, že se přidají. Zamračil jsem se na ně a asi se zlekli, bo toho nechali. Emem do sebe vždycky žduchli, jak slyšeli jakusik nadávku. Na ně štěstí kusek od nás seděl zneuznaný trenér, který každou nahrávku komentoval tak, jak by čítal v gynekologické příručce. Podle počtu prázdných kelímků to vypadalo, že druhý poločas už bude držet písk. Začal jsem se soustředit na zápas a na malého, který měl oči navrch pali a furt se ptal, co se tam robí. Já jsem byl ve svojím živlu a vysvětloval, však vítě, jsem sportovec od narození. Mala mi to trochu kazila, jak jsem tam zařvala, jú, ten oranžový pan spadnul, je, ten bílý spadnul taky. Kusek jsem ju odsunul, aby to nevypadalo, že patří k nám. Ale paru šanci jsem potom propasnul, bo jak to mala zaregistrovala, skočila mi na klin a začala mi

srandy zakrývať oči. Ešte, že to nezrobila ve chvíli prvního baníkovského gola, který dal Magera. Bo bych ju asi daroval tému trenérovi vedle. Řvali jsme s malým jak hňupy. Malá na nás chvilku hleděla a potom si začala robiť z letačku loďky. Začalo mi být jasné, že to bude dlouhý zápas. Jak začalo let, Enem smutně pronesla, že jí zmoknu motýlci. Nasadil jsem si černé brýlky. Brankář Baníku měl skoro celou dobu veget, bo se skoro furt hrálo na půlce hosti. Chvílami vypadal, že si zrobí z vypletu branky hupací síť, bo se tam zjevně nudil. Jak hlasatel ohlasil minutu nadstavení a rozhodčí potom odpiskal poločas, ucítil jsem z obuch strán celkem 4 hladové a žiznivé očiska. Jak jsem v bufiku platil za 2 parky a 3 kofoly, pivo už jsem měl strach si koupit. Vzpomněl jsem si, čemu jim segra dala do baťoha obyčejnou vodu. Bo po kofole jsou pri hyperaktivní. Ty 3 deci skoro exly a já jsem v duchu politoval segru aj se švagrem, že si večer užiju. Jak jsme se vraceli zpátky na lavky, prozvonil mě upřímný synovec. Zavolal jsem mu zpátky a poslouchal, jak do tydlifona nadšeně řve, jestli ho vidím, že mi mává z kotla. Hňup. 8 000 lidí na stadioně. Odplul jsem si a tipnul jsem ho, bo jsem si všimnul, jak se mala vyptava komplet modrobilého chlopa, co seděl vedle nás, jestli fandí Boleslavy. Lapnul jsem ju za písk a chtěl jsem mu to vysvětlit, ale naštěstí vypadal, že k němu ten dotaz ani nedorazil. Po poděkování trenerovi Komňackému se pokračovalo. Děcka byly zklamané, bo jak si motýlci a ti druzi vyměnili strany, už se většinu hralo moc daleko od nás. Malu už to přestalo definitivně bavit a začala komentovat lidi okolo. Malý je asi po mně, bo dál nadšeně sledoval zápas. Jak tam Tomášák jebnul druhý baníkovský gol, zas jsme skákali jak tvarnice na trampolíně. Pár minut před koncem všech 8 fanušků Boleslavy pochopilo, že už to jejich tým asi nevyrovná, zebrali se a šli dom. Kotel začal vypušťat bengalské ohně. Kurat, už to by mě zajímalo, čemu hlídačům vadí minerálka a rachejtlení. To děcka nadchlo a začali škemrať, ať tež jakusi rachejtlu vytáhnu. Robil jsem, že neslyším a sledoval jsem, jak se na hřišťu do sebe pustili. Mladí tež stichli, bo už se těšili na bitku. Partia ale už byla asi utahána, bo toho zavčasu nechali a dohrali to v klidu. Hvízd rozhodčího ukončil to boleslavské trapení, které bylo jasné od první minuty. Jenem škoda, že tam Baník nenavalil víc gólu. Jak jsem byl nadšený z výhry, odkýval jsem gizdům ani nevím jak, že jim obům koupím baníkovský šalek. Tuž taky kusek hadry nemůže moc stát. A možná na to přes týden ti mali vydří duši zapomen. Jak jsem s nimi konečně vylez na hlavní magistrálu, segra právě blokovala zastávku trolejbusu a Poliš, co stal kusek od tamtuť, robil, že u ně vidí. Chudák měl dost roboty s autami a jednu babu, co se rozhodla překličkovat cestu mimo přechod s kočárkem. Strčil jsem gizdy do žigula, otevřel jsem pisk, abych jednu větu popsal, jak jsme se měli, ale potom jsem si to rozmyslel. Mali, plní zažitku a kofeinu, se začali na zadní sedačce rvať. Tuž jsem pro jistotu segře odmítnul, že mě sveze dom. Segra se tvářila celkem vděčně, bo si asi za ty 2 hoďky stačila vypít kafe a pokecať s kamoškami. Však to ju přejde, až gízdi doma usnu až po půlnoci. A mezi tím
vyjmenuju všecké nové slova, co se naučili. Pomalu jsem se vydal obvyklou baníkovskou cestu. U mosta vedle radnice jsem viděl grcat jakéhosi kfandu, co se dost podobal na upřímného synovca. Tuž jsem si radši stáhnul kšilt víc do čela. V Jindře jsem doplnil piva, co mi chyběly na zapase, a doma jsem usnul víc udřený jak bělasci.

0: Jo, tak nějaký zvonek v Orudím. Tak jsme byli v Karlových Varech. Tenkrát celý provázek se natáčelo Balada pro banditu, Mirek Donutí, Bolek a celá skvadra Franta Kocourek. A tak jsme řekli, že uděláme nějakou legraci. Bylo po natáčení v hotelu Pup jsme bydleli. A Bolek přišel na nápad s Frantem, že z toho Rudio udělají nějakou senzaci. Tak řekli, rozšíří dole v baru, že přijede šejk z Kuwaitu a utratí tady nějaký rantály $10,000. No a Rudio jsme vymodili na hlavu frotirák 3-metrové, šolnu perfektní, pastelky měl nablízkaný dvojbarevný šneky. Ruda zasedl, bylo nás tam asi 20, plápolali svíčky, nějaká glgana, červený víno. A teďka jsem viděl, jak ty lehké ženštiny hned opouštili své pasingry, viděli, že tady bude nějaká rozdávačka dolarová, tak se začali plížit k tomu Rudimu. A Bolek mu říká, Rudo, s nikým nemluv česky, jenom anglicky. Oh yes, a nějaký jaký ty války anglicky. Tak my jsme začali mluvit anglicky a číšníci z toho celý by pryč. Vozeky s flambováním lítali, žely, vypolívky. A teď přišel jako je starší číšník a říká, prosím vás, budete něco chtít na pití? Tak ten řekl pivo a ten limonádu a Ruda už to nevydržel, nápor té angličtiny, jak byl z celé stůhle, říkal, já bych chtěl taky nějakou Coca-Colu. Tak hned se to prozradilo, že to není žádný šejk, naftový magnát a hned nás vyrazili, účet byl asi kolem 2 talířů a pali pryč. No ale Ruda se z toho žalu tak zežral. Teď jsme řekli, Rudo, pojď spát. A Ruda, já nepůjdu, já už jsem nikdy nespál a nenučte mě a tak. A nakonec usl a hrozně chrápal. My jsme to s Frantem využili. Rudy jsme zabalili do koberci, který tam byl u zrcadla a položili ho na chodbu. Za hodinu někdo klepal vrátný, který tam chodil a říkal, prosím vás, pánové, není ten pán od vás tady spokoje, on tady chrápe v kobercu a Franta mu říkal, prosím vás, toho pána nebuďte, ten známý šejk z Buchary, který tady chtěl utratit to $1,000 a on ráno pojetí do Kuwaitu.
1: Tak u nás na chatě jednou šel takhle mravenec.
2: Jo, teda šel normálně pochodník,
1: prostě tam šel takhle okolo nás, nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrhl z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž... A přesto šel stále týmž...

0: Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrh z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teďka si představit, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez kládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco. Ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali a přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalejt tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle a tak chytí, no, jo a no ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to, až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte. To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že je to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete svážit, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není. To je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už. Tak jak bychom to zakončili? Tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal, normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje, že jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo. Čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se. No tak, jak malí kluci všichni, dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo.
1: Dobrý den.
2: Pane Lustvíciák, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
1: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
2: No a?
1: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
2: Aha. Tak dobrý.
1: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
2: Vy mě přímo děsíte.
1: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
2: A já?
1: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
2: Jenom duši.
1: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
2: No, tak se posaďte.
1: Děkuju, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
2: No, tak pojďte.
1: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
2: ukažte.
1: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
2: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct. No. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
1: ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
2: Znám. Jo. Já byl svého času podezřelý z velezrady.
1: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
2: No prosím.
1: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
2: No prosím, prosím.
1: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
2: No.
1: Co říkáte politický situaci?
2: No, podívejte se,
1: no,
2: to je...
1: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
2: No počkejte, ne, se vším ne.
1: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že ano?
2: No.
1: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
2: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
1: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
2: jo.
1: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
2: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
1: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
2: Víte, ještě k tomu ty srážky.
1: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
2: Jo?
1: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
2: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
1: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
2: A. Tak dál.
1: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
2: No.
1: To je idiot, co?
2: No vy ho znáte.
1: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
2: To nevím, já ho nikdy neviděl.
1: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
2: No.
1: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
2: Do
1: Bulharska,
2: ale ne. K moři.
1: Do Jugoslávie.
2: Ale ne k moři, piva někam.
1: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi zkamarádíme.
2: Jo, ale to tam nepište.
1: Co, že se zkamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
2: Já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
1: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
2: Ale ne, doma má je.
1: No, má je doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovosled nekoukáme. Tak dál, dál, jo?
2: No.
1: Otázka 7. Jak máte velký byt?
2: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
1: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš, že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? A když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano. Tak dál.
2: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
1: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
2: Darmo mluvit.
1: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
2: Já děti nemám.
1: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
2: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
1: Dobrý.
2: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
1: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
2: Ale to je nesmysl.
1: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
2: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
1: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
2: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
1: Ne. Ale. Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
2: Prosím vás, co je komu do toho?
1: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
2: No, jak dejno, ty to znáte.
1: No, jak pak bych to neznal. Tak hled, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, no. Víte?
1: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně. No.
2: Jste opravdu fikanej.
1: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
2: No tak.
3: Světlo do prdele.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Už to jede?
3: Ahoj. No co jede? Hovno jede.
4: Kolik máme?
3: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
4: Nebudem se hádat dneska, ale bude ostrý.
3: Ne, ať to má klidnou takovou hladinku,
4: ale
3: občas. Ale to na sebe, chcete něco pití rychle?
4: Dvojku si tak.
3: Dvojku, produkce.
4: Přineste prosím. Panáka, nech si to
3: dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
5: Dobrý večer.
3: Jirka.
6: Dobrý večer, ahoj.
3: A David.
5: Dobrý večer.
3: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
5: No, začít. My děláme teď takový seriál o
3: dobře,
5: městě.
3: Dobře,
7: já jsem navštívil jednu vernisáž,
3: blahopřeju a Jirka.
6: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší. No, tak...
8: to je přesný docela.
3: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
8: parabola určitá.
3: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
6: Spíš taková hyperbola možná.
8: Asi necháme toho.
7: No. Sojda to můžu.
3: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
8: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších. O tom se dějí nevěřit věc. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo.
3: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je podpás.
6: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
3: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
7: Já už nevím vůbec nic.
3: Dóda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A pánové, Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tamhle zase.
8: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík, samozřejmě.
7: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
3: No,
8: krásná.
3: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
8: Já nejde. Evolovat.
3: Ven s těma.
7: Kobylka.
3: Ne,
8: potápí.
3: Jo, potápí. Hlemíš, že já věřím.
7: A ta se vyvíjí.
3: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
6: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
3: Já musím potvrdit, že tady jmenej rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pán, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. ale po dvou, třech stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
6: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
3: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí, takže...
7: Bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové, že... Já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle, tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky, ne? Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
6: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc, já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
3: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
6: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
3: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
6: No, přesně takhle.
3: O rouchách, to není vtip o rouchách.
6: Ani o záhybech.
3: Ne. No.
8: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
6: No to jsme ty
8: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čeťavě se roztoupí a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
6: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak pod tohle bych se napsal. Takže... No.
3: Já mám z celé té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad to říkám.
8: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
3: No já myslím, že se David trošku unáhlil to hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
6: Koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná, nebo co?
9: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo? Vy vypadáte tak jako inteligentní člověk, jo? Možná se postavte, ať vás vidějí trošku, jo? Dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo? Jde na jeho vrub. No, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on. Viděl jste někdy moře? Viděl. Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na pingpongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách? To nebejvá, no, to já vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct, troubo, já viděla, jo? Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehám v tomhletom představení, jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu. Jak se dělá mexická vlna? Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, stačí jenom zvedat ruce, jo? Takže tak jako ta vlna, vy tady vystartujete, zvednete všichni ruce takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo? To se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem a sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku, jo? A to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven? Tak jdeme. Moře, 3, 2, 1, teď! Stop! Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá... Ne, představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazanej tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se vás šacují tak na vegetol, jo? To je namázlá pěkně, teď úplně odpočine krásně, si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá... Růza. Z fotbalu, jo, takhle. Tak jsem se jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo? Takže dobře, zvuky byly super, ale mořský zvuky, jo? Vy jste na začátku už byli tak trošku jakoby dobře, jo? Takže znovu, vy startoval jste výborně. Jo? Jdeme, moře, 3, 2, 1, teď! Jo, hele, výborný. Já poprosím tady toho s těmi brýlemi, jestli by se mohl doběhnout nahoru, protože ono to má nějakou drobnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste, na něj můžeme trošku zabrat, tady sem, pojďte sem je zprava, tadyhle toho pána, vidíte, tak, a kdybyste se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce, jo? Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky, tohle dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď. Stop, moře výborný, slunce excelentní, si to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný. Jedeme, vejš to zvedni, to není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď. Hele, výborný, maják, super, už to děláš fakt skvěle, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost malá tady chybí. Bych mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo? Takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně, rekapitulace. Slunce, pere, to už jsme si vyzkoušeli. Já už skoro bych si šáhnul i pro nějaký ochranej, jo? Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý, vy normálně to prodlužujete dál, vy děláte maják, vy kolem kroužíte a děláte racka, jo? Normálně maják, tak přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď! A jo, už je to, stop, výborný, drobnost! Racek ulovil rybu do zobáku. Tak, výborně, a jedeme moře, 3, 2, 1, teď! Jo, to je dobrý. Ještě, jak poletí Racek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo? Zachechtá se. No, výborný, krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Racek, maják, slunce, moře. Díky moc.
10: Vážení přátelé.
11: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohleto, jo? Jste dělal na mě?
10: Tohleto.
11: Jo.
10: No na koho jinýho?
11: Jste na mě mávnul.
10: Já jsem mávnul, abyste jako šla, rozumíte?
11: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mě?
10: No a co?
11: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
10: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
11: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
10: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pánště trošku bolí za krkem.
11: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
10: Fajn.
11: Já bych potřebovala poradit.
10: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
11: Ano.
10: Tak co pak? Doma něco neklape?
11: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna. Jo. A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z EDŠku.
10: Chápu.
11: V tom jsem právě potřebovala poradit.
10: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
11: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
10: To jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
11: Já jsem ho přivedla.
10: No to jste měla právě.
11: No ne, já jsem ho přivedla sem.
10: Jo, vy ho tady máte.
11: Tady.
10: Aha, no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
11: Jindřišku, pojď.
10: Tak to je on, jo?
11: No, tak to je, to je náš Jindříšek. Hezky se narovne, Jindříšku, to je
10: ahoj, Jindro.
11: Kluk.
10: Jindra, viď?
11: Jindra, no.
10: Tak čím bys chtěl bejt?
12: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
10: Aha. No tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
11: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
10: To je nápad dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
11: Jistě, no.
10: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta.
12: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
11: Ještě nebrali
10: no, přepony a odvěsny. Už má trošku ánuk. A jaká je to věta?
12: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
10: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
12: Rozvitá,
10: správně. Jo. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
12: Jan Neruda, dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
10: No, tak to stačí.
11: My to umíme celý.
10: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
12: Gerlachovský štít.
10: Jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
11: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
10: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
11: Tak hezky, tak.
10: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
11: Že kluk sebou umí mrsknout.
10: To je fakt, ano.
11: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
10: Kufr?
11: Mám tady kufr, víte?
10: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
12: Provazolescem,
10: a to je výborný nápad.
12: Čím mě to tak moc nejde.
10: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tadyhle, pojď, zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned, ti budu takhle... No poslouchej, na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou, tohle přímo. To je výborný.
11: To jsou Jindřiškovi hračky, víte?
10: Já myslel původně, že má se cenice květinářství, víte? A ona balanc.
11: Balanc, ano.
10: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, to mám rád. To nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
11: No, to bylo...
10: Výborně.
11: Ano, tak. My máme...
10: A co to bylo? Kouzlo. Pozor. Moment, já se podívám.
11: Pozor.
10: Že je to prázdný.
11: Čarova.
10: Je to prázdný, ano.
11: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
10: No, tohle, to bylo prázdný. Tam je to. Je tam textil.
11: Budete koukat, co toho tam je. No, hlejte. To je více. No.
10: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
11: Víte, no. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
10: To máte v rodině, poslouchejte.
11: Víte to? To je těch pět. vědějí. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak, no a teď, a teď. No. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
10: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
11: Jo.
10: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
11: No. No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo. To jo. No.

Tady na tom čele to bylo výborné, to bylo celý zavadu, já mám to opět a tady u toho... Jo, jo, jo, děla, a najednou teďka bude, já jsem se bude na ten obvící. Hahahaha.

0: to měli za ušima. On má měl ty uši tlidy úplně. On mě pozdravil a sundával klubu. Pak mi a plasatý. A on ho někdo postříhá. On má to zahnutý a hlavně. On tam měl přilepenou rukavici. Ne, já podívej se na sebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si zase vzpomenu, já tu vidím, tam tu ruku. Navíc si měl. Já snad má tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Ježesmarja, to je pobřišnice, to bude, to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to, prosím tě, za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
1: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
2: No,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20. A co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za

0: 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
1: nebo
0: hezky.
1: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš.
0: Kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
1: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
0: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu náčerových barev na kovy.
1: No tak se ty náčerový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
0: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
0: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
0: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
0: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
0: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
0: Ale to není možné.
1: No je.
0: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře,
1: no.
0: Jen si vzpomeň, no.
1: No právě.
0: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
0: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
1: Já
0: totiž
1: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
0: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
0: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
0: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
1: On Kaláb neumřel.
0: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
0: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
0: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv, k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmoire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. A Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
3: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
2: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
2: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
2: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
3: Ty fajn, ty fajn, člověče!
2: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám,
3: dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky.
2: Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru.
3: Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou.
2: A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý.
3: Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili.
2: Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej, koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje.
3: Ať žaluje, i on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili, tady máš, Rolande, 150 korun honorář.
2: A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
4: Vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic, nebo dvojice. Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit. Bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické kliše, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní klaunský, lirický humor, dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský jsou zde, prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji.
5: Dobrý večer.
4: Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme.
5: Ano.
4: Že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
6: Bohužel vlastně nevíme o sebe nič.
4: Ano.
6: Nič o sebe nevíme. My bychom mali začat hneď teraz od začátku.
7: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájomně.
6: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
4: Ano.
6: My jsme se dostali, mali jsme nějaké známosti v Evropě, do Evropy.
5: Teda na mapu Evropy jsme se dostali.
4: Jste i na globusu?
6: Ano, na obidvoch pologuliach samozřejmě jsme si to vybavili.
4: Ano.
6: Na námorné mapy jsme se nedostali. Tak tuto například, toto je Břeclav. Ne, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
5: No ale možno, že bude.
4: Ano, to se...
6: Já se v tom lepší vyznám, aby som to vysvětlil tak topograficky. Tak
4: ano.
6: To zelené, to jsou ty nížiny tam u nás a tu na to hnědé, tak to jsou velhory.
5: My máme velhory.
4: Vy máte velhory.
6: Máme velhory. To jsou velhory velmi teda vysoké, keď se postavíte na vrchol našej velhory a keď je jasno, tak dovidieť až do Budejovic.
4: Ale
6: my se nepozeráme, lebo víme, že to se nepatří.
4: Ano. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
6: Ano.
5: Zajímavé.
4: Ty 603 dole.
6: No. A teraz bychom mohli prejsť k mestám.
4: Máme mesta, samozřejmě.
6: Niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podle počtu obyvatelstva buď krůžkami, alebo štvorcami, alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podle počtu
4: obyvatelstva.
6: Počkajte, koľko máme vlastně obyvatelů? Obyvatelů, no tak ja moment, neviem. Ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale je to dosť nás, je nás dosť.
5: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
4: To nie, ne?
5: My bývame v domoch, máme domy, máme domy. Vysoké, nízké domy.
4: Ano.
5: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
6: Nie, už nie.
5: Rebríky nepoužívame.
4: A jak sa dostanete, ako...
6: To je práve
4: taká.
6: To je taká zva...
5: Nechaj ma, to já vám vysvětlím. My máme kameně.
4: Cože?
5: Kameně. Ale pěkně usporiadané, víte, jeden na druhom, takže se můžete dostat
6: pohybovat.
5: Hore.
6: Jedna noha musí být na spodnom kameni, a druhá noha zatím už na tom vyšším kameni.
5: Nevím, či to chápete.
6: A ta spodná noha se potom přesune na ten
4: Ano.
6: Postupně člověk se dostane až hore.
4: Ano.
6: Ako se dostane dole, to vše.
5: Nevíme.
4: No, tak se... Já myslím, že daleko rychleji.
6: Ano, jistě.
5: Můžete se dostat až do výšky 200 metrů.
6: Ano, tak ještě, aby som povedal k obyvateľstvu, to vás jistě bude zaujímať, u nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
4: Ano.
6: To je dokázané. Tak jsou to muži. Muži jsou to,
5: tak,
6: je to něco podobného. Nie celkom, ale
4: asi ne všecko, tak,
6: približne. A jsou to potom ženy.
4: Ano.
6: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí člověk.
4: Ano.
5: Tak počkajte.
6: No člověk, jako se rodí člověk, no tak vzniká spojením, teda takovou známostou mezi mužem a ženou.
5: Muž si musí začat so ženou.
6: Musí zoznámit so ženou a potom už postupně, no potom to už jde jako... Ako například v Španělsku, to...
5: Počkej, já vám to povím, tak pojďte se, on vás to zdržuje, já vám to povím celkom jednoducho, tak nášsky.
6: Ludovo.
5: To je jako keď včela si sadne na ten kvet.
6: A potom...
5: Tak.
4: Ano, teď včela, ano.
6: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti, teda do spojenia muža a ženy, deti, to jsou taky ty malí. které se neustále zvětšují, vstane. Ano. Až potom může z toho vzniknout až takýto slovák.
5: Ano.
6: Bohužel, já už nerastím.
8: Ne?
6: Milan bude mít na Vianoce 2 metry.
8: To bude radostná událost.
6: No, víte, co je zaujímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách. Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
5: Nie, nevedia rozprávať.
6: Ale nevedia rozprávať. Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
8: Áno, vôbec nevedia hovoriť. Myšlenky nemáš.
6: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
8: Hlúpe.
6: Hlúpe. Deti sú hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama.
8: Ale rostomilý.
6: Celý personál porodice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto je tata a toto je mama.
8: Vyvíjal som
6: sa. A potom, keď sa dieťa vyvíjať, začne hovoriť, a to teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč. Neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda.
5: Ano.
6: Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
8: No počkaj, ale tu musíš...
6: slovo špeciálne.
8: To musíš hneď doložiť. To bych právě rád měl doloženo, protože
6: to
8: se snadno řekne.
6: Teoretizuješ. Příklad, pojďte se, například tuto v studiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak například vzduch.
5: Vzduch,
6: ano. To je po slovensky, alebo potom...
8: Ovšem, tady bych ho nepředpokládal.
6: A to je nos, však těž slovenský výraz na tu takovou tu vyvýšeninu.
5: To je prst.
6: To je prst, potom tu je oko. To je oko.
5: To je po česky 1,20.
6: Tak takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
8: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
6: Aha.
8: To je hmla.
6: Ano, to je hmla. To je potom taká...
8: Přesmička. Vlastně nebo bedna.
6: Ano, to je děbna.
8: Děbna.
6: Ano, děbna.
8: Nebo pro vás.
6: Ano.
5: Alebo pro nás kabát. Teda.
8: Ne, já myslím pro vás jako špagát.
6: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně.
8: To je úplně.
5: Alebo kabát, obrátěné tabák.
8: Ano.
6: Ale například... Například máme taký predmet tu na... Ako
5: vidíte, no tak poviem vám, pojďte sa napríklad...
6: Slovenský výraz.
5: Toto sa volá...
6: Stôl.
5: Stôl. No, ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
6: Nie.
5: My máme nad O taký vokáň.
6: Taká...
5: To máme okrem Francúzov len my.
6: Áno.
5: Francúzi ti to volajú Axan Sýr Komplex.
6: Áno.
5: My to máme... To je jeden z najlepších sírov.
6: Áno. To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou, že
8: na to,
6: by
8: to... Áno.
6: Teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
8: Áno.
6: Sme väčšinu rozumeli to.
5: Áno.
6: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
5: Stýl?
6: Stél?
5: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
8: Ne. Ja vás prekvapím.
6: Áno.
8: Česky se řekne této věci stůl.
5: Ale to nevím.
8: Ale ano, stůl. Opravdu stůl.
5: Ale to mi nenahovo.
8: Už léta.
6: To se píše s dvomi o.
8: Ne. My nemáme v češtině dvě o. Ne. My nemáme v češtině dvě o. Ne.
6: Stůl.
8: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
6: Stůl.
8: Ne. To by bylo francouzské.
6: Ano.
8: Stůl se píše s u a je na tom kolečko.
5: Prosím?
8: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak.
6: Růžov.
8: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
6: ano,
8: jo?
6: Je to vlastně taký pozostatok velkomoravské říše.
8: Tak. No, ale se rozštěpila na Čechy a Slováky.
5: No, ale nechajme jazyk.
6: No, ale ještě bychom si mohli povedat například kniha. Keď už jsme při tom.
5: Kniha, to se povede po česku kniha. To je knúha, alebo knihu?
6: Ne.
8: Kniha má zajímavý tvar v češtině. On se řekne kniha.
6: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky? Rozumiete?
5: vlaky.
8: Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
6: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
5: U nás železnice patří ľudu.
6: Ano.
8: Ano.
5: To je zaujímavé taky.
8: Zvláště v neděli.
5: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
6: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý sme...
8: To je fantastický, to je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
5: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
6: Ano, to je tam.
5: Aspoň, to nemám overené.
8: A nemenuje se Horizont?
5: Horizont.
6: Já bych som vám ještě...
8: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
6: No prosím, ano, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale mě se páčí.
8: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
6: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
8: Jo?
6: My jeme na Slovensku třikrát denně.
8: Ano.
6: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
5: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Hrdinčo.
6: Ano, tak to
5: je príbor, to je
6: to sú príbory,
5: ale to je praktická vec.
6: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle, keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský
5: príbor. Pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
6: Ano, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
8: No isté, že...
6: Niektorí majú aj z hotela Európa.
5: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
6: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
5: Ale zostaňme pri jedle.
8: Pri jedle ja rád zostávam.
5: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
8: Milujú!
5: Brinzové halušky!
8: Milujú brinzové halušky!
5: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte, malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa ti páči.
8: Prosím, dejte kolovať.
5: Pravá brinzová haluška.
8: Môžete ji ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
5: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
6: Ja som chcel hovoriť o obeživé, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
5: No tak obyčajne nič iného nedostať.
6: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
8: To sú úplne stejný, to je zajímavé.
6: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
5: Do banky
6: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
5: Vidíte, čo je to banka?
8: Jo. Banka?
5: Banka.
8: Áno, dejte kolovať.
5: U nás na Slovensku. U nás na Slovensku to je banka pri banke.
8: Jo.
5: Banka pri banke.
8: Prebančino je, jo.
6: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
8: Áno.
6: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
5: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
6: Áno. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
5: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
6: Áno.
5: Počujete?
6: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
8: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
6: Zblíženie sa...
8: Áno.
5: Ide o to, že nám, viete, mali
6: sme... Že ste spoznali našu krásnu zem aspoň toho z nášho rozprávania.
5: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
6: Áno, to je jedno. Tak to je. Ja už nemám.
5: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
6: Je to tá.
5: Je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
8: Áno.
5: My jsme to vzali, to se nesmí.
6: To sa u nás my jsme to vyhrabali, já vám to můžu ukázat. My jsme to vyhrabali tu na mape, kde je ta dírka.
8: Aha, ano, ano, ano. Tam to chybí, no jo. Ano, ano. A to je prst.
6: Ano, to je po slovensky prst.
8: Prst.
6: Po česky prst.
8: Prst. To si bral Komenský, když šel
5: na Slovensko?
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
5: On nebyl na Slovensku.
8: Ne, ne, ne, ne, ne.
5: On však přijde.
8: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
5: Ano.
8: To je takový obyčej u nás.
6: Že... U nás taká obyčaj, zase sekeru si požičaj.
5: Pán Horniček, nesmíte se hněvat, my už budeme muset jít, protože teraz...
8: Prosím vás, já bych rád, kdybyste to mohli vrátit u té dětiny, kde jste to...
5: Vy jste velmi láska.
8: No, no, no.
5: Vy jste velmi láska.
6: No. Budeme muset jít, ano.
5: Budeme muset jít, protože teraz za chvíli je noc a v noci... sa chodí najlepšie. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
6: Áno.
8: Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia v Bratislavie. Dovidenia.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2 až 3, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy. Kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den, 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu,
okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Neslo se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

0: Prosím, posaďte se.
1: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
0: Příteli, mohu vám tak říkat?
1: Prosím.
0: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to, a my co?
1: No já to nevím.
0: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
1: Ne!
0: Ano, ano.
1: No to by bylo překrásné.
0: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
1: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
0: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
1: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
0: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
1: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Představte si, já byl v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
0: Znám, ano? Pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
1: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
0: Ale pane,
1: k čemu ten pesimismus?
0: K čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, my... Kde jsme to přestali?
1: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
0: Jo. U toho starého baráku.
1: Podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, dole nás bydlí 5 partají. Nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhletom větší, víte? To jsou těžké chvilky, když na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčíš, když tohleto vyprávím.
0: Jen se uklidněte, uklidněte se.
1: Já jsem klidnej.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře ty pavlači právě vede ty místnůcky, bydlí takovej bývalý zápasník z Hájkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo, já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má nejednou, vypadně tohle, on vyrval dveře i s futrama, aby nesměl ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: Jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás.
0: To je pravda.
1: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věci. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, co jsem zjistil?
0: Co pak?
1: Že z něj mají hrůzu na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě volej dá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeb a on má potřebu furt.
0: Poslyšte, ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě pramluvím do záchodku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěným hajzlík. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, víte. No. Já do dneška žil v takový nevědomosti, já myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
1: Koukám, taky to nemáte lehký. No ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte.
1: Prosím.
0: Pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přestavby.
1: No tak to já bych vám to mohl načeknout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
0: No poslíšte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načrtnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: No na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě. Jo. Ano. A To je starší dům, víte?
1: To se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlač.
1: To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikým omylu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: No počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma.
0: No jo. Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: To je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubní.
1: Ale holubní, tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod. No.
0: No, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která by to stavěla.
0: No, ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No kdo to má teda jiný zhánět?
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No tomu tady nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, v obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No tak to jako všude v Praze 120.
0: A oh, tak to je konec, pane. To je naprostý konec.
1: Proč pak to?
0: No, protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No, docela dobře, pane.
1: No, proč?
0: No, proč? No, protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju tranďák.
0: No to je vyloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no, tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: vy
1: dělat?
0: Si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co to povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle, já v takovým kamrlíku bejvám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady studuju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano, ano. Dnes už století starší nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. A pane Befende, mohu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosí. Jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.
2: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
3: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
3: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
3: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
3: Podle mého soudu?
2: Ano.
3: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
3: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
3: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
4: Jsem si ještě připravil pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohí z vás to přejde. Černá noc tramvají titulek, že? Tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětině. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na Smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z národní do spálené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej, A ještě po 8 hodině tam doprava stála.
3: Tak byste se nebáli.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. Zvěrolékař.
který se chystá provést u koně rektoskopii.

Jsi zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepi Glinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepi Glinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepi tí umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepi, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepi Glinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu: Glinomas ven, Glinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepik dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen,
že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní moudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě:

Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primá nebo sekundánce, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějakém Jeníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm barchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýjdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté, no vidíte, ja už som ťaký v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

se snad, ten mám jí ještě dál. Nechtěla se dál ode mě vyhnout. Já na vojnu se dál vyhnout.

0: jeden voják poradil, aby si pojel vzal spolení nežára.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem. I ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, sedmdesátiny Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi, a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo, Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo on. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: A, tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvé tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak už
0: hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
1: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole. Tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký
0: tady...
1: ptáček?
0: Ptáček.
1: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
0: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, no. Nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení?
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho a taky ne na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: Mě to pomáhá, no.
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru. Samej drobek, jo, kdybyste mi to tak trošku
1: samozřejmě to vám trošičku
0: no, ale počkejte, na mě to nemusíte
1: ne,
0: smetávat.
1: Ne, to je v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste odnes
1: no, tady. Zase tady, no, tady. Nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
0: to trochu stačí, takhle to.
1: Ne, já to udělám takhle. Dobrý. Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: stačí,
1: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno pivo by to
1: pivečko, chtělo, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
1: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle. Restaurace u nudle. Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, depak, kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle. Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní,
1: jo, takhle,
0: prosím vás, to pivo.
1: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořky takový, jak pivo, no jo. To je...
0: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
0: No a to má být jako ten řízek tohle?
1: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
1: No jak řízek, no co? Jak
0: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
1: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
1: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
0: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
1: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
1: No to je takovej druh.
0: Ale
1: no.
0: Ten řízek je taky studený.
1: Řízek?
0: No ovšem.
1: Ten je teplý, no. Šáhněte no, si, no teplý řízek.
0: A co děláte? Teď mě umastíte.
1: No,
0: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
1: No jo, vidíte mi to. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
0: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
1: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
0: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
1: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý, to no. Nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte,
0: no.
1: Já vám trošku nabrousím nůž, budete
0: ale
1: vidět,
0: ne,
1: to bude
0: krásně. Když tak mi přineste jiný příbor.
1: Nebojte se, ten bude, jiný ostrej. Nebojte se.
0: No to vás tady já nebudu.
1: U nudle.
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle. De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
2: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
3: Dobrý den, pánové, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No nazdar!
3: Ahoj, Režo.
2: Ahoj, rád tě vidím.
4: Vítám.
2: Autor ahoj, tady,
4: vítám.
2: Autor, ahoj.
4: Krchel, dobrý den.
2: Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal.
3: No jo, no tak já dva roky nedělal.
2: Jo, vůbec. Co myslíš, že já? Co myslíš, že já?
3: Co ty?
2: Po tom seriálu no. Černý uhlí. No. Taky dva roky, dva půl roku pauza, no. Kamarád. No, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní.
3: No
2: chápeš
3: jo, jo, jo.
2: U Millera ta ožírečka. Podívej se.
3: Hele, no. Vypadáš bezvadně.
2: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal, už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
3: Představ si, vyčítali mi, že jsem byl v lidových milicích.
2: No neblázni. A byl jsi?
3: No byl.
2: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
3: No prosím tě.
2: No prosím tě, řekni.
3: Režo, tak mi tomu něco řekni.
2: No podívej se, hele. Četci to víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili,
3: prosím
2: pobavili.
3: Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník nebo...
2: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený. Jo? Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
3: Tadyhle prosím ještě tvoje partnerky, tady říká oj oj.
2: Počkej, moment, jo, počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Tak aby to bylo, jo? Potom, aby, to se pak po synchronizaci upraví, kdyby... Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři,
3: jo? Tohleto, jo? Ten výkřik potom závěr.
2: To je na závěr, jo? To až na závěr.
3: Dobře,
2: jo.
3: Dobře.
2: Co jsme se natočili spolu, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál,
3: no já se ženou rozumět.
2: Nekec? A co se stalo?
3: No ona dělala vuml.
2: Ona dělala vuml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
3: Jo,
2: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
3: Jo, Režo.
2: Režo,
3: ještě takhle. kdyby náhodou, víš. Ne. Tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo. To...
2: Co máš strach? O co ti jde?
3: No.
2: O co ti jde, kamaráde?
3: No, v tom záběru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
2: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám, jo. Do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjede, jo? Tak!
1: No, režo.
2: To prosím tě, co je, Františku?
3: Náhodou trikem by to nešlo, víš.
2: No neříkem, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
3: No, tak.
2: Ty a trik, když jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječnej. Tak jde.
1: Jo, režo, ještě.
2: Prosím, dobře.
3: Náhodou dubla bys neměl, víš.
2: Na tebe dubla, člověče. Co prosím? No. Tak jde, prosím. Světilko, prosím. To upravit, až to spustíme. Jo, připraveni? Výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka.
5: Jede. Soumrak bohu poprvé.
2: No. Uleháme, prosím. Tak se prohlíme pěkně, hezky, no. Pracujte mi tam. Všecko zapojte. Stop. Františku. Režu. Co je? Tohle u tebe neznám. Porád se jelo.
3: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
2: To mi netvrdí tohle, no. Prosím tebe, co to povídá? No. Soustřed se, jako doma, přátelé. Tak prosím znova. No, Františku, moc prosíme. Tak se hezky, uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
6: Klapku, ne?
2: Kamerka, klapka! Kamera? Jede!
5: Soumrak bohu po druhé.
2: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
3: Nešlo by to dva, třeba, že bych říkal básničko Rudý zpěvy, nebo něco takového.
2: No tak se o to, to si jako myslí, to si prostě...
3: Se do toho dostal,
2: prostě si to si myslí, a kdo mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
3: Máme tady, mám ještě Uříka, kdybyste byl tak rozhodný. Zapudroval.
2: Stali tím.
1: Au!
3: Ale prosím,
6: pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
2: Kamera nám jede.
5: Soumrak bohu po třetí.
2: Tak prosím, bavíme se. Spontánně. Prosím vám, prolíme se hezky. Pracujte mi tam.
7: Stop! Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle buštíš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
3: Režo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
8: No, a však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuric. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme. Ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde je Ščibrány? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
9: Zdravím ťa, predsedo.
8: Vítaj, Albín, posad sa.
9: Čo máš?
8: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
9: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
8: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
9: Preradil.
8: A kam sem ta preradil?
9: Do opery.
8: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
9: Kde, v živočišnej?
8: Ale prosím, tam v opere. Živočišnej to hapruje už dávno.
9: A čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
8: No však práve.
9: No. Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme. Zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažoval? Vojáčeková?
8: Ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
9: Jaké?
8: Podívej, ty to povím rovno do očí.
9: No.
8: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
9: Ja že nemám koncepciu? A včera večer, hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
8: Jaký papír?
9: Taký štverhraný bílý papír som ti dal, to si si ho dal do vačku.
8: Toto?
9: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
8: No.
9: Ten už mám vyprodaný.
8: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
9: Proti hasičskému?
8: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
9: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi? Pučíny. Pučíny? Hm? A čo? Není jej dosť dobrý?
10: Údajne, to není vhodné meno.
9: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už dalej nevydržím.
11: Ale prosím to, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
9: Tak ju prerad do rosline.
11: Do rosline. Operu.
9: Áno.
11: Čo si padal na hlavu operu do
9: rosline? Vojáčekovú.
11: Ja, no to ešte to.
9: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horkotaško vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu, ale toho Boh dá nebude.
11: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
9: Čem?
11: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemá žiadnu súčasnosť.
9: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
11: Ale ako...
9: Nikto, však nikto, nikto nepíše opery. Nikto. Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíši operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
11: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
9: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
11: Nechajme to tak, prosím ta. Teraz ti položím jednu takú otázku. Na. Stelo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
9: Mám starosti s Prndolínim.
11: Očul som.
9: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
11: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si priviedli tenoristu až z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
9: A čo? Však býva na fare, presne jak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
11: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
9: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
11: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
9: A kde ty ju zeberem? Kde ti ju zeberem? Zelovoci?
11: Tot máš. Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
9: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste. Mám. Slavislavem Východivem, čo?
11: Je tu na teba stažnosť, Albin.
9: Vojáčeková!
11: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
9: Ja to vím, to bude o tých teplákách.
11: Jakých teplákách?
9: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákách.
11: Ne, o teplákách tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby Ščibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Ščibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
9: medeže, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
11: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oporu. No čo nám povedia?
9: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
11: Jako, tam nikto nebol?
9: Tam nikto nebol.
11: A jak je to možné?
9: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nešť. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti. Toto mám v notísku, podívaj sa. Tot, 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. a šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
11: Pagáčík.
9: Pagáčíkovi povedal, aby tu oponu neotváral.
10: Hm? Ale čo ščul budeme robiť?
9: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
10: To sa ty povie zrušiť operu, čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
9: A čo? Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej onej.
10: A čo s vojáčekovú?
9: Čo s vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide.

Dobrý večer, vítám vás tu vo vysokoškolskom klube, kam jsme... Dobrý večer, vítám vás tu vo vysokoškolskom klube,

0: píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
1: Ano?
0: Já jsem to takže svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
1: Vy nedokážete povedat mě?
0: Ne.
1: Mohl bych som vám požičať 5 000?
0: Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějakou kustru, aby dostal.
1: Ano, vedeš to, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
0: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
1: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi však.
0: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
1: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
2: Já celé dny čítám.
0: Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
1: No já bych mohl zavolat nějaké...
0: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
1: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
0: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
1: Ale len sako, ano.
0: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
2: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
0: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím slyšel. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
1: No, sice bez noblesy, ale hráli. Ano.
2: Dnes večer jsem dal... služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
1: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
0: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
1: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
0: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Vy už jste po transplantaci?
2: Víte, že ještě ní, ne? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
1: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
0: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat.
1: A?
0: Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
1: A to je fakt, uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
0: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
1: No.
0: Herecké umění to není, ale pysy fouzo.
1: Ale mě to drží.
0: To byly... To byly metamorfózy přímo.
1: Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
0: Dokonal, perfektně.
1: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů?
0: Ani na mě? Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
1: Výborně.
2: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme, děkujeme.
0: Víte, jenže si říkám, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak, to není tak velká meta.
3: Ano.
0: Jsou jiná prostředí,
3: no,
0: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To
3: například?
0: No. Například nemocnice, že ano? Ano. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
0: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
0: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: V nemocnici, ano.
0: Nemocnice blejská a zacházení a přivezou na vozečku až do operačního sálu, tam už je shromážděný tým.
2: S tím?
0: Tým.
3: Po slovensky čaj.
0: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam, však. Vy se vstýčíte na tom vozíku, však. A pověte tým lékařům, tak páni, který z vás je vrah?
0: Tak to právě ne. Naopak, vy musíte začít žoviálně.
3: A?
0: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste. Ano,
0: jak se máme? A jak se máme? Co gáže? Stoupá.
3: No.
0: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov. No to je kov. To je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, a hned je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
0: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělá. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
0: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
0: Specialista na uspávání.
3: Zpěvat je uspávám.
0: Ne, ale ne.
3: Váli?
0: Ne. On vám řekne, mám poradit, abyste počítal.
3: S čím?
0: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: No.
0: Rozumíme. Vody. Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: aha,
0: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
0: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No,
0: vidíte to?
2: To by bylo aj drze voči tomu anesteziologu.
0: Však
2: oni ho dali študovať, 5 rokov študovať.
0: Dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí je, kde sa objavujú však dievčatá a...
0: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
0: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
3: Županu.
0: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. No, mě si všimnou právě. Normální. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
0: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no, župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
0: Celá plovárna je vaše!
3: Ano,
0: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No, kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
0: Ano, to zpěváce, že musíte... Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně vypadá, urostlej, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý výborný šper.
0: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Prosím. No, je to?
0: Tak to ne, asi to není ono, ne, no, je dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
0: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
0: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo? Ano.
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
0: Ano, no u žen hlavu. Mhm. No? Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
3: Ano, to znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
0: Já rád vidím to, škaredý.
3: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
0: Proč se koukáte na mě přitom?
3: Pardon. Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
0: Vede se správně. Řekněte mi, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
3: No, přece my!

0: rodí jen choroby, z mikrobů jde hrůza. Zývá jen z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Viete, na čo som myslel po celý ten čas, čo tu boli tí dvaja?
1: Viem, na jedlo.
0: Nie, nie. Vynímočne nie. Ale vrtala mi v mysli taká jedna neodbytná tá... no, ako sa to volá?
1: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
0: Nie, nie, nie.
1: Doktor Pasteur?
0: Netreba, až taká neodbytná nebola. A. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
1: No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
0: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
1: Prosím?
0: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
1: Drevo do lesa, nie?
0: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
1: Nie?
0: Tam je krásne, to zhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Beberičky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
1: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
0: A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
2: Kto?
0: Pamäť sa mi vrátila.
1: Tak na túto chvíľu, vážení televízni diváci, čakám už roky. No, tak čo ste chceli povedať?
0: Ja?
1: No tak si spomeňte, no,
0: ja
1: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
0: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
1: No... Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
0: Môže?
1: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
0: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muž.
1: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná. No,
0: To bol taký trochu morbidný humor, ten.
1: České komické dvojice neexistujú. A viete prečo?
0: Neviem.
1: Neviete?
0: No povedzte mi to. Povedzte mi to.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
0: Neviem.
1: Tak neviete. Tak mužská komická dvojica... Videli ste už smiešnú ženu, čo?
0: Videli.
1: No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
0: A jeden je, čo ja viem.
1: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
0: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia, a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
1: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
0: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
1: Väčšinou s vlastným.
0: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
1: No tak... Tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klope.
0: Aha.
3: O. Dobrý večer.
4: O, dobrý večer.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
1: No veď to nič, vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec.
2: Dobrý večer,
1: ja vás poznám zatiaľ len z videnia.
2: Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali.
1: S tým som rátal.
2: A povedať vám, že si to veľmi vážim a...
4: No bodaj by ste si to nevážili.
2: A povedať vám, že ma to veľmi potešilo. No.
1: Nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on.
4: Mne je to jedno.
1: Ale ja som sa vám chcel priznať, že... Ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou.
2: Nie, ja sa musím poďakovať vám.
1: Nie, áno.
2: Ja vás mám totiž veľmi rada.
4: Počkajte, nie pred ľuďmi.
2: Ja vás mám rada obidvoch.
4: Aha, tak to no. Mi je jedno. To je...
2: A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme.
1: Pozdravujem mamičku. Vydatá?
4: No.
2: No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych.
4: Ja tiež.
1: To vás prejde.
4: Neprejde.
1: Ju to prejde. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci.
2: Áno.
1: Položíme vás... Pardon. Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Tak prosím, tu sú otázky. Tu máte odpovede. Začnite.
5: Koľko máte rokov?
2: 25.
1: Moment, tam je chyba, podľa scenára.
2: Ale on naozaj 25.
1: Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský.
5: Koľko máte rokov?
1: Studenková. No?
2: Okúňa sa?
1: No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte?
2: Ale je to v zátvorke.
1: A čo? Zátvorky pre vás neplatia teda? Ne? Čo ste vy dačo? Extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť.
5: Pokojne.
1: Sokľa jedna.
5: Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo.
1: No, len aby neskončila s herectvom. Ešte raz Satinský.
5: Koľko máte rokov?
1: Studenková. Ty čo to robí?
5: Okúňa sa.
1: No vidíte, ako sa viete pekne okúňať. No.
5: Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov?
2: 25.
5: Mm-hmm. 25,
4: To je krásny vek. Oj.
2: Prosím vás, držte sa scenára. Ajajaj, tam nie je.
5: No tak to bol podtext.
2: Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria.
1: No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty teda.
5: Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si.
1: Dovolíte na chvíľu.
2: Pardon.
1: Prepáčte, idú improvizovať.
5: Ja mám takú otázku.
2: Áno.
5: Keď ste vo vani a kúpete sa, to ste pri tom celkom nahá? Čo?
1: Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy?
2: Tak naposledy som čítala...
5: No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzvečte sa, tak to sa dáte celkom do naha.
1: Áno? Samozrejme, že sa dá do naha. Vyzvečte sa. Ja nie som doktor.
2: Ste o tom presvedčení?
1: No, človek nikdy nevie. Povedzte A.
5: A keď ste tak napríklad pod sprchou.
2: Áno.
5: To ste potom sprchovali celkom nahá? Áno?
1: Nemáte sa, toto sú také hlúpe.
6: Tak, plevy odešli a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
7: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
6: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
7: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se ne.
6: Je to kratší verš, co si vybral.
7: Kratší.
6: Úvod to má delší.
7: Úvod to má delší.
6: Tak to zkrať.
7: Tak to zkrať.
6: Neopakuj všechno po mně.
7: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
6: Co je zase?
7: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
6: Proč by si se nemohl uklonit?
7: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
6: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
7: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
6: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
7: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
6: No.
7: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
6: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
7: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
6: Je to možný. To je zoufalec.
7: Sedí zoufale.
6: No, prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
7: To by to říkal se vláze,
6: no,
7: nebo
6: asi
7: co?
6: Asi jo, vypadá to tak. Že už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost tohle figurou objíždět města. Bude, ty jsi jim tam stačil.
7: To víte, jo, jen byl sympatický až po.
6: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
7: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Budu zabývat s ním.
6: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
7: Sedí banda.
6: No, už je to tady, to povídám.
7: Já jsem půl promlíkl z toho. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
8: Opravdu teda, to se má s tím klubu. To se odtahli živým, že vůbec ti páte.
9: To jsi se vycajchnoval, já tady v ojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
7: To bych já mám.
9: No tak to koukej zachránit, tohle byl trapas.
7: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu. Ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
9: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme je objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. Jsi nějaký canco? Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. Já vím, pana jedinej. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. On to má žrádlo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, já si si a
1: přicávám. Já vím, děti. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, dělej.
2: Mám začít?
1: No.
2: Dbát lásky se si zjistila, protože sama z matky duší, když nám přiští se srdžu ve třistinách. Ještě jednou. Dbá lásky strasí si a musí, jak sama zvátku duší, když nám přeši se zvátku na říct a osťatili s tým zadním.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky.
1: Dbát lásky.
2: Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Ne, zatracená, ztracená.
1: Zatracená práce.
2: Ne, ztracená.
1: Hřích skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Hokava, tam je promu duši a řek prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši a řek prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ne, ne. Jak sama v zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To sama matka tuší. Chaos, chaos, chaos.
2: Duši nedáme si
1: duš
2: šifre.
1: Nemáme.
2: Ne, duš jako hla, hla, hla.
1: Hola, hola, hola. Hoj, paš o to.
2: Dasí.
1: Hasí.
2: Dasí.
1: Hoří.
2: Dasí.
1: Dasí.
2: Před meči.
1: Před meči.
2: Moment.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest.
1: Zachraňme jich aspoň šest.
2: Čest, čest.
1: Tak, čest.
2: Cože?
1: Tak je jedno.
2: Cože? je to jedno.
1: 6 nebo 7. Čím víc, tím líp. Zachraňte všechny.
2: Když nám
1: již
2: mizí
1: láska.
2: Ksimenina.
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šraňky.
1: Já bych.
2: To
1: bych
2: šraňky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je Don Juan, Don Juan. Ne španělsky, to musíte číst, já se to čte, já se to píše, čověče.
2: Koho už se nečte Ksoxolo? Já se držím textu.
1: A ty to musíš číst, já se to čte, já se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na toho, na mě, na zaměstnance.
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavděk se kamal žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já bych si kapete tu kapete. Můj slavý duch se kamal žel. Netrucuj!
1: Na vás ováku trafiku.
2: Můj slavý duch se kamal žel. Řekni to těm lidem!
1: Je otravuj. Můj slavý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Sufler povatený.
3: Víc než nemil si se vazal.
1: Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
3: Ať jsem v žalosti. Ať jsem v žalosti.
1: Ale já si můžu
3: dělat. Protivníkem.
1: Odevzdám čistou.
3: Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem ji obdržel. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich nebalosti. Před. Teď. Ty hraješ.
1: No tak co mi to vedeš?
3: Pomstě!
1: Pomstě!
3: Bez
1: milosti! Na jej!
4: Myslím, kdybych se dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
5: A jo, jistě.
4: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
5: A to nic, mě to v šatnách už ukradli víc. No, prosím.
4: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
5: No, tak vás... jak to běhá.
4: No, že včera jste prý byl v Rokycany. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... A vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
5: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
4: Rád to píšu, rád. Ano.
5: Krutá.
4: Krutá, ano.
5: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takovýho, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A muselo se žít.
4: Tak.
5: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
4: Rádi.
5: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
4: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
5: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
4: Bez kostýmů?
5: Ano.
4: Co jste hráli?
5: No tak většinou adamity, víte? No a zase nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
4: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
5: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
4: Ano.
5: Někdy po nás diváci také házeli rajčata,
4: aj.
5: Vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
4: Vydrželi.
5: A zase aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
4: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
5: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko.
4: Co je?
5: Uj, to jsem si spařil držku. Ona mi to vždycky vaří
4: sakra. To nic, mistře, můžu. Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
6: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
4: Takovej doušek.
6: No, prosím.
4: Logr. No, oni vás, diváci, znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
6: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
4: Tíhnul, to já to napíšu.
6: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
4: Aha.
6: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek. Ano. Víte, to byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk. Nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Yeah. Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyší, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. To no, ale pořád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte? Ano. Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
4: Na lidské nohy.
6: Ano, homo erectus, ano. Jak se říká.
4: Jak homo
6: erectus.
4: Ano. Já si to poznám.
6: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
4: víte? A co jste tehdy říkal?
6: No tak první moje role byly bez textu, víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil.
4: Co jste si všechno myslil?
6: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl. A kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
4: Ano.
6: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
4: A není?
6: Není.
4: Já jsem teď nevěděl, jak to.
6: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
4: Ano, není.
6: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
4: jo.
6: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.

Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce, a potom přišel do divadla na Provázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Ja. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud, no, kde žiju, že žiju v Brně, tam už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď, o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál. A komu? Dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet v těch vzpomínkách, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až

nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale takže vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama, prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, jestli zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s tím Rudým, že jo? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že jo? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití, jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli a oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mě líbí.

I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovalo, tak tam je taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojale, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl, čiče v té knižce. A najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza siláka. Jo. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, jak se řekne jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v těch Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemné, že takový prostě takový člověk, takový silný člověk, takový mýtus má třeba takovou v sobě takovou něhu a vlastně takovou

zase bych řekl takovou nevinnost, takový chlapec ty. Takový to jeho pohrání s matou, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladicky oni soutěžili a předhánili jsme se ti kluci, ti provázkoví herci, jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čilejší a kdo má kdo nějaký básničky a kdo na kytaru zahraje něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme takový pódium. A ona ta Janička sama, aniž bych já nějak moc přemlouval, ona přišla a tak mě začala tě vlasy hvízkat. A ona mě hvízká v těch vlasech a já si říkám, tak to je na dobré cestě. To je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak tě hvízká, já mám zavřený ty oči a najednou slyším takový chychotání smích a otevřil oči a on, potvora Franta, on se s ním vyměnil a hvízkal mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě hvízkán a vůbec jsem nerozlišil tu něhu. Ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to víš, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojal, tu přezdívku razil, Kojal, asi protože Kojal je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. A hlavně potom bych si vzal to poučení z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě potažení mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radili tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody pivovaru Janáček mám jenom Franta, legenda, hrál si kluka. To je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásný. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.

0: pozval bych na pódium Nestora brněnské skupiny Los Brňos, Lam Železo, moderního gladiátora, Františka Kocourka se Sýřencem, Zlatým Slavíkem roku 75, Rudy Kovandem. Františku, a přímo do toho.
1: Dovolte, abych uvedl nejprve teda skutečně skupinu Los Brňos jako takovou a potom Rudyho Kovandy jako zpěváka taky takovýho. No. Je tomu již pěkná řádka let, co přišel v brněnském Panton klubu za zpívajícím Michalem Polákem neznámý mladík, aby ho požádal o umožnění interpretace také tehdy neznámé Blues Juice. A Míša Polák, vydoucí nejen dychtivé oči neznámého, ale i pikantní zevnějšek, snad z pouhé zvědavosti tedy nabídl svoje AKG. Nikdo by nevěřil, že v tomto okamžiku se Synkopy 61 a skupina Los Brňos nevědomky stávají matkou hvězdy, které pak za několik pouhých měsíců Brno bylo otcem a já manažerem. Nyní po letech nám připadá, jako by Rudy byl mezi námi odjakživa. Nepředbíhejme však událostem. Již po třetím výročí přeříznutí pupeční šňůry, kterou byl Kovanda k synkopám a skupině Los Brňos zvázán, mu přestali stačit omšelé klubovní místnosti a mramorové sály a objevil se na širém prostranství například nedávný Rudyho koncert na hokejovém stadionu v Kroměříži. Když měl Rudy podchycené Brno, zajel si do okresní Prahy, kde rušil představení v Národním divadle tímto zpěvem. Rudy?
2: O, Franty.
1: Dobrý. A hle, jaký div. Ctitelé vážné hudby nahlíželi na Rudyho s tichou úctou. Po tomto prvním výrazném úspěchu se objevil i v našem městě a s ním i jeho písničky. Řada rádoby kritiků však v nich viděla jen laciný kravál a módu, která brzo přejde. Za nějaký čas se však ukázalo, že jeho písně v sobě skrývají i něco víc a mnohá k nám mluví i uměleckou řečí. Jak směšné byly pak v porovnání popěvky typu Očmavy k Tatrám nebo Už troubějí, smutné to vyplody brněnských potměšilých textařů a hudebních excentriků. Už v Kovandových začátcích bylo zřejmé, že jeho píseň je pro pobavení a máte-li čas, můžete se nad ní i zamyslet. Vždyť v jeho skladbách je cítit čerstvý vzduch, například zívání užovek v Lamaňském průlivu.
2: Děkuji.
1: A nebo vynalézání, například skladba o lodní šroub. O, Rudy, Rudy, Rudy jen.
2: O, Franty, Franty, Franty jen.
1: O, za každičky plynujem.
2: O, za každičky plynujem.
1: Uvolnil bych lodní šroub.
2: Pojedem hloub.
1: To jsme dřeli půl roku. Nakonec výsledek jasný. I když Rudy zpívá anglicky, nezůstává nic k našim písničkám lhostejný. Například O, baby, dej mi. Nejen prokomponovanou plochou, ale i úderným rokem dokazuje, že pozoruhodnou a hodnotnou skladbu lze vytvořit i v půlminutovém rock'n'rollu, jako je Jak jsem na poušti přemohl dva.
2: Wow!
1: No prosím. A co je nejtypičtější pro Rudyho Kovandu, neopírá se jen o výkony členů doprovodné kapely Los Brňos, ale neváhá použít smyčců a elektronický efektu ostatních kapel. A když jsme svědky vyprodaného Kovandového koncertu, slyšíme, jak sladký sbor skupiny Los Brňos zpívá konějšivou ukolibavku Usamělá hyena na poušti. A Rudy za světel halogenů loučí se tím, co je nejvlastnější, pozdravím Viktoria. A slovy, řekněte, já budu zpívat o lásce, kterou sobě mám.
2: O, řekneme o lásce, co mám rád.
1: No prosím. A 15leté posluchačky si odkapávají slzy do aluminových kyblů, S hlubokým povzdechem slyšíme slova, která v Biblii nejsou. Zvuk skupiny stahuje hudební nástroje pianissimo a božský Rudy okořenuje na závěr skladbu slaboučkým pípáním.
2: Pip, pip, pip.
1: Myslíme, vážení přátelé, že Rudy si nemohl vybrat lepší cíl, než přibližovat posluchačům právě hodnoty tohoto druhu. Utichlo také kuňkání kritiků. První místo Rudyho Kovandy v soutěži o Zlatého Slavíka jejich kalkulacím udělalo čáru přes rozpočet, ovšem jak by ne, vždyť takových osobností nebude mít pop music nikdy dost. Na závěr si připomeneme slova známého brněnského, nedávno zesunulého básníka Jana Nováka, že Rudy je jediný jako měďák, univerzální jako soustruh a absolutní jako hrachová polévka. Já bych uvedl, nejprve to bude, myslím, blues, blues juice, je to přímo zdejmenovaná blues juice, a potom to bude rock and roll, sud kulatý, ristupie.
3: Sedělo dítě a poslouchalo blues. A ptala se mamince,

dítě, pít džus a Coca-Colu a Coca-Colu. A dítě povdalo už, mamínko už, já půjdu pít džus, je to konzerve, a budu pít aj

0: je to známý rock and roll Elvise Presleyho.
1: Tut kulatý restupie, tu je karatentorie.
0: Dobrý, tak to Ruda řekl, jak se to jmenuje, a ty to budem zpívat.

Ujeka, pro lucho nemije. Ahoj.

0: je,
1: tu je kára, tento
0: rije. A teď ukáž, jak to dělají. Sud kulatý, Kristu pije.
1: Tu je
0: kára,
1: a tento rije.
0: Oh yeah, a teď zaspívej anglickou verzi.
1: Amen.

0: Ristupie, tu je káva, ten to je.
1: Děkujeme vám, skupina od Brna se s vámi loučí a krásný poslech dalším skupinám.
2: Pane Kovanda, co říkáte na ochranu životního prostředí?
3: Na ochranu prostředí je čistota a pořádek vodou.
2: A jaký je váš názor na akci Brontosaurus?
3: Že dobře zbírají ty papíry a to dále.

Když mám zaspomínat na démona Rudinga Covandu, musím zatápat ve své stařecké mysli. To znamená asi zhruba 30 roků zpátky, když jsme s kapelou Syncopy 61 hrávali na nedělních čajích v kavárně Maj nad barem Tabarín. A tam jsme hrávali vždycky odpoledne nějak od 4 do 8 do 10. Takže jsme vždycky zahráli tu taneční trojku, pětku, šli jsme odpočnout ke stolu. A jednu neděli jdeme na vál, jak se říká, v muzikantské hantýrce. Na Češke mě přistoupil tehdy ještě ne tak korpulentní Rudinek, tehdy už ovšem se svou pověstnou blondětou hřívou, a říká: pane Polák, mohl jsem si s váma zaspívat? Já nic zlého netušil, říkám, proč ne? Ovšem Maruda nečekal, vyrval mě tamburínu, vyrazil na vál a říká: Borci, aby si si dal nějaký rock'n'roll. Kapela znejistila, co by to mělo být. No něco tam spustili, takže borci z kapely spustili dvanáctku. Ruda začal mlátit do tamburiny a spustil tehdy už pověstný hit. Přišla maminka z práce domů a doma byly dvě děti a měli velký hlad a říkali: maminko, co nám připravíš na jídlo? No a tak dále, nebudu to dál komentovat. Načež my jsme byli naprosto v šoku. Takže to bylo moje první setkání s démonem Rudou. Ruda to dospíval, celá kavárna stuhla, ale posléze zjistila, že to je přesně ta alternativní muzika 60. let a že to je největší maso. A od té doby jsem se Rudy nezbavil.

0: Další hezkou příhodu mám také z doby, kdy už Ruda byl slavnější a začínali ho znát i různé slavné osobnosti z Prahy. Seděli jsme, jak se tehdy scházívala na přehradě sestava sportovců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, muzikantů. A tehdy tady měla zřejmě nějaký koncertní turné Helenka Vondráčková, která využila parného letního odpoledne a přišla si osvěžit na brněnské Prigl. My jsme seděli pod pergolou na Sokoláku a Rudinek ve svých typických plavkách pod prsa a ve svých černých botách s ponožkama čísla 13 a někdo vykřikl Helenka Vondráčková. Rudinek vyrazil k Helence a říká, mohl bych si prosila s paní Helenko s váma zaspívat, načež ona se lekla, že se blíží nějaký jurský park. Takže 100 metrů za 10 vteřin a rychlými kroky zmizla v dáli. Rudinek zklamaně přišel a říká, duet nebude.
1: Takže toto jsou asi moje velice skromné vzpomínky na velkého kamaráda Rudu Kovandu a nikdy na něho nezapomenu.

0: Myslím, že úplnou novinkou pro vás bude scénka Loutková chunta.
1: Vážení přátelé, loutkářská Chrudim, tato každoroční přehlídka amatérského loutkařství, se letos konala již po 15. Jako delegát jsem si během diskusí dělal pro zajímavost čárky, kdykoliv se v příspěvcích objevilo jméno Cimrman. Ani jednou, přátelé. To vídeňský profesor Fiedler je čilejší, když už nemůže popřít návaznost Matěj Kopecký, Jára Cimrman. Rozhodl se Cimrmanovi zásluhy o loutkovou scénu bagatelizovat. Tak to alespoň vyznívá, pane profesore, z vašeho článku v rakouském odborářském časopise Österreichischer Puppenmacher. Jehož závěr ocituji. To, že při vyřezávání loutek Cimrman mimochodem vynalezl samorost, takzvané oživlé dřevo, je jediná jeho zásluha v této oblasti. No, vídeňský kolega jistě promine, ale zde se dopustil nehorázného matení pojmů. Je to jako když se u nás svého času zaměňovala dvojice Trocký-Kameněv s dvojicí Kamenický-Šenov. Ano, pojem Cimrmanovo oživlé dřevo existuje, ovšem v úplně jiném smyslu. Pro objasnění se obraťme k samým počátkům Cimrmanova působení na loutkové scéně. Poprvé zbudili loutky jeho zájem v 90. letech minulého století, a to v Tichomoří. Tam se Jára Cimrman porval s maňásky. Napsal pro ně dvě výpravné historické hry a jeden muzikál, ale záhy se s nimi rozešel. Příčinou bylo teplé tichomorské podnebí. Píše o tom v dopise profesoru Štechovi, cituji. Ještě žádný herec mi nešel tak na ruku, jako právě Maňásek. Ale zkuste jít v parném létě na plovárnu v palcových rukavicích, pane profesore. K práci s marionetami, tedy s loutkami vedenými zhora, se Cimrman dostal až na přelomu století v Jižní Americe. Při své politické práci mezi nevzdělanými paraguajskými bezzemky narazil totiž na problém, jak jim vysvětlit pojem loutková vláda. Začal tedy vyřezávat loutky. Mimochodem, při této uklidňující práci v milé společnosti své paraguajské sténografky Agáty došel Cimrman ke své dnes již překonané myšlence, že každá vláda je vlastně loutková. Pro jeho americké poměry volil Cimrman loutky ovládané zhora, ale zároveň si uvědomoval, že až pokročí ve výkladu k vládám demokratickým a lidovým, bude muset opět nasadit maňásky. Či loutky vedené ze strany. Cimrmanovi názorné lekce o loutkové vládě však diváky neuspokojovali. Tak malí ministři nejsou. Křičeli osmahlí peoni s naivitou primitivou. A Cimrman ve své chatrči na břehu řeky Paraná vyřezával loutky větší a větší. Nakonec mu došla trpělivost a v zápěti na to také dřevo. Zakoupil tedy v oděmním závodě Perez figuríny z výkladních skříní. Bezemci přijali tyto mamutí loutky s nadšením. O dámskou figurínu byl takový zájem, že mu za ní domorodí diváci nabízeli výměnou své manželky. Na to Cimrman pochopitelně nepřistoupil. Ale vnuklo mu to nápad, který otřásl loutkovým divadlem v základech. Po několika reprízách Cimrmanovy hry Loutková chunta měl totiž on sám i jeho pomocní vodiči od těžkých figurin tak vytahné ruce, že jim visely dolů na scénu. Déle Cimrman váhat nemohl. Rozhodl se, že nahradí mamutí loutky živými herci. Jejich vedení zhora pomocí motouzu však ponechalo. A právě těmto živým loutkám se v paraguajských loutkařských kruzích začalo říkat oživlá dřeva. Pane profesore Fiedlere. Byli to prostě bezemci, většinou bez hereckého nadání, což nebylo na závodu, neboť nedotažená gesta mohli vodiči motouzem dotáhnout. A protože se však oživlá dřeva pohybovala po scéně přece jen vlastní silou, mohl Zimmermann tyto vodiče směle nahradit polovodiči. Za zmínku stojí, že své loutkové herce vyplácel Zimmermann v naturálích a nazýval je proto naturščiky. Byli i takoví, kteří hráli jen za alkoholické nápoje. To byli denaturščici. Přikročme však nyní k ukázce z mistrovy satiry Loutková chunta. Až uvidíte její strhující finále, pochopíte, proč ji paragvajský diktátor Alfredo Stroessner zařadil ve svém indexu zakázaných knih na třetí místo. A to hned za Marxův kapitál a Hálkovy večerní písně. V roli předsedy loutkové vlády Alvarez José vystoupí pan profesor Ladislav Smoljak. V roli jeho ministra obrany Juana Farkaše uvidíte inženýra Jana Hrabětu. Děkuji vám.
0: Já jsem ten proslulý Alvarez José, předseda loutkové vlády. Mně stačí zvolat ti Farkaši k noze. A hleďme, Farkaš je tady.
2: Na mě stačí zavolat ti Farkaši a rozmydlím nepřítele na kaši.
0: A propo, od čeho máš Farkaši tak opuchlou ruku? Snad to není vrstva podkožního tuku.
2: Víš ty co, Alvarez?
0: Jářku, to nevím.
2: Řeknu ti to bez obalu.
0: Může ven s tím.
2: Naše chunta.
0: Naše chunta?
2: Nechce míti?
0: Nechce míti?
2: Nechce míti v čele takového špunta.
0: Má na mysli mne?
2: Naše pluky?
0: Naše pluky?
2: Chtějí vládu?
0: Chtějí vládu?
2: Chtějí vládu silné ruky.
0: Jak se troufá?
2: Silnou ruku Farkaš má, končí tvoje Ankaš má.
0: To zde mi tu zavání pučem.
2: Abdiguj, nebo tě sklučem.
0: Co si počít proti zrádci? Netoužím již po něčem. Vrátím já se ke své práci. Budu opět holičem.
2: To ti chválím, Alvarez.
0: Ke své práci, eh vy zrádci. Budu opět holičem.
2: K čemu tato paže? K čemu mi je?
0: To máš za své intriky.
2: K čemu tato paže? K čemu mi je?
0: Budeš lepit pytlíky.
3: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je rado.
4: Armáda za mnou! A levá! A pravá! A levá! Stát! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! Taky paní, víte? Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, uniformy máme nový, ne? Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Kdo ještě víš, člověk neví, on to teče tadyhle, člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář, výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
5: Koho hledáte?
4: Vás, mlináři.
5: Mě?
4: No.
5: A co chcete?
4: Co?
5: Co chcete?
4: Aha. Jo, nesu candáta ze zámku. Argo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
5: A komu?
4: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
5: Mně? Mandát od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
6: Ježíš, to byla pecka.
5: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý. To
6: jo. Tak to já, kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. No. Ale dít mi náři nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, dít já taky mináři o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě, nic mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijde paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Lejte mináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte. Víte, restituce řádí, no. Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy, zkubila paté. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
5: Ke komu?
7: Potěmkin, znáte?
5: Ne.
7: Ne?
6: Úžasný architekt.
7: To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanský mandát za mandátem, všechno se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je svejthársky, a pěkně binčem uvítáte paní kněžnu.
5: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
6: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináře, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
5: Vy máte ještě nějaký?
6: Co?
5: No tak máte nebo nemáte.
6: A co máte na mysli?
5: No, ten mandát.
6: Já mám ještě druhý mandát.
5: No, ale...
6: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Hejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka.
7: Ta holka, jaký máte za Almarou.
6: Já jsem jí tam nedal. Ta půjde zadružit se, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletějí. A to vaše děvče taky, mlináři.
5: Taky nikam nepojede.
6: Ano, já jsem si to myslel.
5: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
7: Co se jí stalo?
5: Zimou prokřehla.
6: Já myslel, že spadla z bicyklu. A...
5: Sebral jsem jí jako...
7: Třeba jako ptáčka.
5: Ne třeba.
7: Ptáčka ne třeba?
5: Ptáčka třeba!
7: I na mlejně, že jo?
5: Ano, i na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
8: Mrcha to... jedna!
5: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
9: Lásko, Bože, lásko.
5: Hanička,

0: Jak jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod radu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo, to.
0: Už nemusela čekat. Co to má znamenat?
2: Že tu není, že tu není.
3: No, váš muž není, ne?
2: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
0: Klásek?
2: No, řekněte ne.
0: Ne.
2: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mletí. Najednou taková starou dvomletí, jen jsem se ho hlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
2: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
2: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
4: A kdo?
2: Karty.
4: Haničko.
2: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
4: A co říkají?
2: No, vždycky to samý, mlináři.
4: Já jsem Klásková. A víte to jistě?
2: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
4: ale...
2: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
4: Haničko, prosím.
5: Ne, vochechule rozhodně ne.
4: A vy jste ho při něčem načapala?
2: Jako při čem?
4: No myslím tak jako normálně. No na to uvážené, nechaču.
2: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
2: No já ho taky uvítám, votipéra.
4: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec
6: ženská. Sluníčko.
4: A je tady.
2: Kdo?
5: Michal.
4: No ten Hasselmann, ta Tamanská, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
2: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, obklíčíme ho.
5: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
2: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
5: Ale babičko, Libor se nedá.
2: Libor je hodnej, Libor dá.
5: Ano tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
2: Kdo?
5: Libor.
2: Náš Libor, no ten se nedá.
7: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
4: Je, pozdrav pánu, Haničko.
5: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
4: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný. Jo, nebyl tady učitelský.
5: No jo, byl, ale ušel pryč.
4: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak až ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
5: Jo,
4: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
5: Ale pozor, vás tu žena hledala.
4: Co, mě?
5: No jo, vás a tu ze zle.
4: Mě, žena moje, mě?
5: No vás?
4: Mě, moje.
5: No jste Klásek, ne?
4: Co?
5: Jestli jste Klásek.
4: No jak když, jo, ne.
5: A teď?
4: Teď se mi to zrovna nehodí, ne. Moje, zlé, je, ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
5: Až jste si vybral, co?
4: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. A... Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na vomak jenom tak, no. Já jsem musel něco strašného províc, pane Bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem proved. No, no, to... Ale já mám doma slovo, svobodný, když se ho koupím, no. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím, hledajte.
5: Pojďte si se mnou.
4: Tuhle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva. Já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
3: Cože jste řekl?
4: No jo, jo, žiž, ona si tam ráda hraje. Tak se říká. Mámo, vylez z bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
6: No.
4: Ježišmarja.
6: Co
4: kdybych
6: třeba řekl?
4: Ne, nic, nic, maminko.
6: Co kdybych třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne, ne, ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru, voda nahoru. Sigma pumpa, sigma pumpa, sigma pumpa.
6: Já ti dám voda nahoru, já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, rouskavej, zasutý zemánkový, co?
4: Ne. U zemánkový ne.
6: Ne, tak u kery.
4: No, ale u zemánkový ne. Já žádný zemánkový neznám.
6: Nezná,
4: ne.
6: A Haničkovou nezná zemánkovou.
4: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký zemánkový?
1: Já teda jo.
4: No, tak Hanička tam chodí, jo. No. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastí bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte. Počkej, neblbni, ale ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se na DJ Pita rozpíchá, já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
6: Já ti dám letí.
4: Ano.
6: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu.
4: Ano.
6: Ale až doma.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano, domů, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
8: Jak vám návštěva?
4: Snad ne mušketýr.
8: O ne, sám pan vrchní.
9: Hele, mlinář! Ale no podívejme se, mlináři!
8: Byl tu mušketýr?
4: Byl! A vyřídil.
8: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
4: To doufám také vyřídil, ne?
8: No to taky vyřídil, to jo. To teda tak, to jestli, že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se, teď poroučím já vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
4: To neuvítám.
6: Pane vrchní, cvakněte si.
4: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
8: Nic mu nedávajte.
4: Kluci, to je obsluha.
8: Nikam nepojedu a pinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
4: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
6: My máme všeho dost.
4: Jo.
8: Babičko.
4: No to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
8: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
6: Měli bychom mít psa.
8: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
6: Pošel.
8: Už nechci toho pořádat. Že i vy jste naší krve.
4: Kdo?
8: Vy.
4: My?
8: Vy.
4: Vy?
8: No vy ne.
4: My ne? Tak kere, Ježišmarja. Sakramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mlináři, takže nepojedeš?
8: Ne.
4: A nechceš se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
8: Ne.
4: Jsem vyřízený člověk. Hele. Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
1: Je. Ráda.
8: Drž se textu.
1: Jo.
4: Co je?
1: Oho, ho, ho. To se načekáte.
8: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
9: Ježišmarie. Ježiš, ty podaný si žijou.
0: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
4: Mináři, nehraj si na Zemana.
9: A i oni pochopili, který ho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
6: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
9: Jo, personál, pane Franc.
3: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
9: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
3: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
9: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
3: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.

0: Herček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost, nebo co?
1: To je nesmysl, pane Franz, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. Všecko, to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Na mě nosej zpátky mě kutálej, jo.
2: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franz. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
0: No. Ježiši, co to měl?
2: Muhu?
1: Hejte, vám než bych to vysvětlil, se to rozplyne, to nemá cenu.
2: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No,
0: prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň Fábor Družice, kuň Fábor Družice.
2: Jako malý dítě, kuň Fábor Družice, kuň Fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
3: Ono ještě je, že jo?
2: Hejte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franz, a přijeli všichni ze všech vesnic?
3: Hejte, co ten pacholek mlynář? Kluci, a co to jeho děvče?
0: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
3: Hejte, pane Franz, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak Klemente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
0: Ano?
3: No to víte, že jo. Ta víme tak, kde jakou dělou... Jako zjezdila svět, že? Vy musíte mít chláp.
0: Ježiši, chláp? No fuj.
3: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
2: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
0: Ano.
2: Hejte se, umístěte, bych na potlesku netrval.
3: A pane Franz, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
0: Tisíc kulí...
1: No jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
2: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
1: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A...
2: Když už to bylo dobrý. No.
3: Pane Franz, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
0: To jsem si prosím nechal já sám, že?
1: Jste snad zešílel, člověče?
0: No proč?
1: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
0: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
1: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska bouřeme.
2: Člověče! Víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní kněžnou? By se vám třásla kolena, pane? By se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka?
3: Víte, kdo bude první vítat paní kněžnu?
0: Já.
3: Nebudem se hádat, já.
0: Já.
3: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
0: No, sesumíroval, že jo.
3: Jsem ji sesumíroval. Jsem vzal starý projevy a změnil se jména, no. Hejte, pane Franz, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
0: Božinku, já?
3: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franz, oni budou jako paní kněžna.
0: Ježiši, to jo.
3: Jo? Oni jsou jako paní kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
0: Já jsem kněžna, jo?
3: No.
0: Já jsem kněžna, no.
3: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo. Ježíš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
2: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
3: Jsem tam tady.

0: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi, jezdili, tak co? Měli si co odvážet? Se to odváželi, člověče? Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni radě. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence, tak jo. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kotletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, jeho se nevyplatí. Paní knižna nadiktovaná, já přicházím, úklona, styk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
1: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
0: No a teď je to proba.
1: Tak si to probněte.
0: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, jdete k tiští panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch pátrch funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní kněžno. To je paměť. Ale blbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
1: Tamže mě, prosím.
0: Co?
1: Tamže mě.
0: Tam je ta žebně, he?
1: Tamže mě.
0: Kátuška s mě tím hrotem nebo... Schovat! Kdo jsem pustil?
2: S prominutím, urozený jemnost, pane direktor.
0: Jak se sem dostal?
2: Vaší milosti poníženě netajím.
0: No to ještě, abyste nám něco tajil.
2: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
0: Teda učitelské, vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. To by se časem našlo, ale... No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franc, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdi do kouzlo v krachárně? Čemu se smějete? Vážně?
1: Pani...
0: To nemůže nadvedávat.
1: Pani kněžna jede.
0: No to řeknu rovnou. Vy jste mě schválně zdržel. To si odskáčete, pane Franc.
3: Můj milý. Jste poněkud zasmušilý.
4: Žel, nemohu být veselý.
3: Tak jako já.
4: Jasnosti.
3: Pohleďte, právě přijíždíme ze své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
4: Ano, ne, ano.
3: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat. Já ano. Ven! Vine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
4: Kyselo.
3: Bože. Oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby. šneky, ústřice, lanůže, kyselo, vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní rosy. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
4: Prací?
3: Prací.
4: Tady.
3: Tady.
4: Vyloučen.
3: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím po pravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
4: Takový je tu lid.
0: To se to valí jasnosti. Chtělský s námi. Račte se posadit. Korporativně.
5: Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Srovnat úsměvy.
0: Nejjasnější. To je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti. Nejmilostivější paní kněžno.
4: Ne, paní.
5: Já jsem to zase zapomněl. Jak je to dál? Poraďte mi. Dlouho. Jak si poradit a ne. Dlouho. Tak, pešopíte, se tlačíte na mý místo, pane Franci. Dlouho.
3: Toužebně.
5: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
3: Pan Vrchní.
5: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo.
3: Všem pánům za slavné uvítání.
0: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No se to tak rychle stříhá, já to nestačím taky děkuji. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc promine, no. Nějaký bohrádlo najde, nebojte se dopustit. Jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba, nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
6: Můžu?
0: To je spíš otázka pro vás, pane Franci. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
6: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
0: Co to kecáte, když je dívejte třeba?
5: Ježiši, mane, ano, držte se redlík, já jsem si rodil. Humber, to jede, co to byl, hasíte, možná? Pane Franci, nevím, dutáme za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
6: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
5: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Franci. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu země, běžte. Co vás to napadlo, člověče nešťastná, člověče málo šťastná, on jí řekne pano, jsi často? Nespí. Vám řekne pano, vám, vy stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Problém. Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy pochopitelně podanej není jasnosti, že? Má svobodnej mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
3: A co je to?
5: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za rok. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, na več, posvať, jak to na panstvo hupne, a svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
3: Ten zámeček je zařízen?
5: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz. Tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
3: Děkuji vám.
5: Prosím vás.
3: Liď, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Já jsem si... Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, švanda.
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: Juču, ale, už jste někdy držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Franz, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proplastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co, dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět!
1: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, ne? Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
4: Pane Franz, vy jste diplomat!
1: Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hruha, věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, neblbni. Hej! Ne, počkej, vydrž to. Hej! Já jsem šel jednou lesní pěšinou. Fakt, čepeče. Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt. Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná odbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čepeče, fakt, čepeče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 odboček, jediná značka tam nebyla, člověk. Fakt, fakt.
2: Hastermane. Pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čověče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Se když si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. To mlináři, to bys viděl, co mám pod tím. To bys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych se chtěl ženu. Jsi přece nevemu chlapa. Já bych chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domovat důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Nech už je tady.
1: Já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal? Strana zelených. A víte, proč mě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej. Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
0: No, to mi řekli, že je blbej argument.
1: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
0: Ne, já nebyl Hasterman, jak se utopím.
1: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta.
0: No je to furt jeden ten samý chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a už jste se pádlovat.
3: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci diskrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez.
0: Normálně bez.
1: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, člověk.

0: Brekekeke!
1: Je dobrý den, Michale.
2: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Jožišma. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
2: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
2: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
3: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
3: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlýn?
3: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si ji posvítil? Lucernou! Až k zámečku! A v noci!
3: Budu muset.
4: Žeby si se neponížil, Libore.
3: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
0: Brekekeke!
2: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stihnu kozinu.
0: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
3: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý
3: ne.
1: Jo.
3: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
3: Jo.
1: Ne.
3: Teď zase já, jo, a ty ne. Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď. Přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
1: Co? Ještě jednou?
3: Ne, ne, netřeba opakovat, ne, ne.
0: Ježišmarja.
3: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
0: Porád žeru nějaký pilule a si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košily noční, vemu dřeváky a... Ha!
3: Bože. Zrušení pominulo. A ona je jak malina. A ne vesnický hloupá, bo já poznám.
4: A pan Vrchní.
0: Ke jasnosti.
4: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
2: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
4: Chci vidět...
3: Ježišmarjo.
4: Toho vzpurného mlináře.
3: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
4: Ne, ten mlinář, ten zámeček v lesích nezajímá.
0: Jo, zámeček, mlinář. Párka, jeden.
3: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
4: To byla má poslední naděje.
3: A už je po ní, pojďte, já se si...
4: A to děvče.
3: Děvče doma je, ale mlynář to nechce pouštět, pojďme, jasnosti.
4: Pane Vrchní.
3: Ano?
4: Kam odešel mlynář?
3: Nevím, jasnosti, vy mě neustále testujete.
0: Je to český mlynář, no někde mele, mele, mele, mele.
3: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný. Pozor, to je muž.
5: Ano, muž. Jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
3: No hlavu možná, no.
5: Toť síla.
3: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
6: Paničko, paničko, co jste to...
3: Skrýme se.
6: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude za uklízen.
3: Ještě tomu dvou.
5: Jak je urostlý a samý sval.
3: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane, vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
3: Ne, já si nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak dobrá, já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
3: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
3: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
3: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer, to my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
7: A co si ráči psát?
3: No, už měkne. Jsem ze stran Lípy a stran té...
7: Haničky.
3: No. Dobrou. No. Dobrou. Sakra.
5: Za ním.
3: Co, jasnosti, bych se teda, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám, důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlynáři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
3: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
7: To neučiním.
8: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičku, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
3: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám doneslo mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhráběte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, že jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
8: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
3: Prosím. Ta Lípa padne, mlýnr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha!
3: Ha!
7: Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
3: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohleto.
7: Nemáte mi co poroučet.
3: To byste nabídl.
5: Ale já.
3: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
3: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném líně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
8: Di, Libore, di.
3: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a skrotila jste ho.
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
8: Já do vás vidím.
3: Kecá babka.
2: ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož. A sluší mu to.
0: Sluší mu to.
2: Klesaj vám měřítka.
5: Ale to není všechna tvá povinnost.
2: Jasnosti.
5: Posvítíš mi.
2: Sluši, považte, teď v noci k zámečku u jezírka.
5: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
2: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím,
5: ale... Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
2: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
5: Ne, děkuji. To nemohu přijmout. Dobrou noc.
0: Dobrou noc! No to teď, já až budu do zámku vypravovat, dobré prostě, půjdem ve stanoru, protože jak já jdu po
5: Nože, my půjdeme.
9: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Libore! Libore, nech ho!
9: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
1: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
9: Hanka, pusť!
0: Paní Knižno, kde jste? Paní Knižno!
2: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pepře, to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu. Představte si, ona si popatří jakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a... Teď mě položí na stůl a přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mamo!
10: Klásku!
0: Jo!
10: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
2: A ty si furt někde ulevuješ. Musíš si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
10: Už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo.
11: A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
2: Co blbneš? Co to rozmlžuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
12: Moment, počkej. Mocem, to byl posun.
2: Já jsem bývalý ziponňáky. Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
11: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
2: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu, a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve smívá, čovače. Tak jsem to, příteli brachu, vzal domů kolem hřbitova.
11: Ježišmarja, dych tam straší.
2: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě doles k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš, ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, teď ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl, špricl mi, ne? Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
11: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
2: No, pamatuju si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. A takhle se smáli, protože druhý den měl být podpora, víš? No, nezaměstnaní dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali v noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, a jo, on takový dřevař tam s tou tekirkou, víš, tam sedí někde u toho spalkot, no to nevidí na to práci, jo, to nemůže tekat, no to viděl, to nejde, protože oni mu tam podávají spalky, jo, tak ono toho těká, tou těká, to lítá, ti políká, těká, a on těká, jak ti ne, víš, těká, těká, těká, pojďte, ještě těká, těká, detektor, raděj, to detekne, tu těká, spalku a konec, jo, no. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Zaj, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
11: Co?
2: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvihla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, zajíce. Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země. No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Země matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvěla drn. Drn, drz. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic. No nezvedlo si to? Země se odklopila. Tamhle najednou vykouchla hlava, velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dětka. Ba, počkejte, jiné. Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás.
11: A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
11: Co?
2: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovouhle chamrať jsem to ještě neviděl.
11: To myslelo tebe, viď?
2: Ale ne, to myslelo nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
11: Myslel,
2: to byl hejkal. Už podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na dresu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
11: Nebyli.
2: A kdo to byl?
11: To nevím.
2: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají. No. Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zobáček a zvolá.
12: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
2: Pryč pocaj, to je jinej zobák. Pryč pocaj!

0: tam, ach, je tam tma a černo. Minář, vy máte u sebe zbraň.
1: Bojíte se mě, paní kněžno?
0: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
1: Kde? Ano, to je ona.
0: Krásný strom.
1: Že?
0: Hebá vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
1: Připomíná velké křivdy.
0: Křivdy?
1: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
0: Vždyť lid je spokojen.
1: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
0: Ale vy se nedáte. Mlynář, ach, jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
1: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází
0: tam. Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
1: Jak poručíte, paní kněžno?
0: Povídej. Co tu slýchat?
1: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
0: O čem?
1: O ztracené koruně.
0: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
1: Jak poručit?
0: Stranou za strom.
1: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost?
0: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
1: Mám ji zahodit?
0: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
1: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
0: Což pak tam byste mne nedovedl?
1: Kdybyste poručila.
0: A což, kdybych si to jenom přál?
1: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
0: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
1: Paní kněžno. Kde jste?
0: Tady.
1: Kudy?
0: Kudy, mlynáři.
1: Kudy. Paní kněžno!
2: Mlynáři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic! Helejte se, pojďte na světlo, nech si tam pro vás žádnu!
1: Klásku a dobrý večer!
2: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
1: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
1: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
1: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
0: Mlynáři, křivdíte mi.
1: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům.
0: Mlynáři,
1: běda jim.
0: Mlynáři, promáš. Mlynáři, křivdíte mi.
3: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte zajíčku. Spad nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
5: Co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem, vede ty kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta buzola nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery na ní.
5: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě.
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy?
6: Pojďte, chlapi. Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana.
3: My my jsme chtěli hrát kasací.
7: Kasací, jo?
6: A komu pak šelmo? No, kde pak je to děvče Zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
3: To prosím nevím.
6: Aha, jak by nevěděli, že má s minářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
3: Já prosím o skrejši nic nevím.
6: No, jsem si mohl myslet, kde je to? Děvče to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídítka, on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis. Občas starší redispéro. Od sedláku husí stehno.
3: Urozeno si, smiloval se.
6: Smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. Ta by se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
3: A když povím,
6: no?
3: Co s Haničkou bude?
6: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
3: Mm-hmm. Ne, to ne, nepovím.
6: Jo, vzpoura. Buní už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři, zač moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
3: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
6: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajízit, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
3: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
6: Sehne, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
3: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
6: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
8: Ano, já.
6: Sekera za dva zlatý a topůrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
8: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
6: Mlínáři, nerozčilujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. A dejte se dobrovolně.
8: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
9: Mlínáři, vydržte.
6: Vydržte, vydržte. Vydržte.
9: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
6: Já díky.
9: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
6: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez verčajku, ne? Nebojte se, teď nic není pravda.
8: Zpátky.
10: V tom horu na staré lípy zazáří, zazáří. Světla v ní splanou, splanou. Lípa se otevře, otevře. A z lípy vystoupí Hanička, Hanička.
5: Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
11: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásko.
4: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
0: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
11: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady se.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají a odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Proč nás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
3: To je krása.
0: Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si paj. Zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající.

0: Lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srdce. Já chci domů a chci pivo.
1: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
0: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávat.
1: No tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla.
2: Páč, musíme jít do putiky.
0: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
1: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme si dát helmy, není to vzduch?
2: Je. Je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
0: To ti nakoukala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkoušel. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autem zabavali, já jsem všetko napchal do brůška.
1: Takže tady se dá dýchat.
0: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robím vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička, kokot, borovička, sviniar, štrngneme si kokot. Borovička, Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
0: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
1: No tak je možný, že vůbec není odsuď. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
0: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
1: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
0: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
0: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.
4: Jak mama dodrbala mikrovlnku. Po Vánocách si mama mezi řeču postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát. A jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do sedmého kolena, před očami hvězdiček jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před páru rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil indě a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tu už začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tu už se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude hůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil jsem mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkoušela. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že prý jí mám zjistit číslo do opravní, Bota

mikrotruba je jaksi k posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí, a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a málem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si v tom iskři. Zas se ptám už celkem nasratý, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž fotér to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci. A jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama prý, jestli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídani. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídani. 4 jeby jak zděla na celý barák a foter tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co jí tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

0: Pojďte. Tak pojďte, pojďte, soudružko. Dneska si prvně vyjedete sama, co?
1: Ano.
0: Dneska prvně. Jak se cítíte?
1: Velmi dobře. A vy?
0: Co pak já? Pro mě to zaměstnání, že? Co pak? Já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak pojďte. Pojďte. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No. A že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jedno, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů. Helejte, čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo, nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
1: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
0: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
1: Ano, ano. Poslyšte,
0: no.
1: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
0: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
1: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
0: Jo,
1: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
0: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
1: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
0: A perla.
1: Že?
0: No.
1: Řekl jste vražte.
0: Jo.
1: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
0: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
1: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
0: Tedy to by mě netrklo.
1: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
0: jo,
1: meč.
0: Nebo pár facek.
1: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
0: Hlejte, já bych o tom radši nebádal.
1: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
0: Facek já už v životě slyšel, ale...
1: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
0: Ona nedá
1: pokoj. Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
0: Helejte, no. Pistole je píšťalku... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
1: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root, dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
0: ne.
1: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rzucat, to je vrhati, slovenský rucat.
0: Já vím, le tu pesku, netrucaj,
1: netrucaj.
0: Jeďte.
1: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
0: Jo.
1: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
0: Ježišmarja.
1: Řiť. Říti ti se.
0: Kam já se s tou ženskou až dostanu, říti ti se. Zřícenina, helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to, je otrava.
1: A mýlíte se.
0: Je to otrava.
1: Ne, ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
0: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
1: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
0: Ne, náhodná, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase moc slova hoditi boží, hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě zvolču, ženská! Halo! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
1: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
0: Nedám.
1: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
0: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte prýš!
2: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Ty jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na JUPAM. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puzi, Muzi. Prostě takový, no po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch obrázků, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to hodně vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, tu už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
3: Bude to jedna výzva. Si Vídeň. Dáhnou drůbeží Vídeň. Vídeň! Jakou siesteraj! A sice přeju si mluvit se spisovatelem Dušanem M. Pupáky z Prahy. Co blíže? Blíž bejt nemůže, to by musel zůstat ležet na hranici. Jo, adresu znám samozřejmě, pište si. Noclehárna pro utečenci u svatý Zity. Telefon tam nemaj, to bych byl volal rovnou a nedělal přes vás serpentíny. Spojte to vedle, ano vedle, do směnárny, směnárna Žicí, děkuju. Tady Krchov, Bémen und Meren. Podívej se, soudruh Žicí. Já mám na tebe takovou prosbu. Mohl bys si vedle skočit k Zitě pro občana Pupáka z Prahy? Co, on je u tebe? Jo, mění zrovna. Daj mi ho, prosím, těch telefonů žicí. Děkuji.
4: Jsme svobodný pupa, volám Prahu.
3: Tady Krchov, Praha.
4: Jej nadšen do té nadělení. Jak si mě vyhmát u síce?
3: Vyhmát, nevyhmát, hlavně, že jsem tě uchvátil na drátě.
4: A co bys ode mě potřeboval, Čendo?
3: Já bych potřeboval, abys jako intelektuál uposlech výzvy a vrátil se zpět do vlastě.
4: Až odejdou český přátelé vojska.
3: Už odcházejí.
4: A jak dlouho jim ta potulka bude trvat?
3: Jestli nezablouděj, tak 3-4 měsíce.
4: No jo, ale zajímavý je, že psi skákat k nám dovedli za noc.
3: To ti lehce vysvětlit. Přišlo jich sem víc a odcházených bude míň.
4: Ale jak dlouho u nás postane ten rozdíl?
3: Dokud budeme muset chtít.
4: Takhle růžově, sugestivně, já se asi nevrátím.
3: Cože, ty se nevrátím? Ty se musíš vrátit, pupa. Jako intelektuál máš vlastní povinnosti.
4: Povinnosti, a vydáte mi výspisy?
3: To musíme napřed vědět, co jsi napsal.
4: Napsal jsem román o životě české inteligence za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživáko.
3: Když mi to musel napřed přečíst.
4: Jo, do telefonu, 1200 stránek. Už to bude platit.
3: To chápu, tak něco kratšího nemáš?
4: No mám, napsal jsem bajky od zvířatek.
3: To přečti.
4: Jedna je, se jmenuje Zajíček své jamce, je v tom sám.
3: Ale ono, to vypadá nevinně.
4: No, je takhle. Zajíc, cyclí, krtek a veverka se domluvili s chozem, že uzavřou obranný spolek proti lišce. Rovnováha v lese byla tak zaručena a žilo se jakž tak, když liška si žila líp, je to přiznat. Jednoho dne se zajíc usmyslel, že vyčistí svůj pelíšek od loňskýho listí a bobku. Jakmile se o tom dověděl chod, zavolal si cyclíka, krtka a veverku k sobě a dohodl jim, že se zajdou... Zajít si podívat. Za noci vtrhli přátelé do pelíčku, zákon rozvili, aby se přesvědčili, nejsou tam liščí chlupy. Děli. Naopak, Cyclíkovi, Krtkovi a Veverce se u zajíce zalíbilo, že by šli domů taky radši poklidit. Ale moudrý chov se rozlobil. Smrdí to tady, tohle. A proto se odsud nehneme, dokud ten zápach nevyžene.
3: Chupák, jak to poslouchám, tak já myslím, že by si měl ještě nějakou dobu usí se zůstat.
4: Zůstat, co pak vy tam v Praze nemáte svobodu projevu?
3: Máme, ale musíš držet hubu.
4: A mě se stejská, moje šumavá, moje brdy, kluci.
3: Já ti zavolám zase a potěším tě, zatím tam zůstáš.
4: Čendo, počkej. A nemohl bych se vrátit, ani kdy jsem se přeměnoval na Pupačenko.

0: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až z Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je. Tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. No, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahuji nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec. Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta, co je to za člověka ten Němec? Bártová, jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta, ale má německý jméno. Bártová, Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Württemtála. Bárta, a ty bys dala naší Lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová, Bárto, Liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta, zuby jí padají, ale věnec ještě má, Kolčava. Ty nespi! Bártová, Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta, to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši Lidušku mu nedám. Bártová, jsi ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No, a zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bártová, řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Česták. No, mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bártová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto. Chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naší Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co, Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácením vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
1: Dobrý den.
2: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
1: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
2: No a?
1: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
2: Úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
1: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane Frente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
2: Statistik.
1: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková z zemzdovýho oddělení.
2: No tak to bych musel.
1: No, nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
2: No tak ukažte, ukažte.
1: Nešahat, nešahat, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
2: A dovolte, vždyť mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
1: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
2: Jak to myslíte?
1: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Je tady otázka, jo? Jedna, jo?
2: Jenom jedna?
1: Ne, číslo jedna, číslo,
2: no,
1: jedna.
2: Číslo jedna.
1: Tak a ta otázka zní, co čtete?
2: No já...
1: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna, no to... s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. To bych si vypůjčil z dovolení tohle, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
2: Prosím.
1: Jak jste spokojen s platem?
2: A je, to by člověk plakal.
1: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
2: Jo, vy ho znáte.
1: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
2: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
1: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No, takhle někam daleko od starý, víte?
2: No, takhle k moři.
1: Do Bulharska.
2: Ale ne, k moři.
1: Do Rumunska.
2: Ale ne, počkejte, k moři piva.
1: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
2: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
1: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
2: Ne, má je doma. Doma má je.
1: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
2: No prosím.
1: Jak máte velký byt?
2: Byt? Byt. Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
1: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovnu, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, no, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
2: A co vám řekl?
1: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musel odejít.
2: Jo.
1: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte? Ano. Jak vychováváte dětka?
2: Dětka?
1: Ne, jak vychováváte děcka?
2: Já děcka nemám.
1: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
2: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
1: Je, tak moment, já to napíšu takhle. Jo. Vychovává chudinky, jo?
2: Jo.
1: Aniž by je měl, víte?
2: Jo.
1: Bez babiček, jo?
2: Jo.
1: A výtah nefungujíce.
2: No. Ano, ano.
1: Tak.
2: Ale to je nesmysl.
1: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Sedm. Chodíte na ryby?
2: No, jednou jsem chytal štiky.
1: Jo, kolik jste chytil?
2: Žádnou.
1: A jak to víte, že jste chytal štiky?
2: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
1: No, vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
2: Jo.
1: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
2: Ano.
1: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
2: Ano.
1: A ono vám 7 hodin nic. 8 hodin nic. 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
2: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
1: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
2: Nervák?
1: Já to vím podle sebe.
2: Nervák mě to naopak uklidňuje.
1: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
2: Mordu?
1: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
2: Vymyslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc.
1: Moc
2: to
1: mini,
2: má moc.
1: Mě taky. Ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini, no, víte.
2: A proč?
1: No, ono není hezký, když se odkreje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
2: Ano, ano.
1: Jaký je váš erotický život?
2: No prosím vás, co je komu do toho?
1: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
2: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
1: No dlouho.
2: Jo?
1: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
2: No?
1: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
2: no,
1: méně?
2: No jak kdy? Vy to znáte. No,
1: je, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
2: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
1: No tady, v tomhle dotazníku.
2: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
1: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě připlo strašně práce.
1: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
2: Pravidelně a dokonce vášnivě.
1: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
2: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
1: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
2: Tak proč to píšete?
1: No přece kvůli premiím.
2: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
1: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
2: No tak.
1: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak. Já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
2: Naschledanou.
3: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
4: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď schutí zasmál tedy.
3: Je tady taky.
4: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
3: Cože já, že se nevyznám?
4: No bodej, já to vím. Já vás mám přečtenou. No, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
3: No prosím, no, klidně.
4: Tak, kdo je to přízemní akrobat?
3: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
4: No, kdo je to žonglér?
3: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
4: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Ano. Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
3: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil si ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už
4: no, prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Co je to antipod?
3: Antipod? To je prostředek proti pocení? Ne, ne.
4: Antipod je taky žonglér.
3: Ale spocený.
4: Ale...
3: Ne.
4: Pracuje nohama.
3: Je jako fotbalisti.
4: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
3: To bude příslušník nějaký sekty.
4: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
3: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
4: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
3: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
4: Co je to salto mortale?
3: Kritizovat ředitele.
4: Co je to hlavostoj?
3: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
4: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
3: Jo, když ji nepřinese celou.
5: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
6: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto Spojené řechtárny Národní podnik.
5: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
7: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky.
5: Výborně se mi,
7: ano, výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
5: Ano.
7: Ale...
5: Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, no, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malýmu písmava je, sáva je, a je. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo.
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili
3: penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka.
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně.
0: Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka a předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám a naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás.
7: A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
7: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
7: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
7: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
7: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerík, ten bere. Ano.
7: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Ano, ano. Oh. Vodka moskovská.
3: Správně.
7: Pětka.
5: Vodka Výborová.
7: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
7: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku, starostlivá.
7: Dobře.
5: Se podívám.
7: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. Sedmičce. No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
7: Dobře.
5: Dál?
7: Dál?
5: Já. Francouzský koňák. Ano. Le Frason. Allons enfants de la patrie.
6: Soudruju, Kajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
7: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
5: Tak... No, ale říkejte mi Žandíku.
7: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
7: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
7: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než... Blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře. A napište na se nějakou legraci. Já.
7: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
8: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu.
8: Jménem závodu vám předávám výpověď.

No já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve Stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve Stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve Stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritý, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž vydělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolně ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá se nic dělat, no, jsou to svíně, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No si šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celou. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se nejvíc směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, jdeš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal,
dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozbláknul verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna... On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna...

0: tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel, jo. A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde a on přišel a byl od těch nutrí celý takový a ty tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, no, že mi děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátně. Říká, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fyzio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, fuděl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk Pospíšil do toho filmu. A pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt, banjo hraje cis, proč? Marko Čermák říká, že jsem se trošku přehmátl. Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt, housle hrajou cis, z jakého důvodu? Jsem trošku tam vzal jiný tón. Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakého důvodu? Jsem tam jinak dal prsty, tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijďte. No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupli si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, tam základy. A ty to tam měli poskládaný, že? A ty začali zpívat ty sbory, ty to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
1: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, western, já vás zabiju.
0: Všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam mřve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než to se

0: zval já samozřejmě. Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě.
1: Už bych měl jodlovat.
0: Zajodluj.
1: On říká, já nevím, jestli...
0: Zajodluj.
1: Jodlej.
0: No správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
1: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak skamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdeňkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
0: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště. No.
1: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď já se jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojnici, udělají ta, on lehne mrtvé, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a jsem si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, který jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byli tisíce, byly deseti tisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali. A Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrná, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázně. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. On přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, až byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračilo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, was macht der Spindel, komm, Spindel, sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli, Heil! Jo, a ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, sík, hajl, jo. No to bylo neskutečný vlastně. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, kdo to ranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, jdu to ranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdeněk Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdeněk ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej, toto chytne jednou, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šel trpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře znermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd, a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdeněk Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 000, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 000 a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on, čo voli, vyzdu ti ty voli lovi, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. 1, 2, teď bouchli dveře, on, bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. 1, 2, 3, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni v nájemnici, kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 000, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek, Atis. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Když jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, když jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstříhli, nalepili to tam, jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili to. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co? Že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli. Jo? Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho. Jo? A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole, já poprvé v životě. Já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš. No. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem. Pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit. Sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo. Jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přeme dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom, řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím vás, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře? Teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Joško Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Joško odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt: Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká: rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava, a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla. Protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal: mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? Říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

0: Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj.
1: Ale Tuček taky meze šicí stroj.
0: A kdo je to Tuček?
1: To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj.
0: No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete, a to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, člověče?
1: Já jsem šetřil z diet.
0: Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte.
1: 1000 korun?
0: No a kolik jste si představoval?
1: Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil.
0: Dejte mi 500 a táhněte k čertu.
1: Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co?
0: Neuvěřitelný to. Na Elsinor taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já nejdu. A už bylo hotové, my už jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo.
1: Co je?
0: Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono. Jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí, no tak to ještě, pak jeli čtvrtou, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, to je, když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a... A už rejpal, jo? Už jel. A teď ten furt jel. Ty tam všichni se otočili tím směrem, jako. A tam stál ten náš náměstek a dělal. Do toho ticha, jo? Teď to pohledal, udělal.

No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový... U ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo. Jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, jen ve tři, čtyři, pětě, sedm a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, ale nechte mě, počkejte, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona byla 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

0: Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy.
1: Dobrý večer, přátelé. Nejprve stručný přehled událostí. Předčasné volby. Krádež. Vraždy. Hrůzný nález. Hanka Zagorova. Tolik stručný přehled a nyní podrobněji.
0: Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman byl dnes dopoledne akademickým senátem navržen na čestný doktorát Karlovy univerzity. Pokusíme se nyní s panem premiérem telefonicky spojit. Dobrý den, tady televizní zpravodajství vysílané ve zvuku. Pane premiére, co nám můžete říci k tomuto významnému ocenění?
2: Nic. Uložil jsem si bobříka mlčení.
0: Patrně jste mi nerozuměl. Slyšíme se? Prosím.
2: Kalhoty nosím, ty pitomče, ty hovado blbý, skorumpovaný pisálko, ty novinář sknulo, ty blbečku pitomej, ty špíno, ty hnuse, ty hnoj úplatné, neotravují slušní lidi, ty hnědo, ty kryso, debil vymaštěnej.
0: Aha, já jsem se chtěl jen zeptat.
2: Už jsi se zeptal, ty hnuse fialovej. Docela by mě zajímalo, kde takovéhle kretény televize hledá. Mluvit to neumí, nemyslí to, umíš aspoň počítat?
0: Ano, celkem slušně počítám.
2: Tak počítej s tím, že až tě potkám ty sráči, tak ti rozkopu držku na takhle velký kousíčky. A vůbec víš co? Miloš nám prdel.
0: Takové jsou tedy první dojmy čestného doktora Karlovy univerzity, Emana Zemana. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie, major Jindřich Saďourek.
3: I v tak závažném kriminálním případu, jakým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt další kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena koženková aktovka se zapínáním na zdrhovadlo, obsahující některé útržkovité skutečnosti, jako prst pravé ruky, palec levé nohy, noha, ucho, polovina hlavy, dále nůž s perleťovou střenkou, zrcátko s podobenkou Hanky Zagorové, ojeté pneu barum a dětský přesýpací prasohled s portrétem Sandokana. Přestože byla nalezena v hostivařské přehradě, existuje důvodné podezření, že tento nález s případem Orlík souvisí. Pokud někdo z posluchačů v inkriminovanou dobu mezi středou a říjnem zahlédl jednoho nebo skupinu pachatelů, kteří ať na Orlíku nebo v hostivaři páchali něco podezřelého, ať se obrátí na linku 158, anebo ať si to nechá pro sebe a nepřidělává nám práci.
0: A nyní další zpráva související s trestnou činností. Podrobněji informuje mluvčí ostravské policie Radim Steiger.
4: Žádáme veřejnost o pomoc při patrání po odcizeném automobilu. Služební vozidlo OKD z SPZOVV tovární značky BMW bylo odcizeno na Porubě v blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW sdělte nejbližšímu SMB.
0: Tolik mluvčí policie. Pokud jste nerozuměli závažným skutečnostem z Ostravy, zapněte si na vašich televizorech duální systém, který funguje non-stop česky.
1: A pojďme dál. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že se ODS pravděpodobně připravuje na další předčasné parlamentní volby. Na květenci totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodějnice nepálíme ODS a s fotografií Libuše Benešové.
0: Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastně uhořel při startu.
1: Nárůstem preferencí komunistů jsou hluboce znepokojeni nejen čelní pravicoví politici, ale určité zneklidnění projevil i prezident Václav Havel. Onou poslední kapkou prý bylo, když v prezidentských garážích přistihl několik členů hudby hradní stráže, kteří tajně nacvičovali pochod tluče grebeníček tluče na buben. Teď ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady nepostává jako tvrdé i náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Právě připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde byl na ledové ploše nalezen trojitý propíchnutý Salchov. Asi se divíš, co?
5: Ani ne. Prdele, kde mám brejle? Jo. Ani ne, protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen pro naší veselou tečku. Udělej něco veselého.
1: Hodně veselého.
5: Jistě. Ty vole, krocan.
6: Už se to je.
5: A víš, že už radši ne?
7: Panku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
8: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Šarja, Ajman.
7: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino, norník je lovecký pes nebo norský horník?
9: Bank.
7: To je špatná odpověď. Jiřini, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
8: 498 miliard 396 milionů 118 541.
7: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
9: Bank.
7: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
8: Sám dirigent Salvatore Giannini.
7: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
9: Bank.
7: Čas vypršel. Do banku jste moc neuložili, ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
10: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
7: Jiřino, proč právě Jiří?
9: On jaksi...
7: No co jaksi?
9: Totiž...
7: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
9: On hrozně...
7: Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole, kde je to šemík, že šemík skočil z hradeb do labe?
8: Kdy tady?
7: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
8: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
7: Jak?
8: Monotematické.
7: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
8: Zatím.
7: Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje, to bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
10: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
7: Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot?
8: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pánbu?
9: Hergot.
7: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
8: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová?
8: Termogeneze.
7: Termogeneze.
8: Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrvních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
9: 30?
7: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
8: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
11: A proč, Jiří Gut Jarkovský? Proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec! Posera!
9: A smrdí.
7: Ano, to je správná odpověď. Bam! V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
9: Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
7: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
9: Já s ní totiž dělám marmeládu.
7: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
8: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
7: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
8: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
7: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
8: Křemílek, to...
7: Ano, Křemík.
8: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl,
7: to
8: ne?
7: To tam nevyčetl.
8: Ne, to se nezlobte, ale...
11: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. Kdo je to Křemílek? Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ. Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy, vy intelektuál, že hnidobych, knihomol, čemu jsou ty vaše starosti, čemu, naprčou, nezná Křemílka, on nezná Křemílka.
10: Tak to byla náhlá smrt, končí pořad, jste slabší, máte padáka.
9: Bye.
12: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta ještíka z Jevíčka, máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, rybka? Haló, rybka, tak helíte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by se to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Žuj, rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku, rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
13: Prosím vás, slyšno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
14: Ano.
13: No vidíš, teď jsem mi říkal, že tady pošta, že to vyplácej na knížku. Se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
15: Kam?
13: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl. Co se nenecháš, kamaráda, sakra, na holičkách? No, co chcem? No.
15: Já nic nechci.
13: A tak si, sakra, snaž vzpomenul, když jsme si to říkali. Co? Vybrat jednu libru z knížky.
15: Vybrat jednu libru z jedné knížky, ano.
13: A tak co mě zlobí?
15: Ano.
13: Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář, co tam vyplní. Ale musí...
15: Já nechci formulář.
13: Člověk, když nevyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
15: Jasný.
13: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
15: Jasný.
13: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
15: Já si panáka, jasný?
13: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
15: Ty počkej.
13: Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
15: Já si panáka.
13: Dej pokud, on dělá legraci. Dej jde na formulářík, on ho podepíše.
16: Co byste si přál, pane?
15: A co by si přál, co?
13: A co by si přál, co?
16: Dobrý den. Co byste si přál, pane?
15: A co by si přál, co?
13: A co by si přál, co?

0: Brnkají, ale se nezavěří, ale ničím se netají. A potom potají,
1: sakra přestan.
0: Pod mě se slíkají. A neboj se, já to zprostě jenom zašeptám. A čí pak jsou to zádička? A čí pak je ta tralala? Ty jsi myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
2: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
3: Taralinga Patan.
2: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
3: Moment.
0: Taralinga Patan. Taralinga Patan.
3: Nechte si ty svý vtipy. Taralinga Patan se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy.
4: Víte nám ten formulář na tu libru.
2: Malý moment, prosím vás.
4: Pojď dál.
0: Taralinga Patan. Já chci libru ze své knížky. Taralinga Patan. Já chci libru ze své knížky.
3: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
0: Ringa Patam.
2: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
4: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, jeden slečno.
3: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
4: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost a čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
0: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně chce?
3: Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
0: No, no.
2: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
3: Taralinga Patam.
2: Bohužel není v seznamu.
4: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
3: Musí tam být.
2: Není v seznamu.
4: Tu babu neodloupneš.
2: A co vy byste si přál, prosím?
0: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
4: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
0: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
4: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
2: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
0: A jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
4: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
0: Jídelní knížku.
4: Ale pořitelní, dej jí knížku.
0: O, spořitelní knížku, aha. Tam.
2: Který z vás je pan Adams?
4: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno. Adams. Jako když okříkuješ Adama. Adams.
0: Ona nevěděla, že jsem Adams.
4: Ne, ona to teďka čte.
0: A víte teď, že jsem Adams?
4: Už to jistá, že jsem.
0: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams. Já se
4: ale, všechno je
0: Adams na mě.
4: Ale neblázni si.
0: Je
4: to
0: můžu
4: slečně,
0: stát před
4: něj
0: jako Adams.
4: Ale slečny nemají v kanceláři, rádi Adamse.
0: Je to. No. Ale mám rád slečny v kanceláři.
3: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
4: A už to na něj jde
0: zase.
4: No vidíte, najednou to šlo.
2: Skladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
4: Stane se. Pojď. Tadyhle hezky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
0: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
4: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
0: Jak jsem na něj pak zažidli, no.
4: Ano,
0: jo,
4: a jak to s ním dopadlo?
0: S kým?
4: No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
0: ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
4: Ano, jo.
0: Úplně. Ještě pořád jeho.
4: Ale já mám takový cizí pocit.
0: No, protože to je cizí klobouk.
4: A já mám ale přeci svůj klobouk.
0: Ty pořád máš klobouk.
4: Jak ne?
0: No tady to je tvůj klobouk.
4: Ale to je můj klobouk.
0: No!
4: A proto já myslím, že ho mám, že pořád vidím.

0: Excelem.
1: Ale ne, nejsi lety a já budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď.
0: Ale ten ti ohromně, dej si ho,
1: dej si ho, dej si ho.
0: Ten ti sluší.
1: A zkusí ho
0: ty. Počkej, jak mě sluší ten tvůj.
1: Taky jsi fešák.
0: Taky.
1: Ale necháme to takhle.
0: Takhle to necháme.
1: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí. A podepíš.
0: A to je?
1: No, to je kvůli ty rybzač.
0: O, to je kvůli. To je rybzač, tak je to
1: ty.
0: Ať mě dá to rybru.
1: Ale bázi samičku, teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu rybru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat, no, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ožáli, víš? Jim to ukáž. Hoku, ty nepíšeš ti přímo pitvat? No, tak to samé. To pak nemůžeš chvilku udržet balans. Podívej se na ten formulář, hoku. Když ty máš tvrdá ústa.
2: To je neslýchané, tak do mě stokrát právě, když píši důležitý dopis do Taralingapatam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
1: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
2: Nic není v pořádku. Naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
3: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Jestli snad mám zout botičky, nebo co?
1: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko. Dejte mi ten formulář.
3: Ano. A je to opravdu vaše upřímné, toužebné a soukromé přání, abych si zrůl botičky?
4: Já vám koupím panáka.
1: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo.
3: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zrůl botičky, tak kvůli vám já si zřiju všechny botičky, co mám.
2: Krucifix, já jsem napsala botičky.
3: Tak to škrtně.
2: Laskavě přestaňte s tím už,
3: ano,
2: prosím.
3: Ano, já přestanu, ale musíte pryč. Jděte pryč, paní, jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání, místo. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval, toto místo je obsazeno.
1: Samé, nech paníčku, už to bude.
3: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
2: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
4: A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, vy? Tak já zavolám policii.
1: No tak, seš no. Ten formulářík.
5: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
3: A dojdu pro policii.
2: Ale.
3: Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v roku. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil a mám tě na dlani jasnou jak...
1: Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
5: Tak, a to je poslední, který vám dávám.
1: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži, ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
5: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
1: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sám? Kam zmizel? Tam se zejchlul, když jsem před chvilinkou byl, ježišmere. No tak sakra, co pak se na něj nemohla dávat pozor? Jsi bys jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týka schválně. Samé! Samíčku! Samé!
6: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu něčemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš něčemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
1: Co se nebojí. No, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď tamičku hezky tady, v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svoji pacinku, hezky. Tak, napiš Samuel. Tadyhle spíš tadyhle. Tak, hezky, S.
3: Tohle, S. Počkej! Já pořád na to myslím.
1: Co pak?
3: Kdo má ten můj?
1: Kdo má co tvůj?
3: No ten můj klobouk.
1: A jo.
3: No ty máš jeho.
1: No má...
3: Toho plešací.
1: Ale ty máš můj, no tak ti to...
3: A já mám tvůj.
1: No to je v pořádku. Tak, Samuel...
3: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj,
1: jo.
3: Někdo musí mít.
1: Ano, ano.
3: Jestli jsem měl klobouk.
1: Ale ty jsi měl krásnej klobouk, slaměnej, prokousnutej.
3: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
1: Ano, potom se...
3: jak to aportoval.
1: Ale kam si ho mohl odložit?
3: Jaký byl?
1: Přejivej.
3: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
1: Pes byl chlupatý.
3: Ten klobouk, jaký byl.
1: No, šedivej, prokousnutý slavňák.
3: Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
1: Co mám dělat? Probni ho.
3: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
1: Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky Samuel.
3: Já nemůžu.
1: Proč?
3: Já se nemůžu vohnout.
1: A proč bys se nemohl vohnout?
3: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout.
1: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
5: Co se stalo?
1: Ale, on je strašně zklamaný. On by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, samíčku, hezky si hačí. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
3: No, dokouknu.
1: Dokoukneš?
3: Jo.
1: Aha, tak.
3: To víš, že dokouknu.
1: No.
3: Ne, navoč mi tam, jo?
1: Ano. Tak. Jsem si zjulezky, líšáku.
3: Tady je to útulnější.
1: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude kouchat do ruky.
3: No.
1: Je, samé. No. Ty máš pleš.
3: No.
1: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
3: Mám?
1: No jo.
3: Vyprávěj mě o nich.
1: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají. Chňátka na záštípcích, víš?
3: Jako ptáčátka,
1: jo. No, teploučky je to tady.
3: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
1: No, třeba, ale je to někdy dobře, víš? Víš?
3: Já si nebudu moc psát.
1: Proč?
3: Na mě jde klaustrofobie.
1: Ježišmarja, co je to?
3: Klaustrofobie? Ty když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet honem lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
1: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď odsaď.
3: Pojď, budeme z lidi.
1: Budem.
3: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
6: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
3: A nechtěla, vy byste na chvilku jít do Tararinga Patámu?
1: Nechtěla byste už jednou s tím hlipáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Krišno, vy jste to viděla? Že se do něj rýpala. Vidíte,
5: Ta paní do ničeho nezasahovala.
1: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád, tak byste musela jasně vidět, že tady dávno ví, osobnost, vedoucí, duch, prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku.
5: Tady je Pimlická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned.
1: A vy si taky už nechte svoje uštěpační poznám.
2: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
4: Ale. Ona řekla policii.
1: Ano.
4: Vidíš? Tak. A máš toho, že vězím lidem. Policii bude. Ona na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie. Ale
1: nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
4: Policii. Mraky policajtů, hejna policajtů, no jako chlap řekni, platí to na mě.
1: Ale nesmysl, tohle přece přejdi, důstojný mlčení přece nechaj, no píš, no co?
4: O tom ani muk právě, co mi nebavíme.
1: No právě, říci, ani muk a podepiš to, se necháš odmít.
4: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co mi zbavíme?
1: Jedě.
4: Policii.
1: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
4: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě, jo? Napravo ode mě, nalevo, ano. Celá hromada. A neřekli tarada, linka patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
1: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
4: A zbyli po nich, než ty stříbrný knoflíčky. Co tady dle mají, jako pro štěstíčko, ty...
1: Talismany. A hadrý kosti a knoflík. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto.
4: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr, campr. Pak jsme s ním sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
6: Říkáte na cimpr campr?
4: Na cimpr campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
7: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení. A jděte po svých, ne?
1: Asi no. Na tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
4: My necháme jemu první ránu.
1: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Kdyby, kdo jsme kdo, napíš Adam, s tím bude koukat.
4: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
1: A jo. No, tak napiš Samuel.
4: Samuel
1: napiš.
4: Počkej, Samuel.
1: No, S. S. S.
4: S tam tam. S tam tam. Tararar.
1: Počkej, neblází. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
4: A jo, velký.
1: Ale počkej, co?
4: No to je velký.
1: Malý, velký, napiš velký S, ale malý.
4: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
1: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký, a já chci velký S, ale malý.
4: Velký S, ale malý?
1: Ježiš, u nás jsi úplně
4: co?
1: To... No, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlený, no, tak napiš začáteční.
4: Začáteční,
1: velký S.
4: Ale malý.
1: A menší než
4: no,
1: máš to.
4: No,
1: malý, no.
4: To se dá objednat. Takže,
1: ano.
4: Tady ho máš, koukej. No, ještě není hotový.
1: Krásný, už končí.
4: Hezky,
1: ty máš hezký konce, no.
4: Samuel, pak přijde
1: Amuel.
4: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
1: A orientačně.
4: Teď tam dáme Amu, Samuel, no.
1: Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
4: Adams.
1: Veliký a takový štaflovitý.
4: Tak.
1: Tak. Tak.
4: Tak.
1: Dams.
4: Počkej, tak.
1: No, výborně. Dams.
2: No.
1: Dams.
4: A mě už to nebaví.
1: No i pokoj, teďka to necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams,
2: no.
1: Dams. Pojď, dams. Dams.
4: Dams. Dams.
1: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
4: Dams.
1: No, panečku, hej, ti to šlo krásně. Ani ty puntičkáři. No, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Pojď, dáme to tý mladý dámě, ta bude koukat.
6: Ha, chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
1: Tak prosím, slečno, tady je formulářík podepsaný.
5: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
1: Co to tvrdíte? Jak to dovolíte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams.
5: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
1: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mrvinu, vy jste říkal, že pejde jsi Adams. Kdyby to měl být, když tohle není Adams. Tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, ty typický Adam. No,
4: cude.
1: No, co povolím, známej ve svým okrese.
5: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu? Měl by to blíž?
1: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
4: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, druhý.
1: Hlavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
5: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
1: Co budem dělat?
5: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
1: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
5: Já mu je nemůžu vyplatit.
1: No ale říkáš, že prý ti nemůžu nic vyplatit.
4: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho liber, jedno libro.
1: No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu no. Libru, no.
4: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou.
1: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
4: Na panáka.
1: Dva.
7: Podívejte se. Ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? Hm? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a puste to z hlavy, co?
1: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na své peníze, pane inspektor.
4: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
7: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
1: A jak to jediná předběžná procedura do něho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
4: A jakou mi to dalo práci?
1: Prosím, no nebo se bojíte? To nikdo nerozvědčíte, že se podepsal. Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
7: Podívejte se, jděte domů. Jděte domů, přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
1: No já na tom nejsem nějak zášlý.
7: No právě, jděte domů.
4: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
1: Ano, já je znám. Z rodiny.
4: Na panáka.
7: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se. Nebo se
1: rozčílí. Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte spořitelní knížku.
5: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
4: No, to nemůžete, to ne. to by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, teďka, ano. Hnedka.
1: Velmi nutně to potřebuju.
4: Ano, na panáka.
7: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
4: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
1: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
7: Jděte domů.
4: Ale za tohle bude někdo pikat.
7: Jo, to se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
4: Co chce?
1: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
4: Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já soudem půlkou nejdu, ať pošlou pro tu druhou půlku.
1: Vás poslal pro tu druhou.
7: Já bych prosil, ven! Ven,
4: oba ven! No jo, ale já tu libru potřebuju!
2: Prosila bych doporučeně.
5: Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva... Ty dva...
7: Vy se mi... Vy... Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
5: Vážně?
7: No, vážně.
5: Já jsem myslela, že někdo jde.
7: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
5: Vážně?
7: Vážně.
1: Běž, běž a hezký řekni svoje ultimátum. Běž.
4: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
1: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá horškou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
4: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
1: Vidíš, tam má legrace a...
4: Která mě odmítla vydat.
1: Libru.
4: Když jsem si ji uspořil.
1: S knížky.
4: Tak. A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
1: Ano, ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Za tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
7: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
1: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.

0: klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. On pa, prosím, za chvilku jsou tady. On pa, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pa, ne, ale nemám kam dávat drobný.
1: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty Prcku, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
3: Jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřek mace do kuchyně přiběhnout, a do sytosti masnými výrobky se zaplnit, a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky, a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedl-li u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak naměko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec napíchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil. Vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žiju v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců z několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

0: majore.
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne? Dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane majore, to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Dceru, já žádnou nemám, já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona našeblá, že něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co jsem tahal té naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Ježi, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený.
1: Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano, tak já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky, jo. Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
3: Jo. A to mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment,
3: ten, no.
1: Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo, jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť, schovaný za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdyby jsme to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň,
3: jo.
1: A začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky.
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně, jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme no, tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no, není problém. Že takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy, rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle!
1: Jo!
3: Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchy, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte? Že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterým asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko a vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko z tak povážlivé situaci, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci v pravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem V vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslel. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku, třeba řekněme po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen být, jakože bych je byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec. Jeho použití teda to znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jak a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mně nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý. Pořád tvrdí a pořád tvrdí a nezměkla.
5: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
6: Děkuji.
5: Tělocvik. Tvůj, čeština, prosím.
6: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
5: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
6: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
5: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
6: Tak, že bych zkusila dát diktát.
5: Výtečně, čeština a diktát, od jak živa spolu souviseli. No.
6: Tak, děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
7: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
6: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
7: Kalhous.
6: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
7: No a mě by to zajímalo.
6: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
7: A co tam šel dělat?
6: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
7: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
6: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
5: Počkejte, to řekl syn?
6: Ne, to říkám já.
5: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
6: Tak p, pilný syn pílil na lesní pich. A, tak p, pilný syn pílil na lesní pich.

0: Musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
1: Pilný syn cílil na lesní pych.
0: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly, to jeleni se byly svými paroly. A hlaně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
1: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
0: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
1: Ano, všimla.
0: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně.
1: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
0: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy, někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No. Naopak... Vidíte, jak k dámě pouští...
2: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech, tak jak jsme tady.
3: To je to o sexu sečno.
2: Ne.
3: Ano?
2: Ne.
3: Ne.
2: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech, tak jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
3: Takže to nebude o sexu. Tak.
2: Zvolil jsem téma, přátelé, poslední cesta člověka.
3: Ano. Poslední cesta člověk.
2: Co pod tím rozumíme?
3: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárama do Rakouska. Už tam sedí pátý rok.
2: Ne.
3: Přijom blbej kamion cigára.
2: To je jinak. Poslední cesta, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
3: Je to po?
2: Je to po? Je to pohřeb!
3: Pohřeb.
2: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
3: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že to se tak říká, že to je, ano.
2: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Tak pomáhám.
2: Víš, o čem hovoříme?
3: No jistě.
2: Jo, tak co je to eufemismus?
3: No, eufemismus, že jo, co by to tak, že jo, to
2: no.
3: Je ono.
2: No, odpověz.
3: Efismus to je.
2: Ne, efismus to byl rypákismus, ale eufemismus ano. Je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
3: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrcha změknul.
2: Eufemismus, ano, to je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
3: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
2: Hele, v pra-

0: praxi. Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
1: No,
0: nebojíme se. No, nebojíme se.
1: Tam řekněte nějaký. No.
0: Třeba slovo bordel. To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
1: Hrůza.
0: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
1: Ano, nebo obecní úřad. Co?
0: Opatrně.
1: Jak opatrně?
0: Proč obecní úřad?
1: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel.
0: Ale ti říkám opatrně.
1: Já jsem zrovna minulej týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
0: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy. Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
1: Protože mám pitbula.
0: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
1: Na kastrálním úřadě.
0: Ano, ano, nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
1: No, bylo mi divný, že to dělají na počkání. Razítkem.
0: No. Pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
1: Ale o někom jo.
0: Ne, to se prostě nehodí. Ale my jemně eufemisticky můžeme říci třeba odešel do nebe, že?
1: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
0: Ano.
1: Natáhnul brka, se říkalo. Vyhodil ráfy.
0: Ale no tak. To se nehodí.
1: Už je v penálu, když je to učitel.
0: To se nehodí, tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pán Bůh si ho vzal k sobě.
1: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
0: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboštík.
1: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo? Tak...
0: Prosím tě.
1: Asi někde jinde, že jo?
0: Alois, pohřeb to není divadlo.
1: Někdy to je pěkný teatr.
0: Ale.
1: Řvou lomně je ruka.
0: Ano. Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, nic barevného. Barevně. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
1: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. No. Když umřel děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garzonku.
0: No.
1: V Paříži.
0: Dobře.
1: Na Montmartre.
0: A tak stačí už, ano. No.
1: Tak, osobní vlastnictví.
0: Prosím tě, já potřebuji...
1: Aby ty lidi věděli.
0: Ano, ale já dělám přednášku tady, ano. Tak...
1: Bez babičky.
0: Je to všechno už.
1: Žádný věcní předmět nebylo.
0: Můžu pokračovat.
1: No jistě.
0: Přátelé, rovněž neboštík by měl být oblečen do tmavého, nejlépe do černého, bez šperků, bez hodinek.
1: Ano, hodinky bych nedal, přátelé. To se stavají trapasy. U nás v Oseku, já jsem z Oseka,
0: no.
1: Se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázala, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s brilliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
0: No.
1: No to musí být.
0: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
1: No.
0: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovu oblíbenou.
1: To bych nedělal oblíbený. Proč? Na přání, to bych nedělal. To se stavují strašné věci. U nás v Oseku...
0: Ždej pokoj s tím Osekem furt.
1: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. A tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studia. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát. Za rok se vrátil.
0: No, prosím tě.
1: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda vůk.
0: No, prosím tě.
1: Ta no. Čuměla.
0: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni Mám rád vůni tvý kůže.
1: To není blbý, to si můžu napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc, to bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát neboštíkovi Pec nám spadla.
0: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
1: Oseku.
0: Oseku. Ještě něco jiného než krematorium?
1: Ještě kafilerie.
0: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
1: Ne, to jedno podle peněz.
0: Ano, dobře.
1: Ne, jedno, kterým komíny mě vyfouknu.
0: Tak, přátelé.
1: Tak vám potom napadám do očí.
0: Velice...
1: Do oka vám padne, slečno.
0: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
1: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
0: Ne, to nemůže dělat každý. Ne.
1: Ale bych v masce třeba, Mikuláše?
0: Ne. Ani v plynový masce, ne, to ne, prostě ne. Nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako, ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
1: Mluvím na sebou, tatínku.
0: Prosím tě. Zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu.
1: No právě. No.
0: Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický.
1: Akademický.
0: Nemělo by to znít jako zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů, jako číslo 32 57 64/231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla
1: to
0: podporována vyhláškou. Říkám, že se to nehodí tohle.
1: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
0: To je pravda.
1: U nás v Oseku.
0: Neříkej tyhle věci už.
1: V Oseku jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal si dobře a daleko. Teď už si dostříkal a šli jsme do hospody. Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbitůvek na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
0: Není to daleko 3 kilometry?
1: No je, to já někdy...
0: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy?
1: Ne, 3 kilometry za vozem.
0: Ne,
1: jako...
0: to je daleko, říkám to.
1: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
0: Ano, vůz projede a vy na červenou.
1: To je daleka, co tam někdy taky voze. Já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
0: Ano. Dokonce, když pršelo, tak si jednou vlez pod víko.
1: Pod víko.
0: Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
1: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brčela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sebe čumila, pač ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne? A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty, jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastný lásky pomat. On se zbláznil, tak ho nechali o samotě, pětně odstoupili, pryč. On tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, prase, doleva, nikdo, doprava, nikdo. A Rita, tára, Rita, Rita, tára, Rita. Se stalo v Oseku.
0: Přátelé, prosím vás.
1: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
0: Velmi důležitou věc. Pohřeb by neměl být sponzorován.
1: Ne.
0: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
1: U nás v Oseku...
0: A dej už pokoj, nebo ti
1: se
0: oseknu.
1: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
0: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. Jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší. Co...
1: Hany, hany, skoč do vany. Aha, hany, hany. A mejdličko z jele nemám. Tím kůžičku ti vydrbám.
0: Ale no tak.
1: Nejlepší mejdlo z jelene vyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
0: Vám to připadá jako legrace.
1: Je to jedno.
0: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
1: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom? To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
0: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem. Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
1: To je možná prostě takový malý muzikál.
0: Ano, dalo by, to je opera.
1: Opera.
0: Hymnus. Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto
1: jako citlivé.
0: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven.
1: A vytrysklo.
0: Vytrysklo to, přátelé.
1: Včely se rojejí, tohle vytrysklo.
0: Vytrysklo to, jako když se včely rojejí. A teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na dvou koních na jednoj. Ano. Má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak přátelé, Josef Náhlovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
1: Můžu.

0: Teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte no, další...
0: Něco duní, se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to, tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne. On jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý
1: se...
0: vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak si připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Sadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: Podržte, prosím vás, tamhle tu kameru, ano? Tamhle tu kameru, možná trošku jako to, víte, na kameru, aby to bylo na kameru, ano? Najdíme, tak, dobře. Potřebujeme tady tenhle, jo. Vy, prosím vás, ano? Vy, na kameru, ne na tu, tam na tu. Staňte. Zakryjte si tvář. Tak, sedněte. Staňte, dobrý, poslouchá. Prosím vás, vy pánové, podržte tady tenhle titulek. Tak, ne, obrátit. Ne, obrátit. Titulek obrátit.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás v naší manéži. Je to tady krásné, intimní prostředí, že ano? Vidíte, ten kontakt mezi divákem a člověkem manéž je takový živý, dostředivý. Jednou jsme hráli v takovém velkém divadle Janáčkovo nebo Bratří Mrštíků. Na majitele už si nevzpomínám. Hráli jsme, to bylo pro 12-15 lidí. A my jsme byli 4, nebo 15 bylo. A teď jsme si připadali hrozně malí se svými kolegy. Byli jsme na jevišti, byli jsme a tam jsme viděli v dáli balkony. A z těch balkonů tma, která se leskla triedry, kukátky. Já jsem trošku dostal strach, tak jsem křičel: slyšíte nás? Tam se ozvalo: ne! Tak já jsem křičel: vidíte nás? Zase: ne! Tak jsem to vyřešil tím, že jsem zakřičel: tak až bude konec, dám vám vědět! Ale tady se to nemůže stát. Tady poznáme, kdy je konec.
1: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. To dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...

0: Peťasku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, Jiříku, můžu. Jsou nervy, co?
0: Ty vole, přece se z toho tady neposerem, viď? Co?
1: Ty vole, Jiříku, jseš no? Tam?
0: Jsem.
1: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady. Jsi šikovnej kluk, ne?
0: Musíme to nějak zrežírovat, co?
1: Ty vole, to si píš.
0: Kolik je tady platících?
1: Ty vole, ani se neptej, Jiříku, tady je lidu. Ty vole.
0: Ty vole, to jsou nervy. Ty vole.
1: To nehrajem po první, ne?
0: No, hrajem to po druhý.
1: Ty vole, to mi vůbec neříkej.
0: Přece nejsme nějaký malí kluci, co?
1: To si píš. Hele, Jiříku.
0: No?
1: To zvládnem, ne?
0: To víš, že jo, vole.
1: Ty krávo.
0: Ty vole.
1: Jirko?
0: No?
1: Jseš tam ještě?
0: Jo.
1: Víš, co se říká u nás na vsi?
0: No?
1: Jirko?
0: No?
1: Že silnější pes mrdá.
0: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, jsem sám. To jsi ty, Milane.
0: No nazdar, kamaráde, to jsou nervy.
1: Nazdar, ty krávo.
0: No vole, Ivane.
1: To jsou.
0: Hele, to je jedna velká hádanka. Co říkáš?
1: Ty vole, to mi povídej.
0: Ale ono to nějak dopadne, co?
1: No jistě.
0: Rád tě slyším, ty vole. Tak jaká, hele?
1: Ty vole, ani se neptej, Milane, to je v prdeli celý, ty vole. No. To je konec, ty vole, Titanic se potápí, bárka jde ke dnu, rozumíš? Já jsem v prdeli, Milane. Ty vole, já už nemůžu. Jestli mi rozumíš.
0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za viliš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. Z toho by ses posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, ale to je Ivánku všecko jenom o rejpání, víš? Na to oni jsou mistři. Ale na to ty se vyservíš, ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit. Mě ty vole tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povídej. Hele, viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, co tam rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, já myslel, že mě jebne, Milane.
0: No ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavují 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povedám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivánku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no to mi ho teda vyndej.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Vždyť se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole.
1: Se na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No
0: to
1: jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam 30 na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se z toho bomrdám, no. Hele, Milane.
0: No?
1: Ty mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: Podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno jak už, jo.
1: Co, jako komu jde viděl jsi ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: To je z toho blesku, ty vole, rozumíš? On ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to umí každej blbec.
1: Ty vole, přesně tak, Milane, to ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu, prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil? No. To by člověk blil, Milane.
0: Ale tam byl nějaký čurák, já tě zavolám, jo, čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No tady Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: no,
1: co?
0: No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty.
0: No, ty vole, tady to právě taje, no na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? Haha, no nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš, Milane.
0: Jo, jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš, ten má 7 koušků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale němej, vole, ten má taky 3, toho nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, ale já ho párkrát pískal, ale rozumíš,
1: ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisede s nějakýma gestama, tak je celá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdcař, který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak chci, on mi pak dá takovou čočku, teda, víš, Janko.
1: Ty vole, ale počkej, když si to umíš při týkře říct, ne? Když si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, víc, oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Milane, ale počkej, my nespadnem ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to o hovně celý.
0: Zase nemluv mi o hovně, buď tak.
1: Ty vole, Milane. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No já už hajzlu jsem, ale. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou na účet, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

0: Pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: A, tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvé tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak už
0: hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
1: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký
0: tady...
1: ptáček?
0: Ptáček.
1: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
0: No tak no. Vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: No, tak... Mně to pomáhá, no. Tak...
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru, samej drobek, jo, byste mi to
1: vám,
0: tak trošku
1: samozřejmě to vám trošičku
0: no, ale počkejte, na mě to nemusíte
1: ne,
0: smetávat.
1: Ne, to je v pořádku,
0: no.
1: Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
1: no,
0: odnes
1: tady. Zase, tady, tady, no, zase tady, nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší,
0: pane
1: Vrchní, víte?
0: To
1: ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
0: to
1: trochu
0: stačí,
1: takhle.
0: To,
1: ne, já to udělám
0: to
1: takhle.
0: Dobrý.
1: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: to stačí,
1: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten řízek.
1: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno